0: To byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis. Zazněla v interpretaci sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger soprán, Alex Potter kontratenor, Benedikt Christiansson tenor a Matthias Winkler bas. Provedení řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 2 G-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 jej vydal tiskem jako součást souboru 6 kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Zazní v provedení smyčcového kvarteta hrajícího na historické nástroje Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 2 G dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Dramatickou kantátu Ino pro sopran a orchestr napsal Georg Philipp Telemann na sklonku svého života roku 1765. Je celá vystavěna jako jediný dramatický monolog titulní hrdinky, jehož jednotlivé části na sebe plynule navazují. Libreto vychází z příběhu z Ovidiových proměn. Bohyně Héra, v kantátě nazývaná jako Saturnia, potrestala Ino za to, že po smrti své sestry Semele přijala za vlastního syna Dionýza, kterého Semele splodila s Diem. Přivodila proto šílenství Íninu manželovi Atamantovi, jenž zabil jejich syna Learcha a chtěl usmrtit i druhého syna Melikerta. Kantáta začíná ve chvíli, kdy Íno vyrve dítě Atamantovi z rukou a vrhne se s ním do moře. Chlapicí sice vyklouzne z náruče, nymfy jej však zachrání. Nakonec jsou matka i syn Neptunem proměněni v mořská božstva Leuketeu a Palaimona. Děj kantáty se člení do tří dramatických obrazů, oddělených instrumentálními tanci. Útěk a zoufalství, záchrana a metamorfóza a apoteóza. Obzvlášť pozoruhodný je stylový vývoj celého díla. Od dramatické pozdně barokní árie přes galantní styl až k hudbě raného klasicismu v závěrečné děkovné árii. Telemann ve svých 84 letech vytvořil dílo dramaticky strhující a zároveň překvapivě svěží, v něm si zcela přirozeně osvojil kompoziční postupy skladatelů o několik generací mladších. Závěrečná árie by svou melodikou i instrumentací mohla být snadno zaměněna za dílo raného Josefa Haydna a orchestrálně doprovázené recitativy se svým pojetím blíží stylu Gluckových reformních oper. Kantátu uslyšíme v interpretaci americké sopranistky Amandy Forsyth a souboru barokních nástrojů Boston Early Music Festival Orchestra.

0: To byla dramatická kantáta pro sopran a orchestr Ino, dílo Georga Filipa Telemana. Solový part přednesla Amanda Forsyth spolu s barokním orchestrem Boston Early Music Festival Orchestra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V úvodu pořadu zazněla Mozartova symfonie inspirovaná Haydnem a na závěr jsme zařadili symfonii Josefa Haydna, v níž mnozí muzikologové naopak spatřují ohlasy hudby Mozartovi. Symfonii číslo 98 B-dur napsal Haydn na počátku roku 1792 během svého prvního londýnského pobytu. Mimořádně působivá pomalá druhá věta vykazuje v melodice, instrumentaci i harmonii nápadné podobnosti s pomalou větou Mozartovy symfonie číslo 41 C-dur Jupiter. Bývá proto pokládána za hudební poctu jeho mladšímu příteli, který zemřel 5. prosince předchozího roku. Symfonii vyslechneme v provedení souborů Il Giardino Armonico a Bazilejského komorního orchestru, které diriguje Giovanni Antonini.

0: Dozněla symfonie číslo 98 B-dur Josefa Haydna. Soubor Il Giardino Armonico spolu s Bazilejským komorním orchestrem dirigoval Giovanni Antonini. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby mistrů období baroka a klasicismu ve stylové interpretaci, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Moderní hudba si nemůže, i když se to mnohdy tvrdí, dovolit všechno. Zmnožení prostředků a možností neznamená rozmnožení volnosti. Čím více volnosti, tím více kázně.
2: To je citát z Bohuslava Martinu.
1: Ano.
2: To jsou chytrá slova. Bohuslav Martinu byl moudrý člověk a také jeho hudba je chytrá.
1: Ale měl i nádherný smysl pro humor. A dokonce bych řekl nadsázku a recesi. To mě nezávisle na sobě potvrdili jak Rudolf Jirkušný, tak i Karel Husa. A oba Martinů znali velmi dobře ze společného spolužití v Paříži.
2: Martinů se zajímal i o hudbu, řekněme, nekoncertní. Oslovil jej jazz, zaujala hudba taneční a různé podoby folklóru. Ostatně dozvuky těchto žánrů jsou patrny v řadě jeho skladeb. Dnes se trochu podrobněji zaposloucháme do jeho kuchyňské reví.

0: Tak to byl začátek první části prologu. Zajímavý je nejen tím fanfárovým vstupem trubky, ale i následným rytmickým mateníkem klavíru. Mimochodem, tam se neustále mění metrum taktů.
1: No a je to dobrý nápad od Martinů takhle navodit jaksi atmosféru, nechat publikum soustředit a nechat ho v napětí, co přijde dál. Je to dobrá volba skladatelská.
0: A mohu říci, že těch momentů překvapení je v té skladbě mnohem více. Zmíním se už o obsazení. Vedle nástrojů, které známe z klavírního tria, tedy houslí, violončela a klavíru, jsou to i tři dechové nástroje. Trubka, klarinet a fagot.
1: Čili takový taneční šraml 20. a 30. let. A když si uvědomíme řazení vět s tangem a charlestonem uprostřed, mohu říci, že vlastně jde o divertimento 20. století.
0: A máš pravdu.

0: To, o čem si Lukáši mluvil před ukázkou tanga a Charlestonu, tedy, že kuchyňská revie je vlastně divertimentem 20. století, to je pravda. Martinů napsal tu skladbu v roce 1927 jako hudbu k taneční kreaci na námět Jaroslavy Krešlové.
1: A bylo to o Velikonocích? A někteří odborníci tvrdí, že jde o hudbu jaksi Dixielandového vtipu, jakási taškařice. Jak se ti to zamlouvá, tato myšlenka?
0: Já jsem kuchyňskou revii opakovaně hrál i nahrál a troufám si skromně říci, že o tom asi něco vím. Jednak bych ono opojení a spojování s jazzem bral docela s rezervou, a nejen u Martinu, ale i u Stravinského, členu Pařížské šestky či Ernsta Křenka. Všichni víme, co způsobila Josephine Bakerová, co ragtime, Dixieland, později swing. To podstatné, co muselo autory lákat, byla improvizace a fenomén frázování. Samozřejmě o improvizaci víme své. Já jen dodám s politováním, že vlastně dnes v té rovině klasické hudby se improvizuje sporadicky, pokud nebudeme mluvit o těch aleatorních plochách. Ale to, co mě překvapuje ještě víc, já jsem za celou dobu, co se pohybují v hudebním světě, poznal skutečně jen několik báječných muzikantů, kteří z klasického světa, kteří improvizují. Štěpán Rak, Ivan Klánský, Jaroslav Tůma. Ale je to docela neobvyklý stav.
1: No a řekl bych, že ještě větší exotika v našich kruzích je to frázování.
0: To je samozřejmě...
1: To je jako by úplně cizí technika, kterou nikdo nechápe, co to vlastně je.
0: Já to zkusím trošku upřesnit. Já si myslím, že to, co muselo zaujmout klasické autory, byl právě ten fenomén frázování, protože notace je stejná. Je jedno, jestli hraješ klasickou hudbu nebo jazz. Notaci, party přece mu máš zapsány stejně. Ale já si dovolím dát dvě malinké ukázky, které nám to trošku osvětlí. Klasický tečkovaný rytmus, osminová nota s tečkou plus šestnáctina. Klasický hudebník to bude hrát přesně v poměru 3:1. Všichni známe. Ten týž zápis bude jazzový hráč hrát jaksi houpavě, což znamená zkrátí tu dlouhou notu a prodlouží onu krátkou. A ten poměr se standardní notací nedá vůbec vyjádřit. To je jenom pocitové. A může to znít vám, vám, vám, vám.
1: Blíž k triole.
0: Je to něco mezi triolami a je to něco mezi tím tečkovaným rytmem. A ještě problémovější je ta synkopa. Klasický zápis, tedy osminka, čtvrtka, osminka by zněl ta, ta, tam, tim, ty, tim. A teď. Jazzman může hrát va, va, va, va, va, va. Zase blíž k té velké triole. A nebo tip-ti-dap. To je úplně poměr, který skutečně se nedá vyjádřit. Mimochodem, Duke Ellington říkával vždycky, že to, co dělá jazz jazzem, je právě ta jedinečnost v rovině swingu a v rovině jakéhosi feelingu, tedy vnitřní deformace té rytmické struktury, která je hudbě nápomocná.
1: Ale teď ještě to mluvíme o rytmu, ale teď jsou tu ještě akcenty. Přece něco úplně ne jiného, než když zahrajou papá, papá, papá a tata, tata, tata. To jsou úplně jiné, to je jiná muzika.
0: To je jiná muzika. Samozřejmě, já na to už léta tvrdím, že je to odvozeno i od toho potenciálu naší mateřštiny. A já jsem dokonce kdysi dával takový příklad, co ve slovesném konkrétním sdělení dává změna akcentu. Takže byl pozdní večer 1. máj, byl pozdní večer a pokračujeme. Každý akcent změní význam toho základního sdělení. A to platí i v hudbě, samozřejmě. Nicméně...
1: V kuchyňské revii je to jak? V kuchyni ano, to platí, než tam platí
0: tomu,
1: co?
0: Než se k tomu dostaneme, tak já bych si teď dovolil zařadit malinkou ukázku a je to ten Dixieland, o kterém jsi mluvil, o té rovině vtipu. A posuďme potom, jestli Martinu s tímto momentem také pracuje.

0: Pěkný Dixík. Jak by tohle hrála dechová sekce České filharmonie? No, příští úctě samozřejmě.
1: Záleží jak která. Já pamatuju dobu, kdy tam byli trumpetisté a trombonisté, kteří k této hudbě měli velmi blízko.
0: Ty jsi nahrál Kuchyňskou reví. Učil jsi spoluhráče frázovat, nebo jak jste se domlouvali?
1: Ne, Lukáši neučil a dokonce možná teď řeknu něco kacířského. Já si nemyslím, že to do Kuchyňské reví vůbec patří. Tento ortodoxní styl frázování. Já to vnímám jako koncertní styl. A říkám dokonce, je to balanc na špičce nože. A nesmí to spadnout do triviálnosti a fádnosti. Ani v rovině klasické představy, ani v rovině toho jazzového feelingu. Zopakuji slova Martinů, čím více volnosti, tím více kázně.
0: Kuchyňskou reví Bohuslava Martinů o čtyřech částech, prolog, tango, Charleston, finále, nám přednesou Jiří Tomášek, housle, Daniel Weiss, violončelo, Miroslav Langer, klavír, Vladimír Rejlek, trubka, Svatopluk Čech, fagot a dnešní spolukomentátor a spoluautor pořadu Jiří Hlaváč, klarinet.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích, doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32-letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy Faunovo odpoledne. Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ferenc Liszt se zabýval mimo jiné i transkripcemi slavných skladeb pro klavír. Bývají to velmi virtuózní kusy. Toto je jeho úprava sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan. Hraje George Bolet.

Johann Sebastian Bach a árie ve formě fugy Ich will nur dir zu Ehren leben z Vánočního oratoria. Zpívá Petr Schreier, hraje Staatskapelle Dresden.

Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schoendoerwerth.

D-dur, vaše tónina. Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria, postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jean-Baptiste Lully vstoupil na francouzský dvůr ve věku 13 let jako páže a domácí učitel. Pak se stal skladatelem, později ještě intendantem královské komorní hudby, zodpovídal mimo jiné za vedení prestižního královského orchestru 24 královských houslí a převážnou část své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Gébla.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie, Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok, kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Vivaldi byl patrně ve své době nejoslavovanějším italským skladatelem a pravděpodobně i jedním z nejplodnějších. Kromě více než 500 koncertů složil mnoho oper, duchovních vokálních děl a nespočet dalších instrumentálních skladeb. My teď necháme stranou ty notoricky známé a poslechneme si překrásnou symfoniu z opery Tito Manlio, i když Vivaldiho styl se nezapře ani v ní. Hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písemná.

básňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Na obloze se večer objeví částečné zatmění slunce a v noci maximum meteorického roje. Kvůli suchu dnes zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Záporočeský lázeňský trojúhelník chystá zářijové oslavy 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Dnes večer nastane zatmění slunce. Z území Česka pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se začne objevovat po 19. hodině a zatmění potrvá až do západu slunce. V noci potom vrcholí pravidelný meteorický roj Perseidy.
4: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
5: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování tzv. Padajících hvězd.
4: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna. Letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
5: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářečské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, ale rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
6: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
7: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
6: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
8: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
6: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. A téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
9: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Za necelý měsíc oslaví Karlovarský kraj 5 let od zápisu lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO. Třídenní program startuje v pátek 11. září v Mariánských Lázních. V sobotu akce pokračuje v Karlových Varech a nedělní závěr patří Františkovým Lázním. Koncept celého víkendu shrnuje mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
10: Návštěvníci během jediného víkendu poznají atmosféru všech 3 lázeňských měst. Mariánské Lázně zahájí oslavy slavnostním pátečním programem a odbornou konferencí. V sobotu pak Karlovy Vary nabídnou večerní festival světla a koncert v Císařských Lázních. Františkovy Lázně celou akci zakončí s přístupněním historických památek a ochutnávkou tradičních lázeňských specialit.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25. V 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
1: S
11: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
12: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Bromově.
11: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
12: 12. září od 18 hodin.
11: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak občas se vyplatí na chvilku zvednout hlavu od každodenních starostí, podívat se na to, co se děje nad námi. A tahle příležitost bude hned dnes na večer. I František už to říkal ve zprávách. Zatímco nebeské úkazy se odehrávají podle přesného řádu, tak některé věci tady na zemi, ty se zase vracejí po desítkách let. A nebo je také můžeme zachraňovat pečlivým tříděním. Hned to dovysvětlím. Do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči u Českopolské polských hranic se po 70 letech vracejí barokní dřevěné sochy. My jsme u toho byli. No a vysokoškoláci zase o prázdninách tráví čas v klášteře v Rajhradě při třídění pozůstalosti historika, který klášteru věnoval tisíce knih. Reportáž nabídneme za chviličku. 6 minut po 6. za celý tým přejeme dobrý start do nového dne.
2: A co budeme hrát mezi 6. a 7.? Třeba nahrávky Zuzany Navarové, hudbu Johana Wilhelma Hertla nebo Jaroslava Kociana. Emerson String Quartet teď v části smyčcového kvartetu číslo 5 Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy na část smyčcového kvartetu číslo 5 opus 44 v 6 hodin a téměř 11 minut.
1: Na ostravské Černé Louce pokračuje přestavba bývalého pavilonu G na novou multifunkční scénu Národního divadla Moravskoslezského. Demolice obvodových stěn už skončily a z původní stavby zůstaly hlavně nosné sloupy a taky charakteristická střecha ve tvaru motýla.
0: Stavbu si přišla prohlédnout i architektka Eva Jiřičná, jejíž otec Josef původní pavilon v roce 1961 navrhl.
1: Podle ní je důležité staré stavby zachovávat a dávat jim nové využití. Pavilon vznikl v takzvaném bruselském stylu, tehdy jako výstavní hala, později ale chátral.
0: Po rekonstrukci se má do konce roku 2028 proměnit v divadelní a kulturní scénu pro 220 až 500 diváků.
1: A sloužit bude například komorním inscenacím, zkouškám anebo dalším kulturním akcím. A ještě přidáme náklady na přestavbu, odhadují se na 410 milionů korun. Většinu zaplatí město Ostrava.

0: Bergenský filharmonický orchestr v Lásce ke třem pomerančům Sergeje Prokofjeva řídil Andrew Litten.
1: Každý, kdo se někdy stěhoval, tak ví, že největší problém jsou knížky. Dvě desítky studentů právě teď pomáhají, teď v čase prázdnin, se stěhováním sbírky knih po brněnském historikovi umění Miloši Stehlíkovi.
0: Odkázal tisíce svazků benediktínům z kláštera v Rajhradě u Brna. Těm teď střídením knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
2: Prosím vás, nějaký poslední člověk, spádejte to. Tak, můžeme další.
3: Takže momentálně přeskládáváme kartony bývalého archivu na jiné místo, aby jsme tam mohli naskládat novou knihovnu, aby to potom bylo zpřístupněné návštěvníkům kláštera. A vždycky to je absolutně úžasná práce, nejenom, že člověk se dostane k materiálům, ke kterým se normálně nedostane, ale dostane se i do částí krásných budov, které jsou třeba veřejnosti normálně nepřístupné.
4: Studentka Markéta Jašková pomáhá se stěhováním krabic. Jednu teď otevírá a ukazuje mi, co je uvnitř.
3: Tady jsou svazeny a vidíte, že tady to jsou relativně nové knížky. To bude z minulého století, některý možná ještě dřívější, některý jsou česky, tady to možná bude i něco lehce italsky.
4: Takových krabic je okolo 400. Je potřeba je snést z prvního patra do přízemí, kde jsou na knížky nachystané dřevěné police. U nich čekají studenti Krištof Novák a Jindřich Lakomý.
5: Asi věže, jako reálně až. Jakože snažíme se to tady prostě jako tak všechno na jedno místečko, ať to je potom jako je pěkné.
6: Co to bude, katalogická?
5: Jo, tohle to všechno se má vlézt tady jako na ty poličky.
6: Udají.
5: Mělo by.
6: Snažíme se o to, jako no.
4: V klášteře studenti stráví týden. Práci placenou nemají, ale dostanou za ní kredity pro studium. Podle jejich vyučující Jany Opltové si ale žáci mají odnést hlavně zkušenosti.
7: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk, byť v seminářích, jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
4: Sbírku tisíců titulů věnoval Rajhradskému opatství na sklonku svého života významný brněnský historik umění Miloš Stehlík, který za svou práci dostal i cenu Ministerstva kultury za památkovou péči. Proč právě Rajhrad, to vysvětluje převor opatství Naum Tomáš Vraspír.
8: Měl vždycky Rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěla, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
4: První zájemci by mohli knihovnu vidět v září, buď v místnostech kláštera, nebo v tamním památníku písemnictví na Moravě. Z Rajhradu Jakub Holer, Český rozhlas.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: Dobré středeční ráno s Českým rozhlasem Vltava 6 minut před 6:30, kdy jsme nabídli Johanna Wilhelma Hertla. Dohrál Londýnský filharmonický orchestr.
1: A teď se podíváme na to, čím chtějí veřejnoprávní a komerční televize zaujmout své diváky. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance a taky množství původní domácí hrané tvorby. Tohle všechno už od září chystá na svých obrazovkách Česká televize.
0: Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
2: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
3: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
4: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
5: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
6: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
7: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
5: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
8: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
9: Byly věci, které nešly říct.
5: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
10: Pokračujeme v nedělní debatě.
5: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
11: Na ČT1 poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
5: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
12: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností, až jako romanticko-komediální.
5: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Walesský jazzový pianista Joe Webb, spoluautor skladby Red. Mimochodem, Webb je sice jazzový pianista, ale jeho hudební svět u jazzu zdaleka nekončí. On je taky velkým fanouškem Britpopu a fotbalu, konkrétně Barcelony a Lionela Messiho. Teď je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně označení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsáno, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Pro komunální volby to platí už do příštího pondělí. Před 26 lety při manévrech v Barentsově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná exploze cvičného torpéda. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou dnech. V Horažďovicích začala Ševčíkova akademie. Intenzivní vzdělávací program pro studenty smyčcových nástrojů nabízí už 8. rokem setkání mladých hudebníků s předními českými i zahraničními lektory. Ševčíkova akademie potrvá do 20. srpna a její součástí jsou i koncerty pro veřejnost a další doprovodný program. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Na Šumavě kolem 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: František už zmínil, že nás čeká jasné nebe a tak hvězdárny v Brně, Liberci, Rokycanech, Teplicích a nebo Jihlavě organizují společné pozorování částečného zatmění slunce. Úkaz začne ve střední Evropě přibližně ve 7:45 večer. Maximum potom bude v Česku kolem 20. hodiny a 11. minuty. No a v noci potom můžete pozorovat meteory z meteorického roje Perseid.
2: Galerie Sladovna v Písku zve na vernisáž výstavy Až zakuká jelen a představí tvorbu české výtvarnice a grafičky Evy Chudomelové.
1: Pražská JSP Art Gallery připravila vernisáž letního salonu s názvem Mezi tělem a iluzí. Výstava představuje tvorbu 13 výrazných osobností současné evropské umělecké scény.
2: Ve Znojmě potom pokračuje hudební festival Plejáda. V hradebním příkopu u střelniční věže se představí méně známé kapely, které nabídnou folk, post-punk nebo alternativní pop.

0: Jaroslav Kocian v podání Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského, skladba pro housle a klavír, 7:30.
1: Konečně jsou zase doma. A navíc všechny pohromadě. 70 let byl v kostele ve Vraclavi u Vysokého Mýta dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na úplně jiné místo.
0: Do kláštera nahoře Matky Boží v Hetči u česko-polských hranic. Jejich postupný převoz skončil včera a nebyl jednoduchý.
1: Některé ze soch totiž váží až 150 kilogramů a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení.
2: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují nahoru Matky Boží v Králíkách.
3: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili a pak jsme je pokládali na matrace, vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec skývat a nakonec jsme je lehce přes spoustu vyměkčení připevnili k těm paletám.
2: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch Rejček.
4: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní. Nevíme hlavně, kde co ještě třeba upadne, za co to vzít pořádně tu sochu. Jo.
2: Když se podívám na tu cestu těch soch právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo? Tak budou to asi schody, podle mě.
4: Ano, to jsou schody, protože samozřejmě my jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
2: To jste vyrobili sami?
4: Ano, to jsme si vyrobili sami. Aby to přesně bylo jako i na kamion, jo, a i na vozejk, ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jako jinak manipulovat.
2: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
3: Pracuji se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
2: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek se k ním vytvořil velmi osobní vztah.
5: Samozřejmě jsou to nesmírně hezké věci, ale na druhou stranu naše muzeum přece jenom v posledních letech se vydalo trošku jiným směrem, má daleko víc blíže k technice, takže úplně už nám to ani do té koncepce nezapadá a proto určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
2: 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlickou Ústecku, Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: Ben, Franka Sinatra z roku 1966. Přejeme hezké středeční ráno 12. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme pro vás pozvánku k četbě na pokračování a tu si taky nenechám určitě ujít, protože to bude první díl z románu Šest dnů kondora. Dílo amerického spisovatele Jamese Gradyho vypráví dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu.
0: Román se v roce 1974 stal bestsellerem a k jeho slávě v zápětí přispěl taky filmový přepis pod názvem Tři dny kondora s Robertem Redfordem v hlavní roli.
2: Viděl jsi ho, Františku?
0: Přiznám se, že neviděl.
2: No tak tohle musíš vidět. Tři dny kondora s Robertem Redfordem a věřím tomu, že i Šest dnů kondora u nás na Vltavě bude stát za to.
3: Posláním společnosti je sledovat veškerou špionáž a všechno, co se špionáže týká, jak to popisují literární díla. Jinými slovy, celá sekce čte špionážní romány a detektivky. A v archivech 17. odboru jsou uloženy podrobné rozbory povedených kousků hrdinů tisíců detektivek a krváků, počínaje díly Jamese Fenimora Coopera. Většina knih je uložena v administrativním sídle CIA v Langley ve státě Virginia, ale společnost sama udržuje knihovnu čítající 3000 svazků. 17. odbor kdysi sídlil v budově poblíž ministerstva zahraničí, ale když se CIA přestěhovala do nové hlavní ústředny v Langley, přestěhoval se tam i 17. odbor. Neustále rostoucí objem druhořadé literatury začal v roce 1970 vytvářet organizační a finanční problémy. Kromě toho zástupce ředitele zpravodajské zprávy vznesl pochybnosti o účelnosti udržovat celou armádu pečlivě prokádrovaných a vysoce placených analytiků.
2: Jakub Albrecht bude protagonistou nové četby na pokračování. Poprvé se do románu Šest dnů kondora můžete na Vltavě zaposlouchat dnes v 18:30.
0: A jeden malý příběh nabídne za pár minut spisovatel Jan Němec ve své dnešní úvaze. Teď je 7:15.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Akademie staré hudby a Christopher Hagwood, část symfonie číslo 5 A-dur od Josefa Haydna.
1: A před námi už jedna taková poetická miniatura. Miniatura jednoho dne v přímořském slovinském městě, nejspíš někde na slovinském pobřeží, třeba v takovém Piránu, v Izole nebo v Koperu. Před námi je úvaha spisovatele Jana Němce.
2: Když v 7 ráno rozevřeš okenice, jako první spatříš starého zedníka v zamaltěné čepici, který si po cestě na stavbu píská. Dva muži rázují po nábřeží a u majáku se protahují. Patrně otec a syn, tak 80 a 60. Ale to už se vynořují dva třínozí psy. Každý úplně jiný, kólie a setr, naprosto odlišné charaktery. Ale zkuste to někomu vysvětlit, když oběma chybí levá přední. Nejspíš by se také mělo říct, že v tu dobu už moře dávno brázdí rybářské čluny a slunce je ještě tak nízko, že dokonalá těla mořských racků nasvěcuje ze spodu. Udělej si čaj do termosky a vezmi si ho na druhou stranu města. Za katedrálou nahoře na ostrohu už vyšlo slunce a nikdo se jistě nebude zlobit, když si z naštosovaných židlí jednu vezmeš a postavíš si ji až na samý kraj betonového mola. V dálce plují obrovské kontejnerové lodě, jako připomínka toho, že toto není žádný jiný svět. I tady si lidé objednávají zboží z Číny a v tvrdých e-mailových schránkách jim dorůstají pracovní perly. Moře má ještě chladné sny, přesto se z něj vynoří potápěč v neoprenu. Kývnete na sebe a tobě to připomene, že v místní pekárně už jistě vytáhli z pece pistáciové kroasány. Nemýlil ses. Co víc, i děda na trhu už napůl vyskládal velká plata domácích vajíček. Každé pečlivě prohlédne, než ho vloží do krabičky, a ten děda je taky místní jazykovka. Dobr dan, pozdraví slovinsky. Thank you, poděkuje za objednávku. Zwei unfirzig, oznámí cenu. Buon appetito, popřeje italsky. Das vidania, rozloučí se. 6 vajíček, 5 jazyků, tím zbývajícím mluví jeho oči. O dlouhých hodinách opisování od vln tady není co říct. Petr Borkovec radí, zajdi si do akvária. Jenže ty odpoledne radši sleduješ místní děti, jež obsadili oválné náměstí z lesklého bílého kamene. Z pomníku slavného rodáka je branka, dráhy balónů se kříží jako dráhy letadel na azurovém nebi. Dlažba je tu tak hladká, že po ní můžeš jezdit na kolečkových bruslích a přesně to dělají sestry těch fotbalistů, vytvářející kolem nich pištivé kokony. Rybáře, které brzo ráno konzervuje sůl, pozdě odpoledne konzervuje pálenka. A někteří jsou dokonce i otcové. Ve sportbaru běží skoky na lyžích, jeden Slovinec právě udělal nový světový rekord. Považ, žádný člověk v historii dosud nedoletěl na lyžích tak daleko. Konec konců i tímhle může být den památný. Nebo že kočka slastně usnula v odloženém podběráku, sny plné rybiny. Není samozřejmě vyloučeno, že dojde i na spektakulární západ slunce. Proč ne? Ta chvíle, kdy z oranžové koule poprvé ukápne do moře, má už navždy něco do sebe. Deci bílého ti však přece jen bude chutnat víc, jestliže moře přejde v nebe cestou oparu a na škále všech bledých tónů pastelové palety. V tu dobu se v lidech na pobřeží, v tu dobu se v pijácích aperolu probouzí chuť udělat si selfie. Ale tím se ty nenech zmást. Dávno tu nejsi, ty ani tento den.
1: Jeden den na slovinském pobřeží, kouzlo všednosti, setkávání různých lidí i jazyků a taky pomíjivost dovolenkového okamžiku. O tom všem byla dnešní úvaha spisovatele Jana Němce. Ať ve vás klid a radost z hezké dovolené zůstane ještě dlouho.
0: Praha od dneška patří novému cirkusu a divadlu, protože začíná festival Letní Letná. I o něm budeme ještě mluvit.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. V Polsku pokřtí první ze tří nových vojenských fregat. Začíná festival nového cirkusu Letní Letná. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
5: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
6: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
5: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
6: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným čihoštským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob a u některých ale zatím není jasné, zda návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
7: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
4: V Polsku slavnostně pokřtí a novou vojenskou fregatu. ORP Vichr je první ze tří víceúčelových fregat navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
8: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
9: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dittrich. Fregata ORP Vicher je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Pražská Letná od dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná 23. ročník festivalu Letní Letná. Nabídne desítky představení souborů z Česka i zahraničí.
10: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
11: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
12: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových.
11: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25. V 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Někdy stačí zvednout oči k nebi a najednou svět kolem nás vypadá úplně jinak. A dnešek k tomu nabídne hned dvojí důvod. Na večer nás totiž čeká mimořádná nebeská podívaná. Částečné zatmění slunce a potom v noci posetmění vrchol meteorického roje Perseid. No a zatímco obloha bude předvádět svoji velkou show, tak my se v následujících minutách vydáme do světa filmu a divadla. Z dialogického jednání se zrodilo divadelní představení a z něj potom film. Zpráva pro Minervu 2. Tak si tenhle experimentální snímek s nesourodou skupinou postav za chvilku představíme. A oči dnes zvedneme vzhůru ještě jednou. Tentokrát to bude připutování pražskou architekturou. Kde najdete kubistickou lampu, který Rondo kubistický dům navrhl Jan Kotěra a kde stojí jeden z nejštíhlejších domů v centru Prahy? Tak na to odpovíme už za pár minut, kdy nabídneme další díl našeho speciálního architektonického seriálu.
2: A budeme taky hrát z klasiky a jazzu Dexter Gordon, Johann Georg Pissendel nebo Sergej Rachmaninov, taky Johannes Brahms v podání Radka Baboráka a Baborák Ensemble. Hezkou středu 12. srpna.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šidlem.

0: část kvintetu číslo 2 Johannesa Brahmse a Baborák Ensemble v 7 hodin a 11 minut.
1: Kdybychom měli jmenovat některé příklady těch nejznámějších kubistických a rondokubistických staveb v centru Prahy, potom by to rozhodně byl Dům u Černé Matky Boží, Palác Adria, Legio Banka, Dům u Myšáka anebo Dům Diamant.
0: Seriál Aleny Rokosové nás ale dnes zavede za méně známými příklady těchto architektonických stylů.
1: A tak společně začínáme na Senovážném náměstí.
2: V těch okrajovějších částech města Vinohrady, Žižkov, Letná a podobně, tam vznikaly celé rondokubistické stavby, bloky. Ale tady v centru musel být ten rondokubismus trošku jemnější. Takže se často objevuje i jako nástavba některých už stávajících domů.
3: Třeba jako na rohovém domě na Senovážném náměstí u Jindřišské věže. Jehož stavební vývoj popisuje architekt Štěpán Beneš takto.
2: Klasicistní parter, potom dvě podlaží s takovou jako vroubkovanou fasádou, na ní je potom secesní vlastně freska, secesní malba a potom přichází to rondokubistické patro.
3: Hned vedle něj v Jindřišské ulici zastavujeme u domu architekta Josefa Chochola, mimo jiné i autora několika kubistických domů pod Vyšehradem.
2: Ten dům je dobře poznatelný, protože je vlastně celý obložen keramickým obkladem, jsou to takové jako béžové dlaždice, vikýře toho domu, jsou velmi jako kubisticky tvarované. Jsou to vlastně takové šachovnicové motivy takového mlýnu. Josef Chochol sám o sobě byl přesvědčený kubista a potom, když se vlastně jeho kolegové architekti po první světové válce začínají přiklánět k těm folklórním, lokálním, lidovým vzorům, on byl a priori proti, zůstal u toho svého kubismu a pak šel rovnou k meziválečnému funkcionalismu.
3: Naší další zastávkou je řadový dvojdům číslo 8 a 10 v ulici Růžová z roku 1922. Mohutné světlé fasádě dominují robustní motivy národního stylu a najdeme na ní dokonce i jméno architekta Bohumíra Kozáka.
2: Je to dům, který vzniknul pro bankovní úřad ministerstva financí. Dokládá, že Praha je z ničeho nic hlavním městem vlastně samostatného státu. Vznikají stavební družstva pro úředníky nových úřadů nebo přesně jako tady v tom případě ty administrativní budovy. Pavel Janák si vlastně pod rondokubismem představoval jakousi volnost a vzdušnost prvků, které si půjčuje z té lidové slovesnosti, z toho jihočeského venkova. V jeho případě je umisťuje na tu fasádu volně plovoucí oproti vlastně kompozici té fasády. Tady u toho domu je to zvláště, že to jsou spíš jakoby samostatné prvky, jako kdybyste umisťoval magnetky na lednici. Zůstaneme v nejbližším okolí, budeme se podívat na nároží ulice Olivova a politických vězňů, kde máme jednu, řekl bych, nečekanou stavbu od Jana Kotěry.
4: Má takovou šedivou až do modra laděnou fasádu.
2: Až do modra. A původně vzniknul pro administrativu a je to kancelářský dům Vítkovického hutního těžařství a ta stavba vznikla ve dvou etapách s tím, že obě dvě jsou dílem Jana Kotěry. V té době, kdy vzniká kubismus, tak Jan Kotěra už byl ta starší generace a spíš se pořád přikláněl ke svému jako modernímu zpracování klasicismu, té architektonické moderně. Ale skutečně, když po roce 1918 vznikne Československo, i Jan Kotěra neodolá víceméně a začne používat vlastně prvky rondokubismu. Na příkladě domu, kterého stojíme, to je perfektně vidět na vstupním portálu, kde jsou opět používány vlastně výseče kruhu, což je pravděpodobně nejčastější motiv rondokubismu. A prvek, které já osobně miluju snad nejvíc toho domu, to jsou vlastně ty okna, která jsou lehce zatlačena vlastně do té plochy té fasády. Tím pádem vytváří vlastně takový pravidelný rastr, který ale podporuje tu hloubku té fasády. Je to plastičtější, je to dynamičtější.
3: Odsud je to jen kousek k domu u Myšáka ve Vodičkově ulici, který se pyšní rondokubistickou fasádou stavitele Josefa Čapka. My ale projdeme pasáží Alfa a Františkánskou zahradou na Jungmanovo náměstí, kde se zaměříme na menší památky. Kubistickou lampu nebo rondokubistický úzký dům číslo 4 od Rudolfa Stokara.
2: Má na celé fasádě jenom jednu osu okení.
4: Ano.
2: Je takhle prohnaný skrz celý blok a já pokaždý, když u něj stojím, tak přemýšlím, kde má schodiště. To je skutečně jako nejminimalističtější, dejme tomu, rondokubismus tady v širokém dalekém okolí.
4: Můžeme kolem toho domu projít a dojít se podívat na tu lampu?
2: Půjdeme tady kolem hospody u Pinkasu. Kubistická lampa je skutečně celosvětová rarita, protože kubistických lamp máme všude jenom jednu. Emil Králíček s firmou Matěje Blechy připravoval dům takzvané Adamovy lékárny s tou růžovou fasádou. Tady bylo takové prázdné místo, slepý roh, kam se málo kdo dojde podívat, a Emil Králíček byl pověřen tím, aby nějakým způsobem vlastně zvelebil to prostředí, a on se tehda ovlivněn kubismem té zemi Pavla Janáka nechal ukecat k téhletý lampě. Někteří historici ještě zmiňují to, že má připomínat soudky piva právě z hospody u Pinkasů.
4: Podstavec trochu působí, jako by vybízel k usednutí, jo, tak má...
2: Bylo to tak myšleno.
4: Je to zároveň lavička.
2: Určitě.
1: Až tedy půjdete cestou k Pinkasům najedno, určitě zvedněte hlavu vzhůru, uvidíte kubistickou lampu. Putujeme společně centrem Prahy, zítra budeme opět pokračovat, ale to se trošku přesuneme na rozhraní Žižkova a Vinohrad.
0: K filmovému Létu na Vltavě přidáváme soutěž na našem Facebooku. Podívejte se na Facebook Českého rozhlasu Vltava, ale za okamžik vám taky řekneme podrobnosti.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás vybral Sergeje Rachmaninova, část preludí pro klavír v podání Borise Gildburga.
1: Když už František zmínil ten výběr, tak ještě jedno vybírání. Vybírat můžete u nás na Vltavě nejlepší český film. Máme pro vás velkou anketu. Předvybrali naši kritici, naši spolupracovníci, filmoví publicisté Tomáš Pilát, Kristýna Roháčková, Martin Hrnčíř, Jana Puckalská a Alice Aronová filmy, které vy můžete projet. Máme na našem webu vltavarozhlas.cz takovou velkou tabulku a můžete hlasovat, jaký film je pro vás tím nejlepším. Když se dívám do tabulky, tak aktuálně se 13% vede snímek Všichni dobří rodáci. No všechno najdete na vltavarozhlas.cz. A v rámci filmového léta můžete taky soutěžit.
0: To ale na našem Facebooku. Léto na Vltavě je filmové vedle kultovních titulů jako Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol, které se dostaly na hrnečky Českého rozhlasu Vltava. Přinášíme mnoho dalšího, včetně třeba premiérových vzpomínek Davida Lynche.
1: Abyste mohli hrnek Vltava s filmovým létem a s těmi filmy, které František uvedl, získat, stačí jedno jediné, podívat se na náš Facebook a do komentářů napsat, který film nebo seriál od jednoho z těchto legendárních filmařů máte nejradši.
0: A jeden z keramických hrnečků může být váš. Čas máte do příští středy, kdy vylosujeme 10 výherců.

0: Zní to trošku absurdně, skok z druhého balkónu, second balcon jump. Dnes ráno v podání Dextra Gordona, 7 hodin 30 minut, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dříve rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje více než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovaly jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pchjongjang opakovaně odsuzuje. A ještě počasí, čekejte většinou jasno, s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a v tisíci metrech na horách kolem 17, na Šumavě 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A víc kulturních zpráv zase najdete na Vltavě. Hvězdárny v Brně, Liberci, Rokycanech, Teplicích a nebo Jihlavě právě dnes organizují společné pozorování částečného zatmění slunce. Tenhle úkaz začne ve střední Evropě přibližně ve 7:45 na večer. Maximum bude potom v České republice kolem 8:45. No a v noci, až se zase setmí, bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid.
2: Galerie Sladovna v Písku zve na vernisáž výstavy Až zakuká jelen, představuje tvorbu výtvarnice a grafičky Evy Chudomelové.
1: Mezi tělem a iluzí, takový je název vernisáže letního salonu JSP Art Gallery v Praze. Tahle výstava představuje tvorbu 13 výrazných osobností současné evropské umělecké scény.
2: A ještě jeden tip ze Znojma, tam pokračuje hudební festival Plejáda, a to v hradebním příkopu u Střelniční věže.

0: Johann Georg Pissendel a koncerto Köln, část koncertu pro housle, orchestr a basso continuo.
1: Teď si budeme povídat o snímku s názvem Zpráva pro Minervu 2. Za ním stojí vedoucí divadelního spolku S23 z Olomouce a filmoví spolurežiséři Miroslav Krobot a Lubomír Smékal.
0: Snímek se sestavou poměrně nesourodých postav, včetně mimozemšťanů nebo umělé inteligence, by se dal označit jako experimentální.
1: Proč? Tak to už vysvětlí oba autoři teď v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem.
2: Myslím, že se to tam objevilo trošku z našeho vědomí, že to je experimentální, ale vlastně nic proti tomu nemáme, jo? I když vlastně pro mě je to trošičku víc, než bych čekal, protože experimentálně pro mě znamená, že se vlastně nějaké věci ověřují experimentálně bez ohledu na výsledek, což teda jako odpovídá docela tomuhle tomu. Ale pro mě je to trošku takový jako lehce odrazující.
3: Pro mě je to víc výsledek nějaký naší společné hry, či takhle ten experiment možná ano, že jsme si hráli a že jsme nevěděli dopředu, jak to celý dopadne a jsme ten příběh toho divadla spíš sledovali, než tvořili.
4: A to je třeba i princip takzvaného dialogického jednání, které stojí v základu toho divadelního souboru 23. Když bychom si ho měli přiblížit, v čem spočívá to dialogické jednání, nějaké principy, na čem je to založeno?
2: Dialogické jednání spočívá v tom, že vlastně zveřejňujeme náš vnitřní dialog, že spolu celý den od rána do večera mluvíme, káráme se, chválíme se, vysmíváme se. A dialogické jednání je metoda, kdy tento vnitřní dialog zveřejníme. Kdy se ho pokusíme říkat nahlas, což bývá náročný, dlouho to trvá, ale když se to podaří, tak to vlastně toho člověka osvobozuje a každopádně je daleko autentičtější, protože jakoby v tom dialogu sám se sebou není třeba lhát, není třeba si vymýšlet nebo přehánět. Takže je to takový trošku naše hledání autenticity, jo, jakoby i těch lidí a osobní autenticity, to je myslím velmi důležité v tom spolku.
3: Tady jsme vlastně kombinovali dialogické jednání s takovým pohledem do sebe, kdy jsme zadali vlastně i těm hercům původně, aby nacházeli svoje podosobnosti či části své osobnosti a ten dialog vlastně vedli s tou podosobností. Čili oni vlastně nehrají sebe, ale hrají vlastně část sebe.
4: Znamená to tedy, že asi spolupráce těch jednotlivých herců na jejich postavách musela být velikánská. Jak se v takovém případě píše scénář? Nemůže být slovo od slova napsáno, co ti herci mají říkat.
2: Ten proces byl úplně obrácený, než třeba člověk si řekne tak, natočím film o tomhletom. Tohle bylo úplně obráceně. My jsme asi půl roku nebo tři čtvrtě roku jsme jenom pracovali na těch monolozích, vlastně byla to cvičení toho dialogického jednání a těch podosobností. Potom vznikaly nějaké monology, každého z nich 14 monologů, které byly velmi zajímavé a osobní, autenticky. A pak vznikla potřeba to dát nějak dohromady, nějak to sešit. A to nás dost banálně napadl hotel, kde se všichni tak, jak 14 lidí může vyskytovat současně.
5: Já se vám hned budu věnovat. Rezervaci máte, že?
2: No a vzniklo představení. A teprve na základě toho představení vznikl nápad, jak ověřit nějakou společnou zkušenost, protože ten příběh je do značné míry o sdílení, vzájemném sdílení s jinými lidmi, jak tuhle tu společnou zkušenost ověřit ještě jakoby před kamerou, prostřednictvím kamery. Tak to vlastně byla ta poslední fáze.
3: Monology, které tam jsou, tak jsou z velké části monology, jejichž autory jsou ti herci sami. A my jsme vlastně víceméně tvořili tu konečnou skládanku vlastně z těch dílů, které jsme měli k dispozici.
4: I přes ty všechny zkoušky to představení je každé trošku jiné. Nicméně film se natočí a jednou provždy má jednu podobu. Natočili jste

0: Člověk se noří do vašeho myšlení, podle vašich pohledů. Máte tam významné pohledy, řekněme.
1: Ano, významné pohledy, to je naše silná stránka. Ale ne, my jsme tam nechtěli jaksi moc vystupovat, ale ty role těch dvou mimozemštěnů.
2: To jsme dělali pro svoji radost.
3: Lubomír Smékal a Miroslav Krobot. Jejich film Zpráva pro Minervu 2 se do českých kin dostane v říjnu.
4: Teď jedna zajímavá zpráva. Odborníci kvůli rozmachu často ilegálního obchodu s mumifikovanými částmi těl varují před skutečným prokletím mumie. Co hrozí, to řekneme za chvilku.

0: Neres a Lucie v nahrávce z roku 2021 a píseň Provence. Minutu po 7:45 na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Je to neuvěřitelné, ale prý je to opravdu tak. Mumie mají svá prokletí. Odborníci teď varují před zdravotními riziky spojenými s rostoucím, často ilegálním obchodem s mumifikovanými lidskými ostatky. Podle výzkumu, o kterém informoval britský deník The Guardian, se jejich prodej v posledních letech rozšířil, a to hlavně díky sociálním sítím, internetovým obchodům a aukcím.
0: Vědci analyzovali 128 nabídek a zjistili, že mnohé ostatky byly poškozené a prodejci přitom kupujícím neposkytovali žádné informace o bezpečné manipulaci. Rizikem mohou být například spory plísní, ale taky toxické látky, které se při mumifikaci používaly, třeba arzen, olovo nebo rtuť.
2: The Guardian taky připomíná případ 70. let, kdy po otevření hrobky polského krále Kazimíra IV. Jagellonského zemřelo 10 z 12 vědců, kteří se dostali do kontaktu s plísňovými sporami. Takže radši neobchodujte s mumiemi, ať se nic nestane.

0: Marta Archerič na gutě Kapison, část pěti kusů v lidovém tónu opus 102 Roberta Schumana, 10 minut před 8.
1: A až bude 10 hodin dopoledne, tak se otevře vizitka, tentokrát pro malíře Mirka Kaufmana. Kniha s názvem Souřadnice malby, která nedávno vyšla, je jeho první obsáhlejší publikací mapující poslední desetiletí jeho tvorby. A tak i o tom bude ve vizitce řeč.
0: Poslouchejte po 10. Teď ale básnění s herečkou Magdalénou Borovou.
2: Básnění.
3: Před 4 lety mě zaujala v knihkupectví malá černá knížka se jménem Simonetta Buonaccini. A tak jsem se seznámila s českou básnířkou meziválečného období. O jejíž existenci jsem do té doby netušila. Vlastním jménem Ludmila Šebestová, později Bučanová, psala pod různými pseudonymy a ten nejznámější je inspirovaný její láskou k Itálii. Říkalo se jí Šimonka. Tato básnířka zemřela mladá a o její literární odkaz se až do své smrti staral František Halas, který ji obdivoval. Napsal o ní: básnila zkrátka, jako jiný dýchá. Její verše jsou živelné, vroucí, hladové, jižanské. Já jsem si ale vybrala pro Šimonku trochu netypickou báseň, psanou volným veršem, naplněnou jakousi cudností, očekáváním mladé ženy, která vystoupila z anonymity, poodhrnula závoj a zalek a stojí před světem nahá. Je to metafora básnířky, která se nechává číst. Simonetta Buonaccini, Lampa v okně. Vážně a nesměle blížím se k oknu a stavím na ně svou lampu. Nevolky ruka se třese a váhá, pobledlý obličej maně si ramenem cloním. Silnice, pěšiny, cesty plazí se okolo domu. Pěší tu vidím i jezdce. A všichni teď dostali právo pohlížet do mého okna. Budou mi dobří a vlídní? Pohledí mile a řeknou: děvče, je čistá tvá sýnika a jasný tvůj život. Nebo sem kameny hodí? Či snad si ani nevšimnou lampy v mém okně? Mlčím a čekám. Před chvílí byla jsem sama. Zamčené dveře. Na okně pouze azalky v květu. Vše bylo moje. Nebylo moci, jež by sem dovedla vniknout. Nebylo práva k pochvale, domluvě, haně. Zde jsem se smála, plakala, učila se. Stokrát jsem klopítla v střeštěně divokém skoku. Zde jsem se za den 10krát omýlila a nikdo nezřel mé hanby. Zde jsem též nalezla první svou moudrost a sílu a nikdo nepoznal vítězství toho. Skrytá a cudná byla radost. Skryté a cudné byly slzy. Skryté a světlé rostlo mé mládí a vonělo mateří douškou. Dnes ale u okna stojím, u otevřeného okna. Houštinu a zalek odsunuji. Poslušna skrytého hlasu stavím sem plaše svou lampu. Jak je má jizba divná a jiná. Běda, jak chudou ji shledá cizincův pohled. Mám znova záclony stáhnout. Vydržím zkoumavé doteky zraků, nerdíc se, neblednouc dětsky. Mlčím a čekám. A zatím zvenku sem proudí zvířené vlny nového vzduchu. Zvuk hlasu sem letí. Život jde po cestě okolo malého okna. Staví se na chvilku, nahlíží dovnitř. Otvírám oči a obnažuji mladé své srdce. Na okně svítí lampa.
1: Lampa v okně, báseň české autorky, která píše pod jménem Simonetta Buonaccini. Vyšla ve sbírce Na chůdách snu, kdybyste si chtěli text znovu pročíst. Přinesla nám ho do našeho básnění herečka Magdaléna Borová.
0: A krátce před 8 ještě Tom Herel v nahrávce z roku 1990.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Hasiči zasahují u požáru velké skládky u Příbrami, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Kvůli suchu dnes zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Společnost zajišťující prohlídky kláštera v Broumově je v existenčních problémech. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů Celsia. U Příbrami hoří velká skládka. Hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Ohřet začalo už včera před 8 večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá. Hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat. Jak popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Síkrová-Flígrová.
3: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
2: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkrátka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, jak říká Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
2: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
5: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelin na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si už téměř měsíc můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek dlouhodobého sporu obou stran.
6: Benediktinní agentuře pro rozvoj Broumovska původně vypověděli smlouvu kvůli neplacení nájmu a začali památkou provázet sami. Agentura, respektive její společnost Klášter Broumov servisní, se po předběžném opatření soudu do kláštera vrátila, její tržby ale podle vyjádření ředitele Ondřeje Kopeckého klesly o 90%, a to znamená existenční potíže. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Na Šumavě 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Koncert pod širým nebem, velký příběh z minulosti a taky večer plný akrobatů a divadelní fantazie. Přesně tohle jsou témata, která propojíme v následujících minutách. Přijde za námi kytarista Libor Šmoldas. Se svým organtriem se příští týden vrátí do pražského Jazz Doku, kde bude během dvou večerů natáčet živé album. A tak nás Libor na natáčení pozve. Přesuneme se i o 150 let zpátky, konkrétně do německého Bayreuthu. Právě tam se poprvé rozezněl Wagnerův prsten Nibelungů, tedy monumentální tetralogie, která by bez mimořádných pěveckých výkonů nikdy nezískala svou podobu. Detaily přidáme. No ale ze všeho nejvíc nás čeká pražská Letná. Plná akrobacie, divadla a také fantazie. Do letenských sadů totiž míří české i zahraniční soubory nového cirkusu. Startuje velký festival a za chviličku se za námi ve studiu zastaví jeho šéf Jiří Turek. A o letošním programu si podrobněji budeme povídat.
1: A budeme hrát Jiřího Herolda, Antonie Vivaldiho nebo Bélu Bartóka. Taky Ludvika van Beethovena nebo Jiřího Antonína Bendu. První nahrávka patří pianistce Jarmile Kozderkové.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jarmila Kozderková v třetí části sonáty pro klavír číslo 13 Jiřího Antonína Bendy.
1: A začíná velká věc, Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letně Letná. V programu se znovu objeví zahraniční soubory. Cirque La Compagnie se tentokrát představí s akrobatickým roadtripem Pandax. A další Francouzi, kompanii Raspozo, přiváží oceňované představení Urváry.
0: Nebude chybět ani řada tuzemských souborů. O tom všem budeme mluvit s ředitelem Letní Letné Jiřím Turkem. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Tak vy jste většinu akrobatů už přivítali včera. Všichni už jsou na Letné. Tak v jakém duchu se ty následující 3 týdny teď budou odvíjet?
2: Já doufám, že v takovém tom klidném, přátelském a příjemném duchu, teda aspoň tak všichni jsou naladěni, těšíme se, že to dneska konečně spustíme, že přípravy už trvají asi 10 dní se staví a připravuje všechno. Včera byla tiskovka, takže už
1: jsme mohli
2: vidět všichni ukázky už představení, kromě těch 3 kluků, které přijde zítra, ale všechno běží, jak se to spustí, tak už všechno ze všech spadne a je to krása.
0: Letenské sady se opět tedy proměnili v cirkusovou vesničku. Jak to tam teď vypadá? Kolik je tam stanů? Jak jsou třeba rozděleny?
2: No, my jsme vlastně každý rok, to je stejné nebo podobné. On jsou tam omezený nebo
1: limitovaným
2: prostorem, prostě někde, kde postaví velký šapito a tak. Ale každý rok se to snažíme trošku obměnit, změnit trošku ten situační plánek, přemístit některé stánky, nějaký menší standard, aby i když člověk přijde znovu, tak má pocit, že se nevrací, že tam něco se změnilo. Nechceme se rozšiřovat dál, chceme spíš, aby se v ten vnitřek ta kvalita byla uvnitř a ten servis pro diváky se zlepšoval, takže letos máme výborný, myslím, je tu food zone. Přibyly nový zóny. Snažíme se i to, aby tam lidi si chtějí posedět, aby tam měli takový chilloutový prostory. A to myslím, že se doufám nám daří a že večer, až tam přijdou, rozzáří se žárovečky, takže to poběží.
1: Vrací se vám diváci?
2: Vrací. To musím říct, že většina diváků k nám chodí už pravidelně. Máme dokonce některý, kteří byli už na prvním ročníku a chodí k nám, takže máme takovýhle pěrný fanoušky.
1: No, vám se vrací nejenom diváci, vám se hlavně pravidelně vrací taky některé soubory na festival. Čím vás oslovují právě soubory jako kompanii Raspozo a Cirque La Compagnie?
2: Tak my se, když byl Cirque La Compagnie, s nimi jsme asi před 5 lety vlastně měli premiéru na Letný projekt, který jsme připravovali společně s nimi a ještě s francouzským Marseille s Biakem festivalem. Je to 5 skvělých akrobatů francouzských kluků, takže teď přivezli to nový představení, kde se jmenuje Pandax, protože tam hraje malá panda autíčko v tom, kde se jmenuje Pandax a je to krásný, zábavný představení. A samozřejmě Raspozo taky se známe hrozně dlouho. On se lidi ptají, proč vozíme to samý nebo stejnou skupinu a není to tak, člověk ví, co dělají, jako že dělají dobrou práci, ale není to vždycky podmínka, že když udělali představení další, takže ho musíme hned automaticky vzít, protože už u nás byli. Ne? Vždycky záleží, jestli to představení se povedlo nebo se vyhovuje nám, zapadá nám do nějaký dramaturgie celého, ale naštěstí všichni tyhle ty party udělají krásné představení a proto je vezmeme znovu.
0: O tom, že je novocirkusová komunita pospolitá, o tom víme i my, kteří jsme mimo tedy tenhle žánr profesně. Máte přehled, Jiří, o všech nejvýraznějších světových souborech, když potom hledáte, kdo do Prahy přijede?
2: To jo, určitě celkový přehled, určitě něco samozřejmě uniká, ale jo, jezdím po festivalech, máme přehled, co se kde děje, máme informace od kolegů, který nám říkají, hele, tady vznikla nový show, sleduju, co se děje na jiných festivalech, ale dneska už jezdí zase i oni k nám se koukat i třeba na ty české produkce, protože je to zajímavé, jestli pro ně přivést něco jiného.
1: Já jsem ráda, že jste zmínil i české produkce, protože jednou českou premiéru můžeme na Letní Letné navštívit už zítra. A bude to Vertige od Air Gym Art Company. Co můžeme od nich očekávat?
2: No, Air Gym je parta vzdušných akrobatů, vlastně dělají vzdušnou akrobaci a teď udělali se nový představení, jak se podílejí na všech možných eventech, jak můžete vidět ve vzduchu, kde se lítá, tak tam většinou je tahle ta parta. A je to krásný, já mám hrozně rád a jsou to skvělí lidi a dělali jsme s nimi i několik projektů takových jako mimo i na eventy a tak, takže výborný a doporučuji tuhle partu sledovat a chodit na ně.
0: Co byste poradil posluchačům, když na Letní Letnou vyrazí? Vybrat konkrétní program nebo přijít i na Blind?
2: Samozřejmě je možný přijít na Blind, ale já všem říkám, vždycky mě kamarádi volí, hele, co bys mi doporučil. To je těžký, protože já jednak už jsem trošku postižený tím, kolik jsem toho viděl, takže mám na to, nelíbí se mi trošku třeba už jiné věci, ale já říkám, nastudujte si lepší, podívám, máme opravdu hodně informací na tom webu, jsou tam ukázky, videootázky, je tam hodně popisek, co to představení je, jsou tam fotky, takže můžou si o tom dovědět víc a pak si vybrat, protože vybíráme ty představení tak, aby se lišily dramaturgicky, poetikou jinou, jiným způsobem prezentace, někde to je čistě akrobacie, hodně cirkusácký představení, jinde to je spíš divadlo, poezie a tak jako schovaný, takže člověk si musí hledat. Může přijít na Blind, ale znáte to, přijde tam v jiný náladě, naštvaný z práce a chcete prostě něco, co vás rozptýlí a ne něco třeba těžšího. Takže si myslím, že ta příprava vůbec si to rozmyslet je, ale někdy se stane, že přijete nepřipravený na něco a pak jenom zíráte, že vás to překvapí pozitivně, teda věřím. Takže to je možná ještě ta hezčí varianta.
1: Tak doufejme, že k takovým variantám dojde ve většině případů. Jinak, Jirko, vás tady čekají 3 týdny na Letné. Už víme, kde máte stany, kde máte food zónu a tak podobně. Kde máte maringotku, kde spíte?
2: My máme stále místo tam v Dělíčku pod Kramářovou vilou, tam máme část produkce a takový zázemí produkční, ale jinak jsme i nahoře u tunelu, protože je nás hodně, takže už máme takový jako zóny spací a to. Ono už to, když jsme jezdili ještě v noci domů, ale to už se prostě teď nedá dělat, protože se někdy připravuje přes noc ty věci a začíná se brzy ráno, takže to divák samozřejmě nevidí, ale lidi si jaký potřebují odpočinout, takže třeba i přes ten den se někde se schoulit v těchto vedrech, zvlášť kluci, když stavili teďko, tak to byla těžká práce.
1: Dnes v noci budou padat Persejdy, tak vám spadne nějaká šťastná hvězda. Jiří Turek nás pozval na 23. ročník festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná. Startuje právě dnes, potrvá až do konce srpna. Mějte se pěkně.
2: Děkujeme, těšíme se na vás na Letné.

0: Miriam Ajda, Fredrik Kronqvist, Monday Night Big Band a My Shining Hour na vlnách Vltavy. 21 minut po 8 ráno.
1: Michelle Dunn, to je autorka krimi a thrillerů. Proslavila se sérií knížek o bývalé vojačce a příslušnici mírových sil, která se potýká s posttraumatickou poruchou, a u nás jsme zatím znali její bestseller Hodná holka. Teď ale česky vychází i román Dobrá matka.
0: Jaký je? Zeptáme se amerikanistky Hany Ulmanové. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Když začneme žánrem, jakou má vůbec psychologický thriller historii? Jaká má pravidla?
2: Je to jakýsi podžánr thrilleru a podle mínění mnoha kritiků je to něco lepšího než pouhý hororový příběh. I když na druhou stranu je podobný s detektivkou, je podobný s gotickou literaturou. Pěstuje se už od dob Edgara Allana Poea až třeba po filmy Alfreda Hitchcocka, čím chci říci, že je to tedy žánr jak filmový, tak literární. Takovým nekorunovaným králem by byl asi ve Spojených státech amerických Stephen King, kdybych měla zmínit ženy Patricia Highsmithová, její talentovaný pan Ripley, což je tedy proza a známe i dvě filmové verze. Psychologickému thrilleru se věnovali i mistři pera, jako třeba Henry James a jeho novela Utažení šroubu, a myslím si, že pro žánr jsou příznačné postavy, které jsou posedlé až patologicky narušené, mají nejisté mentální stavy, narušený způsob vnímání reality, až paranoidní, jejich identita je nestabilní, svádějí různé vnitřní boje a bitvy, čelí volbě jakémusi morálnímu konfliktu, sužije je strach a úzkost. Velice častý je nespolehlivý vypravěč v domáckém prostředí a akce je víceméně potlačená, důraz se klade spíš na lidskou duši.
1: Jaká psychologická témata tedy zpracovává Michelle Dunn v Dobré matce?
2: Já si myslím, že to hlavní téma už vlastně předznamenává titul Kdo je to dokonalá máma? Je to ta, která peče na všechny školní akce, která je ve všech výborech a pokaždé vypadá jako ze žurnálu, nebo je to spíše ta, která se umí svým dětem přiblížit? Myslím si, že kniha nám říká, že i matky jsou jenom lidé, bojí se o své děti. Kniha zachycuje dynamiku vztahu matka, dcera, otec, syn, ale z těch vážných témat třeba i domácí násilí, které může být fyzické, ale i psychické, když je terčem manželka a děti to vidí, což je mimochodem podobné téma jako v proze Florence Knapové, kterou jsme recenzovali nedávno, jmenovala se Jména. Typický je samozřejmě taky manžel tyran, který je posedlý myšlenkou, že musí mít vše pod kontrolou, umí manipulovat s lidmi, a myslím si, že se tady řeší i vnitřní konflikt každé matky, jestli má chránit rodinu nebo hledat pravdu. A jako poslední vážné téma bych dodala problém takzvaných hysterických žen. Jinými slovy, jak se má chovat matka, která přišla o dítě, a jak je její reakce potom hodnocena okolím.
0: Jak Michelle Dunn v knize vystavila zápletku, jak se kolem ní buduje napětí?
2: Já si myslím, že je vše vlastně vystavěno na nejednoznačnosti, a to sice hrdinů i situací. Konkrétně se řeší, která z postav je psychopat. A řeší se tady jakýsi milostný propletenec, kdy dívka Alex miluje dívku ze sousedství jménem Willow a její bratr Simon zase miluje Alex. A ano, Alex se zdá, že je opravdu menšinově sexuálně orientovaná. A posléze se mrtvé tělo Alex najde v řece. Ale Alex se vody vždycky bála, čili to asi není sebevražda. I když na druhé straně policie vlastně ten případ takto uzavře. Nicméně matka Alex začne pátrat na vlastní pěst a přidá se k ní i investigativní novinářka Holly. A společně se dopátrají toho, co se skutečně stalo, ale to já už samozřejmě neprozradím.
1: No, tak to si přečteme. Michelle Dunn je irská autorka, ona je z Corku. Je to nějak důležité pro děj v té knize?
2: Já si myslím, že ano, protože Corkem protéká řeka Lee, v které se právě Alex jakoby tedy utopí. Jsou tady určitě i irská témata typu strach z chudoby, protože ten keltský tygr nefunguje pro každého. Jakási ta toxická maskulinita v minulosti, protože třeba i matka Willow kdysi měla otce opilce. Je tady určitě vidět, ale taky to, že je ten román zasazený do současnosti. Součástí textu jsou zprávy na WhatsAppu, konkrétně tedy skupiny matek v roce 2025. Řeší se tady i šikana, a to sice konkrétně tedy kyberšikana a fotomontáže, kdy se děti navzájem hromadně vymezují, urážejí a ponižují, což je tedy další závažné psychologické téma. A jako poslední bych asi dodala, že se tady řeší otázka politikova image. Konkrétně tedy otec Simona a Willow je politik a v televizi musí předstírat, jak ho baví charita. Takže to je zase tedy věc, která si myslím, že je příznačná pro celý současný západní svět.
0: Amerikanistka Hana Ulmanová a psychologický thriller Dobrá matka. V jejím hodnocení děkujeme, že jste přišla. Mějte se moc hezky.
2: Vy taky. Naschledanou.

0: kvarteto Apollon a pastorální allegro pro smyčcové kvarteto Jiřího Herolda v 8:30 na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V Maďarsku včera začal festival SIGET, původně to nebyl globální festival světových hvězd. Když v roce 1993 vznikl, tak to bylo tehdy na studentském ostrově a mířil hlavně na maďarské publikum a domácí hudební scénu. Teprve postupně se z něj stala mezinárodní přehlídka, která láká návštěvníky z mnoha zemí světa. No a právě maďarská hudba letos taky dostává výrazně větší prostor.
0: Jiří Štefl na iRozhlas připomíná, že organizátoři chtějí zahraničním návštěvníkům ukázat současnou maďarskou scénu a zároveň vytvořit místo, které bude přirozeným centrem pro domácí publikum. Letošní SIGET je ale především festivalem, který ještě před několika měsíci bojoval o svou existenci.
2: Po několika ztrátových letech se festival dostal do vážných finančních problémů. Společnost Supertrust Entertainment, která SIGET od roku 2017 vlastnila, se rozhodla z maďarského projektu odejít.
0: Problémem byly mimo jiné rostou náklady, vysoké honoráře interpretů a skutečnost, že se návštěvnost po pandemii covidu nevrátila na předchozí úroveň.
2: Detaily a celou reportáž kolegy Jiřího Štefla už teď najdete na serveru iRozhlas.cz.

0: Ensemble 18+ a část koncertu Antonia Vivaldiho v Ranní mozaice ve středu 12. srpna.
1: Připomínáme 150 let, kdy se v německém Bayreuthu poprvé kompletně rozezněla Wagnerova monumentální tetralogie Prsten Nibelungův. Richard Wagner svými díly posunul hranice opery, ale taky nároky, které kladl na pěvce.
0: Jak se během let proměnil ideál Wagnerovského tenoristy a kdo se nesmazatelně zapsal do dějin festivalu v Bayreuthu?
1: I to zjišťoval hudební publicista Daniel Jäger.

Helden tenor, doslova hrdiný tenor, je jedním z nejvzácnějších hlasových oborů na světě. Musí spojovat sílu, výdrž i schopnost zpívat několikahodinové představení přes obrovský orchestr. A právě pro takový hlas Wagner napsal roli Siegfrieda v tetralogii Prsten Nibelungův a také Tristana nebo Parzifala. První bayreuthský Siegfried z roku 1876, Georg Unger, byl prý především výborný herec a spolehlivý muzikant. Skutečná legenda ale přišla až o půl století později.

0: mich ertaub. Doch wollt er den richtigen Raden, der macht mich zum Walter der Welt.
1: Jmenoval se Lauritz Melchior, dánský tenorista, kterého mnozí dodnes považují za největšího wagnerovského pěvce všech dob. V Bayreuthu vystupoval v letech 1924 až 1931 a poté udělal velkou kariéru především v metropolitní opeře v New Yorku. Jeho hlas spojoval kovový lesk, mimořádnou sílu a přitom nečekanou vroucnost. Legendární italský dirigent Arturo Toscanini o něm prý řekl: "To není tenor, to je zázrak."

Po druhé světové válce převzal štafetu Němec Wolfgang Wingasen. Nebyl tak hlasově mohutný jako Melchior, ale vynikal muzikálností, inteligencí a schopností vytvořit na jevišti živou dramatickou postavu. Právě jeho hlas dodnes známe z legendárních nahrávek dirigentů Hanse Knáprzbuše, Josefa Kailberta nebo Karla Béma. Od konce 20. století se však stále častěji mluví o krizi heldentenorů. Wagnerovské role jsou mimořádně náročné a jen málo který hlas dokáže vydržet jejich zátěž. Řada pěvců se k Wagnerovi dostane až po letech zrání a zpívání italského repertoáru.

Bayreuth posledních let má ale přesto své hrdiny. Američan Stephen Gould zde více než 10 let patřil k pilířům festivalu a navázal na tradici velkých pěvců minulosti. Po jeho odchodu převzal štafetu rakouský tenorista Andreas Schager, který spojuje mimořádnou hlasovou jistotu s neobyčejnou fyzickou energií.

Představa ideálního heldentenora se za 150 let proměnila. Dříve se obdivovala především síla hlasu. Dnes se stejně vysoko cení schopnost pracovat s textem, výrazem a psychologií postavy. Jedno ale zůstává stejné. Zaspívat Siegfrieda v Prstenu Nibelungově patří k nejtěžším úkolům, jaké může operní pěvec ve své kariéře dostat.

Siegfriedovým protipólem je v tetralogii postava Brynhildy. Jakou ta představuje pro sopranistku výzvu? A existuje její ideální představitelka? To si řekneme zase příště.

0: S hudebním publicistou Danielem Jägrem si připomínáme letošní 150. výročí prvního kompletního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova v německém Bayreuthu.
1: Naším hostem na Vltavě za pár chvil bude jazzový kytarista Libor Šmoldas. Pozve nás nejenom do pražského jazzdoku, protože příští týden tam bude se svým organ triem natáčet koncertní album. Zeptáme se.

0: byl Felix Mendelssohn Bartholdy, část skladby pro violončelo a klavír těsně před 8:45 na Vltavě.
1: Už příští úterý a středu se pražský klub Jazz Dog promění v koncertní nahrávací studio. Desku tam totiž bude natáčet Libor Šmolda z Organ Trio. Kapela za uplynulých 10 let vystupovala po celém světě, od Kennedyho centra ve Washingtonu přes Melbourne Recital Center až po festival v Yokohamě.
0: Teď se tedy vrací na domovskou scénu, aby natočila koncertní album. S pozvánkou do studia dorazil kytarista a kapelník Libor Šmoldas. Dobrý den, Libore.
2: Dobré ráno.
1: Libore, vy jste tady u nás vlastně jako doma, protože na Vltavě vám často vaše skladby hrajeme, ale vy touhle akcí, tady tím natáčením, slavíte taky 10 let na scéně. Jaká byla ta uplynulá dekáda?
2: Uběhla strašně rychle, tak čas ubíhá, když se člověk baví. Bylo to moc prýma, byla to celých těch 10 let moje hlavní kapela v Čechách s Kubou Zomerem na varhany a Danielem Šoltysem na bicí. Máme z toho radost, dlouho jsme nic nenatočili, takže jsme se rozhodli
1: to napravit
2: a přijde nám, že tady ten projekt nejlépe hraje živě, tak jsme říkali, místo abychom se trápili ve studiu, tak uděláme to, co věříme, že děláme nejlépe, a sice zahrajeme v Jazz Dogu dva koncerty za sebou a pak z toho vybereme z té nahrávky, co se nám nejvíc bude líbit, a vydáme to.
0: A co se týká jazzu, taky máte radši live nahrávky?
2: No, to nevím, asi ne. Já asi ty nejoblíbenější nahrávky svoje, které si teďka rychle vybavím, jsou spíš studiový, ale je tam i spoustu živých, tak teď trošku mluvím proti svýmu zájmu, protože bych měl posluchače navnadit na tu naši živou nahrávku. To bude výjimka, přátelé, zatímco většina nejlepších desek jsou studiový, tak tady to bude prostě pecka, protože to bude živý.
1: Můžeme být u toho. Mimochodem, proč dva koncerty, Libore? Kdyby se ten jeden nepovedl?
2: Tak nám přišlo, že budeme pak mít větší prostor na výběr, přece jenom nechceme během toho koncertu zahrát posluchačům stejnou skladbu dvakrát, i když by zněla úplně jinak v našem podání, ale stejně, tak jsme to takhle udělali, že budeme hrát stejný playlist dva večery za sebou a pak budeme vybírat. Takže je to takový luxus pro nás tři, abychom pak měli víc z čeho vybírat.
0: A co se týká repertoáru, nové, starší skladby?
2: Namícháme to. My hrajeme už dlouho docela stejné skladby, a to ne proto, že bychom byli líní něco nového napsat, ale proto, že ta kapela, hlavně teda Jakub a Dano, jsou tak neskutečně jako divoce invenční, že po každý to je ale úplně jiný. Takže vlastně nemám potřebu nějak měnit ten repertoár moc, protože to po každý vyjde tak úplně jinak, že nám to slouží jako takovej prostě prostředek k takový úplně divoký bezbřehý improvizaci. Nicméně nějaký nový skladby taky tam zařadíme, a pokud se na tu desku nakonec dostanou i ty starší, tak je určitě naši fanoušci asi ani nepoznají od toho, co znají z minula.
1: Já si říkám, jestli muzikant vašeho formátu může ještě při koncertu něco pokazit.
2: No, to si pište.
1: No a tak s jakým vědomím se potom přistupuje k těm dvěma koncertům, které nás čekají v Jazz Dogu příští úterý a středu, když víte, že to bude na věky věků zaznamenáno? Zkouší se o to víc?
2: No, my neskoušíme nikdy, to je naše zásada. Všechno se
1: a poznáme mi posluchači, že jste, Libore, něco pokazil?
2: No, já doufám, že ne, protože rozdíl mezi amatérským a profesionálním jazzmenem je v tom, že ten profík se umí tvářit, takže to tak mělo být. Takže toho se budeme držet a doufáme, že to nikdo neposná.
0: Vy jste taky vzdal 100 letům od narození Milese Davise speciálním albem právě letos, to je album Sorry Miles, zahrajete i něco z něj?
2: No, to bychom mohli. Myslíte na tom koncertě, na těch nahrávacích koncertech, to bychom určitě mohli, protože tam je pár mých skladeb. To je docela dobrý nápad, tak jo,
0: no, to počkejte, tak děláme. Koncerty za týden, ještě je ve hře změnit dramaturgii, přidat, měnit posouvat.
2: Dramaturgie je víceméně stejně improvizovaná jako samotná hudba, takže můžeme se teď tady spolu domluvit, že to tak
1: takže bude František na desce v bukletu uveden jako spoluautor dramaturgie.
2: Tak dobře.
1: Libore, ale zpátky ještě ke koncertu samotnému. Vystoupí s vámi tedy Jakub Zomer, Daniel Šoltys. Budete mít nějaké hosty? A nebo jenom skutečně Organ Trio?
2: No, jestli budeme mít nějaký hosty, tak o nich nevím zatím, jestli kluci něco nevymysleli, ale plánovali jsme to takhle ve třech zatím.
0: co čeká Libora Šmolda se v těch nejbližších měsících. My jsme koukali, že vás čeká podzimní britské turné.
2: To je pravda, to je pravda. Já strašně rád hraju se skvělým londýnským kytaristou, který se jmenuje Nigel Price. Taky sem jezdí hrát často se mnou a já jezdím hrát často tam k němu, takže v říjnu budeme hrát v Británii. Zdá se, že v lednu se zase budu chystat do svojí milované Austrálie. A jinak běžný provoz tady v tomto evropském prostoru, koncerty, kluby a učení a můj takhle běžný provoz.
1: Kdo na vás chodí, Libore? Jsou to pořád ti samí lidé, nebo se objevuje mezi publikem také nějaká ta nová tvář?
2: No, to je dobrá otázka. Záleží na tom, kde. Když člověk hraje v pražských klubech, tak přijdou se podívat nějaký Češi, nějaký turisti. Když člověk hraje na festivalech, tak výjdou. Teď jsme se bavili tady, než jsme se zmáčkol červené tlačítko třeba o festivalu v Písku, tak tam je hodně kulturních místních lidí, kteří si přijdou poslechnout. Strašně moc záleží. V Austrálii často jsou to lidi, kteří jsou v penzi, kteří mají čas a chuť chodit na koncerty. Záleží, ale jo, chodí poslední dobou chodí hodně mladých lidí, bych řekl. Jako, lidi jsou většinou v tomhle pesimistický, ale mně přijde, že vídám hodně mladých tváří, takže široká škála obecenstva, bych řekl.
0: Jestli to nebude s jazzem jako s klasikou, protože mě před 30 teda baví čím dál víc, takže zdá se, že bude nesmrtelný.
2: No, na to doufáme, to jinak by to bylo špatný s náma.
1: Libore, my si toho vážíme, že jste si udělal cestu sem do Českého rozhlasu Vltava. Slibujeme, že vás hrát budeme, ostatně hrajeme vás pravidelně. Tak já nevím, co popřát ještě.
2: No, já strašně moc děkuji, že tady můžu být. A jestli můžu, tak milí posluchači, prosím, přijďte do Jazz Doku, teda v úterý a ve středu 18:19 od 9 hodin, podpořit nás svou přítomností, a když budete tam hodně tleskat a halekat, tak se třeba uslyšíte pak na té výsledné nahrávce.
0: Libor Šmolda, teď taky jeho nahrávka, ale s kvartetem a Sorry Miles. Mějte se moc hezky, ať se daří.
2: Děkuju, krásný den.

Za malou chvilku nabídne František aktuální zprávy, no a hned po nich opět obujeme boty, vydáváme se na cestu. Tentokrát, tento týden, ve výletech s Vltavou zkoumáme hory pod Pradědem. 8 hodin, 57 minut.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.
1: Teď je 9 hodin, dobrý den.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřicích míst. Například na řece Svitavě ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 2 desítky obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery využívající černomorský přístav v Novorosijsku. Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku by se měla stát příští rok národní kulturní památkou. V současné době je na indikativním seznamu památek, který bude schvalovat vláda. Nejvyšší stupeň ochrany Pardubickému kraji umožní čerpat více dotací na úpravy tvrze. Hejtmanství zároveň usiluje o vyhlášení krajinné památkové zóny v celé pevnostní oblasti Králicka, kde je dohromady asi 200 různých objektů. A ještě počasí, většinou jasno, s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Na Šumavě 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Na horách člověk nikdy nekráčí jenom krajinou. S každým stoupáním jako by se vám otevíraly i staré příběhy, které si lidé po generace vyprávěli někde u ohně, v chalupách anebo cestou z kopců. No a právě teď v létě, kdy máme chuť vyrazit na výlet, stojí za to hledat nejenom krásné výhledy, ale i příběhy, které jsou v těchto místech dodnes ukryté. A přesně takové výpravy podnikáme celý tento týden ve Výletech s Vltavou. Míříme do Jeseníků, do kraje předeného pověstmi o duchu pradědu, o čarodějnicích, dalších tajemných postavách, no ale dnes se vydáme po stopách příběhů, které mají překvapivě mezinárodní rozměr. Do Pryznicových lázní v dnešním Jeseníku, totiž za léčbou v dobách monarchie, přijížděli také významní Maďaři. Ale víc už za pár minut společně s Alešem Spurným a Matějem Matelou.
1: Zahrajeme si taky Camille Saint-Saense, Catherine Russell, Francesca Geminianiho nebo Martu Tepfrovou a Milokraj. První nahrávka je z alba Tento svět. Přejeme hezké dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Marta Tepfrová na Vlnách Vltavy, 7:07 dopoledne.
1: Jeseníky jsou jako správné hory opředeny mnoha bájemi a pověstmi. Nejznámější postavou je duch hory Praděd, který podle pověstí ochraňuje hory a jejich obyvatele. Jeho podoba se v různých vyprávěních mění.
0: Hned několik míst v Jeseníkách bylo taky spojeno s čarodějnicemi. Řadu takových příběhů připomínají tento týden výlety s Vltavou.
1: A tak se dnes s autorem Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou setkáme s významnými Maďary, jež v dobách monarchie jezdili léčit své neduhy do Pryznicových lázní v dnešním Jeseníku.
2: Výlety s Vltavou.

0: Je tu další z výletů, kdy putujeme za příběhy lidí v 19. a 20. století, kteří žili v Jeseníkách, a od silnice, od továrny s vysokým komínem jsme po pár krocích došli do místa na okraji města zasazeného mezi okolní kopce vysoké, města zvaného Jeseník, ale až od druhé poloviny 20. století, dříve Frýwaldov, Freiwaldau, Freiwald, tedy odlesněné území Mítina mezi těmi kopci vysokými, které nás obklopují. A tady jsme už došli k prameni, k Vešelényho prameni. Vidíme, jak voda trošku teče z mosazné lví hlavy. Nad ní vidíme římskými číslicemi letopočet 1839, je tu lavička. Je to takové zátiší, kdysi to tady vypadalo úplně jinak v tom roce 1839. Naším průvodcem tímto putováním je autor knihy Brateček z Bretnova, která představuje osudy lidí pod vrcholem pradědu, Matěj Matela. Jaký dojem na vás dělá tohleto místo, které nás přeneslo do jiného světa po pár krocích?
1: Pro mě jako milovníka všeho maďarského, nebo aspoň většiny věcí, samozřejmě dobrý, ale zároveň trochu truchlivý, protože, jak jste zmínil, měla tato lokalita úplně jinou atmosféru, jiný vzhled. Bylo to místo, kde to žilo, byl tu velice hezký park, byl tu altánek, to, co tu zanechal baron Mikloš Vešelény z doby svého pobytu na Gräfenbergu. To je jedna z největších osobností maďarských dějin, veliký demokrat na svoji dobu, zastánce Széchenyiho demokratizačního programu Uherska, Vešelény, který osvobodil dokonce své nevolníky, poskytoval jim obrovskou míru svobody, jaká tehdy ani na západě nebyla běžná. Obrovský milovník života, milovník žen, tomu taky přivodilo onu nemoc zákeřnou, která ho pak přivedla do lázní Jeseník. Povodňový lodník, který v roce 1838 při obrovské povodní, která zasáhla Pešť, zachránil stovky životů na vratké pramici, vesloval mezi kramy a zachraňoval děti, ženy, muže, zvířata. Obrovská osobnost. A může být právě hrdý, že tento člověk strávil několik let tady u nás v Jeseníku.
0: Proč právě zrovna na tomto místě?
1: On přijel do Jeseníku kvůli neduhům zdravotním, kterých měl skutečně velké množství, ztrácel zrak, měl problémy s močením a tak dále a tak dále. No a přijel by i dřív, ale nepustili ho rakouské úřady, protože on byl, mimo to, co jsem řekl, i veliký disident, dalo by se říci, proti rakousky, to se mu pak stalo i osudným, byl dokonce souzen. No a dorazil jsem roku 1839, okamžitě začal aktivizovat zdejší společnost, inicioval výstavbu vodovodu, výstavbu kašen, inicioval výstavbu šermířského sálu a mnoho dalších věcí, o kterých by se dalo dlouze povídat. No a toto místo, kde stojíme, tady právě vyrostl altán, vyrostl zde park, kde se pak později dokonce i bruslilo v zimě na takovém malém jezírku. A ta paměť na barona Vešelényho tu díky tomu v podstatě přetrvala až do roku 1945, kdy tedy došlo k vysídlení obyvatelstva. Vešelényho odkaz byl stále živý. A vlastně i díky dnešní době, která je vstřícná vůči minulosti mnohem víc než doba před rokem 89, tak zase ožívá jeho odkaz zde.
0: Byl to tedy dobrodruh, člověk, který si toho života užíval plnými doušky ve všech směrech?
1: Byl to mimořádný dobrodruh, za svých 50 let života prožil těch životů několik a potvrdil to v podstatě i tady v Jeseníku, odkud si odvezl 14-letou dívku Annu Luxovou, do které se ve svých tedy bezmála 50 letech zamiloval. Ona mu pak povila v Uhrách dvě děti. Milovník žen, milovník dobrého jídla, milovník dobrého pití, který i tedy přes tyto své vlastnosti, ale naběhl na tu Pryznicovu vodoléčbu. Byť mu úplně nepomáhala, je třeba říci, podle dopisů, které se uchovaly jak v maďarských archivech, tak v archivu zdejším, ale protože ty zdravotní obtíže měl skutečně značné, tak Pryznicovi věřil, získal si k němu i dokonce vřelý vztah.
0: No a my se teď z té industriální lokality vydáme nahoru do lázní, tam nás čeká taky lev a další příběhy maďarských návštěvníků Jeseníku a Greffenbergu.

0: strmou muzikantskou stezkou přicházíme z města Jeseník na Ripperovu promenádu pojmenovanou po následovníkovi Vincence Priznice, který byl vlastně šiřitelem odkazu zakladatele zdejší vodoléčby, který si po jeho smrti vzal Priznicovou dceru. Tahle ta promenáda je dlouhá asi kilometr. Vede kolem vrcholu kopce Kopa, vysokého 641 metr. Z jedné strany lemují drobné památky a z druhé se otevírají stále nové pohledy na okolní hory. Promenáda začíná i končí u Českého pomníku. Ten byl postaven v roce 1874. Zásluhu na tom měl právě Jan Ripper. Tento pomník zdobí socha Hygie a taky reliéf Vincence Priznice. Jsou to jediná díla od Josefa Myslbeka ve Slezsku. No ale my se v dnešním dílu zabýváme Uhry, kteří jezdili za dob monarchie do těchto lázní a korzovali touto alejí. Je tu další lev.
1: Tak tento lev má úzkou souvislost právě s Miklošem Vešelením, o kterém jsme si povídali. On to byl, který inicioval výstavbu toho maďarského pomníku, jak je dnes nazýván. Zatímco ten lev horní byl odlit v Bavorsku na návrh sochaře Ludvíka Schwanthalera, tak ta podstava, na které je nápis v maďarštině, byla odlitá v železárnách v Ludvíkově, tedy nedaleko. No a ta slova, která jsou tam zapsána, napsal jeden z největších básníků maďarské literatury, Mihály Veresmárty, který byl samozřejmě Vešeleního dobrým přítelem.
0: Tak přistupme k pomníku a něco si odcitujeme z těch nápisů, které zdobí ten kovový sokl.
1: Vidíme tam věnování maďarštině Priznicnek os emberišik jute vojínek irdemeit halášan meltato maďarok udvozlik Greffenberg. Je to vlastně nápis, který je ze tří stran a z té čtvrté si můžete přečíst český překlad.
0: Lidé i němá tvář, společný nápoj kdy spili, náhle však člověk z píchy se vody vzdal, v churavé klesl sklíčené stáří, Priznic pak vzkřísil moc hojivou vody, zázračně znova ve staré síle a mládí zas lidské povstane plémě. Zásluhy Priznice, dobrodince lidstva, velebí vděční Maďaři a od pramenů životodárných v Greffenbergu zdraví své krajany, co po nás přijdou. Pomník věnovaný Maďary v letech 1839 až 40 vytvořil již zmiňovaný Ludvík Schwanthaler. Nápis složil Mihály Veresmárty. Pojďme se po tom výstupu posadit tady na lavičku. Odtud je rozhled na ty kopce v celé výšce a v celé šíři. Bylo to hodně kosmopolitní místo asi nad tím Jeseníkem.
1: Mimořádně kosmopolitní. Když se podíváme do starých seznamů pacientů, takzvaných kurliste, tak vidíme, že v době Priznicově, v těch 30. 40. letech 19. století, kdy lázně zažívali takový jakýsi vrchol, tak tam čteme nejenom jména maďarská, ruská, francouzská, ale v nemalé míře i americká. Čteme tam Itali, Španěli, lidi z Irska, i z Asie například. Takže se tady skutečně potkával celý svět doslova.
0: No a jak to, že právě Maďaři tady mají takové výsadní postavení a dodnes jsou tu viditelní?
1: Jestliže byl Maďar nemocný, doporučili mu lékaři toho času pobyt nejlépe v horách, na čerstvém vzduchu. No a v uherské části se příliš takových míst nenaskýtalo, samozřejmě Tatry, Karpaty jistě, ale v těch 30. 40. letech tam ještě nebyla takováto lázeňská a léčebná infrastruktura, takže měli na výběr, buď to pojedou do Alp, anebo pojedou sem do Jeseníku. No a mnoho z nich zvolilo právě Vincence Priznice, protože jeho věhlas v 30. 40. letech 19. století už skutečně přesahoval hranice monarchie. Svědčí o tom ten často zmiňovaný dopis, který došel z Ameriky Vincenzi Priznicovi a je na něm napsáno pouze Vincenz Priznic Evropa. Bez problému došel.
0: Dochovaly se nám nějaké jejich zprávy, jak se tu cítili, jak tu prožívali tu léčbu?
1: Naštěstí ano, tehdy si lidé psali deníky. Máme záznamy od Mikloše Vešeleního i od dalších Maďarů, Miháje Tompy, básníka Imreho Vahota. No a samozřejmě od Mikloše Barabáše, to je moje srdeční záležitost, to byl malíř, který v podstatě spodobnil v 19. století celý panteon všech těch maďarských velikánů, Lajoše Kossutha, Ištvána Széchenyiho a dalších. No a já jsem úplnou náhodou v roce 2023 zabrousil na stránky Maďarské národní galerie, kde jsem objevil tři výjevy, které se mi zdály jaksi povědomé. No a k obrovskému údivu jsem zjistil, že to jsou spodobnění právě Greffenbergu. My jsme věděli, že Barabáš zde pobýval nějakých pár měsíců. Mysleli jsme si ale, že jediným jeho uměleckým výstupem je pouze portrét Priznice, který známe dobře. Ale objevil jsem najednou tři akvarely, které jsou pro nás jesenické vlastivědce obrovským pokladem. Já jsem je vložil do své studie ve sborníku Jesenicko před 2 lety. Je to panoramatický pohled z lázní, vlastně od Priznicova rodného domu směrem k tomu masivu Hrubého Jeseníku, který jste zmínil. Je to akvarel nedokončený. Vidíme, že Barabáš chtěl spodobnit i vůz tažený koňmi, chtěl spodobnit sušící se prostěradla poblíž Priznicova rodného domu. Ten druhý akvarel nejenom, že je velice hezký, ale je docela vtipné, že tento akvarel si můžete koupit na různých čínských obchodech online i na tašce, na tričkách, aniž by svět věděl, co tento akvarel spodobňuje. Vidíte na něm pohled na lázně Jeseník s postavami. Jedna z nich, muž v popředí, je bezesporu Maďar podle odění i vousu. No a ten třetí je za mě nejvzácnější. Je to jediné dochované zobrazení Priznicových vodoléčebných metod, které vzniklo ještě za Priznicova života. Vidíme tady několik způsobů vodoléčby, polokoupel, celá koupel. Tady vidíme muže lázeňského, který balí pacienta do prostěradla a z toho akvarelu vyniká i ono nuzné prostředí lázní, které často pacienti, většinou tedy aristokracie a nobilita, často zmiňovali, že v těch lázních skutečně si sáhli někdy na dno. Nejenom tím, co jedli a jak fyzicky museli pracovat a podrobovat se kůrám, ale zároveň i nehostinné prostředí. Pár trámů slučených k sobě, káť velice prostá, do které plynula voda přímo z hor.
0: Vedle této knihy máme sebou i tu, která je inspirací pro tento cyklus výletů do Jeseníků. Jmenuje se ta kniha Brateček z Bretnova, 20 pozoruhodných životních osudů mizejících Jeseníků a Podhůří a Károly Quen Hedervári. Ctěn i nenáviděn, říká podtitul té kapitoly.
1: To je velice zajímavá postava maďarských, ale i chorvatských dějin, kterou dosud příliš Maďaři ani Chorvati nepřijali. Byl to dlouholetý chorvatský bán. Prostudoval jsem matriky místní, kde je jasně napsáno, že Károly Quen Hedervári se narodil v dnešním hotelu Aldaron, dole v Jeseníku, tehdy hotel u císaře Rakouského, kde byli jeho rodiče, příslušníci maďarské aristokracie, ubytováni několik let. Toto jeho místo narození, tedy Freiwaldau, Jeseník, často využívali jeho oponenti, kteří mu vyčítali, že není plnohodnotný Maďarem, protože nepřišel na svět na maďarské půdě. On se stal v pozdějších letech 2x uherským premiérem, nicméně do historie vstoupil jako chorvatský bán.
0: Na tom podstavci se tedy vypíná ten hrdý lev. Lev je zvíře, které máme i my Češi spojené se svou národní identitou. Tady vidíme lva maďarského.
1: Maďarské národní zvíře je turul, mýtické zvíře, které je spojeno s počátky maďarského národa. Ten lev tu slouží pouze jako symbol síly. Znovu nabité životní, fyzické i psychické síly, kterou tu nejenom samozřejmě maďarští hosté znovu získávali. Takže proto Lázně ho mají ve svém erbu a je to takový středobod tohoto místa.
2: To byl už třetí díl výletu s Vltavou v tomto týdnu. Po stopách příběhů z hor pod pradědem můžete putovat i zítra, kdy tentokrát zamíříme do vesnice Rejvíz.
3: Ale tady u nás na Vltavě o prázdninách nechybí nejenom výlety, ale nechybí ani příběhy, které stojí za to poslouchat. Máme pro vás novou četbu na pokračování. Hvězdně obsazený radioseriál podle polské nobelistky anebo legendární ságu rodu Forsythů. Ale o tom všem si budeme povídat přibližně za 6 minut s naší slovesnou dramaturgyní Viktorií Melicharovou.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Laura Palmrová tady u nás na Vltavě už tedy od příštího úterý, ale máme toho pro vás mnohem víc. Novou četbu na pokračování, hvězdně obsazen radioseriál podle polské nobelistky nebo legendární ságu rodu Forsythů.
3: Vltava nezastavuje ani uprostřed léta a stále nabízíme zajímavé dramatické literární pořady, které máte tak rádi, stejně jako my s Naďou.
2: A tak si ty aktuální novinky teď pojďme trošku podrobněji probrat společně s naší slovesnou dramaturgyní Viktorií Melicharovou. Viktorie, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Mnohé dnes kultovní snímky, protože pokračuje to naše filmové léto, původně vznikly podle slavných románů. A je tomu tak i v případě detektivního románu Šest dnů Kondora. Na co se posluchači můžou těšit?
4: Ano, to je pravda. Mnozí si možná vybaví slavnou filmovou adaptaci v hlavní roli s Robertem Redfordem. Nicméně ta vznikla právě podle románu amerického spisovatele Jamese Gradyho Šest dnů Kondora. On si v ní vyvolil takovou poměrně úsměvnou premisu, co kdyby zaměstnanci CIA nebyli tak docela bezpečnostními analytiky, ale spíše čtenáři detektivek, kteří v těchto brakových textech hledají, řekněme, úniky, možné úniky právě informací z klíčové americké kontrarozvědky CIA. A román dějově mapuje právě šest dnů, kdy jeden ze zaměstnanců CIA s krycím jménem Kondor bojuje o holý život. Tak myslím, že bychom si mohli pustit nějakou ukázku.
5: 4937282. Všechny telefony CIA se hlásí tímto jednotným číslem. Tady je Malcolm. Na jednu strašnou sekundu zapomněl svoje krycí jméno. Věděl, že musí udat čísla odboru a sekce, aby se tím odlišil od jiných agentů, používajících stejného krycího jména. Jenže na krycí jméno si nemohl vzpomenout. Konečně se mu vybavilo. Tady je Kondor. 9. sekce, 17. odbor. Byli jsme přepadeni.
2: 18 hodin 30 minut, nová četba na pokračování, tentokrát tedy 6 dnů Kondora, ale bude toho mnohem víc.
3: V neděli na Vltavě startují hned dva hrané rozhlasové seriály shodou okolností od dvou držitelů Nobelovy ceny za literaturu a obě tahle díla našla i svou filmovou podobu. Co uslyšíme tam?
4: Jednak to bude román polské spisovatelky Olgy Tokarčukové a potom sága britského romanopisce Johna Galsworthyho. Začnu Olgou Tokarčukovou, na tu se můžete těšit každou neděli v 11 hodin dopoledne v radioseriálu. Jedná se o rozhlasovou dramatizaci románu Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Připomenu, že tato rozhlasová dramatizace v roce 2023 získala na Prý Bohemia Radio první místo v kategorii drama. Je to, řekněme, takový detektivní thriller, který má ale takovou ekomorální zápletku a zároveň, jak je to Karčukové vlastní, tak mu rozhodně nechybí nějaký ten společenský a náboženský přesah v podobě satiry náboženské a společenské. Děň tu sledujeme z pohledu takové podivínky par excellence důchodkyně Jany Dušenkové. Ta miluje zvířata, dokonce tak, že je neustále zachraňuje, a to včetně hmyzu, naopak lidi teda zrovna moc v lásce nemá. A právě společně s Dušenkovou se zabýváme různými těmi ekomorálními otázkami. Například, co kdyby lovená zvěř přestala být lovenou zvěří a začala naopak lovit člověka. Sama Dušenková pak klade svému okolí nejrůznější otázky typu nemáte rád krev, ale jeli to si dáte, ne? Přestože původní román vyšel už v roce 2009, tak myslím, že s klimatickou krizí jen a jen nabývá na síle a jen pro zajímavost ten název Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých je citátem z básně britského básníka Williama Blakea.
2: Jsem ráda, že jste zmínila tu Británii, Viktorie, protože my u Británie zůstaneme i v naší hře pro pamětníky. O nedělích se teď můžeme těšit na ságu rodu Forsythů s Viktorem Prajzem, co by vypravěčem. Tohle je dílo staré víc než 100 let. Má nám ještě co nabídnout?
4: Já věřím, že ano, je to takový ten román, který už se dneska opravdu moc nevidí, kdy se jako čtenáři můžete ztrácet a znovu nacházet v obrovském spletenci postav. Je známo, že Galsworthy na tomto díle pracoval neuvěřitelných 16 let a čtenáři si u něj cení zejména drobnokresby postav, ať už kladných nebo záporných. Co se týká rozhlasové dramatizace, ta vznikla na přelomu milénia a jak jste zmínila, tak kromě Viktora Price si v ní zahrály i další herecké hvězdy jako Veronika Žilková, Daniela Kolářová, František Němec či Stella Zázvorková. A ráda bych posluchačům ještě řekla jednu věc a to je, že na webu Vltavy i v aplikaci Můj rozhlas mohou nyní poslouchat všechny díly těchto vícedílných rozhlasových dramatizací najednou, takže pokud vás čeká třeba dlouhá cesta letadlem či autem na dovolenou, tak si ji můžete zpříjemnit s Vltavskými hrami.
3: A Viktorie, ještě nám velmi stručně řekni, jaká filmová premiéra nás dnes večer čeká v pokračování za 5 minut.
4: To budou dva písaři, Buvár a Pekyše a jejich radostné úniky na venkov z Paříže. Kultovní dílo Gustava Flauberta, francouzského romanopisce, uvádíme v premiéře v překladu Věry Smetanové a pro Vltavu ho načetl Fridrich Vasil.
6: No, Vasil Fridrich, tak to si necháme líbit, protože budeme porovnávat tu legendární seriálovou verzi s Úchvatným horníčkem a Sovákem v hlavních rolích. Děkujeme za návštěvu, naše slovesná dramaturgyně Viktorie Melicharová. Mějte se hezky.
4: Vy taky, nashledanou.

0: Ridina Ahmedová a Petr Tichý.
1: V čele hudebního uskupení Hlas kontrabas.
0: Čtyři basisté a čtyři zpěvačky na festivalu Dobržská brána 2025.
1: Koncert poslouchejte na Vltavě v rozhlasové premiéře ve čtvrtek 13. srpna od 21 hodin.

0: Catherine Russell a album Alone Together z roku 2019. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava necelé 3 minuty před 9:45.
1: Přínozí psi, rybáři, pekař mluvící 6 jazyky a taky kočka spící v podběráku. Spisovatel Jan Němec nás teď vezme do jednoho přímořského letoviska. A přesně takhle to tam prý vypadá.
2: Když v 7 ráno rozevřeš okenice, jíš starého zedníka,

0: blízko, že dokonalá těla mořských racků nasvěcuje ze spodu. Udělej si čaj do termosky a vezmi si ho na druhou stranu města. Za katedrálou nahoře na ostrohu už vyšlo slunce a nikdo se jistě nebude zlobit, když si z naštosovaných židlí jednu vezmeš a postavíš si ji až na samý kraj betonového mola. V dálce plují obrovské kontejnerové lodě, jako připomínka toho, že toto není žádný jiný svět. I tady si lidé objednávají zboží z Číny a v tvrdých e-mailových schránkách jim dorůstají pracovní perly. Moře má ještě chladné sny, přesto se z něj vynoří potápěč v neoprenu. Kývnete na sebe a tobě to připomene, že v místní pekárně už jistě vytáhli z pece pistáciové kroasány. Nemýlil ses. Co víc, i děda na trhu už na pult vyskládal velká plata domácích vajíček. Každé pečlivě prohlédne, než ho vloží do krabičky, a ten děda je taky místní jazykovka. Dobr dan, pozdraví slovinsky. Thank you, poděkuje za objednávku. Zwei unfirzig, oznámí cenu. Buon appetito, popřeje italsky. Das vidania, rozloučí se. 6 vajíček, 5 jazyků, tím zbývajícím mluví jeho oči. O dlouhých hodinách opisování od vln tady není co říct. Petr Borkovec radí, zajdi si do akvária. Jenže ty odpoledne radši sleduješ místní děti, jež obsadili oválné náměstí z lesklého bílého kamene. Z pomníku slavného rodáka je branka, dráhy balónů se kříží jako dráhy letadel na azurovém nebi. Dlažba je tu tak hladká, že po ní můžeš jezdit na kolečkových bruslích a přesně to dělají sestry těch fotbalistů, vytvářejíce kolem nich pištivé kokony. Rybáře, které brzo ráno konzervuje sůl, pozdě odpoledne konzervuje pálenka. A někteří jsou dokonce i otcové. Ve sportbaru běží skoky na lyžích, jeden Slovinec právě udělal nový světový rekord. Považ, žádný člověk v historii dosud nedoletěl na lyžích tak daleko. Konec konců i tímhle může být den památný. Nebo že kočka slastně usnula v odloženém podběráku, sny plné rybiny. Není samozřejmě vyloučeno, že dojde i na spektakulární západ slunce. Proč ne? Ta chvíle, kdy z oranžové koule poprvé ukápne do moře, má už navždy něco do sebe. Deci bílého ti však přece jen bude chutnat víc, jestliže moře přejde v nebe cestou oparu a na škále všech bledých tónů pastelové palety. V tu dobu se v lidech na pobřeží, v tu dobu se v pijácích aperolu probouzí chuť udělat si selfie. Ale tím se ty nenech zmást. Dávno tu nejsi, ty ani tento den.
1: Obyčejné drobnosti, lidi, zvířata, práci, moře, jídlo i večerní život. Tohle všechno byla mozaika, se které složil dnešní úvahu spisovatel Jan Němec.
2: Dál si zahrajeme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta a je tu Kolínská akademie.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou ve středu 12. srpna.
1: Budeme moc rádi, když zůstanete s Vltavou nadále. Hned po zprávách se otevře dnešní vizitka, která tentokrát bude patřit malíři Mirku Kaufmanovi. Kniha s názvem Souřadnice malby, která nedávno vyšla, to je jeho první obsáhlejší publikace, která mapuje poslední desetiletí jeho tvorby.
0: V cyklech obrazů, ale také v kresbách, kolážích a deníkových záznamech zkoumá extrémnost lidské existence, skryté stránky, identity i principy přírodních dějů a inspirativní rozměr vědy.
1: A tak se Karolína Koubová bude Mirka Kaufmana ptát na to, jak se rodí obraz na pomezí osobní zkušenosti a cizích příběhů, nebo na to, co všechno nová knížka čtenáři a divákovi zprostředkuje. Poslouchejte za chvilku, vizitka začíná po zprávách.
0: Krásnou středu vám ze studia Vltavy už teď v tuhle chvíli přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady potom následující den rozhodnou o jejich registraci anebo odmítnutí. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi, plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od poloviny července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 tisíc lidí. A čekejte většinou jasno, s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a v 1000 metrech nahoře kolem 17, na Šumavě 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. V mém případě si malba o věci, co se vyjevují, sama požádá. Obrazy často vznikají sami a člověk jim nemá být překážkou, říká malíř Mirek Kaufmann. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Studoval AVU v Praze a École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži. Tvorba Mirka Kaufmana je založená na práci s barvou a skládá se z rozsáhlejších obrazových cyklů. V 90. letech pobýval na studijních pobytech střídavě ve Francii a ve Švýcarsku, kde připravil i několik samostatných výstav. V tomto období se formoval jeho blízký vztah k francouzské kultuře. Jeho obrazy zkoumají skryté vrstvy lidské identity, extrémní podoby existence i fascinující řád přírodních procesů. Ve své první rozsáhlejší monografii Souřadnice malby, která letos vyšla v nakladatelství Pozitiv, se ohlíží za posledním desetiletím své tvorby. Vedle velkoformátových malířských cyklů v ní představuje také kresby, koláže a deníkové záznamy, tedy i cesty, kterými se k výslednému obrazu dostává. Tak já vím, že máte rád, nebo že se tak trochu stotožňujete se vzkazem malíře Baltuse, autorovi textu o jeho obrazech Žádné životopisné detaily, začněte, Baltus je malíř, o něm se nic neví, nyní se podívejme na jeho obrazy, takže se vám jako trochu omlouvám za ten úvod, ale on sem prostě do vizitky patří, aby naši posluchači věděli nějaké životopisné detaily, kdo tu sedí. Tak snad jsem vás moc neodradila, slibuju, že se hned dostáváme tady k vašim obrazům, a to skrze právě tu jako úctyhodnou a krásnou knihu Souřadnice malby. Obsahuje výběr z vašich malířských cyklů a mě vlastně zajímá, když jste si to takhle seřadil tu poslední dekádu, co jste se dozvěděl vy sám o sobě a o své tvorbě?
2: No, je to zajímavá zkušenost, protože to je vlastně úplně jiná dimenze než solová výstava, která existuje izolovaně a v nějakém omezeném čase, takže vlastně kniha je něco, co má nějaký širší dopad, a vlastně orientovat se vlastně v nějakém období je pro mě výzva. A vlastně rozhodně z počátku to nebylo myšleno tak, že by to měla být monografie jakoby ucelená, ale že vlastně výsek, to znamená 10 let. A to mi přišlo tak adekvátní k tomu, aby se tam dostalo to, co nějak utvářelo ten můj pocit z toho posledního desetiletí.
1: Mm-hmm. A ten je jaký?
2: Ten je zhruba na pomezí vlastně toho, co se odehrává v krajině, co se odehrává v lidské tváři. Takže vlastně tahle ta určitá souvislost byla tím pojítkem. Takže vlastně taková dvojpolovost téhle knize nastavená od samého začátku vlastně byla tím motivem, který dal těch 10 let, respektive zhruba 10 cyklů dohromady.
1: Mm-hmm. My si je určitě probereme potom podrobněji, ale zajímá mě, když je to tady 10 cyklů, mm-hmm, tak ale přece jenom je to výběr z vaší tvorby za těch posledních 10 let, tak jak jste k tomu výběru přistupoval, asi i s kurátorem Petrem Vaňousem, který opatřil knihu texty, tak knihu jste řadil chronologicky, ale zároveň jsou tam, jako každé to období je i tematicky ohraničeno, ne?
2: No vlastně ta témata jsou tam nějakým způsobem daná podle kapitol, které tak nějak přirozeně se utvářely v průběhu toho, jak jsme nad knihou uvažovali. Vlastně, když začnu od začátku, tak vlastně, když za mnou přišel Tomáš Pospěch s tím, že...
1: Z Pozitivu,
2: přesně tak. Nakladatelství Pozitiv, ovšem to bylo pro mě trochu překvapení, protože to je víceméně na fotografii zaměřené vydavatelství, ale vzhledem k tomu, že Tomáše Pospěcha znám spousty let, tak jsem neváhal, věděl jsem, že kniha bude v dobrých rukou. Ale to byl vlastně úplný začátek, protože vlastně kniha to je týmová práce. Já vlastně vždycky si to uvědomuji, že vlastně v ateliéru si rozhoduji o věcech sám, a to je najednou prostě kniha je obrovský organismus. A já jsem vždycky velmi vděčný, že mám kolem sebe dobré lidi, a vlastně už od té koncepce té knihy jsem byl moc rád, že kromě Tomáše jsem mohl spolupracovat se svojí ženou Olí, její profese je filmový střih, takže vlastně to je velmi cenný rozměr, který může prostě doplnit tu moji optiku, která je spíš tak jako zaměřená na detail a na jednotlivé věci, a vlastně ten nadhled a taková ta zpětná vazba je pro mě vždycky přínosem.
1: Mm-hmm. A když jste mluvil o Tomáši Pospěchovi, tak přece jenom ta kniha je úžasně graficky vyvedená, trojjazyčně, a nakladatelství Pozitiv je úzkoprofilové nakladatelství, a chci říct, že ta kniha určitě byla trochu nákladná, a vy říkáte, že samo nakladatelství za vámi s tím přišlo. Takže jenom jestli mi přiblížíte jako intence a začátku té spolupráce.
2: No vlastně prostě byla to nabídka, která prostě vznikla z takového jako z těch sympatí, které přes léta vlastně jako trvají vlastně s Tomášem Pospěchem. A já jsem vlastně odhadoval ty naše možnosti a nakonec se podařilo prostě dát dohromady jako tým a vůbec celkově prostředky na tu knihu a byla to vlastně jako šance teda se prostě do toho pustit. Mm. Jo? A vlastně, když se nám k tomu potom do týmu přidal Milan Nedvěd jako grafický designer, který vlastně dovedl knihu až do tisku, tak to bylo skvělé, protože on přinesl zase různá zajímavá typografická řešení a prostě byla to vlastně spolupráce skutečně jako na té nejlepší úrovni, musím říct.
1: Tu knihu tady mám teď opravdu v ruce a jak jsme říkali, jsou tam sice ten výběr z těch malířských cyklů, ale zároveň jsou tam kresby na tom takzvaném pauzáku, které taky krásně doplňují, tak to je taky reflexe toho, jak vůbec vlastně se dopracováváte k tomu finálnímu tvaru ty kresby, ne?
2: Vlastně ty kresby tam byly záměrně myšleny už od počátku, protože vlastně já tou kresbou procházím k těm obrazům zcela přirozeně, protože mě je úplně vlastní taková jako deníková forma, to znamená, že si neustále kreslím poznámky nebo prostě jednoduše kresby, které jako se situací, které někde potkávám. Prostě je to vlastně moje absolutně přirozená jako vlastnost. Takže to rozhodnutí padlo hned na začátku a vlastně ta cesta k těm obrazům je naskicována právě skrze ty kresby a skrze ty deníkové dvoustrany.
1: Říká malíř Mirek Kaufmann. Dnes ve vizitce mluvíme o úžasné monografii souřadnice Malby, která letos vyšla v nakladatelství Pozitiv a která nějakým způsobem reflektuje posledních 10 let tvorby Mirka Kaufmana. Ale teď si prosím zahrajeme hnedka na úvod. To bude švýcarský zpěvák Stefan Escher Riviere. Tak jestli prosím můžete uvést tuhle skladbu?
2: Stefan Escher je prostě taková moje srdeční záležitost, protože já jsem na něj přišel víceméně celá přirozeně, když jsem byl na svém pobytu nebo několika pobytech ve Švýcarsku, takže prostě s tím zpěvákem se nemůže člověk minout. A on má naprosto úžasnou jednu věc, že zpívá všemi čtyřmi jazyky té švýcarské konfederace, takže on je takovým vlastně ambasadorem z mého pohledu. A má naprosto neuvěřitelný hlas, takže to je vlastně jako první věc a zajímavá věc, která s tím je spojená, že texty, na textech spolupracuje s francouzským literátorem Philippem Gionem a tohle přátelství a tvůrčí prostě návaznosti jako směřují k tomu, že ty texty jsou taky úžasný, takže vlastně Stefan Escher a jeho úžasná Riviera.

0: autre affaire. Rien ne vient.
1: Švýcarský zpěvák Stefan Escher dospíval teď ve vizitce a vybral jej pro nás dnes. Mirek Kaufmann, malíř, mluvíme o jeho aktuální monografii Souřadnice malby, která reflektuje posledních 10 let tvorby pana Kaufmana. Řekněte mi, trochu jste mi řekl o tom jako tvůrčím týmu, ale přece jenom ten finální výběr těch zhruba 10 cyklů, tak jak probíhal? Protože znova si říkám, že to asi není všechno, co jste za tu dobu tvořil, a jak bylo těžké vybrat právě ty cykly, protože něco jako koresponduje s vašimi výstavami, co jste měl, ale něco ne, že?
2: Tak je to takový výběr, který buď se odráží v těch výstavách, nebo je to vlastně mimo jako vystavené cykly, takže Bylo to na tom našem konsenzu, na nějaké dohodě, na něčem, co zhruba bylo v možnostech a nějakým způsobem jako v možnostech té knihy jako takové. Mm-hmm. A je to vždycky otázka, jak já sám vnímám to, co vlastně mám za sebou. Takže asi přirozenou cestou bylo to, že jsem nějak měl navnímáno to, co tvoří vlastně těch 10 let. Sice, ale měl jsem kolem sebe, jak už jsem řekl, výborné spolupracovníky a na ty já vždycky spolehám, protože ta zpětná vazba, o které jsem mluvil, tak ta je pro mě nesmírně důležitá, takže mezi Tomášem, mojí ženou Olí a pak Milanem Nedvědem jsme se prostě nějakým způsobem dopracovali do toho výsledného tvaru.
1: No. No to je právě to, že říkáte, jak já sám vnímám třeba ty poslední roky, on ten pohled sama na sebe někdy jako může být trochu zkreslený, tak jsem si právě říkala, jaké to je být pozorovatelem sám sebe třeba teď po těch 10 letech.
2: Právě být pozorovatelem, to je vlastně v tom kontextu té knihy, to je vlastně luxus. Ta kniha je pro mě taková jako luxusní výstava, protože já si teprve díky tomu, že listuju stránkama, vlastně uvědomuju jako nějaké návaznosti, nějaké souvislosti a vlastně na rozdíl od výstavy, která prostě visí na zdech a je nějakým způsobem přehledná, tak tady se musí uvažovat v jiném rozměru, jako dávat ty věci, dávat jim jiný řád a tak dále, tak proto já tak...
1: No to byste potřeboval možná tak trochu rozměr Louvru, abyste mohl tady vystavit těch posledních 10 let.
2: Ne, není to tak, rozhodně ne, já jenom prostě se nám podařilo do té knihy prostě myslím dostat nějakou esenci a to je pro mě to podstatné. Ono vlastně, já vlastně nikdy, já nevím, autorsky aspoň, já to tak vidím sám za sebe, člověk nikdy neví úplně přesně, co vytváří, jo, protože to se vidí s nějakým zpětným odstupem, ale to vidíte ostatní a proto já vždycky spolehám na to, že prostě nějaká zpětná vazba mě posune prostě k tomu tvaru. Vlastně ta kniha je toho dokladem.
1: Určitě mě zajímá i ten proces tvorby, ale tak kdybychom si to vzali po těch kapitolách Souřadnice malby, takže začínáme historkami z fasád. Historky z fasád je první kapitola. Otevíráte tedy sérii fotek z městského prostředí, které tam máte vyfocené na stěně ateliéru. A to mě docela překvapilo, že otevíráte právě jimi, když se pak v malbě věnujete docela jiným motivům.
2: To je spíš jenom takový iniciační moment, který vlastně trochu naznačuje, že pro mě ta inspirace je ulice a to městské prostředí, ten kontext, ze kterého já vycházím. Nějakým způsobem tam existují, že jo, a podobně. Takže i ta kresba, respektive to primární hledání kolem sebe se odráží právě na té první, i když jako velmi stručné kapitolce.
1: To je nejkratší,
2: ano, je to vloženě dvoustranné, mám takový dojem, takže vlastně je to jenom takový jako intro v té knize, aby jako nastavilo z mýho pohledu to, co nějak mě utváří. A není to ani tak o tom, že by to souviselo bezprostředně s těmi cykly jako takovými, ale je to vlastně něco, co je živě spojeno se mnou v tom bezprostředním každodenním provozu, když to tak řeknu.
1: No ale zároveň potom vlastně vaše malby jsou dominantní tím tématem vlastně krajiny.
2: Ano, je to tak.
1: Tak jak se vám vlastně to město z těch kreseb přeleje potom krajinu?
2: No to je otázka, to je taková alchymie, to je těžko popsatelné, ale já jako tvrdím, že i když člověk vlastně vnímá krajinu nějakým způsobem, nebo aspoň v tom mým V případě, když prostě se pustím do obrazu, tak i ten městský rozměr se tam do toho promítne v nějakém, já to tam aspoň vidím v nějakých rozhraních, v nějakých ostrých předělech třeba například, takže to vlastně souvisí s nějakým urbanismem, s něčím takovým. Mm-hmm. Ale není to ale primárně to, že ta inspirace jde do krajiny z toho města. Mm-hmm. To asi je jako příliš zkratkovitě řečeno. Ale
1: to se mi děje, ale chápu, že to není tak jednoduchý proces a že vy vlastně se docela hodně pohybujete na tom rozhraní třeba nějaké abstrakce, figurace, prostě tváře, krajiny.
2: Je to tak
1: jak se vám to děje, že se tam ocitnete a ty tam tak jako balancujete?
2: No rozhraní je přesně ten správný, to správné slovo, které možná vyjadřuje to, že vlastně já mezi krajinou a třeba fyzickou lidskou tváří vidím velké spojitosti, to vlastně pořád jsme na hraně mezi něčím, co v sobě má nějakou dramatičnost, jako třeba v případě krajiny, nebo emotivní rozměr, jako v případě lidské tváře. A tam já opravdu vidím velmi, velmi blízkou návaznost.
1: No tak já přeskočím tedy, ale pak se zase vrátím ke kapitole druhé, což je po zlomu, ale na ten čas tváře, protože jsme teď začali mluvit o tváři, co všechno vlastně tvář pro vás jako pro malíře znamená, protože vy rozhodně nemalujete realistické obrazy, ale tak jak vnímáte lidskou tvář?
2: No vlastně tvář je prvním takovým vstupní bránou do toho, jak vnímáme toho svého blížního, nebo jak to říct, prostě nejbližší lidi kolem sebe, nebo prostě jakýmkoliv způsobem se na kohokoliv zaměříme, tak asi to je první věc, kterou možná nějak navnímáme, ale vlastně pro mě je to jako záležitost čistě malířská potom vlastně, protože pořád se pohybujeme v malbě, ať chceme nebo nechceme, tak mluvíme o tváři, ale vlastně ten přenos do malby je vlastně záležitost nějakého emotivního přenosu, který vlastně v té chvíli nastává a já to spíš vnímám jako druh prostě nějakého propojení mezi tím, co prostě lidská tvář může být v tom kontextu, v tom nejširším možném, jak se vyjadřuje, jak prostě, jakým způsobem na nás působí a to, že je vlastně nositelem různých významů, třeba vlastně v módě nebo já nevím, v jakémkoliv. Estetická chirurgie dneska znamená velmi mnoho pro to, jakým způsobem působíme na své okolí a podobně. Takže vlastně všechny tyhle rozměry jsou obsaženy.
1: Tady to krásně právě Petr Vaňous ještě rozepsal hned do několika témat, jako kult tváře, o tom jste teď mluvil, tvář jako svědek, generální úložiště nebo technologie závislosti. Právě, jakože si říkám, že určitě pro tu tvorbu je zajímavé pozorovat tvář a to, jak my ji pozorujeme, čím je ona svědkem, o čem svědčíme my a náš pohled na ní, že si říkám kolikrát, že je to hrozně definující, ten náš vizuální pohled na někoho a nakolik se potom od něj dokážeme oprostit, protože třeba může být úplně mylný.
2: No právě ten předmět jako vlastně tematický pro moji malbu je v podstatě prostředníkem nějakého sdělení, takže vlastně my se pořád potom pohybujeme v rozměru obrazu a ten o něčem vypovídá vlastně a je to zase znovu přenos emocí, takže já vlastně zůstávám pořád vlastně v tom rozměru té malby, toho malířského procesu. A ten mi právě dovoluje docela živelné a živé jako nakládání vlastně s tou lidskou tváří. To je prostě na tom to osvobozující.
1: Dostáváme se tedy zpět ke kapitole bod zlomu a ta pro mě přinesla hned několik zajímavých otázek. Za všechny tedy jednu. Je naše existence skutečná, autentická, anebo se už jen dělíme o svou podstatu se světem nových technologií bez možnosti kontroly? Jaké obrazy tahle otázka u vás vyvolala, nebo co v této kapitole uvidíme? Bod zlomu.
2: Bod zlomu je prostě pro mě taková metafora toho, co se děje v přírodě a to jsou okamžiky, kdy vlastně nějaká situace nabíde vrchu a už prostě není návratu a prostě ta bouře například nebo nějaká prostě přírodní událost se jako vlastně utrhne se řetězu, když to řeknu obrazně a vlastně dějou se jako velmi dramatické věci. Takže to tím má být naznačeno, že vlastně ta příroda prostě neustále dominuje. Že? A my vlastně jako v podstatě nenápadní tvorové vůči tomu v tomhle kontextu prostě máme jenom omezené možnosti, ale vlastně jsme zaskočeni vlastními prostředky, vlastní technologií, která vlastně i přesto všechno nám dominuje nějakým způsobem.
1: A teď bojuje tak s tou krajinou nebo s tou přírodou? Nebo jak to máte vy právě s novými technologiemi? Co využíváte?
2: Já využívám ledasco, ale vlastně musím říct, že opatrnosti není nazbyt, protože člověk se často může velmi snadno utopit vlastně množství informací především. To je to, co bych řekl, že jako je tím co dneska vlastně nějakým způsobem určuje ten světa běh určitý, tak tam bych řekl, že opatrnost je na místě, no. Prostě nenechat se zavalit.
1: Říká Mirek Kaufmann, malíř. Dnes listujeme překrásnou výpravnou monografii souřadnice malby, která letos vyšla v nakladatelství Pozitiv, ale teď si zase zahrajeme a bude to Michael Nyman. Chasing sheep is best left to shepherds. Tak proč jste vybral tohoto anglického hudebního skladatele?
2: Tak Michaela Nymana mám moc rád a hlavně v první řadě mě vždycky napadne jeho spojení s Petrem Greenawayem, což je úžasný filmář a hlavně malíř, takže vlastně já myslím, že v tomhle ohledu on vlastně má neuvěřitelný propojení prostě přes malbu do svých filmů, protože on vlastně vystudoval malbu nebo výtvarnou školu a v podstatě je to tam znát, vlastně ty filmy jsou vrcholně vizuální a on taky sám říká, že jestli chce někdo vyprávět příběh, tak ať spíš píše knihu, protože film je o vizualitě, takže vlastně to je prostě takový určitý krédo, který já vnímám jako podstatný u Petra Greenawaya a Michael Nyman je jeho absolutním jako takovým souputníkem. Já nevím, spolu natočili nebo prostě doprovázel hudbou Greenawayovy filmy, prostě asi 10 nebo 12, takže vlastně proto jsem ho vybral, protože ho mám velmi rád.
1: A dělá to dobře, protože my máme také v letě filmovou vizitku, tak tady máme aspoň filmovou hudbu.

0: Posloucháte vizitku Český rozhlas Vltava. Dnes je naším hostem malíř Mirek Kaufmann a mluvíme o jeho monografii Souřadnice malby. A zaujal mě právě i váš jako proces tvorby, už to zaznělo v úvodu, že vlastně ta kniha je dominantně tedy stojí na malbách, ale obsahuje právě i kresby, fotografie. Vy jste i mluvil o té úvodní kapitole historky z fasád jako o takovém intru nebo o takovém iniciačním momentu. A teď mě zajímá, jakou roli přesně to, které médium hraje v tom procesu tvorby. Čili vy si něco nakreslíte, něco si vyfotíte, zanechá to ve vás nějaký zážitek, že si řeknete, že byste toto chtěl stvárnit na to velké plátno. A pak se děje co?
1: No, prostě médium malby je neuvěřitelně široký spektrum vlastně. Mm-hmm. To, co já používám, to jsou dost neortodoxní metody, takže vlastně různé techniky se prolínají a to bych řekl, že je asi kouzlo toho procesu, na který já jsem schopný reagovat. Jo. Mm. Takže vlastně vždycky se sám rád nechám překvapovat a já tomu říkám, že jako vždycky je v nějakém bodě zajímavý najít nějakou jinou výhybku někam do jiného patra nebo do jiného rozměru, prostě ten, který ještě není třeba vyzkoušený a který může nabídnout úplně jiné řešení vlastně. Jo. Takže proces malby je mnoho vrstev na týto, ať jako v přeneseném nebo doslovném slova smyslu, takže ty vrstvy skutečně jsou fyzické. Ale zároveň vlastně tam do toho vstupují v tom průběhu takový jako na intuici založený impulzy, který právě vychází třeba z těch kreseb nebo z toho momentálního, na co já prostě přes ten den narazím. A na co já narazím, to vlastně nikdy dopředu nevím. Takže to je to překvapivý, že vlastně ta malba odráží i velmi živě. Mm-hmm. Potom to setkávání běžný jako v tom běžném životě. No.
0: No to zní trochu jako punk, což může být jako zábavné, ale na stranu druhou to může být někdy docela obavy plné, jako k čemu se vlastně dostanete. Tak nakolik tedy dáváte promluvit té intuici, protože sám potom říkáte, že si v průběhu dáváte čas na to zhodnocení situace, tak...
1: Právě já jako teď jsem jako spíš nastínil to, že všechny možnosti jsou otevřené, jako, jo? Že vlastně není nic, co by se nedalo zařadit do procesu malby a co by nemohlo být tématem pro malbu a tak dále. Takže i když vlastně já si samozřejmě dopředu vyberu a to téma nějak ve mně rezonuje, ale vlastně ty kanály jsou otevřeny, to mi přijde strašně osvobozující, ale samozřejmě já vím, že v určitém bodě ta věc někam směřuje, má nějakou dimenzi a prostě má fyzický rozměr. Jo? To znamená, že nemůže jít někam do nekonečna, ale vlastně se musí člověk ukáznit na nějaké ploše a to je to, i to omezení vlastně svým způsobem jako tvoří styl.
0: Říká Mirek Kaufmann, malíř. Já jenom připomenu náš e-mail. Pište nám prosím vaše podněty a dotazy. Budeme moc rádi. vizitka@rozhlas.cz. To je ta správná adresa. No a teď já chápu, že se to jako složitě popisuje, ale když jsem v úvodu říkala, jak vlastně vás citovala, že obrazy často vznikají sami a člověk jim nemá být překážkou, tak já si vždycky tak představuju ten dialog s tím obrazem, kdy máte to plátno a teď jako pak zase říkáte, že ten dialog, jako, nebo že spolu nějak komunikujete, že to vůbec není samozřejmé, tak, a taky, že obraz vlastně není nikdy dokončen, tak jak probíhá ta dynamika?
1: No ten obraz skutečně není nikdy dokončen, protože to je taková metafyzika mezi tím, co se odehrává, mezi tím, co já si třeba myslím a co potom ve výsledku nějak jako opravdu materiálně existuje. Ale to není nic na překážku. Já myslím, že to všechno je prostě součástí hry a vlastně tahle otevřenost potom nějakým způsobem má promluvat k divákovi. Vlastně i to samotné médium malby, to je totiž zážitek sám o sobě. Takže vlastně přenos toho, jak ta věc vzniká, jakým způsobem je uchopená celkově, mm-hmm. tak to má být součástí té komunikace s divákem. Takže vlastně i to, z čeho je to médium té malby, co nabízí vlastně, tak to je ten komunikační prostředek vlastně. Mm-hmm.
0: No ale to mě, jak si to mám představit třeba, když vy říkáte, že barva je pro vás zásadní, zkoušíte různé techniky, tak třeba jak vypadá vaše paleta, co tam všechno je a jaké jsou ty různé techniky?
1: To jsou hrozně zajímavé otázky, ale je to opravdu asi na nekonečnou debatu, protože...
0: Máme ještě nějaký čas.
1: Myslím si, že ve výsledku potom, když padne nějaké rozhodnutí, tak vlastně, jako kdybychom si představili, že 90% toho, co tady, o čem si povídáme, se najednou ztratí z oběhu, vlastně zůstane nějakým způsobem to podstatné. A potom vlastně k tomu výsledku se dá dojít velmi rychle, jo, paradoxně. Mm-hmm. Ale musí být všechno jako k dispozici, proto já někde bojuju s tím, že když nemám tak jako kolem sebe ty věci tak jako na správných místech, tak radši ani v podstatě nic nezačnu, radši si kreslím do bloku, protože tam mám okamžitou odpověď na to, co jako mi běží hlavou. Ale chtím si říct, že vlastně v podstatě potom ta cesta je rychlá třeba, může být.
0: Protože máte nazbíráno.
1: Ano, právě, protože někde se nakumulovalo prostě cosi, co jako nějakým způsobem se potom podaří dostat ven. A potom ten výsledek jako po letech třeba i hodnotím a dojdu k tomu, že ano, tohle to není úplně ono. Prostě mi to najednou nekonvenuje. To není o tom, že by to nebylo nějakým způsobem takzvaně v uvozovkách hotovo, ale prostě já mám pořád nějaký potenciál, který v tom vidím. Takže není od věci prostě se k tomu vrátit, to není na překážku.
0: No a zároveň jako tvůrce vy sám se někam posouváte a teď mě zajímá právě v souvislosti s tím ohlédnutím v podobě knihy Souřadnice malby, tak jestli když jste se na některá svá díla podíval, tak když říkáte, že ten obraz vlastně není nikdy hotový, jestli jste neměl tendenci do toho třeba vstoupit teď z roku 2026 a něco tam jako provést?
1: To je správná otázka, to samozřejmě tenhle pocit zažívám, ale prostě a to je právě součást toho rozhodnutí. Když už vlastně potom jednoho dne k tomu dojde, tak musíte dojít k tomu rozhodnutí, že tato kapitola je nějakým způsobem už jako definovaná, uzavřená, i když pomyslně uzavřená, ale uzavřená je, prostě dána do té knihy a ta už prostě existuje svým životem. To už prostě je samostatný objekt. No. A my jsme chtěli, aby vlastně ta kniha byla takovým objektem a snad se to podařilo, že i ta forma prostě
0: umělecké dílo.
1: Nějakým způsobem konvenuje té naší úvodní představě, protože co se týče vazby a podobně, obálky a jako těch vložených papírů, které mají navozovat dojem z těch deníkových záznamů, vlastně to jsou rozměry, které jsme do toho chtěli vtisknout. A tak v tom případě asi můžu říct, že ano, takhle v podstatě ta kniha může existovat.
0: Když říkáte o té finální podobě, jak vzniká, tak tam v knize právě kurátor Petr Vaňous taky píše, že vlastně tvoří jako uprostřed rozporných polarit v průsečíku vnějších a vnitřních pohybů, pro které hledáte adekvátní vizuální formu. A pak část toho procesu v určitém bodě zastavíte do statického obrazu. A že to je vlastně to ryzí autorské rozhodnutí. O tom jste podle mě mluvila, mě prostě zajímá, jak najednou si řeknete, tak tady.
1: Je to zvláštní, že ač jsem to nečekal, že tenhle ten citát teď to tady zazní, tak vlastně paradoxně vyjadřuje to, co jsem nějak asi měl na mysli, co jsem řekl možná. Jo?
0: Já ano, nevím, jak to mě tam vytanul na mysli, ale zároveň mě opravdu velmi zajímalo, kdy si vy jako tvůrce, autor řeknete, tady to zastavím. A je to moje odpovědnost, moje rozhodnutí a vím, že dál už by se to jako nevyvíjelo. Je to právě spíš intuitivní nebo už?
1: Je to otázka intuice nebo nějakého pozorování, který vlastně vyústí v to, že ty věci najednou jsou sami za sebe už v nějaké podobě, která už jako má nějakou trvanlivost určitou, nebo jak bych to řekl, sama sebe dokáže obhájit vlastně. Jo. Ono vlastně tohle se skoro nedá vyjádřit. Jo. Je to asi hrozně vážím jako těchto otázek. Ale vlastně
0: a já zase rozumím tomu, že se to velmi špatně definuje, no. Protože je to prostě trochu
1: vlastně je to
0: mimo
1: je to velmi tvůrčí. Vlastně takovýmhle způsobem je tvůrčí i ta práce, je to odhadování toho finálního obrazu vlastně.
0: Prostě doporučujeme našim posluchačům a posluchačkám, aby opravdu se podívali a prolistovali si monografii Souřadnice malby a bude to za víc než tisíc slov tady. Dobře, dnes mluvíme s malířem Mirkem Kaufmanem ve vizitce a pustíme si Davida Lynche z alba Crazy Clown Time Pinky's Dream.
1: Přesně tak. Já jsem si Davida Lynche vybral proto nejenom, že ho mám moc rád jako filmaře, ale on nikdy neustoupil ze své pozice malíře. Ostatně taky vlastně nevystudoval nějakou filmovou školu, ale byl vlastně studoval myslím malířství prostě jednoduše a jednoho dne se přerodil ve filmaře, když tak řeknu. Takže je to úžasný prostě člověk mnoha rozměrů a vlastně tahle poloha vlastně je něčím, co mě překvapilo před pár lety, že vlastně začal v podstatě vydávat solová alba, jakoby se nic nedělo, tak najednou, prostě najednou se tady objevilo tohle album.
0: A tady budeš je s Karen O?
1: A Karen O je prostě taková, řekněme, postpunková nebo poppunková prostě hvězda, která s ním se na tomhle, na této konkrétní skladbě podílela. Takže Pinky's Dream a David Lynch.

Posloucháte Vizitku a tohle byl David Lynch, tak se ještě jenom nabízí vám připomenout, že Vltava teď vysílá desetidílný cyklus četby Místo snění z životopisné knihy Davida Lynche a Christine McKinnonové, takže i na to se určitě na Vltavě zaměřte. Ale teď je tu Vizitka a Mirek Kaufmann, malíř, povídáme si o jeho tvorbě i v souvislosti s monografií Souřadnice malby, která teď nebo letos vyšla v nakladatelství Pozitiv. A mě ještě zaujal jeden váš citát, že baví mě představa, že obraz bere přítomné kolem ramen se slovy pojďte takhle chvíli se mnou. Na umění je úžasné, že nás opakovaně láká, vždy je šance, že tam zahlédneme něco nového v jiném světle. A vlastně si říkám, jak uvažujete o těch, kteří se na vaše obrazy dívají. Teď samozřejmě nemyslím, jako že byste si říkali, já chci, aby se to líbilo, ale že chcete něco sdělit a asi chcete, aby

0: ale v podstatě to má, tuhle vlastnost má třeba film. Já jsem prostě velmi jako zaměřený na film už od jak živa, takže vlastně vyhledávám filmy, který potom si opakovaně můžu jako se s nima se k ním vracet a je to vlastně rozměr, který třeba vyjádřil, já teďko si vzpomínám na takový jako další možný citát Marcela Duchampa, že obraz je dokončen teprve tehdy, když je jako se na něj někdo dívá. Vlastně to dokončení vlastně se odehraje teprve tehdy, když někdo má šanci to rozpoznat nebo vnímat vůbec nějakým způsobem.
1: Určitě. Na to se vlastně ptám, že někdy může se zdát, že je výtvarné umění svým způsobem jako nepřístupné, že do galerii chodí úzká skupina lidí a jiná část veřejnosti se takové návštěvy skoro až smrtelně bojí. Tak jak to vnímáte vy?
0: No já myslím, že se není vůbec čeho obávat, že to jde jenom o to být otevřený experimentu a vůbec vstupovat do prostředí nejrůznějších, která se nám nabízejí. Vlastně nic není jako uzavřeno. Vlastně to samé se odehrává na poli třeba soudobé hudby, která má neuvěřitelně pestrou škálu, prostě co nabízí vlastně, jaký rozměry se odehrávají třeba v hudbě. Takže s obrazy nebo s uměním v galeriích je to podobně, že člověk musí jako překonat tu ten moment.
1: Vlastně, vystoupit z komfortní zóny, jak se tak říká.
0: Dá se to tak říct a vlastně ona ta námaha potom se vrací nějakým způsobem, nebo v uvozovkách námaha. Něco, co investujeme, se nám potom vrátí úplně jiným způsobem. To se myslím, že platí.
1: Mě zajímá vlastně i ta vaše zkušenost z pobytu ve Francii a ve Švýcarsku. Vy jste studoval ve Francii těsně před pádem železné opony. Jaké to bylo? Jaké jiné umělecké prostředí tehdy jaksi ze skomírajícího socialistického Československa nebo oproti tomu prostředí československému jste tam zažil?
0: No, ale ta zkušenost byla naštěstí velmi krátká, protože pak to studium se přelilo v další pobyt už v 90. letech, ale je jasné, že prostě ta konfrontace toho, jak to třeba v tom českém kontextu fungovalo a potom na École des Beaux-Arts v Paříži, tak to se samozřejmě v jistém smyslu nedalo srovnat, to je úplně jasná věc, ale já myslím, že pro mě to mělo absolutní důležitost v tom, že já jsem si našel vlastně nějak jako druhý smysl existence nebo druhý rozměr existence, jako druhý domov vlastně, takže v podstatě tak to vnímám já, možná lidi kolem mě vědí, že vlastně ve Francii se cítím velmi dobře a měl jsem radost, že vlastně knihu jsme třeba, když se vrátím ke knize, jsme mohli uvést ve francouzském institutu, protože jsme měli možnost překladu do francouzštiny.
1: Byla to... Jak jsem říkala, ta kniha je trojjazyčná, český, anglicky, právě, francouzsky, no. Což je taky unikátní.
0: Takže ta návaznost prostě nějak je prostě jako obapolná. No. Mm-hmm.
1: No ale dá se říct, že jste ve Francii, případně ve Švýcarsku vystavoval i dřív než v Česku?
0: No to vlastně asi svým způsobem ano, protože než jsem vlastně začal víc jako fungovat na té naší domácí scéně, tak jsem prošel výstavami jak ve Švýcarsku, tak ve Francii a byla to krásná zkušenost, protože kromě toho, že tam mám spoustu přátel, tak jsem využil možností prostě pracovat v ateliérech a zorganizovat několik výstav, takže jako je to v období, na který velmi rád vzpomínám.
1: A zároveň potom asi tedy, když jste takzvaně prorazil v zahraničí, tak už potom tady jste také mohl už vystavovat, nebo je to takové někdy symptomatické, že tvůrci nejdřív čeští prorazí jinde a pak se jich tady
0: Já myslím,
1: doma.
0: Že to je vždycky otázka nějakých okolností, dokonce štěstí, takže se to nedá vlastně ani popsat, jak přesně to funguje. Je to prostě momentální nastavení, v jaké situaci se nacházíme, ale já vlastně jsem hrozně rád za tuhle zkušenost z těch pobytů ve Francii, ve Švýcarsku, protože to byla jako velmi, velmi velké povzbuzení vlastně jo, v takovém tom prvním období, kdy vlastně jsem se rozbíhal prostě do vlastních projektů a podobně, takže i vlastně mě to jako určilo nějakým způsobem, determinovalo to, co vlastně následovalo dál, a vlastně to v sobě člověk nese pořád. Vlastně není to nic, co by se někde mohlo ztratit.
1: Co dá se říct, že to hodně podstatně jako ovlivnilo vaši identitu tvůrce?
0: Já myslím, že naprosto. Já myslím, že to je ta identita tvůrce, prostě, která se skládá z různých vrstev, a ty vrstvy jsou právě přesně ty, o kterých mluvíme. Takže jestli bych si to mohl rozdělit mezi tu Francii a Čechy, tak to bude asi přesná identita.
1: No ale i to mě zajímá, ta identita tvůrce v Česku a identita tvůrce třeba ve Francii nebo ve Švýcarsku, když tam řeknete, já jsem malíř, případně tady, jako jestli je to nějaký rozdíl, protože zdá se mi, že když někdo třeba tady řekne, já jsem umělec, tak se jako, na něj lidi možná trochu dívají, aha, tak to zní tak... Jako
0: je to otázka, ono je otázka, jestli umělec, malíř, ono jsou to jenom slova, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že třeba speciálně ve Francii má malba velkou tradici, tak ne, že by u nás neměla, já si myslím, že vlastně je to velmi srovnatelné, že to je jenom prostě jenom iluze, jo, nějakým způsobem nacházet nějaké velké rozdíly, ale přece jenom prostě Francie jako má za sebou velkou historii v malbě a tam prostě je zvykem skutečně být obklopení obrazy. A vlastně, když jako si vzpomínám prostě na vizuálně třeba na filmy, tak tam prostě ve všech filmech jsou prostě obrazy, že jo, a tak dále. Takže vlastně Francie je tím jako protchnutá. Mm.
1: No a ještě mě zajímá i ta atmosféra na AVU v těch revolučních letech, jestli jste ji nějak zažil, nebo jste byl právě v té Francii?
0: No bylo to přesně na pomezí. Já myslím, že se děly jako věci správně, že vůbec jako se k tomu nedá nic říct, že vlastně to mělo naprosto logické návaznosti, že ta proměna prošla, jo, sice dramaticky asi nějakým způsobem, ale byla logická. Já myslím, že to všechno
1: mělo svůj smysl. Čili jste to vnímal jako takový organický vývoj.
0: Jo, když se na to podívám zpětně, tak rozhodně. Mm-hmm. Rozhodně to mělo přesně ten správný vývoj. No.
1: No tak to jsme se ohlédli do minulosti. Mluvíme také o vaší monografii Souřadnice malby těch posledních 10 let, ale mě zajímá vlastně i pohled do budoucnosti. Co vás teď čeká? Kde se můžeme s vaším dílem setkat fyzicky, nejen tedy pro listováním knihy?
0: No, fyzicky je taková mini výstava přímo v nakladatelství Pozitiv. To je prostě tam vlastně několik cyklů kreseb, dá se říct, nebo k tomu několik obrazů, a je to vlastně malá výstava, která vlastně funguje tak nějak jako by doprovodu té knihy, v rytmu toho nakladatelského režimu, vlastně by se dalo říct. Ale velkou výstavu nebo mnohem větší výstavu plánuju na příští rok do Francie, protože mám přátele vědce, se kterými spolupracuji, speciálně jednoho kamaráda vědce Rudolfa Fischmeistera, který je excelentní badatel na poli kardiovaskulárního výzkumu, a s tím jsme už uskutečnili jednu výstavu a plánujeme další, kdy vlastně chceme oslovit, nebo on má v plánu oslovit řadu laboratoří, které by nám jako zprostředkovaly prostě výstupy, a ve spolupráci bychom uskutečnili prostě větší celek s představením knihy.
1: Jak vám kardiovaskulární výzkum promlouvá do vašich maleb? V čem no, tam, je inspirativní?
0: Ano, tam prostě jde o to, že to je vizuálně jako nesmírně zajímavá záležitost.
1: Ano, vlastně jsme,
0: ano, přesně tak, jsou to nejrůznější. Vlastně těch výzkumných pracovišť je tentokrát mnohem víc, takže vlastně tam se těším na to, že prostě ta pestrost prostě těch vědeckých výstupů bude veliká a my budeme mít s čím pracovat, takže vlastně já budu reagovat nějakým způsobem na vědu, což je mi velmi blízké.
1: To myslím je ve vaší monografii právě i v kapitole Ryba v přímém přenosu, tak to jsou...
0: Přesně tak, tam jsem se sešel na spolupráci na jednom z cyklů právě Fishlife Ryba v přímém přenosu s přítelem ichtyologem Ondřejem Slavíkem, který byl tak velkorysý, že mi dal k dispozici svoje vědecké práce, a já se s volností a svobodou, která mi vlastní, jsem s nima nějak naložil a prostě vytvořil jsem cyklus, který je na jednu stranu ryze malířský a na druhou stranu je vlastně takovým průletem prostě tím vědeckým světem, který v tomhle specifickém případě se zabývá rybou.
1: Tak tam bylo docela hodně modré, tak u toho kardiovaskulárního tématu si mám představit hodně červené.
0: Asi to tak úplně nebude. Je to, je to velmi jako různorodé a já jsem spíš tím chtěl říct, že vlastně věda je pro mě velkou inspirací. A vlastně čas od času je jako pro mě radost spolupracovat s vědci. A teď, že se podaří prostě navázat na tu předchozí zkušenost ve Francii, jako mám z toho radost, protože je to velká výzva. Budeme pracovat s různými technologiemi a bude to vlastně další taková etapa, která se dá prostě proběhnout.
1: A kde přesně budete vystavovat, to už víte?
0: Bude to přímo v instituci INSERMu ve velkém univerzitním městě u Paříže, takže tam je prostě na to poměrně dost místa, takže máme teďko dost čím se zabývat.
1: Tak pěkné. Zlomte vás, ať se vám daří. Malíř Mirek Kaufmann byl naším hostem a ještě nám uvede poslední skladbu Johna Adamse Short Ride in a Fast Machine. Na to nám vyzbyl už jenom malinký čas.
0: Ano, tak John Adams je vlastně minimalista, který je svým způsobem se z tohohle jednoznačně vymezeného, řekněme, stylového směru trochu vymyká právě takovou svou, jako ne, já bych to řekl, že hlavně rytmickou takovou neučesaností. Já z toho vždycky mám pocit, že v těch svých skladbách jako postupuje různými tempovými přískoky a synkopickými různými proměnami. Aha. A tahle skladba je taková velmi dynamická, ucelená, short.
1: Takže si poslechneme.
0: Fast Machine je prostě naprostá jízda, jak to sám skladatel říká.
1: Děkuju moc. Mirek Kaufmann, mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
6: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kujínek-Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovali jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pchjongjang opakovaně odsuzuje. V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách, ale i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak. A počasí bude většinou jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme 22 až 25 stupňů. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 2,5 minuty po 11. hodině a já nebudu zdržovat, protože teď nás čeká příděl jazzové hudby. Dnes míříme až do dalekého New Yorku. O jeho jedinečné atmosféře si budeme povídat s Tomášem Kačnerem, který nám představí desku živě nahranou v jednom z prestižních manhattanských klubů. Dobrý den, Tomáši, co pro nás konkrétně máte?
2: Dobrý den, tak mám tady desku, která se jmenuje prostě a jednoduše Life at Café Carlyle, čili to vyhlášený jazzový klub a tu desku je spojeno se jménem zpěvačky Stella Cole. Stella Cole je poměrně mladá zpěvačka, takže já když jsem to zachytil, jsem prostě ta název Life at Café Carlyle, tak jsem po ní hnedka šáhnul, protože to místo si pamatuju, jsem říkal, hele, tak to mě zajímá, jak to tam bude znít a tak trošku říkám, nějaká zpěvačka, tak jsem to pustil a já jsem měl opravdu velký zážitek a nadšení, protože mě překvapilo, jak 27-letá zpěvačka dokáže pojmout velmi starý materiál a udělat ho tak, že pro mě zní svěže, příjemně a něčím novým. To je na tom hlavní, jo? Že prostě ona převedla staré písně, ne, že by z ní dělal nové záležitosti, to vůbec ne, ona interpretuje vlastně v tom starém hávu, ale dává to nějaký současný náboj, něco svého a to mě na tom velmi baví. První věc, kterou se poslechneme, se jmenuje I Happen to Like New York.

0: I happen to like New York. Krásné vyznání New Yorku. My si povídáme s Tomášem Kačnerem. Tomáši, vy už jste to naznačil, ale čím vás tato zpěvačka tedy zaujala? Trochu nám ji představte, prosím.
1: Dobře. Stella Cole se narodila v roku 99, takže jí 27 let, je ze Springfield, Illinois, čili není z žádného úplně megacentra. Nicméně, ona dokázala, jí od malička bavila hudba a obrovský oslavila filmová hudba, staré jazzové nahrávky ve filmech jako Čaroděj ze země Oz. To je to, ona o tom myslí, že tento film ji prostě jako opravdu ohromil a od té doby všechny ty písně zpívala Judy Garland, Barbra Streisand. Postupně vlastně to dostavila, sávala a předávala. Ale ona to brala, ne že to interpretuje jako ony, zpěvačky před ním, ona prostě ty písně znovu prožívá. Nebo aspoň já z toho mám ten dojem, já je takhle prostě cítím. A myslím, že asi to tak bude, protože jinak by to znova nevycházelo a nezískávalo to takovou obrovskou popularitu. Například ona, která ještě nemá Grammy třeba nebo nějaké opravdu to top ocenění, tak už má 1,7 milionů sledujících na sociálních sítích a desítky milionů zhlédnutí videí na digitálních platformách. Takže pokud někdo už jeho věci viděl 10 milionů lidí, tak jako to není málo prostě. To už znamená, že to opravdu nějaký zásah, že má co říct, má co sdělit, zvláště je-li jazzovým zpěvánkem, zpěvačkou, a zpívající ten old school repertoár. Takže jako, ale opravdu mě naplňuje to, jaké pocity jsou v jejím hlase. Ona když zpívá text, tak opravdu tam zpívá každé slovo, že ví, o čem to je. Nejde, samozřejmě jde po melodii, ale jde opravdu o vyznění písně. Toho si všimneme právě klidně hnedka následující skladbě, která se jmenuje Cry Me a River, velmi známá věc, jak ona celé to umí vložit a dát.

0: Stella Cole a píseň Cry Me a River. Tomáši, vy jste zmiňoval, že zpěvačka miluje hudbu a filmy z 30. až 50. let minulého století. Je vůbec možné tyto už mnohokrát naspívané, nahrané songy interpretovat ještě nějak jinak, tedy pokud nemyslíme třeba experimentální pojetí?
1: No, tohle je právě otázka, protože samozřejmě to první pojetí, to, které vyšlo tu písně proslavení, je tím, co zůstává posluchačů jako nejvíc zasunuté v podvědomí. Takže kdokoliv přichází po nich, tak je konfrontován s tím, no, on to stejně nebude zpívat tak dobře, jak to zpíval a tak dále. Jo. Takže ten, kdo se o to pokouší, myslím už na nějaké vyšší úrovni, tak si musí mít vědom jediné věci. Mít absolutní jako úctu k těm věcem, dá tomu absolutně zase sám sebe se vším všude, co v něm je, to znamená dá tomu absolutně všechno v tom dobrém a aby pokora, která v hudbě vloží, tak aby se vrátila. A posluchač to tady cítí. On je rád, když slyší melodii, kterou zná, pokud někdo neinterpretuje jenom proto, aby ji zaspíval, ale když o to něco vloží do toho sebe sama a nepřetváří to, což ona tady podle mě velmi krásně, proto to je živá deska na ty staré věci. Protože studiové věci nikdy třeba úplně nedávají takový smysl. Ale nahrát ty věci naživo v malém obsazení, kde ji doprovází Michael Cannon na klavír, Michael McGlore na basu a Hank Allen Barfield na bicí, čo je opravdu malinká otička, tak prostě tam mi to dává obrovský smysl, zvláště když to živé provedení potom odhalí cokoliv, co by se normálně třeba ve studiu dalo opravovat. Tady už není co řešit, co opravovat. Všechno to musí být na první dobrou a tady to právě vyšlo. Já té dívce naprosto věřím fascinací té muziky, kterou má ráda a to, že vlastně ona opravdu tím žije a má z toho neskutečnou radost. Já to v tom naozaj cítí.
0: My už jsme mluvili o tom, že tedy deska byla nahraná v jednom z prestižních manhattanských klubů, Carlyle Cafe. Byl jste tam někdy?
1: Mm-hmm. No, ona totiž Stella vystupovala jak Badlandu, tak Carnegieho i Madison Square Garden, ale tohle nahrála v tom jednom z jsou ještě menší kluby, jo, ale v jednom z takových těch klubů usazených do starších dat, protože klub Cafe Carlyle byl založen v roce 1955. Mm-hmm. Je to vlastně součást hotelu. Tam vlastně skrz hotel velmi luxusní prostorem a teda já řeknu svoji osobní příhodu s tím hotelem. Já jsem v New Yorku a se svým kamarádem Vedalem Brešem jsme strašlivě chtěli, kromě jiných věcí, všech těch jazzových jiných klubů, jsme chtěli vidět vystoupení Woody Allena. A on skutečně každé pondělí hrál prostě v Café Carlyle prostě přes to nejel takzvaně vlak i natáčení se přerušovalo, protože Woody přijížděl prostě odehrát své vystoupení do New Yorku, což teda skončilo v roce 2020 vzal kapelník hlavně jeho bandu. No, tak my jsme přijeli do toho New Yorku a tak na místě jsme si našli, že to opravdu je, kde to je. Našli jsme telefonní číslo, volali jsme tam. Tam jsme řekli, ano, samozřejmě můžeme vás objednat, tak teď máme, já nevím, květen, tak pojďme najít termín třeba na listopad. Ne, to si nerozumíme. My máme letenku na příští týden, my můžeme teď v pondělí můžeme, to máme volno. Oni, no dobře, tak ale říkáme, tak listopad, prosinec, klidně i příští rok, tam to je volné. A říkám, ne, opravdu, vy nám nerozumíte, my jsme z Čech. My nemůžeme, my prostě máme na 3 dny k vám přijdeme, můžeme přijít. A teď tam bylo fakt ticho, hrozně dlouhé ticho. A pak takovým hlasem, vy jste z Čech? Ano. Přijďte, zkusíme to. Jako, a my jsme říkali, tak co z toho dělat, nějaký klub, tam vždycky se najde místo. Když jsme tam dorazili, tak nám došlo, že jsme opravdu z jiného světa. Že to je miniaturní, opravdu velmi malý klub, kde každý má přesně svoje místo u stolku, kde si pak objednává večeři. Stojí to tam samozřejmě, bylo to pro nás hodně mimo naše možnosti, ale nevadí, ten zážitek byl tak neskutečný, ale hlavně teď ještě nebo o hudbě, ale jenom o tom prostoru. My jsme přijeli, oni nám přidělili na první místa na stání, v průběhu večera za náma dvakrát přišli, jestli nechceme přesednout, že tam někoho uvolní, že nám dají lepší místa. Bez doplatku, bez ničeho. Ve finále jsme seděli 2 metry od pódia a vepředu úplně u nějakého jednoho z prvních stolků. kde jsme si teda, tak už nám to bylo blíže, jsme si opravdu objednali i tu večeři, aby jsme tam něco po sobě nechali. Poslední peníze jsme tam složili a zažili jsme koncert Woody Allena, který opravdu dva od nás, jako to prostě něco nezapomenutelného úplně nejvíc vlastně. No.
0: Nádherný jazzový zážitek.
1: Ještě no, nám... Ale pro ten klub je malý, takže já chápu, že stala Cole to nahrála tam prostě v miniaturním prostoru, kde opravdu každé dýchnutí, každé zašustění, všechno tam je slyšet a ona stojí, když zpívá, tak má půl metr od sebe už první stůl a prvního návštěvníka, jo. Takže opravdu to je naprosto jiný typ zážitku a proto ta dneska má možná i takovou atmosféru, jakou má.
0: A co si tedy poslechneme na závěr?
1: Naprosto klasiku Over the Rainbow.
0: Tomáš Kačner a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Krásnou středu, mějte se fajn.

0: Over the Rainbow, známá píseň, tentokrát v podání Stelly Cole, jejíž hlas nás provázel středečním vysíláním Vltavy.
1: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Jordan McCampa, britsko-konžský zpěvák a skladatel. Slyšeli jsme jeho píseň Under.
1: Polední Vltava. Osudy, vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: A my stále ve vltavských osudech čteme z knihy o životě a díla geniálního režiséra Davida Lynche. Z knihy Místo snění vybíráme Lynchovi vzpomínky, komentáře k různým natáčením, ale také odkrýváme historky z dětství a studentských let a pochopitelně poznáváme také jeho filmové vidění a úvahy nad uměním, slávou i životem samotným. Za okamžik nás čeká už 8. epizoda. Ty odvysílané najdete na našem webu. Dnes si nenechte vltavské osudy ujít, Vltava je s vámi i ve středu 12. srpna.

0: Kenny Clark a Francis Boland Big Band s americkým tenor saxofonistou Eddiem Lockjaw Davisem. Tohle uskupení vám hrálo ve vysílání Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Osudy.
0: Pokračujeme ve čtení z knihy Christine McKenové a Davida Lynche Místo snění. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Na programu je 8. epizoda.

Když zrovna nepracuju na žádném filmu, nikdy nemám takové ty úzkostné stavy. Ach jo, měl bych dělat na nějakém filmu. Ne, děláte něco teprve tehdy, když vás něco postrčí a vy potom zatoužíte. Ale když se nic nenaskytne a máte zrovna nápady na malování, tak prostě děláte to. Neměl jsem nápad na žádný film celé roky a během té doby se mi svět filmu měnil před očima. Přecházelo se na digitál, lidi už filmy nezajímali a klubová kina umírala jedno po druhém, jako by to byla nějaká epidemie. Nakonec nebudou existovat žádná kina a většina lidí bude filmy sledovat na počítačích nebo mobilech. Lidé za mnou vždycky přišli a o něco mě požádali a já nakonec často souhlasil, i když to nebylo nic, o co bych se sám pokoušel. Nevím, jestli už jsem se to odnaučil dělat, snad už ano. Nejsem firma a hodně věcí dnes odmítám. Roku 1995 mi zavolali ze společnosti Lumière and Company s tím, že žádají 40 režisérů z různých konců světa, aby natočili krátký film za použití původní kamery bratří Lumièreů, vyrobené ze dřeva, skla a mosazy. Je to kamera na ruční kliku a má dřevěný zásobník, kam se vejde filmový pás na 55 sekund. Ten záměr neměl chybu. Já ale neměl žádné nápady. Pak mě v obchodě se dřevem napadlo, že třeba někoho zabijí. Pořád mám schovanou tu původní kresbu. A pak jsme na tom začali rychle pracovat. U tvůrce speciálních efektů Garyho Damika na dvorku jsme postavili asi 30 metrů dlouhé kolejnice pro kamerový vozík, on pak vyrobil velkou krabici, do které se dala kamera, a když jste zatáhli za drátek, dvířka té krabice se rychle otevřela a vy jste mohli točit. Pak jste za drátek zase zatáhli, dvířka se zabouchla a zůstala tak na malou chvilku, kdy se kamera na vozíku přesouvala k další scéně. Byl tam záběr na tělo ležící v poli, na ženu sedící na kanapi, tři ženy oblečené v bílém, pak záběr na velkou nádrž, ve které byla nahá žena, a na muže, kteří chodí okolo a nesou něco, co se podobá hůlkám. Pak se posunete kouřem ke kusu papíru, jenž se vznítí a odhalí závěrečnou scénu. Na všechny ty změny bylo jen 55 vteřin. Bylo to vzrušující. V období, které přišlo po filmu Ohni se mnou pojď, jsem se snažil rozeběhnout film Marná láska. Měl vycházet ze scénáře od jednoho chlapíka z Brooklynu, co se jmenoval Alan Greenberg. Později to v roce 2012 vyšlo jako kniha s názvem Marná láska, vidění Roberta Johnsona. Tenhle Žid z New Yorku vytvořil ten nejčernoštější příběh. Byl by z toho abstraktní historický film zasazený na americký jih. Ze scénáře tryská hudba a sex. Je v tom denaturovaný líh, co se pil za prohibice, amulety s králičí prackou, místní borové lesy, jižanské putiky, hemžení a lidská vřava. Robert Johnson, podle legend, které o něm kolují, neuměl hrát na kytaru, dokud na křižovatce nepotkal ďábla, a pak začal hrát šíleně dobře. Poprosili ho, aby zahrál u jednoho člověka doma na večírku, a manželka toho muže Robertovi, zatímco hraje, nosí pití a přitom s ním flirtuje. Robert je pořád opilejší, manžel si toho všimne, dá Robertovi do pití jed, a Robert Johnson umírá a přitom se v agonii plazí v trávě. Zhruba v té době jsem se snažil začít s filmem Hovězí sen. Je to film z podobného ranku jako Bublinka slin. Je také o nedorozuměních a pitomosti. Bublinka slin je svého druhu film, u nějž se má divák cítit dobře, zatímco Hovězí sen je absurdní komedie. Šli jsme si spolu s hercem Harrym Deanem promluvit s Marlonem Brandem, s tím, že by tam hrál. Ale Brandovi se to hrozně nelíbilo. Podíval se mi do očí a řekl mi, je to nabubřelá konina.
A pak nám začal vykládat o sušenkách, které chtěl propagovat. Dělají se z trávy, co roste ve slané vodě. Potom nám vykládal o autě, které chce postavit, mělo vespod zásobník, kde by se ta tráva zpracovala a vyrobilo by se z ní palivo. Auto by tu trávu jakoby natrávilo. Nikdy nešlo tak úplně říct, jestli si z vás Marlon nedělá šouvky. Jemu bylo všechno absolutně fuk. V naší branži, kde je všude plno ega, lží a záškodnictví, je něco, co vás ponouká, abyste radši dělali něco jiného. Brendo se chvíli toho kolotoče účastnil, ale pak už nemohl, protože se mu dělalo špatně, a tak se dostal do stádia, kdy se chtěl jen dobře bavit. V té době se tu a tam převlékal do ženských šatů a jestli něco opravdu hodně chtěl, tak být převlečený za ženu. Převléct ještě Harryho Deana za ženu. Pak by tihle dva spolu pili čaj a u toho mluvili, co jim slina na jazyk přinese. Jen si to představte. Nemusel bych dělat nic jiného, než že bych zapnul kameru. Ale Marlon z toho nakonec vycouval. Měl to udělat.

Film Lost Highway začal mimo jiné tím, že mě napadlo, jak někdo nechá před domem manželského páru videonahrávky. Počáteční nápad vycházel z toho, co se stalo mně samotnému. Zvonek v mém domě byl připojený na telefonní linku. Jednoho dne telefon zazvonil a někdo do něj řekl, Dick Loran je mrtvý. Běžel jsem k oknu, abych se podíval, kdo to je, ale nikdo tam nebyl. Myslím, že ať to byl kdokoliv, prostě si jen spletl domy. Ale jestli znali Dicka Lorenta, na to jsem se pak svých sousedů nikdy nezeptal, protože jsem se to ve skutečnosti nejspíš dozvědět nechtěl. Tyhle motivy se mi spojily s nápady vycházejícími z knihy Barryho Giffarda Lidé noci, takže jsem mu zavolal a vyprávěl jsem mu, co mě napadlo, ale jemu se to nelíbilo. Řekl mi svou představu a ta se zase nelíbila mně. Potom jsem mu, myslím, řekl o svém nápadu, jak jeden člověk na večírku potká někoho, kdo mu řekne, že v tomhle okamžiku, kdy se spolu baví, je zároveň u něj doma a Barry povídá, tohle se mi líbí. A vznikl z toho film o ztracené dálnici, Lost Highway. Myslím, že ne všechny dálnice jsou ztracené, ale na spoustě míst se ztratit můžete. Je na tom dokonce něco příjemného. Drogy jsou cesta, jak se ztratit. Na drogách je toho tolik lákavého, že je obtížné lidi přesvědčit, aby je nebrali. Zápletka s videokazetou nakonec ve filmu zůstala. Ve filmu sleduju příběh saxofonisty Freddyho Madisona, který zavraždí svou ženu René. Je odsouzen k trestu smrti, ale v celé se místo něj nepochopitelně objeví automechanik Pete Dayton. Někdy v té době jsem měl kancelář v Santa Monica Boulevard a protože jsem si chtěl promluvit s detektivy od policie, přišel za mnou do kanceláře velitel White. V nádherném obleku měl šedobílé vlasy a vzhled filmové hvězdy. Když jsme skončili, pozval mě na návštěvu na Los Angeleské policejní oddělení loupeží a vražd. V kanceláři seděl spolu s detektivem Williamsem a detektivem Johnem St. Johnem. Zajímalo mě, jestli se někdy setkali se zločincem, z něhož měli strach. Řekli, že nikdy. Nikdy. Jakoby je skoro urazilo, že si myslím, že by se mohli těchhle hnusáků, oni jim tedy říkali špíňáci, bát. Máte najednou pocit, že tu práci může dělat jen určitý typ lidí. Podobní hajzlové je neznepokojují. Prostě po nich jdou. Po schůzce si mě vzal na starost John St. John, dovedl mě do místnosti, kde byly stohy a stohy fotografií a nechal mě o samotě, abych si je prohlédl. Jedna oběť vraždy za druhou. Úplně natvrdo. Dvakrát nebo třikrát jsme se sešli a on vyprávěl zajímavé příběhy. Ale nikdy z nich pro mě nic mimořádného nevzešlo. Většinou to byly takové smutné historky.

Hudba Lost Highway vzešla z různých podnětů. Trent Reznor měl nahrávací studio v New Orleans v pohřebním ústavu. Během téhle mé cesty mi představil Marilyna Mansona, který u něj natočil své první album. Trent je po čertech dobrý bubeník a pro Lost Highway nahrál na bicí skvělé věci, poskytl mi spoustu melodií a ruchů. 6 metrů vysokou a 9 metrů dlouhou zeď měl obestavěnou syntetizátory. V tom filmu má Lou Reed svou verzi písně This Magic Moment, což je její vůbec nejlepší provedení. A Bowieho píseň I Am Deranged se zas skvěle hodí na začátek. Text naprosto sedí. S Davidem Bowie

se vším a začal zase pít. Když pil tvrdý alkohol, byl nevrlý a zlý. Měl v sobě hodně temnou stránku. Lidé si myslí, že Jacka zavraždili, ale já vím, co se Jackovi stalo, i když jsem u toho nebyl. Šel do bystra z Donaty. Bylo asi 5 ráno, nebyl úplně opilý, ale předtím pil. Nejspíš si dával kafe a seděli tam dva Hispánci. Jack se na ně nejspíš ušklíbil a řekl něco jako: na co sakra čumíte, Mexikáni? Ti týpci zmizeli, ale počkali si na něj venku a když vyšel, ošklivě ho zbyli. On pak šel prostě domů. Měl sousedy, kteří na něj tak trochu dohlíželi, prali mu prádlo a takové ty věci, a ti ho později toho dne viděli a Jack jim řekl, že ho bolí hlava jako v životě ne. Když se tvrdě uhodíte do hlavy, dá se zařídit, aby se zmírnil tlak v důsledku otoku mozku, ale musíte se dostat včas do nemocnice. Jenže tihle sousedi nevěděli, co se s Jackovým mozkem děje. A když k němu přišli druhý den, vchodové dveře byly otevřené a jeho našli v koupelně mrtvého. Jack byl jako Harry Dean, který zářil v Twin Peaks. Dalo se s ním sedět hodiny potichu. Někdy vyprávěl, ale jen málo lidí slyšelo konec nějaké jeho historky, protože když vyprávěl, dělal takové velké dlouhatánské pauzy. Všichni si mysleli, že historka už skončila a přestali dávat pozor. Pamatuju si, jak mi jednou typicky pomalu a svým jakoby měkkým hlasem povídá: viděl jsi někdy náplavový kužel? Když voda z hory odnáší kamení, a toho kamení je opravdu hodně, tak na úpatí vznikne náplavový kužel. Jack jeden takový někde viděl, ale pak řekl: jenže tam někdo postavil betonovou zeď. Pak čekal strašně dlouhou dobu, a tím myslím opravdu dlouho, a nakonec dodal: a ta zeď to naplavování zastavila. Byl naprosto zničený z toho, že betonová zeď zastavila přírodu. Úplně ho vidím, jak tu horu hodiny a hodiny studuje a vidí, co se s ní děje. Jiní by šli kolem a ničeho si nevšimli, ale Jack ne. Jack žil jak ve zpomaleném filmu. Všímal si věcí a pak je dlouze a dopodrobna popisoval. Když vám vyprávěl historku o psu, který se snažil vyprostit spoza dveřní sítě proti hmyzu, popsal ty dveře do nejmenšího detailu. Popsal i to, jaký tvar měla hlava toho psa. Byl to báječný člověk. Opravdu chytrý, hodně četl. Bylo v něm toho tolik. Lost Highway je poslední věc, kterou jsme spolu dělali. Ale už ji ani neviděl. Když jsem film Lost Highway natočil, tak jsem ho, ještě než šel do kin, promítal Marlonu Brandovi. Najali jsme si jedno kino a řekli majiteli, že se na ten film přijde podívat Brando, a pan majitel měl z toho oči na vrch hlavy. Brando vešel do kina a oni pro něj měli připravené všemožné pamlsky. Už si sebou nesl burger a hranolky, ale i tak si nacpal do kapes sladkosti. Později mi zavolal a řekl: je to zatraceně dobrý film, ale nevydělá ani na slanou vodu. Lost Highway skutečně nebyla komerčně nejlepší volba, ale vedl si slušně. Populární kritici Siskel a Ebert mu dali oba palec dolů, tak jsem nechal vyrobit velkou reklamu s obrázkem dvou palců dolů a s textem: další dva důvody, proč jít na Lost Highway.

Pokud jde o Mulholland Drive, každý má svou verzi toho příběhu. Já si ale vybavuju, že producent Tony Kranz po mně chtěl, abych natočil něco jako odnož městečka Twin Peaks. Silnice Mulholland Drive v sobě má něco zvláštního. Kroutí se sem a tam, na jedné straně je Hollywood, na druhé San Francisco Valley, trochu se na té silnici ztratíte. Je to stará cesta, což jí dodává atmosféru. Úplně cítíte, že po té silnici jezdila spousta lidí ze zlaté éry Hollywoodu. Když žijete v Los Angeles dost dlouho, začnete slýchat historky o různých věcech, které se tam staly, a na ty je pak těžké nemyslet. Není tak úplně pravda, že nevím, o čem můj film je, než ho začnu točit. Máte scénář a jasnou představu, čeho chcete dosáhnout. Ale někdy přijdete na místo a všimnete si různých drobností a možností a věci se začnou vyvíjet. A pokud to přesně neodpovídá vaší představě, přizpůsobíte se tomu a objeví se něco ještě lepšího. Scéna má svoji esenci a té musíte docílit, ale je dobré být otevřený novým nápadům. Proto je taky tak skvělé natáčet přímo v lokacích. Když si scénu necháte postavit podle své představy, máte, co jste chtěli. Ale když jedete točit do lokací, může se stát všechno možné. Radši spolupracuju s relativně neznámými herci. Nejde o to, že jsou neznámí, ale o to, že jsou ti praví pro danou roli. O to vám musí jít. To, že ten člověk hrát neumí, nemusí být problém. Je v něm něco, co se k té věci hodí a vy s ním na tom můžete pracovat. Potkávají mě různé šťastné náhody. Během natáčení Mulholland Drive jsem se seznámil se zpěvačkou Rebekou Del Rio. Když za mnou dorazila do studia, zaspívala přesně to, co je ve filmu. Do té doby se žádná postava, která by se jí podobala ve scénáři, nevyskytovala. Přemýšlel jsem pak o scéně, která se měla odehrávat v klubu Silencio. Výraz No Hay Banda znamená španělsky Není tu kapela, což mě dovedlo k Rebece, protože tu píseň naspívala a kapela. Přijde na jeviště a nádherně zpívá. Pak se skácí k zemi, ale zpěv pokračuje dál. Když jsme točili Bouračku, což je na začátku filmu Mulholland Drive, bylo to něco neuvěřitelného. Na jednom konci jste na napjatém laně měli vysoko ve vzduchu třítunové závaží a na druhém bylo připevněné auto. A to závaží se mělo pustit dolů. Kdyby to lano prasklo dřív, než mělo, bylo by jako bič, o kterém nevíte, kam švihne. Pokud by to člověka mělo zasáhnout, bylo by to, jako když máslem projede horký nůž. Bylo to opravdu nebezpečné. Měli jsme na ten záběr aspoň 3 kamery. Když pak ten kabel přeřízli, závaží letělo volným pádem dolů, to uvedlo do pohybu auto, ve kterém se v příběhu divoce řítí parta mladých, a to napálilo strašlivou silou do limuzíny. Pane jo, něco fantastického. Kromě Jacka Fiska byl mým pomocným režisérem na Mulholland Drive John Churchill. Člověk, který tuhle práci dělá, zjednává klid, zařizuje, aby kamery a zvuk jeli, a ten další záběr se už sakra natočil. Udržuje všechno v chodu. To režisérovi uvolňuje ruce, aby mohl přemýšlet o tom, co další scéna nutně musí sdělit, a nezatěžoval se maličkostmi. Postrkování věcí dopředu a časové rozvrhování nesnáším. Jenže dělat se to musí. Je to těžká práce, ale Churchill v ní byl dobrý a měl báječný smysl pro humor. Duch místa je hrozně důležitý. To, co mám na Los Angeles rád, je světlo. A pak jeho rozloha. Není to klaustrofobní město. Někdo má rád New York, ale já tam vždycky začnu trpět klaustrofobií. Dřív jsem si myslel, že mám rád poušť v jižní Kalifornii, ale ve skutečnosti tu poušť dneska nesnáším. V Los Angeles jsou ovšem pochopitelně i podivnosti. Pamatuju si, jak jsme šli jednou v neděli s dcerou Jennifer do bistra Copper Penny a dali si tam velkou snídani.
Seděli jsme s Jen v boxu, bylo to v neděli, a já za sebou slyšel, jak nějací lidé diskutovali o Bohu a probírali mnoho biblických pasáží. Zdálo se mi, že jsou inteligentní a milí. Pomyslel jsem si, jak je skvělé, že si někdo takhle v neděli dopoledne povídá. Pak jsme se zvedli, vyjdeme ven a Jen mi povídá: víš, kdo za námi seděl? A on to byl šéf satanistické církve.

Pilot Mulholland Drive se v televizi ABC strašně nelíbil. A když jsme to pak odevzdali přestříhané, měl jsem z toho špatný pocit. Pamatuju si, jak jsem si pomyslel, jsem ve špatné partě. Tihle lidé umí myslet jen na peníze a rozhodují se jen pod vlivem strachu, že nevydělají těch peněz dost. A protože si myslí, že se to lidem líbit nebude, nedají nám šanci. My peníze nevyděláme a já přijdu o práci. Je to chybný způsob uvažování, ale takhle to bývá. O rok později mi zavolali a řekli mi, že máme zelenou. A tak jsem zjišťoval, jak jsou na tom kulisy, rekvizity a kostýmy. Řekli mi, že kostýmy už rozpustili zpátky do fundusu. Tak jsem se toho člověka optal, a co to znamená? A on mi povídá, no to znamená, že tady ty věci už nemáte. Kdo ví, kde je tomu všemu konec. Pak jsem zjistil, že stejně rozpuštěné do fundusu byly i všechny rekvizity, že kulisy špatně uskladnili a jsou v hrozném stavu. A k dovršení toho všeho mě vůbec nenapadalo, jak by se ta věc dala dodělat. Zhruba v ten čas jsem Tonymu Krancovi řekl, myslím, že do tohohle světa se už nejde vrátit zpátky. Vždyť je to všechno pryč. A on na to, jestli to neuděláš, tak tě zažaluju. A to, jak to řekl, ukončilo naše přátelství i jen dobrý dojem z toho člověka. Nemohl jsem uvěřit tomu, že něco takového řekl. Tony byl tím, kdo mě přivedl k práci na městečku Twin Peaks a na Mulholland Drive. Už jsem mu odpustil, ale pracovat s ním nechci. Tony má svou pravdu, že zábavní průmysl je týmové a spolupracující společenství. Já ale tenhle typ uvažování naprosto nesnáším. Týmová věc to není ani trochu. V konečném důsledku musí všechna rozhodnutí dělat režisér. Toho večera, co mi Tony tohle řekl, jsem se posadil a začal meditovat. A jako perličky na šňůře se začaly objevovat jeden nápad za druhým. A když jsem s tou meditací skončil, najednou jsem přesně věděl, jak ten film dokončit. Pak jsem zapracoval na tom, abych ty nápady rozvinul, a na konci bylo 18 stran scénáře, které jsem potřeboval. Na těch 18 stránkách byl i sex, ale Laura a Naomi to vzali skvěle. Laure jsem ovšem slíbil, že v postelové scéně jisté části jejího těla rozostřím, jinak by vzali nějaké filmové okénko z té scény, udělali by z toho fotku a ta by pak byla v každém časopise. Toho večera, kdy jsme natáčeli scénu banketu v závěru Mulholland Drive, nám chtěli zrušit natáčení. Angelo Badalamenti měl ještě v noci letět zpátky do New Jersey a nám tak zbývala jen tahle příležitost. Kolem byli všichni ti lidé, co nás vyhazovali, ale já šel za Angelem a za kameramanem Petem Demingem. Na to jsem dal Angelovi signál, on udělal, na čem jsme se domluvili, a ten záběr jsme doslova ukradli, zatímco nás už vyháněli pryč. Ten film jsme tedy dokončili. A byl přesně takový, jaký být měl. A my jsme s ním jeli do Kán. Ve světě se mu dařilo dobře, ale nikdy moc nevydělal. Ono nic z toho, co točím, moc nevydělá. Všichni zkrátka děláme to, co dělat musíme.

0: To byla další část z knihy Místo snění, neobyčejného portrétu Davida Lynche, který vznikal nejen z vyprávění lidí, kteří ho znali, ale také z jeho vlastních vzpomínek a komentářů. Znovu se k němu vrátíme v další epizodě Vltavských osudů. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. 17 jednotek hasičů likviduje požár skládky na Příbramsku. Ministerstvo kultury přispěje 9 miliony korun na restaurování lidického památníku. A odpoledne bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Teploty 24 až 28 stupňů. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
2: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
0: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6. O dvou už soudci rozhodli. Hasiči pokračují v hašení skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 jednotek dobrovolných i profesionálních požárníků. Lidé v okolí skládky by neměli větrat a zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra.
3: No, v současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměnná, lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá, je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
0: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže. Ti pomáhají se zajištěním nápojů a stravy pro zasahující hasiče. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
4: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
5: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
4: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
5: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Počasí. Odpoledne bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Maximální teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Čeká nás pak chladnější a jasná noc. Teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Zítra pak bude ale opět slunečno, teploty vyšplhají až na 30 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na iRozhlas.cz.
6: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Po poledních zprávách nás už teď čeká pokračování projektu To byl můj film, díl 38. Celé léto připomínáme na Vltavě zásadní filmy a události z dějin československé kinematografie. Dnes se posuneme opět o pár let dál, a to konkrétně do období roku 1980 až 1986. Za mikrofony se střídá pětka filmových publicistů a dnes ve studiu vítám Kristýnu Roháčkovou a Martina Hrnčíře. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Hezké poledne.
1: Kterým filmům a kterým tvůrcům bude patřit ta následující hodina?
2: Čeká nás několik malých výletů na české maloměsto. Budeme se přitom držet hlavně tvůrců, se kterými jsme trávili už tu pondělní a úterní hodinku, co jsou Jiří Menzel, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, a přidáme k tomu ještě Zdeňka Trošku, který tomu českému venkovu dal zase trochu jiný filmový ráz.
3: A budeme také mluvit právě o Postřižinách, také o osudu Dalešického pivovaru, o který se postarali tedy fanoušci, a samozřejmě pak připomeneme také u slavnostní Sněženek, jak byly přijaty v zahraničí, ale připomeneme také peripetie vzniku těchto filmů.
1: Tolik dnešní témata. Začínáme už za pár minut.

0: Na Vltavě dozněla první část koncertu pro flétnu, housle a orchestr Bohuslava Martinů. Máme aktuálně 12 hodin a 11 minut. Ve studiu je se mnou Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Dnes mapujeme období 1980 až 1986. A začneme rovnou tvůrčí dvojicí, která českému filmu v tomhle období dala hned dva tituly zapsané do Zlatého fondu. Režisérem Jiřím Menclem a spisovatelem Bohumilem Hrabalem. V roce 1980 totiž vznikly slavné Postřižiny. A připomeňme si film krátkou a výstižnou ukázkou.
1: Zkrátit.
2: Ha?
1: Na kluka. Tak.
2: Ne.
1: Chci ostříhat vlasy tak, jak to nosí Josefína Bejkrová.

0: kam vzdala vlasy?
1: Sem.
2: Duši mám napumpovanou dost.
1: Au! Au! Au! Au!
0: Tak, děvenko. A začneme nový život.
3: Povídáme si o filmu Postřižiny. Podle mě jsme lépe atmosféru navodit nemohli. Pojďme si ale prosím pro začátek připomenout, o čem ten film vlastně je a odkud čerpá svou látku.
4: Kam dala Magda Vašáriová své vlasy, tak to tady ještě tedy probereme dál. Nicméně Postřižiny jsou 9. celovečerním filmem Jiřího Mencla a jeho 4. adaptací Hrabalovy prózy po povídce Smrt pana Baltazara z Pedliček na dně, pak také po Oscarových Ostře sledovaných vlacích a po Trezorových skřivácích na niti, které se navíc kvůli zákazu tedy z roku 1969 dostaly k divákům až o 20 let později. Nicméně Postřižiny vypráví o pivovaru a o rodině jeho správce za první republiky. Je to příběh skutečný, autobiografický, protože nevlastní otec Bohumila Hrabala byl doopravdy správcem pivovaru nejdříve v Polné, kde Hrabalova rodina žila v letech 1915 až 19 a pak v Nymburce. Málomluvný sládek Francin v podání Jiřího Šmicra má krásnou a poněkud živější manželku Marišku, kterou hraje tedy Magda Vašáriová, také oceněná letos v Karlových Varech. No a kromě starostí o kvalitu piva mu dělá vrásky i jeho hlučný bratr Pepin, vyučený obuvník v podání Jaromíra Hanzlíka, který přijde jenom na 14 dní na návštěvu a nakonec zůstane v pivovaru na několik let. Tak to někdy také známe od některých hostů i z rodinných kruhů. Natáčelo se hlavně v Počátkách a v Dalešicích, konkrétně v tamnějším pivovaru, a je k tomu i mimořádně hezký příběh, který pokračuje až do dnešních dnů, protože tamní dalešický pivovar totiž po revoluci, sametové revoluci, koupili filmoví fanoušci, kteří se dozvěděli, že předtím nebo v té aukci o něj nikdo nemá zájem, a během jedné minuty tedy z fleku se rozhodli a koupili ho, přestože předtím tedy neměli žádné zkušenosti vůbec s vařením piva, jen je spojovala tedy láska k Hrabalovi a k tomuto filmu. Objížděli pak jiné pivovary, sbírali zkušenosti, najeli také sládka a dnes tam vaří i vyhlášené pivo, které se nesmí zaměňovat s jiným, takzvaným postřižinským pivem, vařeným od 90. let se svolením Hrabala, tedy přímo v Nymburce.
3: Provázely natáčení třeba nějaké kuriozity?
4: Bylo jich tam mnoho a dost úsměvných. Třeba právě je tam potom tedy strýc Pepin, tak tuto roli měl tedy původně dostat Vladimír Menčík. V úvahu byl i zpěvák Václav Neckář, než padla volba na Jaromíra Hanzlíka. Herec Miroslav Donutil, pro kterého to byl teprve třetí film v kariéře, tak na natáčení pak také vzpomíná kvůli scéně, kde chytal ryby, tedy po boku Rudolfa Hrušínského, a k tomu konkrétně dodal, měl jsem možnost najednou stát vedle pana Hrušinského a dokonce s ním chytat ryby. 4 hodiny nejkrásnějšího mlčení, jaké jsem kdy zažil. Nicméně Magda Vašáriová si pro roli Marišky musela nasazovat paruku, jak už tady také zaznělo v té ukázce, protože sama měla v té době krátké vlasy a během natáčení jich vystřídala údajně dokonce 6 a pak také zjistila ještě dokonce, že je těhotná, což ale zvládla tedy bez jediného nějakého viditelného náznaku nějak zatajit, přestože podle svých slov na place pořád něco pojídala a samozřejmě film byl úspěšný i v zahraničí, protože byl uvedený na Benátském filmovém festivalu a tam také získal zvláštní uznání poroty.
5: A také ho ocenila vlastně i Československá filmová kritika. Já mám ještě jednu takovou tu asi známější kuriozitu, která možná teďka napadla, nebo ta scéna napadla, když slyšeli posluchači, že Magda Vašáriová byla těhotná během natáčení, tak to šplhání na komín, které tam provádí Mariška s Pepinem, tak to se nedělo ve skutečnosti. Oni lezli na maketu komína, která byla vysoká jen asi 0,5 metru a umístila se na střechu JZD a na ten skutečný komín pak vylezli dabléři.
3: O 3 roky později natočil Mencel s Hrabalem další společný titul Slavnosti sněženek. Jak to třeba tenkrát bylo se schválením a s předlohou?
4: No, tady je zajímavé, že to chronologicky vlastně bylo obráceně, než by člověk čekal. Mencel měl podle svých pozdějších vzpomínek namířeno nejdříve právě ke Slavnostem sněženek, ale odpovědní pracovníci mu tehdy řekli, tak to raději ty postřižiny. A teprve po jejich diváckém i kritickém úspěchu se pak uvolnila tedy cesta k druhému hrabalovskému titulu. Za celým tímto váháním stála ale tedy hlubší, dost nepříjemná politická skutečnost, kterou Menzel pak také otevřeně přiznal. Po letech k natáčení obou filmů se dostal jen díky tomu, že na začátku 70. let podepsal takzvanou antichartu, tedy státem vynucené prohlášení namířené už proti chartě 77. On to komentoval tím, cituji, nemám špatné svědomí, že jsem podepsal. Nevím, proč bych se měl omlouvat, když se neomluvili ti, kteří mě k tomu donutili, řekl v jednom rozhovoru. Je důležité si připomenout právě u těchto dvou filmů, které dnes vnímáme jako takovou laskavou, nostalgickou selanku, takže i tato laskavost měla svou cenu, kterou tedy muselo zaplatit něco mimo plátno. Hrabalova stejnojmenná kniha, barvitá koláž portrétu chatové osady ve středočeském Kersku, tak ta vyšla už v roce 1978, ale ještě v citelně cenzurované podobě oproti tomu původnímu strojopisu z roku 75. Ten tam muselo kvůli cenzuře vypadnout hned několik povídek a ta necenzurovaná verze pak vyšla tedy až v roce 93, tedy už v rámci Hrabalových posmrtně vydaných sebraných spisů. Tak to je jenom malá odbočka. Menzel nicméně chtěl svým filmem tak dlouho utlačovaného autora i rehabilitovat právě i pro to plátno, takže s ním rovnou spolupracoval i na scénáři, stejně jako u všech svých hrabalovských filmů, tedy kromě pozdějšího Obsluhoval jsem anglického krále. Film je tedy situovaný přímo do reálné chatové oblasti Kersko, tam také mnoho fanoušků často i míří, no a tam je také situováno i to centrum dění, restaurace Hájenka, kde se den co den scházejí sezónní chataři, důchodci a nejrůznější své rázné existence. Natáčelo se tam od srpna do listopadu roku 83. Exteriér je přímo v Kersku a v tamní Hájence, tak tam se také natáčelo. Interiéry ty už byly teda zpracovány v pražských ateliérech. No a slavná honička s prchajícím divočákem byla ve Slušticích u Říčan. Ústřední dvojici v podání Rudolfa Hrušinského jako utlačovaného důchodce Franty, který se celý film snaží nepozorovaně vyklouznout na pivo, aniž by ho nachytala jeho panovačná manželka, tak doplňuje pak celá plejáda i dalších postaviček, včetně Josefa Somra, Petra Čepka nebo mladíčké Libuše Šafránkové v roli místní učitelky s těmi tlustými, tedy obroučkami u brýlí. No a osu vyprávění tvoří děj povídky Hostina, tedy spor dvou mysliveckých spolků ze sousedních vesnic o tom, komu tedy připadne trofej toho uloveného ochlupeného kance. Zrovna tuto scénu si film vzal velmi doslova. Na prace se během natáčení vystřídali 4 různí kanci, 2 vycvičení tedy pro honičku, 3. vycpaný pro scénu přetahování okořic, no a toho 4. si štáb po skončení natáčení snědl právě se šípkou omáčku a sezelím. Můžeme také připomenout ještě ty menší role, i když ty byly tedy také velmi zapamatovatelné a v nich se objevily hned další 2 čeští režiséři. Jiří Krejčík si zahrál nenasytného pana Karla, který v jedné scéně sní 4 salámy najednou, a František Vláčil stvárnil na té kančí hostině staršího pána s nápadně třesoucíma rukama, což je taková drobná a výmluvná epizodka toho jeho osudu. Sám Hrabal se pak ve filmu objevuje jako muž vynášející žumu, tedy jako ta nejméně okázalá, nejpokornější možná role, kterou si tam pro sebe tedy mohl vybrat. No a je to typické pro celou Menzlovou tvůrčí partu obsahovat do těchto drobných rolí kolegy z branže, diváky tím nenápadně pobavit a nechat je, ať si ty spojitosti sami najdou. Je to film, který je typický pro tu Menzlovou obecně pozdější tvorbu vůbec. Žádný pevný nějaký tažený příběh, spíš volný komediální panoramatický pohled na takovou pospolitost, která je natolik osobitá, že divákovi vlastně chvíli trvá, než se v ní zorientuje. Přesně jak to kdysi výstižně také popsal jeden americký kritik Vincent Canby, totiž že film vypadá tak, že jako by začal dřív, než si toho vlastně všimnou vůbec i ty samotné postavy. No a z filmu se samozřejmě citují jako ty hlášky dodnes, stejně jako suchá poznámka, to zase bude v alejích na blito.
3: A tečku za filmem Slavnosti sněženek udělá krátká ukázka, která se podle mě do našeho poledního bloku perfektně hodí.
6: Největší pochoutka, pánové z divočáka, je hřbet a kýta na šípkové omáčce. tomu pajfalský knedlík. Vařený ovšem v ubrousku.
7: Nejlepší je normálně s knedlíkem a se zelím.
6: Uděláme to na šípkové omáčce.
8: Se zelím! Se zelím! Se šípkovou! Se zelím! Se šípkovou!
3: A my za chvíli zůstaneme opět u Jiřího Menzla a přesuneme se od Hrabalovy předlohy k původnímu scénáři, který ale vznikl úplnou náhodou, konkrétně z účetní chyby.
9: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
10: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
9: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Muzio Clementi. Část jeho sonáty pro klavír S-dur nám zahrál Eduardo Torbianelli. My se vracíme k projektu To byl můj film dnes s Kristýnou Roháčkovou a Martinem Hrnčířem a další významný film 80. let, který se dokonce dostal až k nominaci na Oscara, je snímek Vesničko má středisková z roku 1985. Scénář k filmu ale vznikl úplnou náhodou z účetní chyby. Jak přesně taková účetní chyba vypadala?
1: No, to byla pěkná účetní chyba.
0: Taková asi docela oblíbená.
1: A velmi ceněná. Zdeněk Svěrák tehdy dostal omylem dvakrát vyplacený honor za scénář k předchozímu filmu, a to bylo tedy Na samotě u lesa, o kterém jsme tedy už mluvili včera, předpokládám. No a aby nemusel tedy peníze vracet, tak potřeboval narychle přijít s nějakým dalším námětem, který by tu druhou platbu tak trochu ospravedlnil. Sedl si tedy k prázdnému papíru a údajně za jednu noc vymyslel nějaký základní sižet na dvě stránky pod pracovním názvem Plachťák. Než ale příběh tedy dostal tu finální podobu, jakou známe dnes, tak uplynulo ještě 6 let velmi usilovné práce na scénáři.
2: Vlastně Svěrák vzpomínal, že si nebyl jistý, že za tu jednu noc zvládne v něco vymyslet nového, ale dramaturg byl optimistický a prý mu říkal, ať je to klidně něco z vesnického prostředí, stačí 5 stránek, stejně to nikdo číst nebude, jenom prostě ať tady pro formu máme něco. A že to Svěrák psal tak narychlo, že si moc nelámal ani hlavu se jmény a použil prostě příjmení lidí ze svého okolí.
1: Nicméně filmaři na Barandově byli zpočátku ze scénáře takový nenadšení, ale když si ho tedy pak přečetl dramaturg Václav Šašek, tak uznal, že by z toho mohl být hezký film z vesnického prostředí. No a scénář se nakonec dostal tedy už k Menclovi. Ten po letech řekl, že vlastně nic lepšího ve své kariéře nenatočil, že to zmiňoval i v několika rozhovorech. Přípravy na natáčení mohly začít někdy z kraje roku 85. Literární scénář, tak ten byl schválený už krátce předtím, tedy někdy v prosinci 84. Technicky se realizovalo tedy vše na sledujícího roku a samotné natáčení pak bylo dokončeno až tedy v listopadu 85. Jenom připomenu, že se natáčelo ve středočeských Křečovicích, na Benošovsku a v jejich okolí, konkrétně i v Osečanech na takzvané Doktorově zatáčce, kterou si asi všichni moc dobře vybavíme, a pak také u Panského rybníku poblíž Neveklova.
0: A jak vlastně probíhalo obsazování třeba těch konkrétně hlavních rolí, hlavně dvojice Pávek a Otík?
1: Svěrák při psaní role řidiče Pávka myslel rovnou na Petra Nárožného, ale nakonec roli dostal tedy Marian Labuda. Menzel si ho totiž dokázal prosadit, přestože k němu Svěrák zpočátku neměl úplně velkou důvěru, protože ho vnímal spíš jako takového estrádního komika. Menzel chtěl, aby ústřední dvojice připomínala dvojici komiků z němé filmové éry, takového Pata a Pejčna, jeden malý a druhý tlustý, druhý vysoký a štíhlý. Přesně to se mu podařilo, čehož si všimla tedy i zahraniční kritika. Trefou do černého bylo i obsazení tedy mentálně opožděného závodníka Otíka maďarským hercem Janosem Bánem, omlouvám se, pokud jeho jméno nevyslovuji úplně přesně, který se vlastně ale zhostil role tak přesvědčivě, že ho diváci dodnes berou jako tu neodmyslitelnou součást filmu. Neméně důležitá je i galerie těch vedlejších postav, lehce potrhlý pilot Štefan v podání Slováka Juliuse Satinského se svým pozdravem Serus chapsi, tak ako žijete. Nebo malíř Ryba, kterého si zahrál přímo sám Svěrák a který maluje jen to, co se mu líbí.
2: A taky tam je samozřejmě obvodní praktický lékař Mudr Skružný, neboli Rudolf Hrušinský, který často bourá, protože se za jízdy kochá a také vnukl turistický potenciál Pelhřimovu. Ještě k té postavě Otíka, protože ta byla ze začátku vnímána dramaturgy jako problém. Ono se jim moc nelíbilo, že by mentálně postižený měl být zdrojem posměchu v tom filmu, takže v nějaké té druhé dramaturgické skupině, kterou vedl už zmíněný Václav Šašek, měl větší úspěch Svěrák. Šašek totiž vymyslel jako řešení problému, že Otíka pojmou jako takový lakmusový papírek, tu figuru, na které se ostatní postavy ukážou, jaký vlastně jsou charaktery a jak se k němu budou chovat, a tím se vyhli tomu, že Otík je zdroj toho humoru a film tedy bude vnímat jako dílo, které se vysmívá postiženým lidem. U postřežin jsme zmiňovali kritika Vincenta Canbyho. Ten, když psal pro New York Times, tak o Vesničko má středisková napsal, že ukazuje, s jakými dramaturgickými problémy se potýká filmař v zemi, kde je vše na oko dokonalé, že to samé slunce, žádné stíny. Filmu vyčítal ploché gegy i absenci naléhavosti a vztahu k reálnému světu. V závěru recenze pak Menzla nesmlouvavě popsal jako třetiřadého Renoira a druhořadého Formana. Roger Ebert, který o filmu psal pro Chicago Sun-Times, tak ten byl mnohem smířlivější, chválil, že Menzel jednotlivé příběhy splétá dohromady skoro bez námahy a činí tak s jemným ironickým humorem, a také přední osobnost americké filmové kritiky napsala, že Menzelovi portrét každodenního života slouží coby nástroj k jemnému útoku na socialistickou byrokracii.
0: Film je plný legendárních hlášek. Třeba určitě asi všichni známe tu o sedmém schodu, na kterém je pivo nejlíp vychlazené. Kde se tahle hláška vzala?
1: No, tato hláška má docela osobní, až dá se říct, takový rodinný původ. Vymyslel ji doslova Svěrákův vlastní otec, který ji používal v reálném životě, a syn si na ní po letech vzpomněl a zakomponoval ji tedy do scénáře. Vešla se, nebo šla tak až hluboko do českého povědomí, že lidé ji citují dodnes, aniž by vlastně mysleli úplně přímo na tento film. A je k tomu také jedna pěkná historka ze zahraničí, když byl Svěrák s filmem na návštěvě v Japonsku, tak mu tam tamní hostitel přinesl pivo se slovy: promiňte, ale obávám se, že není ze sedmého schodu. Takže je vidět, že to i v zahraničí teda mělo velký úspěch, že Svěrák i Menzel si totiž mysleli, že natočili tak český film, který nebude v zahraničí nějak obdivovaný, ale nakonec mu tedy opravdu rozuměli i na tom Dálném východě. Vesnička totiž kromě nominace na Oscara za nejlepší cizojazyčný film pak dostala ocenění i na filmovém festivalu v Montrealu, na festivalu filmových komedií v Charmeuse ve Francii a na festivalu ve španělském Valladolidu. A v domácích kinech ji pak jako 19. nejnavštěvovanější film všech dob vidělo údajně přes 4,5 milionu diváků.
2: Ještě ale než Vesničkoma středisková vstoupila do kin, tak se hrála u příležitosti 25. ročníku Karlovarského festivalu a tam prý se díky Šuškandě stala velkým hitem jak mezi domácími, tak zahraničními návštěvníky, včetně filmových kritiků. Podle zpravodaje z Financial Times denně vyvolávala takovou pozornost, že byla prohlášena neoficiálním vítězem festivalu. Mimochodem ještě k tomu sedmému schodu, já jsem si našla asi 10 let starou reportáž na webu iDnes.cz, kde autor mluví, nebo teda stojí na autentické zahradě pana Pávka, kterého stvárnil Maria Lambuda, a právě z těchto dveří on tenkrát vycházel, nesl tu krásně studenou lahev, kterou podal Rudolfu Hrušinskému. A tady skutečná majitelka toho domu, Ludmila Zemanová, popisuje: jenže za těmi dveřmi žádný sklep není, to by se napil teplé břečky. Vždycky tam byla garáž, mývali jsme v ní na nejvýš zabíjačky. A vedle postávající manželi pobaveně doplnil: žádnej sedmej schod, nosili si to pěkně orosený z mrazáku.
0: Známá je také ale následující scéna z filmu Vesničko má středisková. Myslím, že stačí říct jen jména Hrušínský a Lír.
3: Chceš lázně, Bedřichu?
4: Nechci. To mi neudělalo dobře.
3: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
4: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
3: Tak jeď do Tater.
4: Já nesnáším výšky.
3: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Další!
0: Jeď do Pelhřimova, prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Další legendární hláška z filmu Vesničko má středisková. Zůstaňte s námi, po pauze se totiž přesuneme na jih Čech, do fiktivní vesnice Hoštice, kde vzniká tedy úplně jiný typ vesnické komedie, tentokrát pod rukama debutujícího režiséra, kterého tahle vesnická série proslavila na několik dalších desetiletí.
5: To byl můj film.
6: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
5: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
6: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Duo zpívajících violončelistek Tarafuky ve vysílání Vltavy. Slunce, seno, jahody. Snímek z roku 1983. První film série, kterou u nás zná snad každý a ve které tak trochu pokračuje Zdeněk Troška dodnes. Řekla jsem, že míříme do fiktivní vesnice Hoštice. Myšlenou to tady bylo tak, že míříme za fiktivními postavami do vesnice Hoštice, která samozřejmě existuje. Já jsem tam sama byla, je to turisticky velmi oblíbená vesnice. A rovnou začněme ukázkou.
1: Furt králíka, každý den máme králíka, ani Pinga to už nežere. Víš, Pingo, že už taky nechceš králíka.
2: Za takovýhle pěkného králíka, co by děti tamhle v Africe dali, jen se koukni v televizi. Ale vy nevíte samou roztažností, co byste do té huby dali.
0: Legendární Helena Růžičková. Ve studiu jsou se mnou Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Prozraďte nám, jak se vlastně zrodil nápad na tenhle film.
3: Ono to vzniklo jako skoro výzva, protože podnětem byla situace na jedné z každoročních schůzí na Barrandově, na které tehdy byl ještě mladý a neskušený režisér Zdeněk Troška, a tam vyřkl námitku, proč vlastně dovážíme italské komedie, když bychom si mohli podobné veselohry také točit sami. Tehdejší ředitel mu na to odpověděl, ať teda nějakou natočí sám. No a Troška ho tedy vlastně vzal za slovo a natočil. Se scenáristou Petrem Markovem pak vytvořili ten idylický fikční svět jihočeské vesnice Hoštice, kam na brigádu do místního JZD přijíždí student zemědělské školy Šimon Plánička, aby si ověřil svou teorii o závislosti dojivosti krav na kultuře prostředí. Vedení družstva ovšem má vlastně o tomto pochybném experimentu nějaké také pochybnosti. Troška přitom při psaní scénáře čerpal přímo z vlastního dětství, které sám prožil na vesnici, a inspiroval se konkrétními skutečnými lidmi ze svého okolí. Dokonce herce instruoval, aby nemluvili jako na divadle, ale co nejlidověji. Přitom ale přesně podle napsaného textu, protože přesně věděl, jak by v dané situaci jeho vzory doopravdy tedy mluvili. Jeho vlastní matka si po přečtení scénáře prý sundala brýle a jen suše poznamenala, no, taky si tam o nás nemusel psát všechno.
0: A měl natáčení třeba nějaké potíže s cenzurou nebo s obsazením?
3: Mělo, a to hned dvojí. Herečka Jiřina Jirásková, kterou tedy známe z té proslulé písničky a znělky Pá, pá, pá, to tady radši nebudeme ale intonovat. Tak tam měla v tu dobu od vedení barandovských studií úplný zákaz natáčení, ale Troškovi se jí přesto podařilo tedy obsadit pomocí malé lsti, zatím asi úplně neznámé. Podobně komplikované to bylo i se samotným scénářem a i hotovým filmem. Cenzura z něj vystřihala poměrně velkou část, takže výsledná stopáž má jen něco přes 80 minut. A kvůli postoji režimu se film ani nedočkal nějaké řádné celonárodní premiéry. Promítal se jen zprvu v jednom kině v Praze. Obsazení navíc přineslo hned několik také hereckých debutů. Byla to první role Pavla Kikunčuka v roli Šimona Pláničky. Debutoval i Broněk Černý v roli Venci, který se k roli dostal prý úplnou náhodou, protože se šel na natáčení původně podívat jen jako divák a vlastně jako kompars. No a debutovala tehdy i 16-letá Veronika Kánská v roli Blaženy a její o rok mladší filmová sokyně v podání Petry Pišové.
4: A Troška taky vzpomínal na obsazení samotné Heleny Růžičkové, která by se letos dožila 90 let. Troška totiž tehdy jako student druhého ročníku FAMU za ní přišel s tou nabídkou a ona mu prý okamžitě řekla bez debat a hrála. A místní babky vzali Kopkovou mezi sebe, vyprávěli, že byla taková obyčejná žena, protože si s nimi povídala o obyčejných věcech, jako bylo vaření nebo pletení, ale největší poklonu jí prý vysekl jeden z diváků po premiéře toho prvního filmu. Nevěřili totiž, že se narodila v Praze, že se musela přeci

0: velmi oblíbená a vedou nějaké žebříčky sledovanosti.
1: Mně se hrozně líbí poznámka na filmovém přehledu u filmu Slunce, seno a pár facek. Troška ještě v roce 1989 zdaleka neměl status populisty kazícího divácký vkus. Ale ten trend českých bláznivých komedií italského střihu pak vlastně přinesl nebo na něj navázal i snímek Trhala fialky dynamitem, což byl takový tandemový projekt matky a syna Heleny a Jiřího Růžičkových, kteří našli podporu u tehdejšího kontroverzního brněnského podnikatele Rudolfa Hošny. V jehož soukromé produkci pak snímek také vznikl. Režie se ujal Milan Růžička, což není rodinný příslušník, ale ta shoda jmen určitě nezabolela. Tehdy známý to byl autor řady televizních inscenací. Ta lidová komedie o moravské rodině Karafiátových, která se rozhodne začít podnikat v cestovním ruchu, ale nechce vozit chudé české turisty na západ, ale bohaté západní turisty do Čech, a jejich reklamní heslo je Ven z Evropy, což z dnešního pohledu už je takový báječně kontroverzní počin, současně dost xenofobní a přitom v určitém ohledu progresivní. Já jsem si ho připomínala jen asi před pár lety na letní filmové škole, kde mají tu báječnou sekci půlnočních filmů. Ty opravdu začínají hrát o půlnoci a končí zhruba kolem 2 ráno a Trhala fialky dynamitem tam krásně zapadla do toho programu a kdo usnul, toho velmi brzo probudila salva smíchu.
2: Když se teď podíváme na všechny ty příběhy, o kterých jsme dnes mluvili, trochu třeba obecněji, s odstupem, co podle vás nejvíc ukazuje, proč jsou tyhle filmy dodnes tak oblíbené, proč se k nim diváci stále vracejí?
0: Ta první polovina 80. let je pro tu českou kinematografii takovým zvláštním paradoxem, je teda ještě období normalizace, tvůrci tedy stále narážely na nějakou cenzuru i zákazy těch jednotlivých herců, byly tam ty vystříhané scény. No a přesto se právě i v těchto letech objevují filmy, které dnes patří k tomu nejmilovanějšímu, co česká kinematografie kdy vyprodukovala. Menzel tedy s Hrabalem ukázali tu cestu skrz takovou nostalgickou, poetickou minulost. Svěrák s Menzlem najdou univerzální i v zahraničí nějaký srozumitelný obraz té venkovské komunity, navzdory tomu, že sami čekali tedy pravý opak. No a Troška tak ten dokázal, že vlastně i debutant s nějakou troufalou poznámkou na poradě dokáže nastartovat žánr, který přežije nejen samotný režim, ale stále žije i dodnes.
2: Další díl projektu To byl můj film můžete poslouchat opět zítra po 12. hodině. Od vysílané epizody si můžete vyhledat a poslechnout na vltavském webu. A o svém nejoblíbenějším českém filmu mezitím hlasujte na našich webových stránkách. Se mnou ve studiu dnes byly Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.
0: Naslyšenou.
3: 50 odstínů české klasiky.
4: Ucho, Knoflíkáři, Panel Story nebo Spalovač mrtvol.
3: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
4: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
3: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: To byl Peter Lipa a píseň Prosperita. Je 12 hodin 53 minut. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent. V hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které nešly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jedna poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji. Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze, porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se teď ale Jiříkovský nedostane. Začínají platit nová pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek, odpuzujících mastnotu. Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 tisíc tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. A počasí bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Maximální teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Čeká nás pak chladnější a jasná noc. Teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. A zítra potom slunečný den, teploty až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině. Hezký den vám za celý tým Polední Vltavy přeje Dagmar Kopečková. I následující minuty budou patřit filmu. Hudba Ludovika Einaudiho obohatila mnoho filmů různých žánrů. Jeho skladby citlivě dotváří atmosféru filmových příběhů a umožňují divákům ponořit se hlouběji do emocí. Jeho kompozice spojují prvky klasické hudby s moderním zvukem, což skladateli přináší široké posluchačské zázemí. Jedním z oblíbených filmů, kde se jeho skladby staly klíčovým prvkem, je francouzský film Nedotknutelní. Ten a několik dalších v následující půlhodině představí autorka pořadu Kristýna Šrámková. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: I když jméno Ludovico Einaudi neznáte, jeho hudbu jste už nejspíš slyšeli. Einaudi je mistrem klavírních melodií, které se snadno poslouchají, a jeho pohodové instrumentální nahrávky z něj udělali jednoho z nejsledovanějších skladatelů klavíristů současnosti. Einaudi pochází z italského Turína, kde se v roce 1955 narodil. Vystudoval skladbu na konzervatoři v Miláně a své kompoziční dovednosti později prohloubil u dvou ikon klasické hudby 20. století, Luciana Beria a Karlheinze Stockhausena. Jako student tak Einaudi získal silné technické zázemí, zejména v oblasti experimentů probíhajících v hudbě 20. století. Zásadní vliv na Einaudiho skladatelské směřování podle jeho slov mělo náhodné setkání s minimalistickým skladatelem a klavíristou Philipem Glassem. Einaudiho první díla pro divadlo a balet vznikala už v 80. letech. V roce 1988 vydal debutové album Time Out. Einaudiho první solová klavírní deska Leon z roku 1996 se stala nejprodávanějším albem v Itálii a Velké Británii. My se dnes zaměříme na jeho filmovou hudbu, kde sklízí úspěch díky svému specifickému, introspektivnímu a atmosférickému charakteru, jak sami za malý moment uslyšíte. První hudební ukázka je z dvoudílného televizního filmu Doktor Živágo.

hlavní role v televizním filmu Doktor Živágo, který byl natočený podle knižní předlohy v roce 2002, si zahráli Hans Matheson, Keira Knightley a Sam Neill. Možná většina z vás zná spíš starou verzi filmu Doktor Živágo z roku 1965 s Omarem Sharifem v hlavní roli s hudbou Maurice Jarrého. Sám Einaudi soundtrack ke starší verzi filmu zařadil mezi své nejoblíbenější soundtracky společně s hudbou z filmu Americká krása, Modrý samet a nebo Dunkirk, jak uvedl v jednom z rozhovorů. A tady je ještě jedna ukázka. Skladba Writing Poems se kromě televizní minisérie Doktor Živágo objevila i ve filmovém hitu Nedotknutelní, o kterém bude ještě řeč v závěru dnešní klapky, kterou vás na Vltavě provází Kristýna Šrámková.

Taková je Anglie. To je název snímku z roku 2006, který je dramatickou sondou do anglické společnosti v létě 1983. Tam sleduje skupinu mladých skinheads, mezi kterými se dospívající hlavní hrdina snaží najít chybějící mužský vzor. Snímek získal řadu ocenění, hlavně pro režiséra Shanea Meadowa. Křehký soundtrack k filmu složil Ludovico Einaudi a získal za něj řadu filmových ocenění. Takhle zní hlavní hudební téma filmu.

V roce 2010 byla Einaudiho skladba Eros z alba Nightbook použita k traileru Oscarového filmu Černá labuť. Jeho skladba Duet Tramonti zazněla v témže roce i v pseudodokumentu o Joaquinu Phoenixovi Pořád jsem tady, v režijním debutu Caseyho Afflecka. Fiktivní příběh sleduje známého herce, jak opouští svoji úspěšnou kariéru a stává se hiphoperem.

Jedním z nejúspěšnějších filmů, ve kterých se Einaudiho hudba objevila a neodmyslitelně s ním splynula, je francouzský snímek Nedotknutelní. Možná si pamatujete příběh ochrnutého, bohatého aristokrata Filipa, který si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě pustili z vězení v podání energického Omara Sy. Film natočený podle skutečného příběhu nepravděpodobného přátelství se v roce 2011 stal nejnavštěvovanějším filmem ve Francii. Skladba Una Mattina je jednou z nejposlouchanějších Einaudiho skladeb a je ze stejnojmenného alba z roku 2004.

Soundtrack k filmu Nedotknutelní obsahuje kromě Einaudiho tvorby i skladby Antonia Vivaldiho, Niny Simon a populární hudbu. Tato různorodá kombinace hudby ve filmu podtrhuje rozdílnost dvou hlavních hrdinů. A teď už je, milí posluchači, čas na závěrečnou ukázku z filmu Nedotknutelní, kterou bude skladba Fly z neméně úspěšného alba Divenire, které vyšlo v roce 2006. Jeden z kritiků o albu napsal, že je plné klavírních kompozic, které upoutají pozornost a emoce posluchačů a už je nepustí. Příjemný zbytek dne vám přeje Kristýna Šrámková.

0: 4 filmy s hudbou italského klavíristy a skladatele Ludovika Einaudiho představila v dnešní Klapce Kristýna Šrámková. I když v Einaudiho skladbách převažuje zvuk sólového klavíru v jeho podání, spolupracuje i s dalšími výjimečnými interprety, jako je například violončelista Marco Decimo nebo houslista Daniel Hope. Jeho hudbu si mimo film můžete poslechnout i na albech, kterých vydal přes 20. Ladíte Český rozhlas Vltava, je středa 12. srpna, 1:30.
1: Povídka.
0: Naše literární historie dosud ukrývá řadu básníků a spisovatelů z různých důvodů zapomenutých a opomíjených. Přitom tu a tam jde o tvůrce originálních, neotřelých i vtipných textů. Náš skromný výběr ve vltavské povídce připomíná 5 z nich s křestním jménem Karel. A dnes to bude Karel Šarlich. Poslechneme si povídku Šibalství Martina Rída. Pořad připravil Michal Jareš, účinkuje Apolena Veldová, kterou režijně vedl Jakub Doubrava.

Paní Reedová dlouho nechtěla uvěřit, že její veliká láska je opravdu marná. Dlouho jí bylo nepochopitelné, že by se Vladimír mohl zřeknout všeho toho podivuhodného a neobyčejného, co v jejím srdci jako zázrakem vzklíčilo a co jí připadalo kouzelným, svůdně vonným květem ženské duše. Dívajíc se v zrcadle na svoji tvář, v níž mezi ubohými, líčidlem oživenými zbytky její bývalé krásy hořely temné, vpadlé oči nepokojnými plameny, říkávala si, což nejsem dosti krásná, nejsou mé líce hladké, což má paní Saveta tak svěže rudé rty a smí vůbec srovnávaje jí se mnou dát jí přednost, jí, dobrodružce, která se potloukala světem již s tuctem pochybných milenců, zatímco já žila jsem v tiché počestnosti. Což je opravdu tak zaslepen, aby lehkovážně pohrdl mojí velikou láskou. Neví, jak drahocená, vzácná je skutečná láska ženy. Ach, vrátí se ke mně, musí se vrátit. Ach, je trpké muset žárlit, ale ráda snáším i tato muka. Neboť vím, že nahlédne jednou, že nemůže být nikým tak milován jako mnou, která přes dlouhá léta smutného manželství uchovala jsem pro něho všechnu neporušenost a čistotu svého srdce. Vladimír však byl opravdu zaslepen láskou dobrodruhyně, která hravě zvítězila nad zestárlou ženou, pro niž se několik jeho chvatných obětí stalo první velikou událostí jejího chudého života. Potkával ji někdy, ale míjel ji vždy s odvrácenou hlavou a poněkud zahanben. Zahanben proto, že tato směšná, zamilovaná, stará žena mohla kdysi odvažovat líbat ho svými vyprahlými, nabarvenými rty. Teprve tehdy počala paní Reedová věřit, že zbloudilý milenec nikdy již se k ní nevrátí. Počala také věřit, že jim nikdy nebyla milována, ale že ji prostě vzal, poněvadž se mu namátla do jeho cesty mladého, na lov vyšedšího dravce. Avšak necítila se pokořenou, jen uražena byla, nesmírně uražena. Neboť paní Reedová nepřestala se domýšlet, že Vladimír stal se jejím milencem proto, že podlehl svůdnosti jejich půvabů. Nikdy si také nepřiznala, že její svaté city byly jen záchvaty smyslností ženy, která instinktivně vytušila, že zbývá již jen velmi málo času, aby ukojila touhu, jež náhle se vzepjala, aby pobuřovala její krev i její duši. Uražena chtěla zachovat důstojnost hrdé dámy. Umiňovala si, že bude pohlížet na své zklamání jako na pošetilou epizodu. Chtěla počít zase svůj normální život, avšak neustále pociťovala, že její bytí ztratilo směr a cíl. Stávala se melancholickou a mívala podivné chvíle podrážděné, zádumčivé roztržitosti, za nichž oplakávala svoji zhrzenou lásku, která se jí již nejevila velikým svatým citem, ale možností být nablízku muži, který trpí, aby mu bylo lichoceno a byl objímán.

Tou dobou vetřel se do domácnosti Jakuba Rída jeho mladší bratr Martin. Schátralý pobuda, který, natropiv za svého mládí ctihodné rodině mnoho hanby, byl poslán do světa a teď po letech vrátil se v masce nešťastného člověka, jenž štván kletbou mladických hříchů chce si na chvíli skromně a pokorně odpočinout v rodném hnízdě. Nenašel již rodičů naživu, vyhledal bratra Jakuba. Sotva se ohřál, byl jat tušením, že se mu naskytla neocenitelná příležitost k velikému šibalství. Hned druhého večera přistihl švagrovou při pláči. Díval se okamžik na slzy, jež stékajíce jí po nalíčených tvářích odkrývaly jejich vrásky a zvadlost. A rázem pochopil, tato směšná, ješitná žena pláče, poněvadž se bojí doznat si, že nenajde již nikoho, kdo by ukojil smyslnosti jejího stářím zasaženého těla. Zkušený pobuda, jenž za svých toulek se stejnou drzostí procházel budoáry vznešených dam jako brlohy nevěst svých kamarádů z káznice, usedl vedle plačící, přitiskl její hlavu na svoji hruď a hlaději něžně po vlasech, mezi nimiž postřehl několik šedin, řekl chlácholivě: "Nepláč, Luci, nepláč. Pamatuješ se ještě na den vašeho sňatku? Měla si tenkrát bílé, ano, zcela bílé krajkové šaty a spod závoje jiskřily se ti oči radostí a nadějí. A já, jak pak by ses tam nepamatovala, byl jsem tehdy Kvintán, hloupý hoch. Och, vzpomenuli, jak mne tenkrát bratr odstrčil, aby si tě vedl k svatební hostině. Pil jsem při ní poprvé šampaňské, snad má pro mne i dnes ještě hořkou příchuť, protože do mé první číše tohoto pekelně svůdného nápoje skanula první slza mého probouzejícího se mužství." Paní Rídová ustávala slzet. Myslila na den, který přišel jako veliká slavnost radostí a slibů, a sotva minul, zapadl v jednotvárně se prodlužující řadu bezbarvých dnů, všech stejně nudných a lhostejných, za nichž nedovedla ani pociťovat zklamání nad tím, že nebyly splněny radostné sliby onoho velkého dne. Vzpomínala, že všechny ty dívčí naděje a iluze už dávno kdesi zapomenuty uvadly a že z usměvavé, marnivě se rozhlížející nevěsty stala se již 40letou ženou, která musí plakat nad svojí opuštěností. Ale její hoře pozbývalo své obvyklé bezútěšnosti. Bylo to, jako by se rmoutila nad něčím, co je již dost oželeno a co zroseno posledními slzami uzrálo pro zapomenutí. Semkla oči a bez děky poddávala se lahodnosti, kterou byla jímána, aniž si uvědomovala, odkud vyvěrá. A dobrodruh, pocítiv bezděčné přilnutí stišené ženy ke své hrudi, políbil její vlas a počal opět hovořit. "Drahá Luci, po 20 letech splňuje se sen mého jinožství. Spočíváš v mé náruči a dovoluješ, abych líbal tvůj vlas. Avšak jak žalostné je toto splnění. Jen na chvíli smím se bláhově domnívat, že neminulo 20 příšerně dlouhých roků. Ale i za tuto chvíli jsem ti vděčen. Neboť naučil jsem se skromnosti. Já, jenž od okamžiku, kdy jsem tě tvým sňatkem s Jakubem provždy ztratil, nepoznal jsem většího štěstí, než jakého mi poskytuje tato smutná chvíle." Odmlčel se a paní Rídová pohnula se v jeho náruči a vzrušeně pohlédla do jeho osmahlé tváře, vyhublé a zbrázděné hlubokými vrázkami. "O čem to mluvíš, Martine?" Martin Ríd popatřil na ni udiveně. "O čem mluvím? Opravdu nevíš? Snad si po všechna ta léta neměla tušení, že tě miluji." Usmál se trpce a pokračoval tiše. "Ach ovšem,
Chápu, považuješ za zbytečné doznávat po 20 rocích krutost. Snad si tenkrát myslela, je to pošetilost hocha, který až doroste, bude se smát své první lásce. Byla to sice pošetilost, avšak nikdy jsem se jí neuměl smát. Ano, milá Luci, tak tomu bylo. O tvé svatbě jsem se poprvé opil a opíjel jsem se pak často. Přestal jsem se učit, poněvadž nemělo smysl domáhat se postavení, jehož výhod by bylo možné nabídnout milované dívce. Když mne pak rodiče po mém vyhnání ze škol přinutili k přijmutí místa v obskurním peněžním ústavě, byl jsem již ztracený člověk. Což mě tehdy už záleželo na cti jména. Přiznávám se, bylo mi trochu zadosti učiněním, že si musela brát podílu na hambě, již jsem uvalil na naše poctivé jméno. Nenáviděl jsem tě, Luci, ale také miloval. Tak nesmírně jsem tě měl rád, že později, když se s lety dostavilo vystřízlivění, jsem si říkával, ne, ona není vina. Nemohla tušit, co se ze mne stane. Zajisté nemohla si toho tušit, Luci, ale přece si byla příliš krutá. Martin Reed umlkl a složil čelo do dlaní.

paní Reedová sotva dýchala úžasem nad slovy, jež jí oznamovala, že nebyla vždy tak ubohou, jak se jí zdálo, že byla královnou tomuto muži, jehož život nebyl by bídný a hanbyplný, kdyby se k němu včas sklonila. Hleděla na Martina a oči jí opět vlhly. Proč promluvil teprve dnes? Dnes, kdy jest již pozdě. Jak by ho byla milovala, kdyby přišel včas. Jak vděčně, radostně byla by přijala jeho žíznivou, bolestnou lásku. Ona, která podlouhá, neplodně se ploužící léta, živořila v neurčitém tušení, že bije pro ně kdesi roztoužené srdce. Proč nepřicházel? Proč bloudil světem, klesaje pod tíží svého žalu v bahno? Zatímco by jediné jeho slovo stačilo, aby pro ně oba vzkvetlo čarokrásné, nepomíjející štěstí. V hořké lítosti vybral se paní Reedové bolestný vzdech z hrdla. Zakryla se oči rukama a znovu propukla v pláč. Martin Reed se k ní obrátil a jako by byl jad pochybností, otázal se, což snad, Luci, opravdu si nevěděla, že tě miluji? Vzlikajíc pozdvihla k němu uslzené oči a zasténala, ne, nevěděla jsem. A tu náhle poznala, že nejen by mohla tohoto snědého, vychrtlého muže vášnivě milovat, ale že ho miluje i nyní, kdy již strasti pochybeného života spustošily jeho mužnou sličnost. A nová vlna lítosti ji zaplavila. Skryla obličej do polštáře pohovky a štkala zoufalým pláčem. Šibalský dobrodruh se usmál a přisunuv se k ní, položil jí paži kolem pasu. Luci, milovaná Luci, co znamená tvůj pláč? Řekni, Luci, nevrátil jsem se nadarmo? Kdykoliv jsem ve svém prokletém žití byl odhodlán učinit ranou z pistole všemu konec, našeptávalo mi, co si sečkej ještě. Jen naděje, že jednou od tebe uslyším kouzelná slova miluji tě, skýtala mi síly k životu. V posledních měsících neměl jsem již klidu. Stále na mne dotíral tajemný hlas, jdi, vrať se k ní. Byl to nejstrašlivější boj, jaký mi bylo kdy podstoupit. A podlehl jsem pokušení. Chvěje se smrtelnou bázní o svůj jediný poklad, vydal jsem se na dalekou cestu k tobě. Ty můžeš ze mne učinit opět člověka. Můžeš mi vrátit sebedůvěru a sílu cílevědomého šťastného muže. Martin Reed poklekl před paní Luci, vzhlížel jí do očí, v nichž třpitících se slzami rozžíhala se již světélka velkého doufání a rozevíraje pomalu paže v patetickém gestu zašeptal, Luci, ty sladká, ty dobrá, přece nelhala má poslední naděje. Paní Reedová sklesla do jeho náruče plačíc a smějíc se štěstíc.

letého hospodaření, vybrala z velké mapy v psacím stole Jakubovi cenné papíry a nahradivši je pečlivě složenými kusy novin, vytrhla ze starého kalendáře list, na němž měl Jakub rýt zaznamenána čísla losů a rent svého jmění a sebravši ještě své klenoty, uložila vše na dně Martinovi cestovní brašny. Jakub rýt nenamítal ničeho, aby dojela s Martinem do Désy a přimluvila se tam u svého bratra, aby Martinovi zaopatřil úřednické místo v továrně. Poněvadž mu nebylo vhod ukazovat se na ulici se svým bratrem, nedoprovázel ženy a Martina na nádraží. A nedověděl se tak, že oba vstoupili do rychlíku, který je ochotně odvážel deštivým podzimním večerem do Budapešti.

přeplněném oddílu tiskla se paní Rýdová k svému únosci, jako se mladistvá šťastná nevěsta tulí k mužovi, jehož něžný schovývavý klid ji naplňuje důvěrou, že pevnou, zkušenou rukou dovede i v budoucnu ochránit tu, jež se mu oddaně svěřila. Plán Martina Rýda byl zcela jednoduchý. Mají dost peněz i času, aby v bezpečí před vztekem Jakubovým dostihli Tunisu, kde se Martinu Rýdovi již před několika roky znamenitě vedlo a kde mu bude hračkou s pomocí zbylých peněz založit novou existenci. A paní Rýdová, opírajíc hlavu o rameno milence, hleděla do zamženého okna, za ním špádilo nazad všechno to smutné, nudné a bolestné, co tvořilo její minulost, a usmívala se snivě. Viděla již město pitoreskní, cizokrajné krásy mezi žlutavou nedohledností pouště a modrou dálavou moře. Viděla se již paní rozkošného domku prostřed palmového háje, obklopenou černými služkami, a byla tak šťastná, že se jí chtělo všechny ty lhostejné a podřimující spolucestující udivit hlasitým zajásáním. Hleďte, byla jsem ubohá, zoufalá, a tento muž, tento dobrý, krásný, silný muž, vrátil se po 20 letech ke mně, aby mne zachránil svou láskou, o jejíž velikosti nemáte tušení. Svírala měkkou a přece pevnou ruku Martina Rýda a v blažené vděčnosti přitiskla ji ke svým rtům, horkým a chvějícím se již netrpělivou touhou po polibcích. V Pešti, když vyšli z nádražní haly do studené pozdní noci, v níž ruch denního života velkého města dávno již usnul, dávaje nad svým tajuplným umlknutím bdít jen osamělým světlům svých ve tmu se rozbíhajících ulic, řekl Martin Rýd: sečkej zde okamžik, než se postarám o naše zavazadla. Poslušně zůstala stát na stupni východiště rozsáhlé, kvapně tichnoucí budovy a dívala se za drožkami, jež s hlasně rozhléhajícím se dusotem svých umdlených tahounů rozvážely poslední opožděné cestující do spícího města. Martin Rýd však se nevracel a paní Luci počalo být teskno. Obrátila se tváří k hale a viděla, že v ní již jen několik zřízenců v ospalém spěchu ukončuje svoji příjezdem posledního vlaku odbytou službu. Netrpělivě přecházela po širokém stupni, neodvažujíc se vejít za Martinem do labyrintu neznámého velkoměstského nádraží. Na velikých hodinách v hale posunovala se černá rafie od minuty k minutě a paní Rýdová počínala se hněvat na milence, který nespěchá odvést si ji do intimity uzamknutého hotelového pokoje. Ale pak ji napadlo, že starost o zavazadla nemůže tak dlouho zdržet muže, který uvykl cestování, a v zápětí byla jata obavou, že se mu snad něco přihodilo. Úzkostlivě pátrala všemi směry, objeví-li se někde Martin, a s klidným úsměvem jí vysvětlí, jak pošetilé jsou její obavy. Avšak Martin Rýd nepřicházel. A kolem ní bylo stále pustěji a tišeji. Zahlédla pod vzdálenou uliční svítilnou bílý chochol strážníka a zděsila se. Martinova minulost je plna nepěkných, temných záhad, což dopustil-li se nějakého zločinu. Musela se opřít o zeď, aby neklesla rozechvěním. Potom se vzpamatovala a dala se dovést k výdejně zavazadel. Odbyli ji, že všichni cestující z temešvárského rychlíku vyzdvihli si již svá zavazadla a zavřeli za ní dveře haly. Zůstala zmatena stát před stemnělým vestibulem a opakovala si polohlasně: přijde, jistě přijde. Ale věděla již, že si tu namlouvá něco, čemu nevěří, a co si říká jen proto, aby oddálila okamžik, kdy se na ní zřítí cosi strašlivého.
Cosi, co bude nesmírně horší a děsnější než mučivý, tápavý nepokoj, který jí k zalknutí svírá ňadra. Snažila se nemyslet a všecku svoji energii soustřeďovala k tvrdošínému vyslovování naděje. Kolem ní bylo temné, mlživě studené ticho. A jen z hýřilské hlouby spícího velkoměsta ozvalo se občas zavřeštění automobilového signálu nebo abruptní zahrčení kol a zvučné zadusání kopyt koní přebíhající kus žulové dlažby mezi tlumivým asfaltem ulic, kde si daleko odbíjely hodiny druhou z půlnoci. A paní Reedová pocítila těžkou, chorobnou únavu. Mechanicky usedla na zemi v rohu zamčené brány vestibulu. A než usnula, opakovala si ještě s posledním zepětím chabnoucí vůle: přijde, jistě přijde.

Teprve po několika hodinách probudila se pocitem mrazivé zimy. Vzchopila se uleknutě a pokusila se ještě jednou zašeptat: ne, není to možné, přijde, jistě přijde. Ale s hrůzou poznala, že nemá síly nevěřit příšerně kruté, surově výsměšné pravdě. Jako žhavý, rdousivý, bolestný příval vhrnulo se do jejího nitra vědomí všeho toho strašlivého, co dosud kdesi na hranici jejího cítění číhalo na okamžik, kdy se nebude již moci bránit. Jako šlehy ostnatých důtek dopadaly na její zděšenou duši věty poznání: nepřijde, podvedl mne, ujel s mými penězi, nemiluje mne. A toto poslední, toto nemiluje mne, bylo nejnemilosrdnější. Zatělo se do pošetilého, zestaralého srdce paní Reedové a škubalo jím a cloumalo jako mladý dovádivý pes kusem rudého cáru. A tu se ubohá paní Reedová dala do tichonkého pláče. Vykročila a dala se jednou z ulic, jejíž řady svítilen se před ní paprskovitě rozbíhaly do města, procítajícího zvolna k dennímu životu. Unaveně, poloslepá závojem slz, ploužila se podél vysokých, dohnědnoucí tmy podzimního svítání se ponuře tyčících domů cizích, neznámých obyvatelů. Zatímco kolem ní v mlhavém, špinavě vlhkém jitru počínal si raný, velkoměstský život rozmrzele protírat rozespalé, lhostejné oči, vlekla se paní Reedová vstříc jakémusi cíli, jenž byl ještě někde v bludišti ohromného města skryt. Dlouho již kráčela. Rozednilo se téměř již úplně a ulice, jimiž se brala, plnily se lidmi, rachotícími povozy a tramvajovými vagóny, které, vynořujíce se z mlhy, blížily se jí se skřípavým hřmotem a nevrlým zvoněním. A paní Reedová přeze všechnu únavu počala spěchat a pojednou stála na nábřeží Dunaje, jenž zahalen mlhami valil se hluboko pod ní při strmé kamenné zdí svým špinavě žlutým proudem v podivném násilném mlčení. Tedy dobře šla, nezabloudila. Našla místo, odkud se před 20 lety na svatební cestě s Jakubem dívala na střechy z věže starých budínských domů a kostelů. Tu však se zachvěla. Což nepřišla, aby se vrhla do Dunaje. V bojácném zmatku ustoupila od nábřežního zábradlí. Utopit se, umřít, opravdu má se jít na přístavní plošinu, naklonit se nad ošklivě žlutý zvířený proud, zavřít oči a vrhnout se dolů, kde jí mrazivě studená špinavá voda vnikne do hrdla a udusí v ní život? Což není pomoci? Není možno dále žít? Paní Reedová chtěla se obrátit, utéci. Ale nelítostné šlehy strašlivé pravdy, že skutečně není možno dále žít, dopadaly znovu na její zbaběle se krčící duši. Kam chceš utéci? Chceš se vrátit k Jakubovi? Paní Reedová se znovu dala do tichonkého pláče. Ale její pošetilé srdce se již nevzpouzelo. Vykročila jako děvčátko, jemuž zlý kluk zasadil hrubý štulec dozad a nestírajíc slz kanoucích jí po tváři s rozmazaným líčidlem, sestupovala pomalu po kluzkých schodech nábřeží, zastavila se na kraji přístavní plošiny, zavřela oči, naklonila se kupředu a spolohlasným, bázlivým výkřikem překotila se do žlutých vln.

Slyšeli jsme povídku prozaika a překladatele z maďarštiny Karla Šarliha, Šibalství Martina Rída. Pořad připravil Michal Jareš, účinkovala Apolena Veldová v režii Jakuba Doubravy. Tento týden vám nabízíme povídky zapomenutých a opomíjených autorů s křestním jménem Karel. Zítra to bude Karel Piskoř a povídka Souboj. Začínáme ve 13.30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Gryphin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn, přestože podle policie neměla potřebné povolení České národní banky. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o víc než 1 miliardu 100 milionů korun. Lidí s exekucemi ubývá, na konci června jich bylo přes 589 tisíc, meziročně o 17 300 méně. Exekucí ubylo o téměř 160 tisíc, ukázala mapa zadlužení. Kolumbijští záchranáři vyprostili 2 dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, zejména na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války. A počasí bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Maximální teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Čeká nás chladnější a jasná noc. Teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Zítra ale bude opět slunečno a teploty vyšplhají až ke 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
3: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifili.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Co je na konci světa?
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Určitě jste poznali hlas britského folkového písničkáře Nicka Drakea. Zasněnou píseň Time Has Told Me vydal na své debutové desce Five Leaves Left. A to ve věku pouhých 21 let, psal se tehdy rok 1969. My dnes ale za datum 12. srpna píšeme rok 2026, který je ale stejně jako roky předchozí nabitý kulturním děním. A to i v létě, které jinak nazýváme okurkovou sezónou. Doufám, že Vltava pro vás zůstává stabilním přístavem i důvěryhodným partnerem a zdrojem informací i v čase prázdnin. Kulturních zpráv a aktualit vám přineseme i dnes odpoledne celou řadu. Už za chvíli se zastavíme na pražské Letné, kde ode dneška místo běžců a pejskařů potkáte spíš akrobaty, žongléry a klauny. Letenské sady se totiž po roce znovu proměňují v dějiště festivalu nového cirkusu Letní Letná. Detaily k české i hvězdné zahraniční lince programu vám přiblížíme v reportáži už za chvíli. Následně se znovu vrátíme do německého Bayreuthu, kde před 150 lety poprvé zazněla Wagnerova tetralogie Prsten Nibelungův. V odpolední Vltavě, jak víte, si toto výročí připomínáme pětidílným seriálem Daniela Jägera. Dnes se v něm zaměříme na hlasy. A v rámci vltavského filmového léta nesmí chybět ani zmínka o novém českém snímku nazvaném Zpráva pro Minervu 2. Jak se rodí scénář filmu, ve kterém se herci vycházejí z principu dialogického jednání. To se dozvíme od jeho režisérů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. Přejeme vám dobrý poslech a příjemné odpoledne.

0: první část smyčcového kvartetu C-moll Luigiho Boccheriniho v podání frankfurtského Sonare Quartetu. Toť první položka v žánru klasiky ve středečním srpnovém vltavském odpoledni. Hodiny ve vltavském Vinohradském studiu ukazují téměř 14 hodin a 15 minut a já myslím, že to je právě ideální čas na to vydat se společně na letní Letnou, kde právě před několika málo minutami začal první program letošního mezinárodního festivalu Nového cirkusu. V letenských sadech už teď stojí 5 velkých šapito, několik maringotek, park se navíc hemží desítkami umělců z Čech i zahraničí. Ano, je to tak, 23. ročník letos kromě českých novocirkusových skupin nabídne i hvězdné soubory z Francie, Německa nebo Austrálie.
1: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
2: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
1: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
2: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať, popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
3: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. A jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
2: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel letní Letné Jiří Turek.
4: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duhe ze Švýcarska, jí dva klauni senzační, ale z těch doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy letního letňáku, to znamená jakého příměstského tábora, kde děti připravou představení, pak ho zahrajou pro rodičům na konci festivalu. V konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
2: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Polská jazzmenka Agazarian nás právě vrátila v čase do roku 1981. Slyšeli jsme píseň For the New Year 1981. Pod níž je podepsán český jazzový kytarista David Doruška. My už teď ale měníme žánr a z vod jazzových skáčeme rovnou šipkou do vod operních. V těchto dnech je to přesně 150 let, co se v německém Bayreuthu poprvé rozezněla Wagnerova monumentální tetralogie Prsten Nibelungův, a to v kompletní podobě. Jak víme, Richard Wagner svými díly posouval hranice opery a společně s nimi posouval také nároky kladené na pěvce. Jak se během let proměnil ideál Wagnerovského tenoristy a kdo se nesmazatelně zapsal do dějin festivalu v Bayreuthu, ve třetím díle svého seriálu nás s tím vším seznámí Daniel Jäger.

Helden tenor, doslova hrdiný tenor, je jedním z nejvzácnějších hlasových oborů na světě. Musí spojovat sílu, výdrž i schopnost zpívat několikahodinové představení přes obrovský orchestr. A právě pro takový hlas Wagner napsal roli Siegfrieda v tetralogii Prsten Nibelungův a také Tristana nebo Parzifala. První bayreuthský Siegfried z roku 1876, Georg Unger, byl prý především výborný herec a spolehlivý muzikant. Skutečná legenda ale přišla až o půl století později.

0: symbolischer Tat. Doch wohl der den richtigen Raden, der macht ihn zum Walter der Welt.
1: Jmenoval se Laurits Melchior. Dánský tenorista, kterého mnozí dodnes považují za největšího wagnerovského pěvce všech dob. V Bayreuthu vystupoval v letech 1924 až 1931 a poté udělal velkou kariéru především v metropolitní opeře v New Yorku. Jeho hlas spojoval kovový lesk, mimořádnou sílu a přitom nečekanou vroucnost. Legendární italský dirigent Arturo Toscanini o něm prý řekl: "To není tenor. To je zázrak."

Po druhé světové válce převzal štafetu Němec Wolfgang Windgassen. Nebyl tak hlasově mohutný jako Melchior, ale vynikal muzikálností, inteligencí a schopností vytvořit na jevišti živou dramatickou postavu. Právě jeho hlas dodnes známe z legendárních nahrávek dirigentů Hanse Knáprzbuše, Josefa Kailberta nebo Karla Béma. Od konce 20. století se však stále častěji mluví o krizi heldentenorů. Wagnerovské role jsou mimořádně náročné a jen málo který hlas dokáže vydržet jejich zátěž. Řada pěvců se k Wagnerovi dostane až po letech zrání a zpívání italského repertoáru.

Bayreuth posledních let má ale přesto své hrdiny. Američan Stephen Gould zde více než 10 let patřil k pilířům festivalu a navázal na tradici velkých pěvců minulosti. Po jeho odchodu převzal štafetu rakouský tenorista Andreas Schager, který spojuje mimořádnou hlasovou jistotu s neobyčejnou fyzickou energií.

Představa ideálního heldentenora se za 150 let proměnila. Dříve se obdivovala především síla hlasu. Dnes se stejně vysoko cení schopnost pracovat s textem, výrazem a psychologií postavy. Jedno ale zůstává stejné. Zaspívat Siegfrieda v Prstenu Nibelungově patří k nejtěžším úkolům, jaké může operní pěvec ve své kariéře dostat.

Siegfriedovým protipólem je v tetralogii postava Brynhildy. Jakou ta představuje pro sopranistku výzvu? A existuje její ideální představitelka? To si řekneme zase příště.

Ve zvukově a hudebně bohatém seriálu nám jeho autor Daniel Jäger připomíná letošní 150. výročí prvního kompletního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova v německém Bayreuthu. A jak znělo v příspěvku, vy si další díl tohoto seriálu můžete poslechnout zítra odpoledne právě v tomto čase.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Hlas Niny Marinové a píseň Sarten z desky Joy z loňského roku. Hlas této zpěvačky a houslistky neznáte jen z písní, které tvoří pro své trio jako Nina Rosa. Znáte ho také z vltavského vysílání, konkrétně z hudebního pořadu Sedmé nebe, kam si naposledy pozvala písničkářku a skladatelku Lucii Dlabolovou. Společně si povídali o jejím novém albu Lucidní snění a vy záznam tohoto pořadu stále najdete na našem vltavském webu. Teď ale posloucháte živé odpolední proudové vysílání a v něm si teď můžete poslechnout, jak se z takzvaného dialogického jednání zrodilo divadelní představení a z něho pak film. Řeč je o snímku Zpráva pro Minervu 2, za kterým stojí vedoucí divadelního spolku S23 z Olomouce a také filmoví spolurežiséři Miroslav Krobot a Lubomír Smékal. Snímek se sestavou poměrně nesourodých postav, včetně mimozemšťanů nebo umělé inteligence, bývá občas označován za experimentální. S tvůrci se setkal redaktor Tomáš Pilát a režiséři mu nejprve přiblížili divadelní formu dialogického jednání. Ovšem, ještě předtím ale mluvili o zmíněném přívlastku experimentální.
1: Myslím, že se to tam objevilo trošku z našeho vědomí, že to je experimentální, ale vlastně nic proti tomu nemáme, jo? I když vlastně pro mě je to trošičku víc, než bych čekal, protože experimentálně pro mě znamená, že se vlastně nějaké věci ověřují experimentálně bez ohledu na výsledek, což teda jako odpovídá docela tomuhle tomu. Ale pro mě je to trošku takový jako lehce odrazující.
2: Pro mě je to víc výsledek nějaký naší společné hry, či takhle ten experiment možná ano, že jsme si hráli a že jsme nevěděli dopředu, jak to celý dopadne a jsme ten příběh toho divadla spíš sledovali, než tvořili.
3: A to je třeba i princip takzvaného dialogického jednání, které stojí v základu toho divadelního souboru 23. Když bychom si ho měli přiblížit, v čem spočívá to dialogické jednání, nějaké principy, na čem je to založeno?
1: Dialogické jednání spočívá v tom, že vlastně zveřejňujeme náš vnitřní dialog, že spolu celý den od rána do večera mluvíme, káráme se, chválíme se, vysmíváme se. A dialogické jednání je metoda, kdy tento vnitřní dialog zveřejníme. Kdy se ho pokusíme říkat nahlas, což bývá náročný, dlouho to trvá, ale když se to podaří, tak to vlastně toho člověka osvobozuje a každopádně je daleko autentičtější, protože jakoby v tom dialogu sám se sebou není třeba lhát, není třeba si vymýšlet nebo přehánět. Takže je to takový trošku naše hledání autenticity, jo, jakoby i těch lidí a osobní autenticity, to je myslím velmi důležité v tom spolku.
2: Tady jsme vlastně kombinovali dialogické jednání s takovým pohledem do sebe, kdy jsme zadali vlastně i těm hercům původně, aby nacházeli svoje podosobnosti či části své osobnosti a ten dialog vlastně vedli s tou podosobností. Čili oni vlastně nehrají sebe, ale hrají vlastně část sebe.
3: Znamená to tedy, že asi spolupráce těch jednotlivých herců na jejich postavách musela být velikánská. Jak se v takovém případě píše scénář? Nemůže být slovo od slova napsáno, co ti herci mají říkat?
1: Ten proces byl úplně obrácený, než třeba člověk si řekne tak, natočím film o tomhletom. Tohle bylo úplně obráceně. My jsme asi půl roku nebo tři čtvrtě roku jsme jenom pracovali na těch monolozích, vlastně byla to cvičení toho dialogického jednání a těch podosobností. Potom vznikaly nějaké monology, každého z nich 14 monologů, které byly velmi zajímavé a osobní, autenticky. A pak vznikla potřeba to dát nějak dohromady, nějak to sešit. A to nás dost banálně napadl hotel, kde se všichni tak 14 lidí může vyskytovat současně.
4: Já se vám hned budu věnovat. Rezervaci máte, že?
1: No a vzniklo představení. A teprve na základě toho představení vznikl nápad, jak ověřit nějakou společnou zkušenost, protože ten příběh je do značné míry o sdílení, vzájemném sdílení s jinými lidmi, jak tuhle tu společnou zkušenost ověřit ještě jakoby před kamerou, prostřednictvím kamery. Tak to vlastně byla ta poslední fáze.
2: Monology, které tam jsou, tak jsou z velké části monology, jejichž autory jsou ti herci sami. A my jsme vlastně víceméně tvořili tu konečnou skladbu. Danku vlastně z těch dílů, které jsme měli k dispozici.
3: I přes ty všechny zkoušky to představení je každé trošku jiné. Nicméně film se natočí a jednou provždy má jednu podobu. Natočili jste to na první dobrou, nebo třeba jste to zkusili, pak jste si řekli, tak ještě třeba to zkus jinak se ponořit sám do sebe. Jak probíhalo to natáčení?
1: My jsme na to měli 10 dnů, všichni dělali všechno, bylo to vlastně opravdu taková ruční práce a vznikl tam tým lidí, kteří jakoby to pokračovalo, ta práce toho spolku, a dělali jsme to tak, že se točilo, řekněme, po těch monolozích, ale řekněme 3x, 4x, samozřejmě tam byly rozdíly v detailech, ve větách, a v podstatě jsme byli nuceni vybrat to nejlepší z těch několika dětí.
3: Vy jste si v tom filmu také zahráli, monology nebo dialogy tam nemáte, ale člověk se noří do vašeho myšlení podle vašich pohledů. Máte tam významné pohledy, řekněme.
1: Ano, významné pohledy, to je naše silná stránka. Ale ne, my jsme tam nechtěli jaksi moc vystupovat, ale ty role těch dvou mimozemštěnů.
2: To jsme dělali pro svoji radost.
3: A nějak jste se bavili o tom, jaké ty pohledy by měly být? Cvičili jste třeba si ty pohledy?
2: My jsme se snažili nemít pohledy, jako v podstatě. A tady tohle to z toho vyšlo, no.
0: Říkají Lubomír Smékal a Miroslav Krobot o svých rolích ve filmu Zpráva pro Minervu 2, který oba taky režírovali. Všech rolí se v něm ujali členové Olomouckého divadelního spolku S23, který Krobot se Smékalem vedou. A na film můžete do kin zajít už v říjnu.

0: Její příběh teď během léta vypráví výstava přímo v galerii Tančící dům, kde uvidíte třeba i detailní model stavby vysoký přes 2 metry. Zuzana Filipková o tom všem pro Odpolední Vltavu natočila reportáž. Tady je.
1: Vlado Milunič byl solitér a Frank Gehry byl solitér. To znamená, oni skutečně byli těmi jako tvůrci. Oni se chovali více jak sochaři než úplně architekti, proto to vnímání toho domu je spíš emoční než racionální. My jsme tam jako support, jako studenti, samozřejmě nás bylo 6 až 10, pomáhali, ale samozřejmě na tom projektu potom pracovalo další obrovské množství lidí.
2: Říká na výstavě Tančící dům příběh ikonické budovy architekt David Tichý, který spolupracoval tehdy v ateliéru jednoho z autorů této stavby, Vlada Miluniče. Budova přezdívaná Ginger a Fred odkazuje ke slavné americké dvojici tanečníků. Tato přezdívka vznikla už při projektování stavby, původně jako vtip narážející na tvar skleněné věže, připomínající tanečnici. Důležitou roli tu tehdy hrála i jedna italská firma.
1: Perma Stelisa, která vlastně byla jediná schopná tu prosklenou část té dvojvěže, který se teda říká Ginger, to byla ta dámská jako část, tak vůbec to navrhnout, vyrobit, kdy se z takového softwaru Katia, jenom pro kontext, v té době se počítače na projektování nepoužívali, my jsme ještě mnoho let potom kreslili všechno v ruce a jenom Frank Gehry měl 2 počítače na nějaké tabulky a účetnictví. A on tenkrát poprvé jako pro dům použil tenhle program, tenkrát se používal pro výrobu letadel. Vytvořil se 3D model fyzický, ten se naskenoval 3D skenerem do tohohle počítače a díky tomu se mohly vytvořit 3D plány, z kterých se potom vytvářely vlastně prostorový ocelový T profily, který ta italská společnost dokázala vyrobit a do nich napasovat potom sklo, který taky každý prvek je jediný.
2: Vysvětluje David Tichý. Nosná konstrukce Tančící domu je železobetonová, ale opláštění tvoří panely 3x3 metry.
1: Každý ten panel je jedinečný a ta jedinečnost se zase pomáhala vytvářet pomocí toho programu, ale už to potom nedělali stroje, nýbrž tady díky tomu, že jsme z té panelákové výstavby měli výborný dělníky v prefách, tak potom ti tvůrci dokázali vyrobit, že ty panely, který každý byl jiný v tom prostoru 3D, se kroutil různými směry. Ten dům se potom osazoval těmi panely a na to teprve přišlo zateplení a to zateplení se potom brousilo do těch vln, který tam potom ladí do toho celku a vytváří tu dynamiku toho celku.
3: Takže to byla taková sochařská práce.
1: Přesně tak.
3: A sochařská, je to takový paneláček zároveň.
1: Je to zároveň paneláček, ale hezký na tom je, že ten dům samozřejmě nevznikl jako socha úplně, on skutečně vznikl velice racionálně.
2: Výstava také připomíná, že duchovním otcem Tančícího domu byl prezident Václav Havel, který tehdy bydlel ve vedlejším domě.
1: Pod ním v tom bytě bydlel Vlado Milunič. Oni se kamarádili, Milunič Václavu Havlovi dokonce pomáhal jeho byt rekonstruovat, navrhovat a oni spolu snili, že by vedle bylo fajn postavit už někdy v roce 86, aspoň co Vlado vyprávěl, tak snili, že by se tam postavilo nějaké kulturní centrum propojené s náplavkou, plné jako galerii, restaurací a divadelní scény v nějakém 4. patře. A potom v roce 90 tu parcelu koupila společnost Nacional Nederlanden, která si tady chtěla postavit sídlo. V podstatě tenkrát pro tu společnost pracoval Paul Koch, což byl vlastně shodou okolností i Vladův známý. On dostal za tu společnost Nacional Nederlanden na starosti ten projekt. Hovořili o tom s Vladem, ale požadavek společnosti byl, my potřebujeme, aby to postavila nějaká světová superstar. A oni si nejdřív vybrali Jeana Nouvela. Vlado si s ním jako úplně neset, protože vlastně styl Jeana Nouvela byl velmi racionální, když to Vlado byl podobně potom jako Frank Gehry, s kterým si už ale potom sedli. Oni za ním jeli spolu s Paulem Kochem do Švýcarska a tam si skutečně povídali a najednou našli spolu neuvěřitelnou jako blízkost.
2: Dodává architekt Tichý. Na výstavě v Tančícím domě najdete dobové fotografie ze stavby, originální plány nebo nově vytvořený model budovy, který měří skoro 2,5 metru.
4: Ale máme tady vystavené třeba i pár unikátů, jako jsou dveře, lavice, stoly, které navrhovala právě paní Eva Jiřičná. Takže i originály vlastně se dochovaly a máme tady jeden zapůjčený krásný model, originál z Národní galerie. Jsou to fotografie, které nebyly někde ještě publikované. Děkuji rodinám pana Miluniče nebo nadaci Vizi 97, kdy vlastně oni zapůjčili i takové ty osobní předměty. Osobní telefon Václava Havla, když mi přišel, tak jsem si říkala, tak jo, to je fajn, to je pěkný. Ale jak jste říkala, texty od Petra Stančíka. Pan Petr Stančík

0: lidí, který je znám jako opravdu velmi dobrý spisovatel, tak nám texty udělal nejen velmi kultivovaně, ale i tak jako vtipně, takže se to dá i dobře číst.
1: Popisuje na závěr kurátorka výstavy Tančící dům, příběh ikonické budovy Jana Sumerová. Expozici najdete ve dvou patrech galerie.
2: Jak vznikal roztančený dům Franka Gehryho a Vlada Miluniče, to si můžete připomenout v mínusových patrech tohoto domu. Výstava vám bude k dispozici až do 18. října.

0: syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
1: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
0: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
1: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: Dobré odpoledne, je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 milion a 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíce podnikatelů je v Praze a ve Středočeském kraji, nejméně naopak v kraji Karlovarském a Libereckém. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří více než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Festival Operum, který je alternativou ke klasickým sálům kamenných divadel, se letos uskuteční 30. srpna na Piazzetě Miloše Formana v Praze. Předchozích 5 ročníků se konalo na Alšově nábřeží u Rudolfína. Jednodenní program před hotelem Fairmont Golden Prague nabídne novocirkusovou akrobaci. Podvečerní hudební část zahájí vystoupení smyčcového kvarteta Get Your Way, na který naváže hlavní bod programu Opera La Daphne v podání Ensemble Damian. Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Praze představí jako hudebník s kapelou The Gentleman Barbers. Vystoupí 23. května ve Fóru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert vzniká ve spolupráci s festivalem Metronom Prague a klubem Doupě. Repertoár kapely propojuje R&B, gospel, country a temné valčíky. Podle herce mají písně stejně jako filmy, především vyprávět příběhy. A ještě počasí, dnes je jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě a místy i na severu republiky kolem 23, na horách naměříme kolem 18, na Šumavě pak až 22 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné letní odpoledne, milí posluchači. Odpoledne s datem 12. srpna. Slaví-li někdo z vás právě dnes narozeniny, pak vám přejeme jen všechno nejlepší. Ty 59. už za necelý měsíc oslaví americký zpěvák a herec Harry Connick Jr. New Orleanský rodák nám teď ale připomene jiného jazzem políbeného muzikanta, a to Cola Portera. Jeho vlivy Connick vstřebával na desce True Love, Celebration of Cole Porter. Teď z ní uslyšíme píseň Anything Goes a přejeme vám dobrý poslech.
2: In olden days, a glimpse of stock

Všechno je dovoleno, vážení a milí, alespoň to teď v písni Anything Goes tvrdil jazzman Harry Connick Jr. Doufám, že váš dnešní den je dobrý a že vše, co podnikáte, se vám daří. Někteří z vás možná ještě zaslouženě užívají prázdninového volna. Jisté ovšem je, že se krůček za krůčkem suneme k závěru léta a tedy k momentu, kdy se všichni naplno vrátíme ke svým pracovním nebo studijním povinnostem. Ačkoliv studenti mají tu krásnou devízu domů měsíců prázdnin, někteří z nich pracují a sbírají potřebné kredity i během nich. Týká se to konkrétně vysokoškoláků z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří tento týden tráví v klášteře v Rajhradě u Brna. Třídí tam pozůstalost po historikovi, který klášteru věnoval tisíce svých knih. Více se dozvíme v reportáži, kterou na Vltavě nabídneme už za chvíli. Následně vás pak vezmeme na rakouský Hardek, nedaleko hranic s Českem. Tato působivá památka mimořádně na 2 týdny otevřela své brány lidem. Projít si tak můžete třeba rytířský sál, rodinnou hrobku a dokonce i známá filmová místa. Více se dozvíte v reportáži u nás v odpoledním publicistickém proudu po 4:15. A co všechno z Blízkého východu a dalších exotických krajů dokázala do svých knih nasát královna detektivek, to se dozvíme v 8. díle seriálu Po stopách Agáty Christie koncem 15. hodiny. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Les Musiciens de Saint-Julien, tito hudebníci právě dohráli jeden z menuetů Henryho Purcella. Je 15 hodin a 12 minut, čas opustit barokní Anglii, konkrétně Westminster, kde Purcell se narodil, vystudoval a také zemřel, a vydat se do kláštera v Rajhradě u Brna. Právě teď jsou tam potřeba 20 studentů k tomu, aby přestěhovali sbírky knih po brněnském historikovi umění Miloši Stehlíkovi. Ten odkázal klášteru benediktínů tisíce svazků. Tento týden střídením knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Prosím vás, nějaký poslední člověk, skládejte to. Tak, můžeme další.
2: Takže momentálně přeskládáváme kartony bývalého archivu na jiné místo, aby jsme tam mohli naskládat novou knihovnu, aby to potom bylo zpřístupněné návštěvníkům kláštera. A vždycky to je absolutně úžasná práce, nejenom že člověk se dostane k materiálům, ke kterým se normálně nedostane, ale dostane se i do částí krásných budov, které jsou třeba veřejnosti normálně nepřístupné.
3: Studentka Markéta Jašková pomáhá se stěhováním krabic. Jednu teď otevírá a ukazuje mi, co je uvnitř.
2: Tady jsou svazeny a vidíte, že tady to jsou relativně nové knížky. To bude z minulého století, některý možná ještě dřívější, některý jsou česky, tady to možná bude i něco lehce italsky.
3: Takových krabic je okolo 400. Je potřeba je snést z prvního patra do přízemí, kde jsou na knížky nachystané dřevěné police. U nich čekají studenti Krištof Novák a Jindřich Lakomý.
4: Knížek.
5: Asi věže, jako reálně.
4: Jakože snažíme se to tady prostě jako tak všechno na jedno místečko,
5: to je potom jako je pěkné.
4: Co to bude katalogní stát?
5: Tohle to všechno se má vlézt tady jako na ty poličky.
4: Udajně.
5: Mělo by.
4: Snažíme se o to. Jako,
3: v klášteře studenti stráví týden. Co vše by měli stihnout, popisuje jejich vyučující Jana Opltová.
6: Tak to, co jste ty na začátku toho našeho týdne zažil, tak je vlastně stěhování, protože ty věci si musíme nachystat, přestěhovat. No ale postupně už začne situace, kdy dole vznikla i knihovna. To jsou prostě jako desítky běžných metrů polic. No a úkolem studentů to bude nejenom do nich umístit a udělat nějaký systém, ale v podstatě i udělat jako úplně základní katalog.
3: Práci placenou nemají, ale dostanou za ní kredity pro studium. Podle Opltové si ale žáci mají odnést hlavně zkušenosti.
6: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk, byť v seminářích, jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
3: Sbírku tisíců titulů věnoval rajhradskému opatství na sklonku svého života významný brněnský historik umění Miloš Stehlík, který za svou práci dostal i cenu Ministerstva kultury za památkovou péči. Proč právě Rajhrad, to vysvětluje převor opatství Naum Tomáš Vraspír.
7: Měl vždycky rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěla, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
3: První zájemci by mohli část knihovny vidět od září v místnostech kláštera. Kde bude ta druhá, popisuje Naum Vraspír.
7: Část vzácnějších bibliofilí bude tady s nějakým průvodcem zpřístupněná v rámci památníku písemnictví.
3: Návštěvníci uvidí jak Stehlíkova autorská díla, tak například populární světovou beletrii. Z Rajhradu Jakub Holer, Český rozhlas.
8: Mým vodovodním kohoutkem je trápení, pořád brečí doucpané vany. Řeknete si, to je špatný těsnění, ale věřte nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta

0: Tyhle kapky, ty jsou slaný. Nekecám.
1: Vážení vltaští přátelé, trápení s vodovodním kohoutkem ani těsněním vám nikdo z nás nepřeje, o to víc, že teď se s nimi v písni Instalatérská pasoval Karel Plíhal. Navrhuji, pojďme teď od všech starostí utéci na rakouský hrad Hárdek u Národního parku Podyjí, který je mimořádně otevřený. Několik let byl veřejnosti nepřístupný, jeho majitelé ale loni začali pořádat hradní léto, při kterém areál vždy na několik dní otevřou. Letos akci zopakovali, stačí jen výjít pěšky z Čížova, přejít most přes řeku Dyji a na její rakouské straně si vyšlápnout do kopce.
2: Se skupinou přátel z nedalekého kempu se na Hárdek vydala Lenka.
3: Já jsem to byla před 5 lety na kole. To jsme vlastně objížděli Podyjí, tak jsme si sem sjeli, ale právě přímo na hradě jsme nebyli, tak jsem ráda, že jsem se sem teď dostala.
2: U vstupní brány si lístky kupuje taky Josef s rodinou.
4: Tady syn má rád historické věci, tak jsme se sem vydali, že podíval, jak to tady vypadá na sály i jak to vypadá v tom Rakousku oproti České republice třeba.
2: Posledních několik let mohli lidé hrad Hárdek tyčící se nad stejnojmenným městečkem obdivovat jen zvenčí. Celoroční turistický provoz se majitelům nevyplácel. Potom přišla pandemie covidu. Brány se veřejnosti opět otevřely loni na prvním ročníku hradního léta, kdy Hárdek navštívilo 12 000 lidí. Vysvětluje majitel hradu Octavian Graf Piláty z Tasolu na Daxberku.
5: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, elektřinu, vodu. Opravili jsme i střechu nad strážním domkem, kde v létě s přítelkyní občas přebýváme. Prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné. A taky keře, které byly opravdu všude.
2: Octavian Piláty je potomkem rodu Kevin Hillerů, který hrad získal v roce 1730. Společně se jdeme podívat do rytířského sálu, tedy jedné z přístupných místností hradu.
5: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty, podobnými jako vidíme tady na stěnách. A ve východní věži, kam se teď půjdeme podívat, máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely.
2: Do malé místnosti ve věži jsme došli dřevěným spojovacím mostkem. Octavian Piláty teď do ruky bere jeden z vystavených předmětů.
5: Na filmových klapkách máme vždy pár informací o filmu nebo seriálu a z druhé strany i fotky z natáčení. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labyrint to byla pracovna vraha.
2: Naše prohlídka končí v kapli se skleněným průhledem do rodinné hrobky, kterou by Octavian Piláty v budoucnu taky rád zpřístupnil. Hrad je otevřený každý den do 23. srpna, potom zase až za rok. Z hradu Hárdek Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Nejprve Pavel Vranický a jeho dynamická velká charakteristická symfonie na oslavu míru s Republikou Francouzskou a teď o poznání klidnější kantábile pro housle a klavír Nicoli Paganiniho. Věřím, že tyto hudební kontrasty v našem vysílání oceníte. A věřím také, že oceníte román amerického spisovatele Jamese Gradyho Šest dnů kondora, který vám nabídneme dnes v podvečer v četbě na pokračování. Tento román líčí dramatický boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Hned při prvním vydání v roce 1974 se stal bestsellerem a k jeho slávě v zápětí přispěl také Polekův filmový přepis pod názvem Tři dny kondora s Robertem Redfordem v hlavní roli. Gradyho románu dodnes nic neubírá na svěžesti. U mě kombinuje napínavý děj s realitou každodenní činnosti amerických výzvědných agentur i s milostným příběhem. Na Vltavě ho v rámci filmového leta od dneška otevíráme, jak už zaznělo v četbě na pokračování.
1: Posláním společnosti je sledovat veškerou špionáž a všechno, co se špionáže týká, jak to popisují literární díla. Jinými slovy, celá sekce čte špionážní romány a detektivky. A v archivech 17. odboru jsou uloženy podrobné rozbory povedených kousků hrdinů tisíců detektivek a krváků, počínaje díly Jamese Fenimora Coopera. Většina knih je uložena v administrativním sídle CIA v Langley ve státě Virginia, ale společnost sama udržuje knihovnu čítající 3000 svazků. 17. odbor kdysi sídlil v budově poblíž ministerstva zahraničí, ale když se CIA přestěhovala do nové hlavní ústředny v Langley, přestěhoval se tam i 17. odbor. Neustále rostoucí objem druhořadé literatury začal v roce 1970 vytvářet organizační a finanční problémy. Kromě toho zástupce ředitele zpravodajské zprávy vznesl pochybnosti o účelnosti udržovat celou armádu pečlivě prokádrovaných a vysoce placených analytiků.
0: Román Šest dnů kondora pro vás uvádíme v premiéře. První díl můžete na Vltavě poslouchat dnes od 18.30. Uslyšíte Jakuba Albrechta.

0: jsou melodie, které jsou ikoničtější než jiné a rozpoznáme je takzvaně na první dobrou. Vy jste teď tudíž určitě rozpoznali polonézu z Čajkovského opery Evžen Onegin. Hrál nám orchestr de Paris, řídil jej titán mezi dirigenty Semjon Bičkov.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Příjemné srpnové odpoledne, vážení a milí, doufám, že nejen já, ale také vy toužíte i během horkých letních dnů po schůzkách s exotikou. Toužila po nich ostatně i královna detektivek Agatha Christie, po jejich stopách se vydáváme v mnohadílném seriálu. Ten dnešní díl nese právě tento podtitul, tedy Schůzky s exotikou. Které starodávné město připomíná údolí smrti, uvízla slavná spisovatelka opravdu někdy v Orient Expressu. A proč byla v Egyptě už jako mladička společenská debitantka, tak právě o tom bude Šárka Jančíková mluvit se svými hosty Juanem Zamorou ze společnosti Agathy Christie a také s egyptoložkou Julií Tomsovou.
2: A samozřejmě nemůžeme nezmínit román Vražda v Orient Expressu, který Agatha věnovala svému manželovi Maxovi. On sám o ní uvedl, že patří mezi jeho oblíbená díla z tvorby jeho manželky.
3: Díky tomu, že se Agatha Christie rozhodla jet nakonec na Blízký východ, poprvé cestovala Orient Expressem a tím vlakem pak cestovala opakovaně. Když už byla provdaná za Maxe, tak jednou cestovala z Istanbulu do Anglie a Orient Express uvízl kvůli záplavám. V životopise o Agathě Christie od Janet Morganové je několikastránkový dopis popisující tuhle cestu. A když to čteme, tak vidíme, jak Agatha dokázala ze svého reálného života vysousat to, co pak použila pro románovou Vraždu v Orient Expressu. Ve vlaku měla mezi spolucestujícími nějakého maďarského ministra s manželkou, americkou dámu, která si pořád stěžuje a hovoří o dceři, nebo dvě dánské misionářky. Jsou to ty typy postav a situace, které pak použila pro svoji slavnou knihu a líbí se mi, jak dokázala něco pozorovat a přetavit to trochu v upravené podobě do fiktivního příběhu.
4: Tak nastínil proces autorčina přemýšlení a psaní Juan Zamora ze společnosti Agathy Christie.
5: Kromě exotických lokací Agathu ale zjevně inspirovaly i samotné dopravní prostředky. Ty vlaky, parníky nebo letadla jsou u ní taková panská sídla nebo luxusní hotely na cestách, či zkrátka v pohybu.
2: Ať už jde o vlak, třeba v románu Vražda v Orient Expressu, loď ve smrti na Nilu nebo letadlo ve smrti v oblacích, tyto lokace autorce poskytují uvěřitelný důvod k izolování podezřelých. Vylučují zapojení Scotland Yardu a jeho technických vymožeností, které by mohly vést k nevítanému zkrácení zápletky.
5: A když jsme u těch smrtí všude možně, tak v roce 1938 vyšla Schůzka se smrtí, která oslovila čtenáře nejenom pro to zasazení děje do přitažlivého prostředí starověkého skalního města Petra, ale i díky výrazné antihrdince paní Boynton-ové, možná jedné z nejzápornějších postav z celého díla královny detektivek. Tak z čeho tady čerpala?
2: Opět Agatha čerpala ze svých vlastních zkušeností a zážitků. Zajímavé je, že zatímco jiní autoři by se nejspíš nechali zlákat kouzlem a zvláštní atmosférou Petry k sáhodlouhým popisům, Agatha zůstává věrná svému stylu a omezuje se na několik krátkých, ale výstižných odstavců.
6: Sarah byla hrozně unavená. Jela na koni a zdálo se jí, že sní. Později se jí vždycky vybavil dojem, jako by se jim tehdy u nohou otvíraly hlubiny pekla. Cestička se vinula dolů, stále níž a níž. Kolem začaly vystupovat skalní útvary, jejichž úpatí byla snad v samém lůně země a tvořily kolem nich labyrint útesů. Na obou stranách cesty se teď tyčily rudé skály. Sarah se zdálo, že se dusí, snad úzkostí ze soutěsky, k níž se každým krokem přibližovali. Říkala si v jakémsi pomatení, dolů do údolí smrti. Stmívalo se. Ostrá červeň skal bledla a oni pořád sestupovali klikatou pěšinou, jako v zajetí skal ztraceni v hlubinách země. Neuvěřitelné. Opravdu, mrtvé město, říkala si a zase jako reference jí vracela slova údolí smrti.
2: A téměř se nezmiňuje o historii tohoto místa, které poprvé navštívila v roce 1933. Nedlouho poté ho použila poprvé a to jako kulisu v jedné povídce ze souboru Parker Pine zasahuje.
5: Jak píše Agatha Christie ve svém vlastním životopisu, Káhiru poprvé navštívila už když jí bylo 17. Matka ji tam vzala na její první společenskou sezónu.
2: Rodina se po smrti otce ocitla ve finančních potížích a tak na zimu pronajímala dům Ashfield. Uvést dceru do společnosti doma by navíc vyšlo rodinu mnohem dráž. A Káhira, tehdy oblíbená destinace bohatých Britů, byla ideálním místem pro společenský trénink. Sama Agáta o sobě říkala, že byla plachá a nijak zvlášť okouzlující. Starověký Egypt ji tehdy příliš nezajímal. Krásu a velkolepost starověkých památek prý dokázala doopravdy ocenit až ve zralejším věku.
5: Po druhé navštívila Agáta zemi faraonů už s Maxem v roce 1931 a po třetí o dva roky později, kdy také plavba po egyptském veletoku inspirovala k napsání několika děl, například samozřejmě slavného románu Smrt na Nilu.
2: I když většinu svého archeologického života strávila Agáta v Sýrii či v Iráku, k napsání několika děl jí inspirovaly také její návštěvy Egypta. Mezi těmito literárními díly najdeme jeden z autorčiných nejslavnějších románů, pozoruhodné historické krimi nebo divadelní hru s netradičními kulisami i zápletkou.
0: Do hlubin skalního města Petra jsme teď zabloudili v poslechu ukázky z audioknihy Schůzka se smrtí z vydavatelství Tympánum. Ale četli jste i autorčinu historickou detektivku ze starého Egypta. Víte, jaký archeologický nález je inspiroval? Poslouchejte zítra 9. díl cyklu Po stopách Agáty Christie v odpolední Vltavě po 15:30.

0: C'est parfait, faire la musique je skvělé, moci a umět dělat hudbu. Ovšem o poznání horší je trpět nespavostí, o které nám teď poměrně v dobrém rozmaru v písni Ansomný zpívali Jean-Marie Machado a André Minvěj. A teď je 15 hodin, téměř 47 minut, před námi je úvaha spisovatele Jana Němce. Má název Konec konců i tím může být den posvátný.
1: Když v 7 ráno rozevřeš okenice, jako první spatříš starého zedníka v zamaltěné čepici, který si po cestě na stavbu píská. Dva muži rázují po námi.

slunce. A nikdo se jistě nebude zlobit, když si z naštosovaných židlí jednu vezmeš a postavíš si ji až na samý kraj betonového mola. V dálce plují obrovské kontejnerové lodě, jako připomínka toho, že toto není žádný jiný svět. I tady si lidé objednávají zboží z Číny a v tvrdých e-mailových schránkách jim dorůstají pracovní perly. Moře má ještě chladné sny, přesto se z něj vynoří potápěč v neoprenu. Kývnete na sebe a tobě to připomene, že v místní pekárně už jistě vytáhli z pece pistáciové kroasány. Nemýlil ses. Co víc, i děda na trhu už napůl vyskládal velká plata domácích vajíček. Každé pečlivě prohlédne, než ho vloží do krabičky, a ten děda je taky místní jazykovka. Dobr dan, pozdraví slovinsky. Thank you, poděkuje za objednávku. Zwei unvierzig, oznámí cenu. Buon appetito, popřeje italsky. Das Vidania, rozloučí se. 6 vajíček, 5 jazyků, tím zbývajícím mluví jeho oči. O dlouhých hodinách opisování od vln tady není co říct. Petr Borkovec radí, zajdi si do akvária. Jenže ty odpoledne radši sleduješ místní děti, jež obsadili oválné náměstí z lesklého bílého kamene. Z pomníku slavného rodáka je branka, dráhy balónů se kříží jako dráhy letadel na azurovém nebi. Dlažba je tu tak hladká, že po ní můžeš jezdit na kolečkových bruslích a přesně to dělají sestry těch fotbalistů, vytvářející kolem nich pištivé kokony. Rybáře, které brzo ráno konzervuje sůl, pozdě odpoledne konzervuje pálenka. A někteří jsou dokonce i otcové. Ve sportbaru běží skoky na lyžích, jeden Slovinec právě udělal nový světový rekord. Považ, žádný člověk v historii dosud nedoletěl na lyžích tak daleko. Konec konců i tímhle může být den památný. Nebo že kočka slastně usnula v odloženém podběráku, sny plné rybiny. Není samozřejmě vyloučeno, že dojde i na spektakulární západ slunce. Proč ne? Ta chvíle, kdy z oranžové koule poprvé ukápne do moře, má už navždy něco do sebe. Deci bílého ti však přece jen bude chutnat víc, jestliže moře přejde v nebe cestou oparu a na škále všech bledých tónů pastelové palety. V tu dobu se v lidech na pobřeží, v tu dobu se v pijácích aperolu probouzí chuť udělat si selfie. Ale tím se ty nenech zmást. Dávno tu nejsi, ty ani tento den.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované. Pražské divadlo Na zábradlí a další kulturní instituce ze Slovenska a z Ukrajiny se v září představí na 35. ročníku Mezinárodního festivalu Divadelní Nitra v jeho slovenském městě Nitra. Oznámili to dnes organizátoři této největší akce svého druhu na Slovensku, kteří kvůli chybějící finanční podpoře od státu program letošního ročníku přehlídky zredukovali. Divadlo Na zábradlí vystoupí v rámci hlavního programu s inscenací na motivy knižního bestselleru norského spisovatele Karla Ove Knausgaarda Můj boj, zamilovaný muž. Program festivalu otevře Shakespeareova hra Macbeth, kterou přiveze Kyjevské národní akademické dramatické divadlo Ivana Franka. Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo v podobě jeho iniciál a s hercovou bystou bude stát v parčíku u městského kina. Město ho slavnostně odhalí 1. září. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček. Přelouč si tak připomene legendárního herce a dabéra. Na jehož počest pořádá každoroční udělování dabingových cen. Dnes v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 13 až 8, v údolích až 5, na horách potom kolem 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme také převážně jasno, teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné a doufám, že i pohodové letní odpoledne prožíváte, vážení a milí, ve středu s datem 12. srpna. A zajímá mě, jestli pak víte, co ve svahilštině znamená slovo mvaliko. Znamená to pozvání, třeba i pozvání hudebních přátel ke spolupráci anebo pozvání posluchačů k příjemnému poslechu. To obojí měl na srdci kytarista Lionel Lueke, rodák ze západu afrického Beninu, když koncipoval svou stejnojmenou desku. Na album Mvaliko chtěl nejprve zařadit duety s různými hudebními partnery, nakonec ale přidal i ukázky hry svého tria. My pro vás teď ale vybíráme jeden ze zmiňovaných duetů Luekeho hostem. V něm bude beninská zpěvačka Angelique Kidjo. Společně nám hrají a zpívají jeden z afrických standardů, tak si ho vychutnejte. Barevné Africe zdar.

0: Nejen Angelic Kidjo, ale třeba i kamerunského basistu Richarda Bonu nebo fenomenální kontrabasistku Esperanzu Spalding si na desku Valiko přizval Lionel Lueke. Tento Luekeho počin z roku 2010 právě dozněl na Vltavě v 16 hodin a necelých 8 minut. Teď už se ale hudby na chvíli vzdáme, a to proto, abychom se mohli oddat toulkám krajem pod pradědem. Právě zapomenuté příběhy z těchto míst vyprávíme tento týden ve výletech s Vltavou. S autorem pořadu Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou se za okamžik ocitneme poblíž města Jeseník. Dnešní díl výletu nese název Maďaři na Gräfenbergu.
1: Výlety s Vltavou.

0: Je tu další z výletů, kdy putujeme za příběhy lidí v 19. a 20. století, kteří žili v Jeseníkách, a od silnice, od továrny s vysokým komínem jsme po pár krocích došli do místa na okraji města zasazeného mezi okolní kopce vysoké, města zvaného Jeseník, ale až od druhé poloviny 20. století, dříve Frýwaldov, Freiwaldau, Freiwald, tedy odlesněné území Mítina mezi těmi kopci vysokými, které nás obklopují. A tady jsme už došli k prameni, k Vešelényho prameni. Vidíme, jak voda trošku teče z mosazné lví hlavy. Nad ní vidíme římskými číslicemi letopočet 1839, je tu lavička, je to takové zátiší, kdysi to tady vypadalo úplně jinak v tom roce 1839. Naším průvodcem tímto putováním je autor knihy Brateček z Bretnova, která představuje osudy lidí pod vrcholem pradědu, Matěj Matela. Jaký dojem na vás dělá tohleto místo, které nás přeneslo do jiného světa po pár krocích?
1: Pro mě jako milovníka všeho maďarského, nebo aspoň většiny věcí, samozřejmě dobrý, ale zároveň trochu truchlivý, protože, jak jste zmínil, měla tato lokalita úplně jinou atmosféru, jiný vzhled. Bylo to místo, kde to žilo, byl tu velice hezký park, byl tu altánek, to, co tu zanechal baron Mikloš Vešelény z doby svého pobytu na Gräfenbergu. To je jedna z největších osobností maďarských dějin. Veliký demokrat na svoji dobu, zastánce Széchenyiho demokratizačního programu Uherska. Vešelény, který osvobodil dokonce své nevolníky, poskytoval jim obrovskou míru svobody, jaká tehdy ani na západě nebyla běžná. Obrovský milovník života, milovník žen. Tomu taky přivodilo onu nemoc zákeřnou, která ho pak přivedla do lázní Jeseník. Povodňový lodník, který v roce 1838 při obrovské povodní, která zasáhla Pešť, zachránil stovky životů na vratké pramici, vesloval mezi kramy a zachraňoval děti, ženy, muže, zvířata. Obrovská osobnost. A může být právě hrdý, že tento člověk strávil několik let tady u nás v Jeseníku.
0: Proč právě zrovna na tomto místě?
1: On přijel do Jeseníku kvůli neduhům zdravotním, kterých měl skutečně velké množství. Ztrácel zrak, měl problémy s močením a tak dále a tak dále. No a přijel by i dřív, ale nepustili ho rakouské úřady, protože on byl, mimo to, co jsem řekl, i veliký disident, dalo by se říci, proti rakousky. To se mu pak stalo i osudným, byl dokonce souzen. No a dorazil jsem roku 1839, okamžitě začal aktivizovat zdejší společnost, inicioval výstavbu vodovodu, výstavbu kašen, inicioval výstavbu šermířského sálu a mnoho dalších věcí, o kterých by se dalo dlouze povídat. No a toto místo, kde stojíme, tady právě vyrostl altán, vyrostl zde park, kde se pak později dokonce i bruslilo v zimě na takovém malém jezírku. A ta paměť na barona Vešelényho tu díky tomu v podstatě přetrvala až do roku 1945, kdy tedy došlo k vysídlení obyvatelstva. Vešelényho odkaz byl stále živý. A vlastně i díky dnešní době, která je vstřícná vůči minulosti mnohem víc než doba před rokem 89, tak zase ožívá jeho odkaz zde.
0: Byl to tedy dobrodruh, člověk, který si toho života užíval plnými doušky ve všech směrech?
1: Byl to mimořádný dobrodruh, za svých 50 let života prožil těch životů několik a potvrdil to v podstatě i tady v Jeseníku, odkud si odvezl 14-letou dívku Annu Luxovou, do které se ve svých tedy bezmála 50 letech zamiloval. Ona mu pak povila v Uhrách dvě děti. Milovník žen, milovník dobrého jídla, milovník dobrého pití, který i tedy přes tyto své vlastnosti, ale naběhl na tu Pryznicovu vodoléčbu. Byť mu úplně nepomáhala, je třeba říci, podle dopisů, které se uchovaly jak v maďarských archivech, tak v archivu zdejším, ale protože ty zdravotní obtíže měl skutečně značné, tak Pryznicovi věřil, získal si k němu i dokonce vřelý vztah.
0: No a my se teď z té industriální lokality vydáme nahoru do lázní, tam nás čeká taky lev a další příběhy maďarských návštěvníků Jeseníku a Greffenbergu.

0: strmou muzikantskou stezkou přicházíme z města Jeseník na Ripperovu promenádu pojmenovanou po následovníkovi Vincence Priznice, který byl vlastně šiřitelem odkazu zakladatele zdejší vodoléčby, který si po jeho smrti vzal Priznicovou dceru. Tahle ta promenáda je dlouhá asi kilometr. Vede kolem vrcholu kopce Kopa, vysokého 641 metr. Z jedné strany lemují drobné památky a z druhé se otevírají stále nové pohledy na okolní hory. Promenáda začíná i končí u českého pomníku. Ten byl postaven v roce 1874. Zásluhu na tom měl právě Jan Ripper. Tento pomník zdobí socha Hygie a taky reliéf Vincence Priznice. Jsou to jediná díla od Josefa Myslbeka ve Slezsku. No ale my se v dnešním dílu zabýváme Uhry, kteří jezdili za dob monarchie do těchto lázní a korzovali touto alejí. Je tu další lev.
1: Tak tento lev má úzkou souvislost právě s Miklošem Vešelením, o kterém jsme si povídali. On to byl, který inicioval výstavbu toho maďarského pomníku, jak je dnes nazýván. Zatímco ten lev horní byl odlit v Bavorsku na návrh sochaře Ludvíka Schwanthalera, tak ta podstava, na které je nápis v maďarštině, byla odlitá v železárnách v Ludvíkově, tedy nedaleko. No a ta slova, která jsou tam zapsána, napsal jeden z největších básníků maďarské literatury, Mihály Veresmárty, který byl samozřejmě Vešeleniho dobrým přítelem.
0: Tak přistupme k pomníku a něco si odcitujeme z těch nápisů, které zdobí ten kovový sokl.
1: Vidíme tam věnování maďarštině Priznicnek os emberisík jute vojínek irdemeit halášan meltato maďarok udvozlik Grefenberg. Je to vlastně nápis, který je ze tří stran a z té čtvrté si můžete přečíst český překlad.
0: Lidé i němá tvář, společný nápoj kdy spili, náhle však člověk z píchy se vody vzdal, v churavé klesl sklíčené stáří, Priznic pak vzkřísil moc hojivou vody, zázračně znova ve staré síle a mládí zas lidské povstane plémě. Zásluhy Priznice, dobrodince lidstva, velebí vděční Maďaři a od pramenů životodárných v Grefenbergu zdraví své krajany, co po nás přijdou. Pomník věnovaný Maďary v letech 1839 až 40 vytvořil již zmiňovaný Ludvík Schwanthaler. Nápis složil Mihály Veresmárty. Pojďme se po tom výstupu posadit tady na lavičku. Odtud je rozhled na ty kopce v celé výšce a v celé šíři. Bylo to hodně kosmopolitní místo asi nad tím Jeseníkem.
1: Mimořádně kosmopolitní. Když se podíváme do starých seznamů pacientů, takzvaných kurliste, tak vidíme, že v době Priznicově v těch 30. 40. letech 19. století, kdy lázně zažívali takový jakýsi vrchol, tak tam čteme nejenom jména maďarská, ruská, francouzská, ale v nemalé míře i americká. Čteme tam Itali, Španěli, lidi z Irska i z Asie například. Takže se tady skutečně potkával celý svět doslova.
0: No a jak to, že právě Maďaři tady mají takové výsadní postavení a dodnes jsou tu viditelní?
1: Jestliže byl Maďar nemocný, doporučili mu lékaři toho času pobyt nejlépe v horách, na čerstvém vzduchu. No a v uherské části se příliš takových míst nenaskýtalo, samozřejmě Tatry, Karpaty jistě, ale v těch 30. 40. letech tam ještě nebyla takováto lázeňská a léčebná infrastruktura, takže měli na výběr, buď to pojedou do Alp, anebo pojedou sem do Jeseníku. No a mnoho z nich zvolilo právě Vincence Priznice, protože jeho věhlas v 30. 40. letech 19. století už skutečně přesahoval hranice monarchie. Svědčí o tom ten často zmiňovaný dopis, který došel z Ameriky Vincenci Priznicovi a je na něm napsáno pouze Vincenc Priznic Evropa. Bez problému došel.
0: Dochovaly se nám nějaké jejich zprávy, jak se tu cítili, jak tu prožívali tu léčbu?
1: Naštěstí ano, tehdy si lidé psali deníky. Máme záznamy od Mikloše Vešeleního i od dalších Maďarů, Miháje Tompy, básníka Imreho Vahota. No a samozřejmě od Mikloše Barabáše, to je moje srdeční záležitost, to byl malíř, který v podstatě spodobnil v 19. století celý panteon všech těch maďarských velikánů, Lajoše Kossutha, Ištvána Széchenyiho a dalších. No a já jsem úplnou náhodou v roce 2023 zabrousil na stránky Maďarské národní galerie, kde jsem objevil tři výjevy, které se mi zdály jaksi povědomé. No a k obrovskému údivu jsem zjistil, že to jsou spodobnění právě Greffenbergu. My jsme věděli, že Barabáš zde pobýval nějakých pár měsíců. Mysleli jsme si ale, že jediným jeho uměleckým výstupem je pouze portrét Priznice, který známe dobře. Ale objevil jsem najednou tři akvarely, které jsou pro nás jesenické vlastivědce obrovským pokladem. Já jsem je vložil do své studie ve sborníku Jesenicko před 2 lety. Je to panoramatický pohled z lázní, vlastně od Priznicova rodného domu směrem k tomu masivu Hrubého Jeseníku, který jste zmínil. Je to akvarel nedokončený. Vidíme, že Barabáš chtěl spodobnit i vůz tažený koňmi, chtěl spodobnit sušící se prostěradla poblíž Priznicova rodného domu. Ten druhý akvarel nejenom, že je velice hezký, ale je docela vtipné, že tento akvarel si můžete koupit na různých čínských obchodech online i na tašce, na tričkách, aniž by svět věděl, co tento akvarel spodobňuje. Vidíte na něm pohled na lázně Jeseník s postavami. Jedna z nich, muž v popředí, je bezesporu Maďar podle odění i vousu. No a ten třetí je za mě nejvzácnější. Je to jediné dochované zobrazení Priznicových vodoléčebných metod, které vzniklo ještě za Priznicova života. Vidíme tady několik způsobů vodoléčby, polokoupel, celá koupel. Tady vidíme muže lázeňského, který balí pacienta do prostěradla a z toho akvarelu vyniká i ono nuzné prostředí lázní, které často pacienti, většinou tedy aristokracie a nobilita, často zmiňovali, že v těch lázních skutečně si sáhli někdy na dno. Nejenom tím, co jedli a jak fyzicky museli pracovat a podrobovat se kůrám, ale zároveň i nehostinné prostředí. Pár trámů slučených k sobě, káť velice prostá, do které plynula voda přímo z hor.
0: Vedle této knihy máme sebou i tu, která je inspirací pro tento cyklus výletů do Jeseníků. Jmenuje se ta kniha Brateček z Bretnova, 20 pozoruhodných životních osudů mizejících Jeseníků a Podhůří a Károly Kuen Hedervári. Ctěn i nenáviděn, říká podtitul té kapitoly.
1: To je velice zajímavá postava maďarských, ale i chorvatských dějin, kterou dosud příliš Maďaři ani Chorvati nepřijali. Byl to dlouholetý chorvatský bán. Prostudoval se matriky místní, kde je jasně napsáno, že Károly Kuen Hedervári se narodil v dnešním hotelu Aldaron, dole v Jeseníku, tehdy hotel u císaře Rakouského, kde byli jeho rodiče, příslušníci maďarské aristokracie, ubytováni několik let. Toto jeho místo narození, tedy Freiwaldau, Jeseník, často využívali jeho oponenti, kteří mu vyčítali, že není plnohodnotný Maďarem, protože nepřišel na svět na maďarské půdě. On se stal v pozdějších letech 2x uherským premiérem, nicméně do historie vstoupil jako chorvatský bán.
0: Na tom podstavci se tedy vypíná ten hrdý lev. Lev je zvíře, které máme i my Češi spojené se svou národní identitou. Tady vidíme lva maďarského.
1: Maďarské národní zvíře je turul, mýtické zvíře, které je spojeno s počátky maďarského národa. Ten lev tu slouží pouze jako symbol síly. znovu nabité životní, fyzické i psychické síly, kterou tu nejenom samozřejmě maďarští hosté znovu získávali. Takže proto lázně ho mají ve svém erbu a je to takový středobod tohoto místa.
2: Po stopách příběhů z hor pod pradědem budeme s redaktorem Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou putovat i zítra, a to po 16. hodině. Čekají nás rejvízské Lurdy. Tak poslouchejte.

Část třetího dějství opery Ario Dante Georga Friedricha Händla dozněla na Vltavě 16 hodin a přesně 26 minut. Román francouzského spisovatele Gustava Flaubera, který vypráví příhody dvou pařížských písařů, kteří se uchýlí na venkov, aby se diletantsky věnovali nejrůznějším vědám, tak právě ten nabídneme dnes na Vltavě v pokračování za 5 minut. Flaubert v tomto románu vynikajícím způsobem zachytil dvě věci. Maloměšťáckou touhu po absolutnu a reakci prostředí na její hloupé či podivínské interpretace mechanicky přejímaných a špatně pochopených názorů a vědomostí. V režii Aleše Vrzáka účinkuje Vasil Friedrich. Poslouchat tento román můžete od 20 hodin. Za odpolední tým vás pro středu z datem 12. srpna zdraví Markéta Kaňková, zdraví též za editora Jana Zítku a Janu Studeckou z Techniky. Opatrujte se, příjemný podvečer, budeme rádi, když ho strávíte s Vltavou.

0: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
1: Je 16.30, ve vltavském programu je tedy na řadě repíza pořadu Akcent, a to z loňského podzimu, kdy jsme mluvili o vlivu umělé inteligence na tvorbu audioknih.

0: Městská knihovna Praha začala nabízet k poslechu audioknihy, které pomohla vytvořit umělá inteligence a projekt představuje v rámci Týdne knihoven. Už v létě ale vydalo svoji první audioknihu v edici AI nakladatelství Tembr, spadající pod Euromedia Group. Proč audioknihy a umělá inteligence? Nakolik kvalitní takové produkty jsou? Kdo je načítá? Jde o klony hlasů živých herců a hereček nebo o hlasy vytvořené počítačem? O tom bude Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi Růžena Zlatohlávková z oddělení digitalizace Městské knihovny Praha. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: A Ondřej Beniš z nakladatelství Euromedia Group. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak ta základní otázka je logická. Proč, paní Zlatohlávková?
1: Tak, naše městská knihovna se věnuje za integraci AI technologií už docela dlouho. A daří se jí to dobře, bylo loni spuštěno spoustu projektů a vlastně AI Audio je vlastně jedním z projektů celý toho balíčku našeho.
0: To je sice hezké, že si řeknete, tak AI budeme používat v Městské knihovně Praha v mnoha ohledech, ale audioknihy a AI, to už je trošku přece jenom vyšší dívčí. A tam jste museli udělat nějaké, řekněme, i etické rozhodnutí. Jako veřejná instituce?
1: Určitě. My jsme si sondovali, co by asi čtenáři, potažmo budoucí posluchači, očekávali. A zjistili jsme, že opravdu ten digitální prostředí je teď moderní využívat, tak jsme se do toho dopustili a ty AI technologie nám to vlastně umožnily.
0: A mimochodem, když jste se tedy ptali svých čtenářek a čtenářů, tak zeptali jste se jich přímo na to, jestli jim nebude vadit, že jim audioknihu bude číst umělá inteligence?
1: Ano, trochu obavy tam byly, protože máme takový srovnání z těch různých překladačů typu Google, který opravdu zní hodně strojově, ale potom, co jsme vlastně jim dali rovnou sluchátka a mohli si jakoby ty prvotní ukázky poslechnout, tak byli celkem nadšený. Takže to vlastně nás i přesvědčilo, že jsme se do toho pustili dál a testovali jsme.
0: U veřejné instituce je ta otázka využívání moderních technologií a jejich zkoumání jejich hranic celkem pochopitelné. U soukromého subjektu, jako je u vás, Ondřej, tak tam už to trošku naráží na tu ekonomickou návratnost. Proč jste se tedy vy nakonec rozhodli použít umělou inteligenci k načítání audioknih?
2: Tak my jsme komerční nakladatelství a přesně jak říkáte, musíme tedy přemýšlet tržně a technologický rozvoj je něco, co musíme sledovat a čemu se musíme věnovat, pokud se chceme rozvíjet a udržet. To znamená, o začlenění AI do provozu, do nakladatelských procesů samozřejmě uvažujeme delší dobu a v rámci té výroby jsme čekali na nějakou vhodnou příležitost, která se naskytla u příležitosti vydání knihy Svět levného dopaminu. A to z toho důvodu, že autoři Jiří Krištof Jarmár a Vojtěch Hlaváček jsou široké veřejnosti známi především jako tvůrci podcastu Brain VR. A tudíž bylo naprosto na snadě, že by oni měli načíst tu svou tištěnou knihu, ten text, protože to bude to, co očekávají jejich čtenáři a jak jsou vůbec známí. No jo, ale oni nejsou samozřejmě profesionální herci, nemají školený hlas. A my tuhletu situaci z toho provozu vlastně dobře známe, protože je spousta autorů, kteří si chtějí sami načíst svou vlastní audioknihu. A protože vždycky je to zároveň i o diskuzi s tím autorem, on může samozřejmě vybírat třeba který interpret, nebo může mít i slovo v tom, že by sám si to chtěl namluvit a někdy to dává i smysl. No jo, ale většinou, když pak dojde na tu zkušební frekvenci, tak zjistíme, že ono to prostě nefunguje. Protože ona to je strašně složitá disciplína a popravdě řečeno, ne všichni herci dokážou načítat audioknihy. To znamená, tady bylo nasnadně, že se to nabízí. Máme tady autory, kteří jsou i ochotni poskytnout svůj hlas, a to je důležité tam říct, to znamená, měli jsme souhlas autorů. Autoři do toho projektu chtěli jít sami o sobě. No a protože sami měli být interprety, tak jsme měli i interpreta, který souhlasil s tím, že poskytne svůj hlas. Protože my jsme do toho nešli tím principem, že by jsme využili syntetický hlas, ale právě, že jsme použili AI, hlasový klon právě těch autorů.
0: Těch autorů, ale tady zase, když budeme právě ty technické části používat, tak ve vašem případě v městské knihovně vy jste nepoužili klon existujících hereček nebo herců nebo autorek autorů, ale vytvořili jste syntetický nový hlas. Má vůbec nějaké jméno?
1: Správně, máme celou banku už hlasů, který jsem vytvořila. Můj oblíbený se jmenuje Jarda, anebo po mém manželi Jiří. Takže je to taková satisfakce. Ale jde o to, že nám jakoby ten syntetický hlas umožní rychlou variabilitu, pružnost v tom použití, kterou vlastně upřímně nemáme čas jako dělat konkurzy, zpracovávat dramaturgický ten scénář toho přednesu. Tady vlastně může ta AI poskytnout něco, co jakoby prostě běžný studio nahrávací má na to dlouhý prostě proces a nám se to takhle líbí, no. Máme opravdu spoustu těch hlasů ženských i mužských, dokonce i mladší, starší.
0: A vy jste se museli koupit, tedy předpokládám, nějaký program, který vám s tím pomáhá?
1: Ano, máme software, jmenuje se Eleven Labs.
0: A od Eleven Labs tedy máte software, ale předpokládám, že obzvlášť co se týká češtiny, která je poměrně komplikovaná, není tak rozšířená jako angličtina, tak jste museli do toho jako knihovna zasahovat z hlediska třeba i spolupráce s Ústavem pro jazyk český nebo s logopedy, že vám řeknou tady ne, tady ano, tady je potřeba ten software upravit?
1: Takhle, do softwarových jakoby nastavení úplně já nevidím. Já jsem spíš jakoby zdatný uživatel, ale ten algoritmus už je tak sofistikovaný, že vlastně tu češtinu opravdu zvládá docela bravurně. Dokáže dělat pauzy, reaguje skvěle na interpunkci, intonaci, rytmus je dobrý, není tak strojový. Je to opravdu jako docela fascinující.
0: No a jakým způsobem to probíhalo u vás, Ondřej? Protože vy, jak jste sám zmínil, vy jste využili vlastně těch hlasů obou autorů. Znamená to, že oni museli sednout a stejně tu knihu celou načíst?
2: Oni v podstatě museli odevzdat vzorek. Takže oni šli do zvukového studia.
0: To zní opravdu jak z návštěvy nějakého zdravotnického ústavu. Ale dobře, ten vzorek musel být jak velký a především jak široký, protože předpokládám, že to nebylo tak, že by museli číst nějaká slova ze slovníku, ale že vlastně vytvářeli celé věty.
2: Ano, přesně tak. Oni šli do zvukového studia Fame Play, které pro nás tu audioknihu vlastně vyrábělo a načetli ukázku v délce nějakých 3 hodin. A samozřejmě tam je důležité, aby ta ukázka pokryla různé intonace, protože samozřejmě člověk jinak čte názvy kapitol, jinak bude číst citoslovce, jinak konkrétní citace ku příkladu. A to vlastně ta ukázka musí pokrýt natolik, aby potom v té postprodukci jako s tím mohl někdo pracovat a v podstatě to už tradičně režírovat v úvozovkách.
0: Znamená to, že oba dva autoři nemuseli namluvit úplně všechna slova, která se v knize objevují, ale z toho vzorku se pak bylo možné pomocí umělé inteligence doplnit i ta slova, která oni, ti autoři, sami nenačetli.
2: Ano. Znamená to, že prostě nemusí načíst samozřejmě celou tu knihu, ale ten reprezentativní vzorek a výroba tady načtení téhle audioknihy by v zásadě trvalo třeba 20 hodin, kdyby tam byl profesionální interpret. Takhle to trvalo 3 hodiny, to znamená, pokud se bavíme teďka o nějakých konkrétních benefitech, můžeme se určitě bavit o tom, že to bylo teda mnohem, mnohem rychlejší ten proces pro autory.
3: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: Bavíme se dnes v Akcentu o umělé inteligenci a audioknihách, tedy konkrétně přímo o načtení audioknih pomocí hlasu umělé inteligence, a to s Růženou Zlatohlávkovou z oddělení digitalizace Městské knihovny Praha a Ondřejem Benišem z nakladatelství Euromedia Group. Růženo, když se podíváme na tu konkrétní práci, tak to, co vlastně Ondřej zmiňoval, ta režijní práce s tím hlasem, probíhalo to i v případě těch zatím, řekněme, 2 a něco knih, které máte připravené, no už vlastně ta třetí kniha se tak postupně v těch jednotlivých kapitolách doplňuje.
1: Správně, já chápu, na co se ptáte. Vlastně v těch 3 to už jsou opravdu naučené ty dovednosti a my jsme spíš v minulosti hodně testovali. Na to jsme měli opravdu spoustu času, kde jsme si jakoby ty režijní jakoby prvky mohli vyzkoušet a donutit vlastně ten software nebo tu syntézu vlastně dělat to, co chceme.
0: Jak to tady probíhá? Já si to nějak nedokážu představit, protože předpokládám, že software dostane ten text v elektronické podobě.
1: Ano.
0: A vy po všem tom zkoušení vlastně jenom naládujete ten text dovnitř a on vám obratem vyplivne celou knihu a vy už do toho nesáhnete?
1: Takhle úplně to rychlý není, ale v podstatě ano. Jenom je ten proces trošku delší. Zkusím ho popsat. Ano, dáme tam do něj text a vlastně...
0: Konkrétně, pojďme si říct vlastně, které knihy teďko máte.
1: Teď třeba pracuju právě na čtení o staré Praze, to jsou povídky o Praze, takže dám tam text, ty povídky a označím si ho, dejme tomu jednoduše, a přiřadím vlastně hlas, který ta část toho textu má znít.
0: To znamená, dáte mu třeba Jardu.
1: Dám mu třeba, ano, Jardu. Já myslím, že pro něj mám zrovna vymyšlený hlas Maxe a Jana.
0: Dobře.
1: Konkrétně. Když jsem s tím spokojená, poslechnu si to několikrát, aby jsem vyloučila právě ty interpunkční chybky. A když jsem s tím spokojená, vlastně, tak ten software mi umožní export ve formátu WAV a dál to vlastně posílám na postprodukci k technikovi a ten už to vlastně opatří nějakým našim jakoby brandem té městské knihovny. Intro se doplní, outro, podkresová hudba a už máme vlastně hotový vlastně jakoby produkt, dá se říct.
0: Dobře, ale to je ten případ, kdy jste spokojená. Já
1: ano.
0: Třeba teďko vím, že jsme zrovna před natáčením tohoto dílu Akcentu, tak jsme točili nějakou upoutávku tady pro rozhlas a jedna z dramaturgyní rozhlasu mě teda opravdu tepala docela dlouho, abych správně vyslovoval, abych, což předpokládám, že AI celkem zvládne, ale aby třeba důraz jenom na nějakou souhlásku nebo samohlásku byl větší, menší, aby ta emoce vlastně v tom byla taková, jakou si ona představuje. A to vy můžete dělat i s tou umělou inteligencí.
1: Dá se říct, že ano. Má to svý samozřejmě limity, není to lidský hlas, ale dá se říct, že ano. A ten algoritmus je opravdu úžasný. On vlastně jakoby si vlastně jakoby načte celý text, nějak ho jakoby pochopí a nějak ho interpretuje. A já už vlastně jenom upravuju vlastně jakoby tu pozici, nebo když se mi nelíbí třeba jedna věta nebo jeden odstavec, tak si ho jakoby donutím ho vlastně jakoby udělat znovu a jinak.
0: To znamená, že promptujete, takže vy přímo napíšete, ale tuhle tu část udělej emotivněji.
1: Dá se říct, že jo, ale spíš promptuju ty hlasy, aby vlastně byly dokonalý a poprali se vším, co je potká v tom textu.
0: Ondřej, v případě těch hlasů, které vznikly tedy ne samotným generováním, ale úpravou těch existujících hlasů, tak ta práce ale potom následně je úplně stejná. To znamená, že vy už je tam nemusíte mít, aby v nějaké konkrétní pasáži vám to vlastně předvedli, jak by to načetli oni, ale už si to děláte podle sebe?
2: Přesně tak. A proto je naprosto stěžejní samozřejmě namluvení té ukázky, která pokryje ten rozsah a potom je tam samozřejmě režisér, který s tím dál pracuje, v podstatě jako kdyby proti němu v úvozovkách teda se dělal ten člověk a koriguje ty jednotlivý pasáže.
0: No a jak koriguje? To mě zajímá. Co to znamená, že režisér vlastně v tom studiu dělá co?
2: No, ten to neříká, tam tak daleko nejsme, i když kolegové z Fameplay si trošku jako představují, že budoucnost bude taková, že v podstatě to bude na základě potom nějakých režijních
0: hlasových povelů, stejně jako
2: pokynu.
0: Ano, ale když to tedy píše, tak co píše?
2: Ano, ale teď je to vlastně o těch, jak kolegové říká, o těch hejblátkách a promptech a to je vlastně celé, no, a naslouchání.
0: A teď mi řekněte ale upřímně, ve chvíli, kdy jste poprvé slyšeli výsledek obou svých knih, měli jste pocit, že je to něco, co budete chtít opravdu poslouchat, řekněme, v delším časovém horizontu, protože bavíme se o tom, že umělá inteligence velmi často například namlouvá zpravodajství, které máme v tištěných médiích. A objevuje se samozřejmě i v jiných parametrech komunikace, kterou vedeme třeba s nějakými boty. Ale tady se bavíme o audioknize, o něčem, co má buď, řekněme, nějakou beletristickou anebo nějakou faktografickou hodnotu. A dokážeme to poslouchat dlouho?
1: Určitě ano, my jsme si to v rámci toho testování vyzkoušeli opravdu i s těma posluchačema, nebo čtenářema vlastně, kdy ty prvotní testy nebo prvotní výsledky byly sice dobrý, ale lidi nám je nedoposlouchali. Což bylo vlastně pro nás signál se zamyslet a udělat to vlastně jinak a líp. A dneska ty nahrávky, nebo prostě to audio, který má třeba 8 i 20 minut, tak ty naše posluchače doposlouchají.
0: A když ho nedoposlouchali, tak proč? Ptali jste se jich?
1: Ano, ptali. Bylo to příliš jakoby monotónní přednes. Jo? Byla tam prostě špatná rytmitizace, pauzy takový nepřirozený. Nepůsobilo to, nepřibližovalo se to vlastně k lidskému hlasu.
0: Jak v případě vaší knihy to bylo, Ondřej?
2: No tady je možná opravdu stěžení zároveň říct, že my, když jsme si definovali ty hranice, kam půjdeme a co si otestujeme, a proto jsme šli do tohohle pilotního projektu, tak jsme si říkali, že to omezíme vlastně žánrově, protože knížka, kterou my jsme teďka udělali, to je Světlevného dopaminu, je non-fiction. Je to populárně naučná publikace, to znamená, je tam nějaký relevantní obsah, který je zároveň založen na datech, výzkumech. A ten čtenář to poslouchá samozřejmě kvůli tomu obsahu, jde o to, aby ho to nerušilo, aby to bylo samozřejmě kvalitní, ale kam my nechceme jít a co my teďka jako nebudeme nijak rozhodně rozvíjet, to je beletrie. Protože my jako vydavatelství a nakladatelství celý ten náš biznis stojí na lidech. Je to práce s lidmi a my v podstatě v úvozovkách jsme ten mezičlánek mezi autorem a čtenářem nebo autorem a interpretem a posluchačem a celé vydavatelství Tembr samozřejmě stojí na tom, že spolupracujeme s předními českými interprety, jako je Tereza Dočkalová, Vasil Fridrich, Martin Stránský, kteří jsou samozřejmě úžasní herci. A já si myslím, že tady je opravdu ta hranice pro nás jednoznačná, protože něco jiného je namluvit populárně naučnou publikaci, a to se trošku blížíme i těm článkům novinovým ku příkladu, a něco jiného je namlouvat beletry, notabene potom nějakou literary fiction, nějaký umělecký text, kde prostě nakonec můžeme se vrátit k významu toho, jak se říká lidem, kteří namlouvají audioknihy. Jsou to interpreti, to znamená, je to nějaký člověk, který tu knihu interpretuje a přináší tam něco specifického, něco ze sebe, svoji emoci. Je to jeho výklad toho díla a je to komunikace lidí, nikoliv robotů. To znamená, tohle je pro nás jasná hrana.

0: že výroba třeba tady té audioknihy není o tom, že nám, že se nám to nějak prolevnilo. O tom to není. Je to o tom, že jsme v tom chtěli být v tom projektu, že jsme chtěli být ty první, kteří do toho tady půjdou na tom komerčním trhu, ale ušetřilo to čas těm autorům a umožňuje nám to právě to, že tam, kde autor, který si sám chce načíst audioknihu a přitom není profesionál, tak opravdu ji načíst může a můžeme to tak dostat k lidem. Ale není tam teďka, ten ekonomický důvod tam není a samozřejmě v budoucnu ano, to nemá cenu si asi jako lahat do kapsy, to potom bude velká motivace.
1: Akcent.
2: V dnešním akcentu se věnujeme audioknihám a umělé inteligenci společně s Druženou Zlatohlávkovou z oddělení digitalizace Městské knihovny Praha a Ondřejem Benišem z nakladatelství Euromedia Group. Druženo, pokud se podíváme zrovna na ten výběr knih, které jste v Městské knihovně Praha dali, tak vy sami jste vlastně zmiňovali, že se má především jednat o díla, která by za standardních, řekněme komerčních, nebo na standardní komerční bázi by se možná nedočkali své audioknihy. Znamená to, že i ta dramaturgie výběru skutečně jde tímto směrem. To znamená, díla, která by normálně audioknihy neměla, tak teď by ji mít mohla?
3: Ano, my vlastně díky tomu AI vlastně dáváme knížkám, které by opravdu nebyly nikdy slyšet, vlastně šanci. Pak samozřejmě to ještě jakoby posuzujeme dál podle dvou kritérií, dejme tomu, a to je, jestli ta knížka má profesionální zpracování nebo ne, protože se kolikrát stane, že třeba má digitální audio a třeba na YouTube, ale je třeba natočený v domácím prostředí. To je pro nás signál, že tuto knížku vlastně, i když vlastně nemá jakoby herecký zpracování, že se do ní může pustit.
2: Když se podíváte ale na to, kam vlastně budete chtít zajít, tak jsou to tituly, které, řekněme, mají volná práva už v tuto chvíli, anebo jsou to i tituly, kde vlastně autorky a autoři vám dají souhlas pro to, aby umělá inteligence namluvila jejich knihy?
3: My jsme na začátku našeho projektu, on běží teprve 3 měsíce, ale dá se říct, že začali jsme samozřejmě s díly, které jsou autorsky volné, ale už se nám objevují první vlašťovky, že by mohla vzniknout spolupráce i u děl, které jsou ze současných, jakoby od současných autorů.
2: Kteří sami za vámi s tím přijdou, že by chtěli?
3: Ano, my třeba máme jakoby spolupráci s autory v rámci třeba nějakých knihovních soutěží a tam se třeba využívalo AI k tvorbě povídek, ty jsou perfektní, tak my je oslovíme, jestli souhlasí s tím, že můžeme vytvořit z jejich povídky AI audio a tak vlastně vzniká ten náš obsah.
2: Ondřej, ale tady se vlastně dostáváte i sami trošku do osidel konkurenčního boje s veřejnými institucemi, protože tam se velmi jednoduše může stát to, co standardně nakladatelství dělají, že vezmou knihy, která mají volná práva a udělají z nich audio knihy díky svým vlastním investicím právě do interpretek a interpretů, tak najednou vlastně tady budou knihovny, které to prostě udělají, bude to znít vlastně dobře a pro toho, kdo bude chtít tu audioknihu si opravdu přelétnout, tak mu to bude stačit, že to nebude Tereza Dočkolová.
0: No, a jsou to samozřejmě dva odlišní modely. Ale my jako nakladatel se hlavně soustředíme samozřejmě na vydávání nových titulů. To je to primárně, co řešíme. A my u nás je to postavený tak, že neděláme jako volný práva a vys u světu levného dopaminu. Proto jsem vlastně zdůrazňoval to, že my tady máme svolení jak toho autora, toho tištěného titulu, tak máme ale svolení i toho interpreta, že můžeme ten AI klon použít a zároveň samozřejmě máme licenci od toho interpreta k tomu konkrétnímu projektu. A tohle to proto nakladatelství jako bude vždycky nosný.
2: No. Může se stát, že vám autorka nebo autor nějaké nové, anebo třeba i starší knihy, výslovně řekne, že nechce, aby jeho kniha byla namluvena umělou inteligencí?
0: To se určitě stát může. To se může stát a v tu chvíli.
2: A mají na to právo?
0: Ano, ano, mají.
2: Když se, Ruženovi, podíváte na ten další vývoj, máte pocit, že se může stát, že někdo vám řekne, to je sice moc hezké, že jako Městská knihovna Praha děláte audioknihy nemluvenou umělou inteligencí, ale já prostě chci, aby knihy, které vy nám dáváte k dispozici, aby byly namluvené lidským hlasem. To znamená, že prostě někdo odmítne celý tento projekt.
3: My to víme, někoho tím prostě oslovíme, někoho ne, my to respektujeme, ale zatím čísla ukazují, že to nějakou skupinu lidí už oslovilo a říkám, projekt běží 3 měsíce, je úplně jako ještě brzo sčítat a vyhodnocovat celý ten pilotní projekt.
2: Jedna z důležitých otázek, která v souvislosti s umělou inteligencí běží, je, nakolik vlastně ta, řekněme, původní data, ze kterých ten samotný software vychází, tak nakolik jsou vlastně vytěžením existujících dat bez toho, aby ti autoři těch dat o tom věděli. A týká se to vlastně všeho, ať už se týká zpravodajství, samozřejmě literatury jako takové, ale i všech dalších oborů. Vy jako veřejná instituce předpokládám, že obzvlášť tohleto etické hledisko musíte hlídat. To znamená, že víte, že software, se kterým pracujete, tak skutečně nepracoval na vytěžování těch základních původních vlastně hlasů, tak aby z toho sice vznikl hlas, který nevychází z nějaké aktuální osoby, ale který zároveň je opravdu čistě vygenerovaný umělou inteligencí.
3: Takhle, ten Eleven Labs určitě se na něčem učil, to je jasný, ale zase jakoby do technické stránky úplně nevidím, ale podle těch podmínek vlastně toho Eleven Labs jsou ty hlasy a ty data, na kterých se učí, velmi dobře chráněný. A například třeba vytvořit dětský hlas jako child voice je takřka nemožný.
2: Z důvodu?
3: Ochrany dětí. To znamená, aby se to nedalo zneužít.
2: To znamená, že ve chvíli, kdy máte audioknihu, která obsahuje třeba dětské hrdinky a hrdiny, tak to řešíte jak?
3: Takovým jakoby trošku pomůckou, že si pomůžeme, že říkáme, aby mi vytvořil velmi, velmi mladou osobu. Třeba mladou dívku. A dá se to takhle jakoby trošku obejít.
2: Úplně závěrečná otázka, Ondřej, na jaké limity jste narazili při té práci na knize, která byla namluvená umělou inteligencí?
0: Jo, tak samozřejmě ta příprava nebo ta produkce trvala dlouho.
2: Tak je to první projekt, to
0: ano,
2: je logické.
0: Přesně tak. A kolegyně na tom strávily z produkce opravdu velké množství času a samozřejmě se to pořád vracelo a hodnotilo a všichni to opravdu detailně poslouchali, možná víc ještě, než bychom poslouchali normálně namluvenou audioknihu, aby se to odchytalo. Já myslím, že ty největší limity byly právě v rámci toho přemýšlení o tom, jak s tím zacházet, kde jsou právě ty hranice, do čeho my jako nakladatel můžeme jít, co ještě je prostě technologická nějaká zvídavost a snaha jít dopředu a co už je jako přes čáru. A to je jednoznačný, no a pak vůbec i komunikace. Protože víme, že široká veřejnost samozřejmě vnímá AI ambivalentně a my jsme nechtěli, aby se někdo dostal k té audioknize, naposlouchal jí a pak teprve zjistil, že to je AI. Proto my jsme se rozhodli jít do toho naprosto transparentně, vytvořili jsme samostatnou edici AI, kdy ta obálka na první dobrou opravdu řekne, tohle se nějak vymyká tembru a standardní produkci a standardnímu edičnímu plánu. Tohle to opravdu čte AI, hlasem toho konkrétního interpreta.
2: Dnešní pořadu Akcent jsme mluvili o audioknihách vytvářených pomocí umělé inteligence. Ve studiu s námi byly Růžena Zlatohláková z oddělení digitalizace Městské knihovny Praha. Moc děkujeme.
3: Taky děkuji za pozvání a hezké odpoledne.
2: A Ondřej Beníš z nakladatelství Euromedia Group. Díky.
0: Děkuji za pozvání.
2: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
1: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent z loňského podzimu. Za 3 minuty už nabídneme čerstvé zprávy.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstva kritizují návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořil rezort kultury. V neveřejném připomínkovém řízení k němu poslali desítky připomínek, zjistil to server iRozhlas.cz. Ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Podle rezortu dokument také překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. Další rozpracování dokumentu doporučuje také ministerstvo školství. Rezort kultury teď musí připomínky vypořádat, aby dokument mohla posoudit vláda. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale tehdy odmítl. Nová koncepce pro roky 2026 až 2030 má nahradit tu současnou, kterou schválil předešlý kabinet. Více než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody, řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbitová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problém mají ale také jaderné elektrárny. Ministryně životního prostředí vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmenty by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady a nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Současnou tvorbu téměř 50 výtvarníků představuje ode dneška výstava Ateliéry v Galerii města Olomouce. Členská výstava Unie výtvarných umělců Olomoucka se koná jednou za 2 roky a jejím cílem je představit nejnovější práce členů spolku napříč generacemi i výtvarnými přístupy. Letos se na výstavě představí nejen dlouholetí členové, ale také řada mladých umělců. Expozice nabídne pestrou škálu od kreseb přes realistickou a abstraktní malbu až po sochařské objekty. A počasí zítra čekáme převážně jasno. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě území kolem 24 stupňů, na horách naměříme kolem 21. A více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: U poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vás vítá a hezký podvečer přeje David Pomahač. Dnes se budeme věnovat festivalu Fuchs 2 Live Open Air, který v srpnu znovu rozezní pražskou Štvanici. Uskuteční se 15. a 20. až 22. srpna. Oproti loňskému roku se akce, za níž dramaturgicky i organizačně stojí klub Fuchs 2, rozrůstá ze 2 na 4 festivalové dny. Co všechno letošní program nabídne a jak se organizátoři vypořádali s poměrně kuriózní změnou místa konání na poslední chvíli, nám dnes do studia Vltavy přišli povědět dramaturgové jednotlivých večerů Martina Pjatková, Marek Mikič a Lukáš Vidra. Ahoj a vítejte na Vltavě.
2: Krásný podvečer.
3: Ahoj, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
1: Já mám otázku teďka na vás všechny. Jaký je pro vás doposud festivalový léto a co zajímavého jste viděli? Začneme Martinou třeba.
4: No, já jsem moc festivalů nestihla zatiaľ. Já se spíš venujem klubom, tak asi se nemůžem vyjadřit.
1: Marku.
3: No já už mám právě, já jsem opačný extrém, já už mám toho za sebou celkom hodně. Mám za sebou Rock for People, Transformu, Pohodu, Colors a 66 hodin. A zatiaľ největší highlight, asi Lord na Colors, ale to je srdcovka hodně.
1: Lukáš, jak je to s tebou?
2: No já jsem zrovna dneska ráno přemýšlel, že mám rád to léto, prázdniny a tak, ale ty festivaly pro mě je to čím dál takový únavnější, jakoby čím dál méně se to užívám a jsem vlastně rád, že letos těch festivalů nemáme tolik, máme menší festivaly, i když jakoby samozřejmě třeba minulý rok Pohoda, tak to byl highlight, jakoby co se týče nějaký, jako jak fanouška, co tam byl, tak i kapely, která tam vystupovala. Ale teď nás čekají ještě jakoby dva festivaly, na který se těším, a to je Beseda tento víkend a přes příští víkend Popme se v Brně, tak to se těším. To jsou takový ještě jako přiměřeně velký festivaly na mě.
1: Dobře. V evropské premiéře vystoupí na festivalu Fuchs 2 Live Open Air americký rapper Bearded Legend, jehož píseň River of Decay si dnes zahrajeme jako první.

0: Léto v Praze je neodmyslitelně spojené se Štvanicí. Ostrov, kde vedle sebe fungují Fuchs 2, Bike Jesus, Vila Štvanice, plovárna, koncerty, festivaly, ale také sport a především tenis. Právě tady se v roce 1920 odehrálo první mistrovství Československa v tenise. A tenisové kurty budou dnes v našem povídání hrát překvapivě důležitou roli. Jak vy sami vnímáte genius loci Štvanice a co pro vás tenhle ostrov znamená, Marku?
1: Tak ja som tam každý deň v kancli, takže to vnímam ako domov a zároveň akoby väčšinu času, čo bývam v Prahe, tak bývam niekde v okolí Štvanice, takže to je taký môj lokálny park a lokálny hud, kam veľmi rád chodím aj vlastne mimo práce. Ale teraz už je to troška ponorka vlastne, lebo som tam fakt veľa.
0: Martino, co tobie říkáš Štvanice?
2: No pre mňa to je tiež taký druhý domov, ja som tam takmer každý víkend a mám to tam veľmi rada.
0: Lukáši, ty máš nějaký speciální vztah ke Štvanici?
3: No, mám, protože když jsem byl teenager, někdy v 9. třídě a celou střední školu, tak jsem vyrůstal v malém městě 100 km od Prahy, ale jezdil jsem na skateu a jezdil jsem každý rok s kamarádama na Mystic Skate Cup na Štvanici. Potom jsem tam i párkrát skateoval a bylo to fajn. A já třeba taky, protože ve Fuchsu a Bike Jesus často hrajeme, nebo tam chodím na koncerty, teď jsem tam před minulý víkend 3 dny strávil na Creepy Teepy, což bylo taky fajn, i když radši mám tu Kutnou Horu. Ale já mám třeba strašně rád, když jdu přes ten most a koukám se na vodáky tam v těch peřejích. To mě baví a vždycky si říkám, to musí být super takhle jako v té divoké vodě.
1: Toto si ja ináč vždycky hovorím, že konečne to musím začať tam chodiť, lebo mňa veľmi bavia vodné športy a vždy sa na to odhodlávam a nikdy to nespravím.
0: Marku, poďme si v krátkosti predstaviť historii klubu Fuchs 2 a festivalu Fuchs 2 Live Open Air.
1: A historie klubu Fuchs 2. Fuchs 2 bol, myslím, otevřený v roku 2018, ale ani mača sme tam ešte neboli, takže iba hádame. A my sme tam vlastne od 24, 25, 20, 23?
2: Ja som tam rezidentka asi od roku 23.
1: No a ja ako dramaturg tiež asi 23, takže odvtedy vieme. A sa snažíme, vlastne ja robím na sérii F2 Live a Maťa, ty robíš...
2: Robím klubové noci.
1: No, High Speed Fairy Tales.
2: High Speed Fairy Tales, no, techno.
1: Face to face.
2: Face to face.
0: No a jak byste třeba představili ten klub pro lidi, kteří tam ještě nikdy nebyli?
2: No je to rozhodně undergroundová venue, takže žádnou komerciu tam nenajdu. Máme tam jak live program, za kterým stojí Marek, čiže kapely, a tiež máme tam prostě klasické klubové noci, kde můžete prostě prísť zatancovat na fakt dobré techno.
1: Hej, ja by som možno ešte ten live skúsil predať tak, že tam vozíme fakt zaujímavé veci a veľakrát české premiéry, niekedy aj európske premiéry, ako práve spomenutý Bearded Legend, alebo Nina Girashi minulý rok. A že sa tam dajú vidieť veci ešte skôr, než presne ako v prípade Niny Girashi, než budú na obrovských stageoch na Coachelle, Primavere a podobne.
3: Mne napadla možná dobrá věta, že to je takový ostrůvek svobody a nezávislé kultury 5 minut od samého centra Prahy. Což je jako vlastně dost na Prahu unikátní, protože těch míst jakoby z centra té svobodné a nezávislé nekomerční kultury tak mizí a tady to se stále drží a doufám, že se udrží ještě dlouho.
1: Doufám já i my.
0: Marku, já jsem v úvodu zmínil, že jste na poslední chvíli byli nuceni změnit místo konání festivalu, kterým měl být stejně jako loni tenisový areál na Štvanici. To není ideální situace. A co se stalo a jak jste tady tu situaci vyřešili?
1: No ono to nie je dokonce ani úplně, že pravda, že ta Matina právě část, alebo teda ta elektronická část, ten day rave bude stále na kurtoch. Ale ten F2 Live presne s Bearded Legendom a s Ugotom a so Shimim a s Similim in Lifeom a všetkými týmito ľuďmi a Gufrau samozrejme a sa musela presunúť kvôli tomu, že sa proste double bookli. Akože je to taký prozaický dôvod trochu, že vlastne tam, a myslím si, že ono sa to dokonca stalo ešte v únoru a oni im to nejak nedoteklo medzi akoby oddeleniami, viete, akoby tenisový svaz a je tam proste, bude tam turnaj bude tam tenisový turnaj vlastně v ten dátum, takže tenis má prednost a my bohužel...
0: Celkem logicky asi.
1: Ano, je to ich domena. A my bohužiaľ sme museli ísť na druhú kolaj, ale boli akoby ohľadom toho veľmi vstřícni a veľmi sa snažili s nami akoby dohodnúť aj akoby do budúcna, lebo chceme mať dobré vzťahy, sme predsa len susedia na ostrove a tak, takže aj napriek tejto akože chybe si myslím, že sa k tomu postavili veľmi, veľmi férovo.
0: A poďme k tomu řešení teda, než sa dostaneme ke konkrétnym věcem z programu, tak... Řekni nám nějakou dramaturgickou linku, pokud tam nějaká je, kterou by si mohl sformulovat. A co nás čeká na těch festivalových dnech a jak jsou rozdělení?
1: Jo. Tak k tomu prvému pově asi Maťa viac.
0: K tomu se můžeme vrátit.
1: K tomu Dayravu, k tomu se můžeme vrátit. A druhý, to je vlastně 28. má zase pod taktovkou Lukáš, respektive Dukla.
0: To všechno podrobně probereme ještě.
1: A teda ty moje dva, 21. a 22. A 21.8. je Ugot, ten má zase pod taktovkou Cringe Prince, ktorý tu nie je, takže ja budem hovoriť troška za ňo. A Ugot ako Underground Overtake je vlastne koncept, ktorý sme dali dokopy s Dušanom Vlkom niekedy v roku 2022-2023 v Košiciach. Potom v roku 2024 sme ho priniesli do Prahy ako opener, presne za Fuxom, kam sa teraz vlastne vraciame z tých kurtov. A je to vlastne koncept postavený na undergroundovom rape s presahom punku a viac menej akoby celkom silnom antifašistickom nejakom akoby message. A s týmto pokračujeme vlastne odvtedy až doteraz. Tento rok tam presne bude ten Bearded Legend, bude tam Dušan Logopeď, bude tam Cringe Prince, potom na afterke bude Eduv Scene, a bude tam Native James z Británie, ktorého som teraz videl na Pohode a tiež to bol, že banger, akože jedna z najlepších shows na tohto ročnej Pohode určite. A hlavne tých takých, čo akože sú na malom stage, ale prekvapia a bolo to výborné. A teraz sme ešte doplnili Ruvorit a GB Clifford. A je to celé také akoby undergroundovejšie ladené a vlastne je to troška v kontraste s tým posledným dňom, ktorý je akože hodne popový. Tam je, presne sú tam tí Gufrav, je tam ten Shimi, je tam Simi Living Life. A na afterke pak Skardu, Astral Kid, Super Spicy Boys. Akože je to také viac, že taká neviazaná zábava bez až tak akoby... Aj keď akože veľa z tých projektov má aj nejakú akože umeleckú hodnotu, ale nie je to tá primárny dramaturgický zámer, ju tam akoby nutne hľadať. Že viac ide o tú zábavu.
0: Tak tým podrobnostem sa určite ešte dostaneme a ty si zmínil Dušana Vlka, ktorý vystoupí na Štvanici 21.8. a tady je jeho vec Vegan Junkies.
4: Marek Brezovský. Na miesto mora. Topím sa v bažinách. Niečo sa stalo s pravdou. Niekto mi zobral dých.

0: Martino, jednou z festivalových akcí, která se teda odehraje na festivalových kurtech, bude 15. srpna úvodní Day Rave. Jak ten název napovídá, program začne pro tento typ akce neobvykle už odpoledne. Jak to celé bude probíhat a koho na kurtech uvidíme?
1: Takže Day Rave začne v sobotu už o 4. odpoledne a asi největším ťahákom je německá DJka Helena Hauf, která hrá taký zaujímavý mix elektra s technom. A taká zaujímavosť o nej je, že asi ako jej, nepoznám asi iného DJa jej formátu, že nemá Instagram. A aj napriek tomu proste objíždí festivály. Fakt je vynikajúca. Ja si myslím, že ľudia, čo sa pohybujú v techne, tak ju určite poznajú. A z mladšej generácie, tí, čo surfujú cez internet a možno ju nenašli ešte na Instagrame, tak rozhodne odporúčam sa na ňu prísť pozrieť. Bude hrať celý vinylový set. A potom ďalší, čo vystúpia na tej na dennom programe, je Nina Farina, Nastia Muraviová a Midirama. A vlastne Midirama Vladislav Rakušan, on je tiež kokurátor, on dával dohromady tento denný program. A ja som sa potom starala o afterparty. A afterparty sa po 22. hodine premiesní do Fuxu a Bajku. Bude to taký proste full house náš klasický. Budeme mať 3 stage. A vymysleli sme tam zaujímavý koncept, že vystúpia tam proste naši rezidenti, ktorí si k sebe prizvali nejakých hostí, buď lokálny DJ, alebo nejakých zahraničných hostí, takže celý ten nočný program bude v duchu B2B, čiže dvaja DJ budú vždy spolupracovať. No a na hlavnom Fux stage bude proste klasické techno, potom Bike Jesus bude spíš niečo rýchlejšie od club music po psytrance a ďalšie veci. A do sala, čo je taký maličký stage pre 100 ľudí, 120 ľudí, tam sme pozvali z Havířova Shakta Crew, ktorí sa venujú hlavne dubstepu, grimu a podobným žánrom.
0: Mně připadá, že ty day raves nabírají na popularitě. Je to podle tebe nějaký krátkodobý trend, nebo se mění opravdu to, jak mladí lidi chtějí chodit na party, že chtějí chodit už třeba ve dne a ne večer?
1: No, mně přijde, že je to taky trošku zmena lifestylu, že ty mladí pijou menej, viac jim záleží na zdraví, už nechcují spať ráno o 6, ale možno okolo polnoci. Podle mě to bude
0: to dlouhodobější
1: ještě,
0: trend.
1: Bude to dlouhodobější trend. Vlastně mně se to těž páčí skoro.
2: Ale on je to zároveň takový zrádný, protože i mně se často stalo, že člověk přesně takhle nechce projířit celou noc a jde na ten day rave, jenže ono ho to tak navnadí a zůstane i ten, na ten night rave a pak je z toho taková dlouhá šichta a bolí to ještě víc než jenom ta noční. No.
0: To znamená, ještě tady mám otázku, jestli teda day rave by teoreticky mohl být určen pro návštěvníky s dětmi, když to začíná odpoledne. Doporučil byste to?
1: No,
3: Akože niekedy, nejaký day rave asi áno, ale tento náš konkrétny vzhľadom na tú hudbu...
1: No ja neviem, či to máme 18 plus práve. Som si není istá.
3: Neviem ani ja, musíme to musíme ešte...
0: Takže spíš
3: akože s deťmi... Ja úprimne by som...
0: Doporučíme najít si day rave pro deti, pokud nejaký existuje.
3: Jo.
2: Ja si taky úplne nejsem istý, no, že přece jenom jde o tu hudbu a prožitek z hudby a hlavně tanec a nevím, jestli by to ocenili malí děti. No.
0: Ty jsi zmínila, že dramaturgem večera je Midirama, což je producent a hlavně kurátor klubu Fux 2. A ten line-up jsem se dočetl, že je sestavený tak, že všichni hrajou z vinylů. Proč jste zvolili tenhle přístup právě? Nebo proč on zvolil tenhle přístup?
1: No, my jsme strašně dlouho chtěli zabukovat tu Helenu Hauf a ona je prostě vinyl only DJka, tak jsme to prostě postavili okolo něj. A ona má vlastně i v tech ridery napísané, že vlastně keď půjde ona hrát, že nechce tam mít žádné ty digitální playery na tom stole. Takže jsme to prostě postavili okolo toho.
0: Jaký je váš vztah k vinylům? Pojďme si to říct.
1: No já
0: osobní.
1: Ja vinily mám veľmi rada, dokonca keď som sa učila hrať, tak som si aj nakupovala, mám doma práve elektro vinylovú zbierku. Vlastne táto Helena Hauf, keď som si pozerala jej videa, tak ma hodne ovplyvnila, som hneď nakupovala všetky vinily, čo ona tam točila.
0: A spomínala by si třeba na první desku, ktorú si skúpila?
1: První desku? No to bol nejaký šialený názov. Tak práve niečo, jak Helena bude hrať nejaký mix medzi technom a elektrom, ale názov, ono na tých starých doskách tam ani, tam to býva iba vyrité do toho vinilu, že fakt...
0: Nevadí, no. Nevadí. Lukáš, ty si spomeneš na první desku, ktorú si spořídil?
2: Ja myslím, že to... Byl to určitě nějaký East Coast rap, 90-kový Mob Deep nás, Wu-Tang Clan, nic takového. Já jsem právě začínal jako DJ z vinylu, někdy ve třetíku, čtvrtíku na střední, tak jsme měli takovou rapovou crew. Já jsem je rapoval, ale pak jsme se ve čtyřech, taková parta složili na dva gramofony, Technixe a mixák a jezdil jsem do Prahy pro desky do Boom Bapu, už taky neexistující hiphopový obchod. A docela dlouho mi to vydrželo a často si ještě desky nějaký kupuju. Už ne tolik, šetřím místem, ale mám vinily rád, no.
0: Dobře, tak my tady máme následující track, který je právě z dílny Bidirami, dramaturga Day Rave na tenisových kurtech.

0: Café.
1: Marku, klub Fuchs 2 má s podobnými večery, kdy kuratelu svěřuje i jiným umělcům, nebo takzvaně lidem zvenku, bohaté zkušenosti. Čím je tenhle typ dramaturgie, si myslíš, pro klub přínosný?
2: Tak já si myslím, že je to obojstranně přínosné, že pro těch umělcov je to přínosné tým, že si vyskúšajú niečo nové a veľakrát majú nejakých, akože je to také, akože toto je strašne, to znie tak, že si o sebe myslíme, ale príde mi to troška také, že scénotvorné. Že vlastne tí umelci majú okolo seba proste možno nejakých akože mladších umelcov, alebo niekoľko by chceli potiahnuť a my im dávame tú šancu. A zároveň pre nás je to zaujímavé tým, že ja napríklad ako dramaturg mám pocit, že nemôžem mať oči všade, ani nedokážem, aj keď by som chcel, ale akože celosvetovo je tak obrovský pretlak hudby a celkovo kontentu, že ani keby 24/7 chodím na koncerty a do toho počúvam hudbu a do toho ešte scrollujem Instagram, že čo sa deje všade, tak ani tak to nedokážem poňať. A vlastne toto mi dá taký akoby na jednej strane akoby širší pohľad akoby niekam a na druhej strane akoby aj bližší k niečomu. Že príde a taký aj osobnejší ako by som mal ja.
1: No vy ste pro letošek na tú kuratelu zvolili kapelu, ktorá je známa hlavně písničkovým repertoárem a od roku 2017 už natočila 6 nahrávek a to je právě Dukla. Proč jste zvolili Duklu?
2: No, ono to nějak, vůbec nevím, jak to vzniklo. My jsme vás tam vlastně chceli bukovat původně k tým, lebo tam bol vlastně ten den, kdy byli ty Bird and Friends, tak tam jsme se nějak bavili s Duklou a zároveň já vím, že by si radí, aj keď jsme spolupracovali v minulosti, tak Dukla si vždycky rada nosila, že vlastné supporty a presne robila toto, čo som teraz hovoril, že vytiahnuť nejakú akoby spriaznenú kapelu a tak. A myslím si, že nejak sa to akoby stretlo v týchto dvoch veciach a sme sa dohodli, aj keď sa vlastne zrušil ten akoby deň na tých kurtoch, kde mali byť Bird and Friends, Madhouse Express a Anna Vaverková, takže vlastne toto zachováme s tou Duklou, lebo nám to prišlo ako silný koncept sám o sebe a zároveň vyzerá, že to funguje a ľudia na to reagujú fakt dobre, tak sme sa rozhodli, že túto časť zachováme a spravíme to ako samostatný event, akoby warm-up k tomu openeru.
1: Tak Lukáši, ten váš večer proběhne 20. srpna přímo v útrobách Fuchsu, nebo bude v Bajku?
3: Ve Fuchsu.
1: Ve Fuchsu. Bude to ve Fuchsu. A říká se tomu warm-up. Mhm. A vy to teda máte kurátorsky pod taktovkou a čeká vás historicky první DJ set jako kapely. Ty už teda s DJováním, jak jsi řekl, máš zkušenosti. Tak proč jste se rozhodli nevystoupit jako kapela, ale jako kapela za DJovat?
3: No, my jsme, jednak ještě k tomu teda, jak to vzniklo, tak my jsme právě dost tak jako drze řekli, že chceme na tom večeru spolupracovat, ale že bychom rádi si ten line-up sestavili. My to vlastně děláme takhle, nějak jako kurátorujeme sami sebe od už toho roku 2017, kdy si dost vybíráme, s kým hrajeme, na jakých akcích hrajeme. Často náš Booker je z toho nešťastný, protože často dopředu chceme vědět, a kdo tam bude hrát a musí tam hrát a nemůže tam hrát někdo jiný. Což je takový zvláštní přístup, ale nějak nám to dává jakoby umělecký smysl být, jakoby hlídat si nějak to, s kým hrajeme a tak. A ten večer, nakonec jsme si řekli, no tak když už to děláme takhle, tak vlastně by bylo fajn zůstat v té kurátorské roli, neudělat to jenom tak, že si přizveme někoho k sobě, ale že dáme opravdu prostor těm projektům, kapelám, DJům, který tam budou hrát, ale abychom tam i nějak jako zůstali a aby to pro nás bylo zajímavý, takže jsme si řekli, že vyzkoušíme ten DJ set. My s tím máme nějaké zkušenosti, jednak já jsem léta pouštěl muziku na Rádiu 1, kolega z Dukly, který taky spodíl na tom kurátorování, nestojím zatím jenom já, ale celá kapela, tak Josef Radílek je též DJ moderátor Rádia 1 a já jsem už jako na spoustě akcích jako pouštěl, neříkal bych tomu úplně DJ set, ale nějaká pouštěčka. A nebude to z vinilu, bude to digitální DJ set, ale moc se na to těšíme. A celý ten večer jsme se snažili sestavit tak, aby to bylo pestrý v tom, i třeba pro ty posluchače, co mají rádi naši hudbu, protože my mícháme jak jako elektronickou hudbu, kytarovou hudbu, tak jsme chtěli jako tady tu různorodost tam mít zastoupenou, proto tam bude takový elektroničtější projekt Media Service, což je velice zajímavá kapela Mikuláše Mára a Emy, oba jsou studenti výtvarného umění, velice mladí, začínají, jakoby vydávají rok a půl, dva roky a myslím si, že to je jako hodně zajímavý u nás jako nevšední zvuk, který přinášejí na tu scénu. Potom tam bude Aida de Young, což je už taková jako ostřílená kapela, kterou máme rádi a vlastně mám pocit, že jsme s nima nikdy jako nezdíleli stage nebo nehráli a že se vždycky někde jenom tak míjíme, že my někam přejedeme a oni balí nástroje nebo naopak, tak jsme si řekli, že bude fajn, kdyby vystoupili na tom společném večeru. Potom tam bude DJ Young Estate, což je Matěj ze Slovenska, taky hrá s kapelou Tolstoys a dělá dobrý party, tak na to se těšíme.
1: No a s další hudební ukázkou se podíváme právě za kapelu Dukla domovským kolektivem Lukáše Vidry a zahrajeme si píseň Josef a bratři jeho.

0: Marko, Fuchs 2 bývá spojován s objevováním nových jmén. Dokážeš říct, jak poznáte interpreta, který má potenciál a může se tím pádem nějak, za nějaký čas stát nějakou stálicí domácí scény?
1: Nevím, velmi rád by som si teraz akoby prihral polievočku a tvaril sa ako fakt super dramaturg, ale neviem, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Vieš, že akože tento rok sme napríklad bukli vynikajúcu sudánsku a australskú reperku Vivi Pete a bolo to fakt super, aj tá liveka, aj všetko, ale neviem, či bude obrovská za rok. A minulý rok sme bukli proste napríklad tú Nenu Girashi spomínanú a teraz je obrovská a mala 8 nominácií na Arie, akoby neviem, či nie najviac v histórii a neviem, sú tam nejaké indikátory, ktoré sa snažím sledovať, ale ani tie indikátory nefungujú. Že akože niekedy niekto akoby tikuje all the boxes a potom proste nie je veľký alebo zostane na nejakej úrovni akoby undergroundové alebo niečo a niekedy niekto vlastne netikuje tie boxes a potom je obrovský. Takže je to troška lotéria.
0: Martino, Fuchs 2 je dlouhodobě spojený s mladou generací. Vnímáte v klubu, že se nějak mění očekávání publika od klubů a festivalů? To bych navázal rád na to, že ty day raves jsou opravdu populární teďka. Třeba jestli se to opravdu celý mění a je možný, že se to za pár let úplně změní celá ta klubová scéna, která je primárně spjatá s nočními hodinami.
2: No mně přijde, že to chodí v takých cykloch, jakoby, že aj čo se týká třebárs BPM, rychlosti hudby, tak kedysi to bolo spíš pomalšie, potom po korone zase sme sa všetci ponáhľali, vystrelilo to a teraz opäť zase všetci spomalujeme, tak možno celkovo ten vývoj je taký proste cyklický, no.
0: Pojďme poslední otázkou tady zhodnotit, jak vypadá naše klubová scéna. Lukáši, máš pocit, že v Praze se ta klubová scéna mění, jako z vašeho pohledu kapelního třeba? A v čem je podle tebe to publikum dneska jiný, než třeba před lety, když jste začínali?
3: Já asi nemůžu říct, že bych měl pocit, že se mění, nebo nedokážu to vnímat. Já o tom možná nemám odstup, jak jsem v tom pomalu každý víkend, tak ono je to těžký, to jak jako nevidíš třeba svoje děti růst tolik, nebo nepoznáš to, než kdyby se viděli jednou za půl roku, jednou za rok, tak já to mám takhle stejně, jakoby já jsem tak v tom, že se mi těžko to z nějakého odstupu hodnotí. A tak je to možná tím, že to naše publikum, jako když teď budu mluvit konkrétně o našem publikum, tak je pořád jakoby mladý, že s náma nestárne, že se na nás jakoby nabalujou ta jakoby znova jakoby lidi na prahu dospělosti, kdy nás nejvíc poslouchají a potom může třeba to jako s tou vyrostou a jdou dál a my si furt držíme vlastně tady to mladší publikum a to se nějak nemění, nebo to se chová stejně, to vlastně jakoby si rádi zakřičejí na koncertě a dají do toho trošku víc emocí, než to starší publikum, který si tak pokejve, podupe nohou a tak. Asi, no, nevím úplně.
0: Marko, jak to vnímáš ty, ten pohyb na klubové scéně obecně?
1: Ja súhlasím asi aj z jednou aj z druhou stranou, akože z toho, čo Maťa povedala, tak určite súhlasím s tými cyklami a to si myslím, že sa týka aj koncertov, že niekedy ľudia chodia viac na nejaký žáner, potom na iný žáner a tak, ale potom zase chvíľu nechodia a potom zase chodia, že akože mám pocit fakt, že sú to také vlny alebo taká špirála podľa toho, z akej strany sa na to človek pozerá. A ešte zároveň s Lukášom súhlasím, že akože nemám dostatočný odstup na to, aby som to vedel lepšie zhodnotiť, ale mám pocit, že aj napriek akoby všetkým apokalyptickým rečiam a všetkému, že tá klubová scéna stále sa nejak drží a že vlastne na každý klub, ktorý sa zavrie, sa za nejaký čas akoby otvorí nejaký ďalší. Teraz máme napríklad Cargo Gallery celkom nové a neviem, mám pocit presne aj, že akože tie cykly a tie vlny, že to presne tak chodí, že sa to celé nejak akože funguje to, obmienia sa to chvíľami sú akoby samozrejme ťažšie časy, ale in the grand scheme of things je to stále akoby sa to nejak posúva.
0: Tak to je pozitivní zpráva, určitě nakonec. Dnešní Art Café končí a mými hosty ve studiu byli Martina Pjatková, Marek Mikič a Lukáš Vidra. Děkuju za návštěvu a hezký večer.
3: Taky děkujeme, krásný večer.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí David Pomahač a poslední dnešní písní je Ranní káva od Gufrau, kteří vystoupí na Fuchs 2 Live Open Air v sobotu 22. srpna.

0: tě milovat, ale ty už musíš stávat, byl jsem to buď já, nebo tvoje raní káva, tak to poslední, než se rozední voci.
1: Tématem středečního Art Café byl festival Fuchs 2 Live Open Air. Ten letos rozšiřuje program na 4 dny a znovu oživí ostrov Štvanice. S dramaturgy Martinou Pjatkovou, Markem Mikyčem a Lukášem Vidrou mluvil David Pomahač. 18. hodina je tady, částečné zatmění slunce, astronomická událost roku se tedy blíží. Připomenu, že v České republice bude maximum tohoto úkazu možné pozorovat okolo 20. hodiny a 11. minuty a že je spousta míst, kde můžete toto zatmění pozorovat bezpečně. Jedním z nich je například Radnice Praha 7, to se týká pražských posluchačů, ale samozřejmě vy ostatní dbejte na svůj zrak a jeho zdraví a dejte pozor na oči. Můžete samozřejmě celou dobu poslouchat Český rozhlas Vltava. Dobrý večer vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Jana Studecká. Středeční hudba bez hranic je tady. Je tady také repríza jednoho z pořadů z října loňského roku.
2: Jazzový podvečer.
3: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovějšího alba hvězdného saxofonisty Donnyho McCaslina. Pěkný poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

59letého původem kalifornského saxofonistu Donnyho McCaslina netřeba dlouze představovat. Jeho věhlas se šířil po boku zvučných jmen. Už za studií na Berklee College of Music byl členem kvinteta Garyho Bartna, hrál v big bandech Gila Evanse nebo Marie Schneider, ale spolupracoval třeba i s trumpetistou Davem Douglasem nebo s panamským pianistou Danielem Perezem. Do hvězdných výšin ho pak společně s jeho kapelou vystřelila účast na finální desce Davida Bowieho Black Star. Přelomová životní i hudební zkušenost se dodnes v jeho tvorbě odráží. Sám vyzdvihuje Bowieho ochotu riskovat, překračovat hranice a žánry, jít si za tím, co člověk při skládání vnitřně cítí a slyší. Tak třeba hned album s názvem Blow obohatil zvuk elektrické kytary a studiových efektů. Následující desku I Want More kritika opěvovala jako jedinečně úderné, studiově orientované album, které organicky spojuje prvky elektroniky, postroku, jazzu a improvizace. V nastaveném trendu pokračuje i na své v pořadí 14. desce Lullaby for the Lost, z níž dnes posloucháme ukázky. Nahrálí opět se svými dlouholetými spolupracovníky. Nejvíce jsou z nich slyšet hráč na klávesové nástroje Jason Lindner, basista Tim Lefebvre, který také zastal roli producenta, bubeníci Zach Densinger a Nate Wood a kytarista Ben Monder. Myslím, že jsem nikdy nebyl spokojenější s výsledkem natáčení. Je to smysluplné, naléhavé album a vystihuje mě, pochvaluje si Donny.

Nové McCaslinovo album se v kolekci 9 dynamických a emocionálně nabitých skladeb opírá o opulentní zvukové textury, nebojácné experimentování a kytarovou, rokem ovlivněnou estetiku. Jeho název Lullaby for the Lost má pro něj několik významů. Představuje jak tíhu osobního a kolektivního traumatu, tak i odolnost, která z něj může vzejít. Je o naději, o tom, že vnitřní světlo nezhasne, ale promění se. O tom naučit se přeměnit bolest v něco smysluplného, dokonce krásného, přemítá Donny. Jeho skladby tak spojují emocionální hloubku a melodickou čistotu se syrovou, nefiltrovanou energií živých vystoupení McCaslinové kapely. Album prý čerpá z různých vlivů. Kapelník zmiňuje třeba Neila Younga, ale také industriální razanci Nine Inch Nails nebo pravověrný hřmot Rage Against the Machine. Uslyšíte je v titulní skladbě?

Další hvězda Bowieho Black Star, Mark Juliana, usedl k bicí soupravě ve skladbě Kid, kterou jsme právě slyšeli. Milé posluchačky, milí posluchači, dnes jsme poslouchali ukázky z nejnovějšího alba saxofonisty Donnyho McCaslina, nazvaného Lullaby for the Lost. Na závěr mám pro vás ještě jednu ukázku, skladbu Mercy. Od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou se těší Zdeněk Přidal.

0: V říjnu 2025 pro vás připravil Zdeněk Přidal jazzový podvečer. Jehož reprízu jsme si poslechli ještě jednou 12. srpna, krátce před novou četbou na pokračování, v níž bude bojovat o život mladík ze CIA. A Marta Kloučková vás zve do svého 7. nebe na hodinu 19. Je s vámi Český rozhlas Vltava.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: Filmové léto na Vltavě to není jen série To byl můj film, kterou vysíláme každý všední den mezi 12. a 13. hodinou, nebo zvýšená frekvence zvuku klapek, čímž mám zase na mysli pořady věnované filmové hudbě. Filmové léto na Vltavě to je také nová četba na pokračování. Román amerického spisovatele vypráví dramatický 6denní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Z překladu Oldřicha Černého četbu připravil Michal Plzák a v režii Josefa Kačmarčíka účinkuje Jakub Albrecht. James Grady, 6 dnů kondora, první část.
2: Moto. Nejdůležitější úspěchy nejsou důsledkem tajemných špionážních intrik. Přičinili se o ně lidé, kteří trpělivě a pečlivě po celé dny a týdny pročítají úzce specializovaná technická periodika. Z projevu L.B. Johnsona, proneseného v roce 1966. Středa. 4 bloky za Kongresovou knihovnou, hned za křižovatkou Jihovýchodní Avenue a 4. ulice, druhý vchod od rohu, stojí bíle oštukovaná dvoupatrová budova. Krčí se mezi ostatními domy a nebýt její bílé barvy, ani byste si ji nevšimli. Takhle však jasně vyniká mezi vybledlou červení, šedí, zelení a špinavou bělí. Nízký železný plůtek a úhledně přistřižený trávník jí propůjčují vzezření poklidné důstojnosti, které ostatní domy postrádají. Přesto si budovy povšimne jen málo lidí. Místním obyvatelům už dávno splynula se známým okolím. Desítky zaměstnanců kongresu a kongresové knihovny, kteří kolem ní denně procházejí, nemají na nějaké prohlížení ani čas. A i kdyby ho snad měli, věnovali by se něčemu jinému. Budova je až na samém okraji vládní čtvrti, kam se skupiny turistů nevodí. Těch pár jednotlivců, kteří sem občas zabloudí, obvykle hned schání nějakého strážníka, aby jim ukázal, jak se co nejrychleji dostat z tohoto okolí s notoricky špatnou pověstí zpět do bezpečí národních pamětihodností. Pokud by se kolem jdoucí z jakéhosi podivného důvodu přece jen o budovu zajímal a dobře si ji prohlédl, nezjistil by nic mimořádného. Z chodníku před plůtkem by si nejdřív všiml bronzové desky, asi tak 60 na 90 cm, hlásající, že budova je hlavním sídlem americké literárně historické společnosti. Ve Washingtonu, jako ostatně v každém jiném hlavním městě, jsou stovky významných budov a ředitelství nejrůznějších institucí. Takový dům tam proto není nic zvláštního. Kdyby se kolem jdoucí zajímal o architekturu a umělecká řemesla, pak by jeho pozornost určitě upoutaly černé, bohatě zdobené dřevěné dveře s neobvykle velkým kukátkem. Kdyby překonal ostýchavost, otevřel by možná branku v plůtku. Asi by ani nezaregistroval jemné cvaknutí, způsobené pohybem magnetického pantu, který přeruší elektrický obvod. Ještě pár kroků a kolem jdoucí vystoupí po černých železných schodech a zazvoní u dveří. Jestliže Walter jako obvykle popíjí kávu v malé kuchyňce, přerovnává bedny s knihami či zametá podlahu, pak návštěvník nemá ani ponětí, že společnost je bedlivě střežena. Uslyší drsný hlas paní Raslové, která zvolá
3: dál.
2: A v zápětí stiskne tlačítko bzučáku, který odemkne elektrický zámek. První, čeho si návštěvník společnosti všimne, je úžasný pořádek. Jak stojí pod schody vedoucími do přijímací haly, jeho pohled je ve stejné rovině jako deska Voltrova stolu umístěného v malé kukani hned u hlavního vchodu. Na Voltrově stole nikdy nejsou žádné papíry. Ostatně na stůl, jehož přední část je vystužena ocelovým plátem, snad ani žádné papíry nepatří. Když návštěvník zabočí vpravo a vystoupí po několika schodech, spatří paní Raslovou. Na rozdíl od Voltrova pracoviště je její stůl doslova zavalen lejstry, která jsou rozházena po celé desce, vykukují ze zásuvek a téměř zakrývají její prastarý psací stroj. Za tímto pralesem úředních dokumentů sedí paní Raslová. Její řídké šedé vlasy jsou obvykle rozcuchané a příliš krátké na to, aby alespoň trošku ozvláštnili její obličej. Brož ve tvaru podkovy s vyrytým letopočtem 1932 zdobí látku, pod níž se kdysi vypínalo její ňadro. Paní Raslová si zapaluje jednu cigaretu od druhé. Nepočítáme-li listonoše a poslíčky, je nepovolaných, kteří proniknou tak hluboko do sídla společnosti, velmi málo. Na těch několik, kteří projdou kolem Voltra, pokud je na svém místě, pak čeká paní Raslová. Pokud návštěvník přichází služebně a jeho papíry jsou v pořádku, paní Raslová ho pošle do příslušné kanceláře. Je-li to jen obyčejný zvědavec, dostane se mu od paní Raslové asi pětiminutové, neobyčejně nudné přednášky o založení a financování společnosti za účelem analýzy literárních děl a o jejich plánech a úspěších. Paní Raslová pak do návštěvníkovy váhavé ruky vrazí několik brožurek, sdělí mu, že momentálně není přítomen nikdo, kdo by odpověděl na další dotazy, navrhne mu, aby si další informace vyžádal písemně na blíže neurčené adrese a pak ho s úsečným
3: zbohem
2: vypoklonkuje ze dveří. Návštěvník, celý tumpachový z takového jednání, se pokorně klidí pryč a ani si nevšimne hranatého zařízení na Voltrově stole, které pořídí jeho fotografii. Zklamání takového návštěvníka by však jistě vystřídala záplava fantastických dohadů, kdyby se dozvěděl, že právě odešel z filiálky jisté sekce, jistého odboru ústřední zpravodajské služby, neboli CIA.

CIA vděčí za svůj vznik zákonu o národní bezpečnosti z roku 1947, který sám o sobě byl přímým důsledkem americké nepřipravenosti na japonský útok na Pearl Harbor. CIA, neboli firma, jak ji mnozí z jejich zaměstnanců nazývají, je největší a nejaktivnější jednotkou v rozsáhlé zpravodajské síti Spojených států. Tato síť se skládá z 11 větších zpravodajských agentur, zaměstnává okolo 200 000 lidí a její každoroční rozpočet jde do miliard dolarů. Činnost CIA zahrnuje velmi široké spektrum od špionáže přes technický výzkum a financování zahraničních politických skupin, jejichž jedinou společnou charakteristikou je nenávist vůči komunismu, až po zákroky polovojenského charakteru. Široká paleta zájmů zpravodajské služby, zdůvodňovaná úsilím o posílení národní bezpečnosti v dnešním složitém světě, z ní činí jednu z nejdůležitějších vládních institucí. Bývalý ředitel CIA, Alan Dulles, kdysi řekl: Zákon o národní bezpečnosti z roku 1947 dal naší zpravodajské službě daleko vlivnější roli, než má kterákoliv jiná zpravodajská služba na světě. Hlavní činností CIA je však všední a neobyčejně úmorné třídění informací. Stovky specializovaných pracovníků se denně prokousávají odbornými časopisy, domácími i zahraničními periodiky všech druhů. Stovky jiných analyzují vysílání rozhlasu a televize všude po světě. Tato činnost je rozdělena mezi dvě ze čtyř zpráv CIA. Informační zpráva má na starosti informace technického charakteru a její experti vypracovávají podrobné referáty o posledních vědeckých úspěších ve všech zemích, včetně Spojených států a jejich spojenců. Zpravodajská zpráva se zabývá vysoce specializovanou formou vědecko-odborného výzkumu. Asi 80% informací, které shromažďuje a třídí, pochází z otevřených zdrojů. To je z časopisů, rozhlasového a televizního vysílání, odborných periodik a knih. Zpravodajská zpráva tyto informace anotuje, třídí a pořizuje z nich tři hlavní druhy hlášení. První se týká dlouhodobých předpovědí vývoje v oblastech, o něž je zájem. Druhý typ hlášení je každodenní přehled současné světové situace a třetí typ hlášení se snaží postihnout mezery v činnosti CIA. Výsledky shromažďované oběma zprávami jsou používány také druhými dvěma zprávami. Zabezpečovací zprávou, administrativní větev CIA, která má na starosti týlové zabezpečení, vybavení a vnitřní bezpečnost a komunikaci, a zprávou zvláštních úkolů, všechny podvratné akce, vlastní špionáž. Americká literárně historická společnost se sídlem ve Washingtonu a malou přejímací pobočkou v Seattlu je sekcí jednoho menšího odboru CIA. A protože typ informací, s nimiž odbor pracuje, je poněkud nepřesně vymezen, je odbor na zpravodajskou zprávu a vlastně na celou CIA napojen jen volně. Hlášení odboru, oficiálně pojmenovaného 17. odbor zpravodajské zprávy CIA, nejsou pravidelně zahrnována do žádného ze tří větších hlášení. Doktor Lepp, velmi vážný a velmi nervózní šéf společnosti, oficiální název 9. sekce 17. odbor zpravodajské zprávy CIA, se sice moří s týdenními, měsíčními a ročními výkazy práce, ale ty se většinou nedostanou ani do hlášení mateřského 17. odboru. Ostatně ani výkazy odboru,
většinou neudělají na koordinátory CIA příliš velký dojem a nejsou začleňovány do žádných souhrnných hlášení zpravodajské zprávy. Ale takový už je život. Posláním společnosti je sledovat veškerou špionáž a všechno, co se špionáže týká, jak to popisují literární díla. Jinými slovy, celá sekce čte špionážní romány a detektivky. A v archivech 17. odboru jsou uloženy podrobné rozbory povedených kousků hrdinů tisíců detektivek a krváků, počínaje díly Jamese Fenimora Coopera. Většina knih je uložena v administrativním sídle CIA v Langley ve státě Virginia, ale společnost sama udržuje knihovnu čítající 3000 svazků. 17. odbor kdysi sídlil v budově poblíž ministerstva zahraničí, ale když se CIA přestěhovala do nové hlavní ústředny v Langley, přestěhoval se tam i 17. odbor. Neustále rostoucí objem druhořadé literatury začal v roce 1970 vytvářet organizační a finanční problémy. Kromě toho zástupce ředitele zpravodajské zprávy vznesl pochybnosti o účelnosti udržovat celou armádu pečlivě prokádrovaných a vysoce placených analytiků. Vedení odboru proto znovu zřídilo sekci v hlavním městě a umístilo ji do příhodné vzdálenosti od kongresové knihovny. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci sekce nepracují v hlavní ústředně CIA, nemusí se ani podrobit celé sérii prověřovacích testů. Tato nižší kvalifikace se ovšem pochopitelně odráží i v jejich nižších platech. Analytici společnosti pečlivě sledují všechny novinky na knižním trhu a práci si mezi sebou rozdělují podle vzájemné dohody. Každý analytik má na starosti oblast, která je vymezena jmény autorů. Kromě toho, že stručně shrnují zápletky a metody práce románových hrdinů, analytici denně dostávají řadu zvlášť upravených informací přímo z Langley. V informacích, které jsou stručnými popisy skutečných událostí, jsou vynechána jména a pokud možno i všechny detaily. Analytici porovnávají skutečné události s literaturou a pokud se někde objeví nápadná shoda, dostanou podrobnější, i když z důvodu utajení pořád ještě upravený výčet událostí. Jestliže se skutečná událost stále nápadně silně shoduje s literaturou, příslušný analytik zašle všechny informace a hlášení k posouzení šéfům odboru. A tam někde padne rozhodnutí, zda se autor šťastnou náhodou strefil do skutečné události, nebo jestli ví víc, než je pro něj dobré. V tom případě má ovšem smůlu, neboť hlášení s jeho případem putuje do zprávy zvláštních úkolů. Od analytiků se též očekává, že čas od času vypracují přehled špinavých triků řemesla pro skutečné špiony. Tyto přehledy jsou zasílány instruktorům ze zprávy zvláštních úkolů, kteří se neustále pídí o nevyzkoušených novinkách.

Toho rána měl Ronald Malcolm pracovat na jednom takovém přehledu špinavých triků, ale místo toho seděl obkročmo na židli s bradou opřenou o dřevěné opěradlo. Do 9 hodin zbývalo 14 minut a on tu takhle seděl už od té doby, co v 8.30 vyběhl po točitém schodišti do své kanceláře v prvním patře. Když běžel nahoru, polil se kávou a celou cestu si hlasitě spílal. Kávu už dávno vypil a teď se mu hrozně stýskalo po dalším šálku.

rituál, který mu pomáhal přesvědčit sama sebe, aby každé ráno vylezl z příjemně vyhřáté postele, oholil se a utíkal do práce. Pohled na krásnou dívku zpočátku u Malcolma vyvolával záchvaty chtíče, ale později u něj převládl pocit nedefinovatelného úžasu. V únoru už o tom přestal dokonce i jen přemýšlet a teď, o 2 měsíce později, mu bohatě stačilo jen sedět na židli a dívat se. Byl první opravdový jarní den. Už dříve sice občas skrz déšť sem tam vykouklo slunce, ale o žádném jaru nemohla být řeč. Dnešní den začal slunečným ránem a sluncem i pokračoval. Raním smogem se nesla vůně, která byla předzvěstí kvetoucích třešní. Malcolm koutkem oka zahlédl dívku a posunul si židli blíž k oknu. Dívka po ulici ani tak nešla, spíše se ladně vznášela. Pohybovala se s hrdostí zrozenou ze skromné, ale pevné a vědomé sebedůvěry. Její lesklé hnědé vlasy, splývající přes ramena a sahající do půly zad, se jí při chůzi rytmicky pohupovaly. Nebyla nalíčená. A když si zrovna nenasadila brýle proti slunci, bylo nádherně vidět, jak přesně se její velké oči hodí k jejímu rovnému nosu, plným rtům, okrouhlému obličeji a nepatrně zaoblené bradě. Těsný hnědý svetřík obepínal její velká ňadra, která se obešla bez podprsenky. Pod kostkovanou sukní se rýsovala plná stehna. Látka jí ladně splývala ke kotníkům. Ještě 3 rázné kroky a zmizela z dohledu. Malcolm si povzdychl a obrátil židli ke stolu. Z psacího stroje trčela napůl popsaná stránka papíru. Řekl si, že to je docela slušný začátek dne. Hlasitě říhl, popadl šálek na kávu a odešel ze své malé, červenobíle vymalované kanceláře. Malcolm došel ke schodům a nerozhodně se zastavil. V budově byly 2 kávovary. Jeden v přízemí, v malé kuchyňce za psacím stolem paní Raslové a jeden v druhém patře na balícím stole hned vedle expedice. Oba měly své výhody i nevýhody. Kávovar v přízemí byl větší a užívalo ho nejvíc lidí. Kromě paní Raslové a bývalého poddůstojníka Voltra, seržant Jennings, prosím, pracovali v přízemí doktor Lepp a ten nový účetní Heidegger. Kávu samozřejmě připravovala paní Raslová a ku podivu to uměla. Kávovar v přízemí měl 2 hlavní nevýhody. Pokud si Malcolm nebo Ray, druhý analytik z prvního patra, zašli pro kávu do přízemí, pak riskovali setkání s doktorem Lepem. A to nebylo nic příjemného. Další nevýhodu představovala paní Raslová a její parfém. Ne nadarmo ji Ray nazýval smradlavá poli. Kávovar v druhém patře byl jen zřídka kdy používán 2 dalšími analytiky. Tamatou Reynoldsovou a Haroldem Martinem. A občas svého práva využívali i Ray a Malcolm. Také Walter, pokud mu to jeho odvaha dovolila, sem občas zabloudil pro občerstvení a pro pohled na Tamatinu štíhlou postavu. Tamata byla bezvadná holka, ale o přípravě kávy neměla ani ponětí. Používáním kávovaru ve druhém patře se Malcolm jednak dopouštěl kulinářské zvrhlosti, jednak riskoval, že ho tam najde Harold Martin, zatlačí ho do kouta a začne ho bombardovat nejnovějšími statistikami, žebříčky a drby ze světa sportu, po čemž obvykle následovalo nostalgické vzpomínání na jeho vlastní středoškolské sportovní triumfy.
Malcolm se rozhodl risknout přízemí.

Malcolm prošel kolem stolu paní Russellové a úspěšně ignoroval její přezíravý pohled. Občas ze zvědavosti, jestli se náhodou nezměnila, se u ní Malcolm zastavil, aby si s ní poklábosil. Hrabala se mezi svými lejstry na stole, neposlouchala ho a mlela svůj monotónní monolog o tom, jak tvrdě pracuje, jak je jí špatně a že nikdo nemá žádné uznání. Tentokrát kolem ní Malcolm prošel jen se spikleneckým mrknutím a přitom přehnaně kývl hlavou na pozdrav. Zrovna když si to Malcolm s šálkem kávy namířil nahoru, uslyšel, jak se otvírají dveře a připravil se na kázání doktora Lepa. Pane Malcolme, mohl bych s vámi na chvilku mluvit? Ta úleva. Byl to Heidegger a ne doktor Lep. Malcolm se s úsměvem otočil k drobnému muži, který byl tak vymydlený, že i jeho malá pleš zářila. Jeho velkou hlavu oddělovala od těla bílá košile s tvrdým límečkem a úzkou černou vázankou. Ahoj, Richie, pozdravil ho Malcolm. Jak se vede? Fajn, Roné, fajn. Heidegger se zatetelil. Už půl roku dodržoval přísnou abstinenci a usilovně pracoval a přesto měl pořád nervy na dranc. Když se ho člověk slušně poptal na zdraví, okamžitě v něm vyvolal vzpomínku na doby, kdy se v centrále CIA plížíval s ukrytou lahví na záchody a pak zuřivě žvíkal žvíkačku, aby ho nikdo neodhalil po dechu. Když se dobrovolně přihlásil k léčebné kůře, prožil si soukromé peklo napravovaného alkoholika a pomalu se zase začal dávat do pořádku. Od lékařů se dozvěděl, že ho udali pracovníci vnitřní ochrany CIA, kteří namontovali na záchody odposlouchávací zařízení. Mohl byste tedy, kdybyste byl tak laskav, na chvilku zajít ke mně? Jakékoliv vyrušení z denní rutiny bylo Malcolmovi příjemné. Jistě, Richie. Vstoupili do malé kanceláře účetního a posadili se. Heidegger za svůj stůl a Malcolm do starého vypolstrovaného křesla, které tam zanechal bývalý účetní. Chvilku oba dva mlčeli. Chudák, pomyslel si Malcolm. Je posraný až za ušima. A přesto si pořád myslí, že se zase dostane do přízně těch nahoře. Pořád doufá, že ho opět přeřadí mezi perspektivní kádry a že tenhle malý zaprášený kutloch vymění za jiný, stejně zaprášený, ale o něco tajnější. Tak jo, zahřímal Heidegger, v zápětí si uvědomil, že téměř křičí a pokračoval již stlumeným hlasem. Já tedy nerad vás tím obtěžuji. Ani v nejmenším. Tak dobře. Rone, nevadí vám, že vám říkám Rone, že ne? Jak víte, jsem tady nový. Abych se trochu seznámil se sekcí, rozhodl jsem se, že projdu záznamy za posledních pár let. Nervózně se pousmál. Informace, které jsem dostal od doktora Lepa, byly, no, řekněme, že nebyly úplně vyčerpávající. Malcolm se k jeho úsměvu přidal. Kdokoliv, kdo si stěžoval na doktora Lepa, mu byl sympatický. Ten Heidegger přece jenom nebude nakonec tak špatný. Účetní Heidegger se svěřil Malcolmovi. Našel jsem nějaké nesrovnalosti. Měly by se vysvětlit a napadlo mě, že byste mi mohl pomoct.

Když se v roce 1974 poprvé objevila kniha Šest dnů kondora, znamenalo to pro amerického spisovatele a scénáristu Jamese Gradyho nebývalý úspěch a termín bestseller byl s románem spojován velice záhy. K jeho slávě přispěl také Polakův filmový přepis s názvem Tři dny kondora z roku 1975 s Robertem Redfordem v hlavní roli. Gradyho románu dodnes nic neubírá na svěžesti a aktuálnosti. První část rozhlasového zpracování, pod nímž je podepsán Michal Plzák, který pročetl překlad Oldřicha Černého, je tedy za námi. Hudebně spolupracoval Ondřej Gášek a v režii Josefa Kačmárčíka četl Jakub Albrecht. Kompletní premiérovou četbu na pokračování pro vás budeme jako obvykle ukládat do audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. Četba má celkem 15 dílů, tu druhou, ten druhý díl vysíláme zítra v 18.30. A dnes ještě zaslechnete, když se dívám do pozdějšího programu, také Buvára a Petuše. Bude to vlastně pokračování za 5 minut. Román francouzského spisovatele Gustava Flaubera zpracoval Petr Turek a uslyšíte Vasila Fridricha. Začneme po 8. hodině v režii Aleše Vrzáka. Ale teď je tady 7. nebe.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý den, zdraví vás Marta Kloučková a začíná středeční sedmé nebe. Naše dnešní společná hodinka bude opět po čase patřit současné vokální scéně, která se pohybuje mezi experimentem, jazzem, autorskou písní, world music a improvizací. Uslyšíme umělce z Česka, Slovenska, Polska, Švýcarska i Jižní Koreje, kteří každý svým způsobem rozšiřují možnosti použití lidského hlasu v hudbě. Těšte se na Song Yi Yeong, Andrease Scherera, Gregoře Karnase, Kirila Jakovleva se zpěvačkou a raperkou Ashley, či na slovenskou zpěvačku Julii Kozákovou, která v červnu vydala své debutové sólové EP Flor Nueva. A přesně tímto záznamem jejího skvělého loňského bratislavského koncertu začneme. Pustím písně Casa Limpia a Flor Nueva. Příjemný poslech.

Zpěvačka Julia Kozáková pochází z Bratislavy a dlouhodobě se věnuje romské hudební tradici. Působila ve sboru Idy Kellarové a již několik let působí se skupinou Manuša. Po úspěšných dvou albech projektu Manuša představila letos v červnu autorské EP Flor Nueva. Na němž propojuje tradiční romskou hudbu s vlivy flamenka, latinskoamerické hudby, písničkářství a současného jazzu. Nahrávka vznikla ve spolupráci s mezinárodním ansámblem a zachycuje její posun k vlastní autorské tvorbě. My se nyní podíváme za výraznou multidisciplinární hudebnicí Song Yi Yeong. Uslyšíme písně Water Fog z jejího předloňského alba Solitary Bloom a pak křehkou Albany, kterou natočila s kytaristou Viniciem Gomezem na album Home, které vyšlo v roce 2022.

Zpěvačka, skladatelka a hlasová improvizátorka Song Ji-yeon, kterou jsme právě slyšeli, pochází z Jižní Koreje a po studiích v Soulu pokračovala ve Spojených státech. Dá se říci, že její hudba vychází z jazzu, ale zahrnuje také prvky současné kompozice a improvizace. Ve svých autorských projektech spolupracuje s hudebníky z různých zemí a důležitou roli v nich hraje práce s barvou hlasu a prostorem. Velmi často ji lze slyšet při zpěvu beze slov či ve volné hlasové improvizaci, což mě moc baví. Tento přístup ke zpěvu Song Ji-yeon spojuje i s dalším zpěvákem a hudebníkem, kterého dnes uslyšíme, jejím Švýcar Andreas Scherer. A my si pustíme jeho novinku z loňského roku, písně St. John's Fashion a Tandem z alba Anthem for No Man's Land.

Švýcarský vokalista Andreas Scherer patří mezi nejuznávanější evropské improvizátory. Je známý využíváním hlasu jako rytmického, melodického i zvukového nástroje a často pracuje s imaginárními jazyky, jak jsme mohli slyšet. Album Anthem for No Man's Land natočil s akordeonistou Lucianem Biondinim, kytaristou Kale Kalimou a bubeníkem Lukasem Nigliem. A deska je to znamenitá. Novinku vydala i brněnská kapela Sakoby, za kterou stojí hudebník a promotér Willem Spilka, který zde hraje na kontrabas, saxofonista Radek Zapadlo, bubeník Martin Kleibl a na novinkovém albu Sun, což v japonštině znamená tři, je doplňují i zpěvačka Geraldine Schneider, cymbálista Michal Grombiřík, pianista Miroslav Hanák a houslista zde hrající na violu Jan Dalecký. Pustíme si písně Full for You a Sleepwalk. Okay.

tak.

Zaspíval nám polský vokalista Grzegorz Karnas, který patří k nejvýraznějším představitelům středoevropské jazzové a improvizační scény. Vedle koncertní činnosti se věnuje také pedagogické práci a organizaci mezinárodních vokálních workshopů Voicingers, jež se letos konají opět i v Česku, konkrétně v Brně, a to 21. a 22. srpna. Workshopy jsou určené pro všechny zpěváky a zpívající instrumenty. Součástí jsou i koncerty, a to nejen v Brně, ale i v Praze. 20. srpna vás srdečně zvu do Jazzdoku, kde vystoupím s kapelou Voicingers Reunion, a před námi zaspívá skvělá polská zpěvačka Karolina Micor s kapelou. Letos budu součástí i týmu lektorů, tak se podívejte na web, pokud vás zajímají volnoimprovizační pěvecké záležitosti. Milí posluchači, naše společná hodina se chýlí ke konci. Děkuji vám za pozornost a na závěr zůstaneme ještě u Grzegorze Karnase, jehož tvorba dlouhodobě propojuje jazzovou improvizaci, autorské kompozice a osobitý přístup k práci s hlasem. A je tomu tak i v písni Ballad of a Capricious Man, kterou natočil před 20 lety. To je ode mne vše a budu se těšit opět na slyšenou u 7. nebe za týden. Loučí se a hezký zbytek dne přeje Marta Kloučková.

0: Marta Kloučková pro vás připravila středeční sedmé nebe. Nebe nad hlavou sleduje 12. srpna 2026. V tuto chvíli nejspíš řada z vás i posluchačů stanice s touto znělkou.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: S 20. hodinou vám přejí nezapomenutelný večer od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Jana Studecká. Na Perseidy si počkejme až na popůlnoční dobu. Teď je čas sledovat částečné zatmění slunce. Možná, že jste sami narazili na různé online přenosy nebo na informace Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Zajímavý komentář najdete na Facebooku doktora Martina Setváka z katedry fyziky atmosféry. Oznámil před pár hodinami, že pozorování zatmění z Česka a pozorování Perseid po půlnoci nejspíš trochu zkomplikují řídké Ciry, postupující přes Německo směrem nad naše území. Ciry jsou slabá mračna mezihvězdného prachu a plynu, a tak doufejme, že obzor nebude na řadě míst České republiky pro vás zakrytý. Sledovat zatmění můžete také na webu irozhlas.cz, protože máme redaktorskou spojku z radiožurnálu na Ondřejovské hvězdárně, a podobně se dnešnímu ukazu věnují samozřejmě také NASA v USA, tedy Národní úřad pro letectví a vesmír. A na sociálních sítích mají živé vysílání. Také Česká televize se této problematice věnuje mimo jiné na profilu Věda 24. Nezbývá nám, než vám popřát štěstí na jasný obzor a samozřejmě speciální brýle nebo svářečské sklo před očima. A to vám, kteří jste možná 27 let číhali na dnešní astronomický jev. Přejeme vám hezký zážitek a samozřejmě pouštíme také náš nejbližší pořad, který je nadepsán Gustave Flaubert, Bouvard a Pekyše. Roman francouzského spisovatele vypráví příhody dvou pařížských písařů, kteří se uchýlí na venkov, aby se diletantsky věnovali nejrůznějším vědám. Z překladu Věry Smetanové připravil a hudbu francouzské zpěvačky Brigitte Fontaine vybral Petr Turek. V režii Aleše Vrzáka účinkuje Vasil Friedrich.
1: Pokračování za 5 minut.
3: Gustave Flaubert, Bouvard a Pekyše. Kde jen mohl být stěhovací vůz? Hodinu volali do tmy. Konečně jej našli a dojeli do Chavignol. V jídelně hořel velký oheň z chrastí a smrkových šišek. Bylo prostřeno pro dva. Nábytek, přivezený na voze, zatarasil chodbu. Nic se nestratilo. Usedli ke stolu. Uchystali jim cibulovou polévku, kuře, slaninu a vejce natvrdo. Stařena, která vařila, přicházela se každou chvíli zeptat, jak jim chutná. Odpovídali, o, výborně, výborně. A pochvalovali si černý chléb, který se těžko krájel, smetanu i ořechy. V dlaždicové podlaze byly díry, zdi se potily. Přesto se při jídle u stolku, na němž hořela svíce, rozhlíželi kolem sebe spokojeným pohledem. Tváře měli zrudlé ostrým vzduchem. Vystrkovali břicha, opírali se o lenochy židlí, až praskali, a opakovali si, tak už jsme tu, to je štěstí. Připadá mi to jako sen. Třeba, že byla půlnoc, Pekyše ta napadlo, aby se prošli po zahradě. Bouvard nebyl proti. Vzali svíčku a chránící jí starými novinami, procházeli se podél záhonů. Těšilo je nahlas jmenovat různé zeleniny. Podívej se, karotka. Ach, kapusta. Noc byla úplně temná a všechno tkvělo bez hnutí ve velkém tichu, v naprostém míru. V dáli zakokrhal kohout. Ta radost na zítří, když se probudili. Bouvard si zapálil dýmku. Pekyše vtáhl šňupeček a oba prohlásili, že nikdy v životě jim to tak nechutnalo. Pak přistoupili k oknu, aby se rozhlédli po krajině. Proti ním byla pole, napravo stodola a kostelní věž a vlevo clonato polů. Dvě hlavní stromořadí tvořila kříž a dělila zahradu na 4 díly. Zelenina byla vysázena na záhonech, z nich se tu a tam tyčily zakrslé cypřiše a kůželovité zákrsky. Na jedné straně vedlo loubí až do besídky na kopečku. Na druhé se pnuly kordony po zdi a vprostřed bylo mříží vidět do kraje. Za zdí byl sad, pak hustý habrový hájek, za plotem cestička. Rozhlíželi se kolem, když šel po pěšince muž prošedivělých vlasů v černém svrchníku. Stará služka jim řekla, že je to pan Vokor Bey, lékař vyhlášený po celém okrese. Ostatní panstvo, hrabě de Faverge, bývalý poslanec, proslulý svými kravíny. Pan starosta Furo, který prodával dřevo, sádru a všechno možné. Pan notář Maresco, abbé Geoffroy a paní Bordénová, vdova, která žila z důchodu. A jí se říkalo Hermanka po neboštíku mužovi, který se jmenoval Herman. Chodí posluhovat, ale ráda by vstoupila k pánům do služby. Přijali ji a odešli na svůj statek vzdálený asi kilometr. Když vstoupili do dvora, tatík Guji, nájemce, nadával hlasitě nějakému chlapci. Jeho žena seděla na stoličce, svírala mezi nohama krůtu a cpala ji moučnými šiškami. Muž měl nízké čelo, poťouchlý pohled a široká ramena. Žena byla velmi plavá s tím prostoduchým výrazem, jaký vídáme u nevolníků na malovaných kostelních oknech. Oba Pařížané si přáli usedlost prohlédnout, neboť ji viděli jen jednou velmi letmo. Tatík Guji a jeho manželka je provázeli a litanie nářků začali. Všechny budovy od kolny až po vinopalnu potřebovali opravit. Bylo by třeba postavit zvláštní domek pro sírárnu, dát nové kování na ohrady, zvýšit zítky, vyhloubit rybníček a znova vysázet jabloně na všech třech dvorech. Pak se šlo do polí. Tatík Guji je haněl. Spotřebují příliš hnoje a vožení je drahé. Věčně na nich bude kamení, louky zas otravuje bílý. A takové pomlouvání jeho vlastní půdy zkazilo Buvárovi radost, že po ní kráčí. Vrátili se domů úvozem, bukovým stromořadím. Z této strany se dům objevil s průčelí a s nádvořím. Byl omítnut bíle a žlutě lemován. Kolna a vinopalna, pekárna a dřevník tvořili po stranách dvě nižší křídla. Z kuchyně se šlo do malé jídelny. Pak byla dole předsíň, druhá větší jídelna a salon. Buvár šel kolem habroví a objevil pod větvemi dámu ze sádry. Dvěma prsty nadzvedala sukni, kolena měla pokrčená, hlavu pootočenou, jako by se bála, že bude přistižena. O, pardon, jen se nevyrušujte. A ten vtip je tak pobavil, že jej dobře 3 týdny opakovali 20krát za den. Aby se chránili před sluncem, nosil Buvár na hlavě kapesník uvázaný do turbanu, pékyše svou čepici. A měl velkou zástěru s kapsou uprostřed, v níž se pohazovaly zahradnické nůžky, šátek na krk a tabatěrka. S vykasanými rukávy druh vedle druha ryli, pleli, prořezávali, ukládali si úkoly, jedli v letu. Ale kávu pili v besídce na kopečku, aby se potěšili vyhlídkou. Když spatřili slimáka, přiblížili se k němu a rozdupali jej, šklebíce se koutkem úst, jako by louskali ořechy. Nevycházeli bez rýče a přetínali ponravy vedví s takovou silou, že se ostří zarývalo na 3 palce. Buvár zasadil doprostřed trávníku pivoňku a pod oblouky loubí rajská jablíčka, která měla viset jako lustry. Pékyše dal před kuchyní vyhloubit širokou jámu a rozdělil ji na 3 oddíly, kde chtěl vyrábět 3 druhy kompostu. Ale chyběl mu koňský trus, tak užitečný pro pařeniště. Rolníci ho neprodali, hostinští ho nedali. Konečně po mnohém schánění, nehledě na Buvárův odpor, odhodil všechen stud a rozhodl se, že půjde na Kobylince sám. Právě při této práci oslovila ho jednou na silnici paní Bordénová. Uvítala ho a ptala se na jeho přítele. Černé oči té paní, velmi zářivé, třebaže malé, její rumněný obličej a její smělost Pékyšeta zastrašili. Odpověděl krátce a otočil se zády. Pak nastaly ošklivé dny, sníh, velké mrazy. Usadili se v kuchyni, povídali si u krbu a dívali se, jak prší. Od poloviny postu číhali na jaro a opakovali každé ráno, už to začíná. Ale jaro se spozdilo i mírnili svou netrpělivost, říkajíce, už to začne. Konečně jim vzešel hrášek. Urodilo se hodně chřestu, réva byla slibná. Vyznají-li se v zahradnictví, jistě by měli úspěchy i v zemědělství. A zmocnila se jich ctižádost hospodařit na vlastním statku. Když si budou rozumně počínat, jistě to půjde. Především je třeba se podívat, jak to dělají jiní. A sestavili dopis, kde žádali pana de Faverge o čest, aby směli navštívit jeho hospodářství. Hrabě jim hned určil schůzku. Po hodině chůze se před nimi náhle objevilo celé panství. Taškami pokryté střechy ukazovaly, kde je statek. Zámek s bílým průčelím stál vpravo, za ním se les a trávník svažovali až k řece. Pan hrabě, doprovázen správcem, šel jim vstříc. Měl na sobě šaty z jemného barchetu, držel se zpříma, licou si mu trčeli do stran a vypadal zároveň jako vysoký státní úředník i jako dandy. Tahy jeho tváře se nepohnuly ani když mluvil. Když si vyměnili několik zdvořilých slov, vyložil jim svůj systém, jak hospodařit s pícninami. Seno v řádkách se obrací, ale neroztřásá. Kupky musí být kuželovité a otýpky se vážou hned na místě, pak se dávají nahromadu po deseti. Anglická hrabačka se sem nehodí. Louka je příliš nerovná pro takový stroj. Děvčátko v křápech na bosých nohou, oblečeno v cáry, které nezakrývaly jeho tělíčko, dávalo ženám pít, nalévajíc mošt ze džbánu, který si opíralo o bok. Hrabě se ptal, čí je to dítě, nikdo nevěděl. Žnečky si je k sobě vzali, aby jim posluhovalo při senoseči. Pokrčil rameny a při odchodu si postěžoval na nemravnost našeho venkova. Buvár vychvaloval jeho Vojtěžku. Byla opravdu dost pěkná, přestože jí napadla kokotice. Při slově kokotice vyvalili nastávající agronomové oči. Protože má mnoho dobytka, užívá pan hrabě travopolního systému. Je to ostatně dobrá příprava pro jiný osev, což nebývá vždy při pícninách kořenových. Myslím, že o tom nemůže být sporu. Buvár a Pékyše odpověděli jednohlasně. O, nemůže být sporu. Oba návštěvníci byli nadšeni vším, co viděli. Už se rozhodli. Hned večer vytáhli z knihovny 4 svazky polního hospodářství. Aby mohli pohodlně jezdit na trhy, koupili si dvoukolku a buvár ji řídil. V modrých halenách, v širácích, v kamaších až po kolena a s koňařskými holemi v ruce obcházeli dobytek, vyptávali se sedláků a nechyběli na žádné hospodářské schůzi. Brzy omrzeli tatíka Guje svými radami, zavrhujíce zvláště jeho způsob úhoření. Ale sedlák se držel starého zvyku. Vymlouvaje se na krupobytí, žádal, aby mu odpustili jedno nájemné. Dávky neodváděl vůbec žádné. Jeho žena hned spustila křik, sotva se na nich něco po právu žádalo. Nakonec buvár prohlásil, že už nemíní obnovit nájem. Od té chvíle šetřil tatík Guji hnojem, nechal bujet pír, vymrskal zemi a odešel s rozlícenou tváří plnou pomstychtivých úmyslů. Opatřili si všechno nezbytné nářadí, 4 koně, 12 krav, 6 vepřů, 160 ovcí a jako čeleť 2 vosky, 2 ženy, ovčáka a velkého psa. Aby měli peníze hned, prodali pícniny. Dostali zaplaceno. Zlato napoleonských dukátů vysázených na truhlu na oves zdálo se jim svítivější než jiné, zvláštní a lepší. Vycházeli ze zásady, že obilí nikdy není dost a zrušili téměř polovinu svých umělých luk. Protože neměli hnojivo, používali pokrutin, které zahrabali nerozdrcené, takže úroda byla ubohá. Příštího roku seli hodně hustě. Přišly bouřky. Klasy lehly. Večer byli smutní. Nečistá světnice se jim protivila a heřmanka, která jim nosila jídlo, reptala při každé cestě. Každý je šidil, kde mohl. Mladci si cpali obilí do džbánu na pití. Pékyše jednoho přistihl a křičel, vystrkuje ho za rameno ven. Mizero si hanbou vesnice, která tě zrodila. Jeho osoba nebudila úctu. Pékyšetovi se nevydařil květák, ani lilek, ani brukev, ani řezicha vodní, kterou chtěl vypěstovat ve škopku. Když nastala obleva, všechny artičoky schnily. Jen zelí mu přineslo útěchu. Zvláště jedno budilo velké naděje. Mohutnělo, narůstalo a nakonec bylo zázračně veliké a naprosto nepoživatelné. Pak Pékyše zkusil to, co mu připadalo vrcholem umění. Pěstování melounů. Zasel semena různých odrůd do misek plných kompostové prsti a zahrabal je do pařeniště. Pak postavil druhé pařeniště a když se zapařilo, přesadil nejhezčí sazeničky a přikryl je poklopy. Všechna zaštipování dělal podle návodu dobrého zahradníka. Melouny dozrály. Při prvním se buvár už klíbl, druhý nebyl lepší, třetí taky ne. Pro každý si našel Pékyše novou výmluvu, až poslední vyhodil oknem a prohlásil, že to prostě nechápe. Jak pěstoval různé druhy vedle sebe, smíchaly se cukrové dýně s obyčejnými, baňatý Portugal s vysokým Mongolem a protože sousedství rajských jablíček dovršilo anarchii, výsledkem byli odporní míšenci, kteří chutnali jako tykev. Řepka byla slabá, oves průměrný a obilí se prodávalo velmi špatně, protože páchlo. Divné bylo, že vršíček, kde konečně už nebylo kamení, rodil méně než jindy. Ve velkých vedrech dostalo 25 ovcí motolici a za krátký čas pošli. V témže týdnu chcípli tři voli následkem pouštění žilou. Aby vyhubil ponravy, vymyslil si buvár, že slepice zavře do klece na kolečkách, kterou dva muži strkali za pluhem. Tím se jim samozřejmě polámali běháky. Z listů ožanky dělal pivo a dával je žencům místo moštu. Dostavili se střevní obtíže. Děti plakali, ženy naříkali a muští zuřili. Všichni vyhrožovali, že odejdou a buvár ustoupil. Nicméně, aby je přesvědčil o neškodnosti svého nápoje, vypil před nimi několik lahví, pocítil nevolnost, ale zastíral své bolesti veselou náladou. Dal si dokonce tu břečku přivést domů. Pil jí večer s Pékyšetem a oba dva dělali, co mohli, aby jim zachutnala. A pak přece ji nevylijí. Když už byly buvárovi koliky příliš silné, šla heřmanka pro doktora. Vážný muž nemocného postrašil. Pánovu úplavici jistě zavinilo to pivo, o kterém se mluví po celém kraji. Chtěl znát jeho složení a pohaněl je vědeckými výrazy. Pékyše, který opatřil recept, byl rozmrzelý.

Buvár utíkal ke konzervám. Zklamání bylo naprosté. Telecí řízky se podobaly vařeným podešvím. Místo humra tam byla blátivá tekutina. Ryby po námořnicku nebyly k poznání. Na polévce bujela plíseň a laboratoří se šířil nesnesitelný puch. Najednou zazněl výbuch a destilační přístroj se rozletěl na tisíc kousků, které vylétly až ke stropu, rozbily hrnce, promáčkly sběračky, potloukly sklenice. Uhlí se rozsypalo a pec se pobořila. Když zas nabyly řeči, kladli si otázku, co zavinilo tolik neštěstí. Hlavně to poslední. Nechápali nic, jen to, že málem přišli o život. Pékyše zakončil slovy, snad je to tím, že neznáme chemii. Aby poznali chemii, opatřili si Reňotovy přednášky a dověděli se především, že prvky jsou možná sloučeniny. Rozdělujeme je na kovy a nekovy, ačkoliv tento rozdíl není bez výjimek, říká autor. Právě tak je tomu s kyselinami a zásadami, neboť látka může se podle okolností chovat jako kyselina nebo jako zásada. Vzorce jim připadaly podivné. Pékyše tam mátly množné poměry. Předpokládáme-li, že se jedna molekula prvku A sloučí s několika částečkami prvku B, zdá se mi, že ta molekula se musí rozdělit také na tolik částic. Ale jestliže se rozdělí, přestává být jednotkou základní molekulou. Já zkrátka tomu nerozumím. Já taky ne, řekl Buvár. Obrátili se k dílu méně obtížnému, Girardénově knize, kde nabyli jistoty, že 10 litrů vzduchu váží 100 gramů, že do tužek se nedává olovo, že diamant je jenom uhlík. Nejvíce žasli nad tím, že země není prvek. Pochopili, jak se zachází s dmuchavkou, se zlatem, se stříbrem, jak se louží prádlo, jak se cínují hrnce. Potom se Buvár a Pékyše bez nejmenších rozpaků vrhli na organickou chemii. Je to přímo zázrak, že živé bytosti jsou složeny z tých šlátek jako nerosty. Přesto měli pocit určitého ponížení, když si představili, že jejich vlastní osoba obsahuje fosfor jako zápalky, bílkoviny jako vajíčko a svítí plyn jako pouliční lampy. Po barvách a tucích došlo na kvašení. To je přivedlo ke kyselinám a zákon o ekvivalentech jim znovu působil starosti. Snažili se objasnit si její atomovou teorii. Ta je na dobro spletla. Aby tomu všemu porozuměli, potřebovali by podle Buvára přístroje. Bylo by to značné vydání a oni už mnoho utratili. Ale doktor Vokorbej je může poučit. Zašli k němu v době, kdy ordinoval. Pánové, poslouchám, co vám schází. Pékyše odvětil, že nejsou nemocní a vysvětlil účel jejich návštěvy. Přejeme si hlavně porozumět vyššímu mocenství prvků. Lékař silně zrudl, pak je pokáral, že se chtějí učit chemii. Ujišťuji vás, že nepopírám její význam, ale dnes jít spou do všeho. Na medicínu má zhoubný vliv. Důraz jeho slov vynikl podívanou na věci, které ležely kolem. Náplasti a obvazy se válely na krbu. Uprostřed psacího stolu trůnila skříňka s chirurgickými nástroji, v koutě bylo umyvadlo plné sond a na zdi visela muskulární mapa. Pékyše doktorovi zalichotil, jistě to musí být krásné studovat anatomii. Pan Vokorbej se rozpovídal, jak rád kdysi pitval. Buvár se ptal, jaké jsou rozdíly mezi nitrem ženy a muže. Aby mu vyhověl, vyňal lékař z knihovny svazek anatomického atlasu. Vezměte si ho sebou, doma si to lépe prohlédnete. Překvapilo je,
jak zkostriční čelist, jak hluboké jsou oční jamky a jak strašlivě dlouhé jsou paže. Scházela jim nějaká kniha s vysvětlivkami. Vrátili se k panu Vokorbejovi a díky příručce Alexandra Lota dověděli se o složení kostry a úžasli nad páteří prý 16x silnější, než kdyby ji stvořitel udělal rovnou. Proč právě 16x? Záprstní kůstky uvedly Buvára v zoufalství a Pékyše, který se zuřivě pustil do lebky, ztratil odvahu před klínovou kostí, třeba že se podobá tureckému nebo turčínskému sedlu. Klouby byly příliš zakryty vazy a tak začali studovat svaly. Ale nebylo lehké nalézt, jak jsou svaly upevněny, a když dospěli k obratlovým kanálkům, vzdali se na dobro. Tu Pékyše řekl, co kdybychom se zas vrátili k chemii, abychom využili laboratoře. Buvár se vzepřel a blesklo mu hlavou, že se pro potřeby horkých krajů vyrábějí umělé mrtvoly. Barberu, kterému napsal, mu podal podrobnější zprávu. Za 10 franků měsíčně je možné půjčit si jednoho z těch panáků a příští týden složil listonož z faléz u jejich plotu podlouhlou bednu. Celý rozechvělý přenesli ji do kolny. Když se odtrhla prkna, vypadla sláma a sklouzly hedvábné papíry, objevil se panák. Byl cihlové barvy, bez vlasů, bez kůže a celý strakatý nesčetnými modrými, červenými a bílými vlákénky. Vůbec se to nepodobalo mrtvole, ale nějaké šeredné hračce, neobyčejně čisté a páchnoucí lakem. Pak zvedli hrudní koš a spatřili obě plíce podobné dvěma houbám, srdce jako velké vejce vzadu trochu stranou, bránici ledviny, celý uzlík vnitřností. Do práce, řekl Pékyše. Minul celý den i večer. Oblékli si pláště jako medici v posluchárnách a při světle 3 svíček studovali části těla z lepenky, když někdo zabušil na dveře. Otevřte. Byl to pan Furo se strážníkem. Heřmančiny pány totiž napadlo ukázat jí panáka. Ta honem běžela ke kupci a tam to vykládala. Celé městečko teď bylo přesvědčeno, že skrývají v domě opravdovou mrtvolu. Furo se dal ovlivnit veřejným míněním a šel se přesvědčit. Zvědavci se kupili na dvoře. Když vstoupil, panák ležel na boku a protože lícní svaly byly uvolněny, tvořilo oko nestvůrný výčnělek a vypadalo strašlivě. Co vás k nám přivádí? Ptal se Pékyše. Furo koktal. Nic, vůbec nic. A vzal cosi ze stolu. Co je to? Sval trubkovitý, odpověděl Buvár. Furo zmlkl, ale usmíval se posměvačně, závidějím, že mají zábavu, která přesahuje jeho pravomoc. Oba anatomové dělali, že pokračují v bádání. Furo v narážce se zeptal, mají-li právo přechovávat takovou věc, když nejsou lékaři. Stejně o tom napíše prefektovi. Takový kraj. Nikde nejsou hloupější, surovější a spozdilejší lidé. Utěšilo je jen, jak vysoko stojí nad ostatními. Toužili trpět pro vědu. Doktor je také přišel navštívit. Pohaněl panáka, že se příliš liší od skutečnosti, ale využil příležitosti, aby jim udělal přednášku. Buvár a Pékyše byli nadšeni a na jejich přání jim pan Vokorbej půjčil několik svazků ze své knihovny, ačkoliv tvrdil, že se jimi nikdy neprokousají. Ve slovníku lékařských věd si zvláště všimli nezvyklých případů slehnutí, dlouhého věku, otylosti a zácpy. Škoda, že neznali jedlíky Tarara a Bijoua, vodnatelnou ženu z departmánu Eur, Piemonťana, který chodil na stranu jednou za 3 neděle, nebo Simona de Mirpoa, který zemřel s kostnatěním. Při studiu mozku se dostali k filozofickým úvahám. Rozpoznali uvnitř zcela jasně septum lucidum složené ze 2 výrůstků a šišinku, jež se podobá červenému hrášku. Někdy v záchvatu šílenství rozebrali celou mrtvolu a měli pak co dělat, aby dali zas všechny kousky dohromady.
Tou dobou pan Vokor Bey, vraceje se z prvních návštěv, častokrát pootevřel dveře. Tak co, kolegové, jak vám jde anatomie? Výborně, odpovídali. A tu jim škodolibě kladl otázky, jen aby je mohl mást. Když je omrzelo jedno ústrojí, přešli ke druhému a tak postupně začínali a opouštěli srdce, žaludek, ucho, střeva, neboť lepenkový panák je nudil, přestože se tolik snažili mít o něj zájem. Nakonec je doktor přistihl, jak jej zatloukají zas do bedny. Výborně, to jsem čekal. V jejich věku se přece nemohou pouštět do takových studií. Úsměv, jímž provázel svá slova, je hluboce zranil. Jakým právem je pokládá za neschopné, copak je věda majetkem toho pána? Jakoby on byl nějakou vynikající osobností. Přijali jeho poznámku jako výzvu na souboj a šli až do baie nakoupit si knihy. Dosud neměli fyziologii i opatřil jim jeden knihkupec jedno kdysi velmi slavné pojednání. Je pravda, že povrch našeho těla se neustále nepostižitelně odpařuje. Důkazem je, že každou minutou člověk ubývá na váze. Přičte-li se každý den to, co chybí, a odečte to, co přebývá, udrží se zdraví v dokonalé rovnováze. Sanctorius, který tento zákon objevil, nedělal půl století nic jiného, než denně vážil svou potravu a všechno, co vyměšoval, a sám se neustále vážil, dopřávaje si oddechu, jen aby to spočítal. Pokusili se Sanctoria napodobit, ale protože se na váhu oba nevešli, začal pékyše. Svlékl si šaty, aby nebránili odpařování a stál na decimálce úplně nahý, ukazuje, přestože byl stydlivý, svůj dlouhatánský válcovitý trup, krátké nohy, plochá chodidla a tmavou pokožku. Jeho přítel seděl vedle něho na židli a předčítal mu. Učenci tvrdí, že živočišné teplo se vyvíjí smršťováním svalů a že je možné zvýšit teplotu vlažné lázně, pohybuje-li koupající vydatně hrudním košem a pánví. Buvár šel pro vanu, kterou si přivezli, a když bylo všechno přichystáno, ponořil se do ní vyzbrojen teploměrem. Zbytky destilačního přístroje smetené do kouta rýsovaly se v šeru jako matný kopeček. Chvílemi bylo slyšet hlodání myší. Místností se táhla vůně aromatických bylinek. Přátelům tam bylo dobře a spokojeně si povídali. Buvárovi však začalo být trochu chladno. Hýbej, pánví, řekl pékyše. Pohyboval jí, ale na teploměru se nic nezměnilo. Je mi opravdu zima. Mně taky není teplo, odpověděl pékyše, kterému naskočila husí kůže. Tak hýbej přece, pánví, pořádně. Buvár roztahoval stehna, kroutil boky, nadzvedal břicho, funěl jako vorvaň. Pak se podíval na teploměr, který stále klesal. Vůbec tomu nerozumím. Vždyť se přece pohybuji. Ne dostatečně. Začal tedy zas cvičit. Cvičil 3 hodiny, pak ještě jednou ponořil teploměr. Cože? 12 stupňů? Tak s pánem Bohem, už toho mám dost. Vběhl tam pes, napůl doga, napůl křepelák, jazyk vyplazený. Co dělat? Zvonek tam není a jejich služka je hluchá. Třásli se zimou, ale neodvažovali se pohnout, aby je nepokousal. Pékyše považoval za chytré křičet na něj a koulet očima. Tu pes zaštěkal a skákal kolem váhy, kde se pékyše snažil dostat se co nejvýše, chytaje se řetězů a pokrčuje kolena. Jdeš na to ze špatného konce, řekl buvár. A začal se na psa mile usmívat a sladce mluvit. Pes zřejmě porozuměl. Chtěl se s buvárem mazlit. Položil mu tlapy na ramena, škrábal ho drápy. Vida, teď mi sebral kalhoty. Pes si na ně lehl a dal pokoj. S největší opatrností se konečně odvážili jeden sestoupit z desky, druhý vylézt z vany. A když se pékyše oblékl, vykřikl najednou: ty, psisko, ty nám budeš sloužit k pokusům. K jakým
pokusům. Nakonec se rozhodli pro zmagnetizování ocele dotykem s míchou. Potlačuje dojetí podával buvár Pékyšetovi na talířku jehly a ten je zapichoval do obratlů. Lámali se, klouzali, padali na zem, brali jiné a vrážel je nazdař Bůh. Pes přerval pouta, prorazil okno jako dělová koule, přeletěl dvůr, síň a vrazil do kuchyně. Heřmanka se dala do křiku, když spatřila psa celého skrvavělého a z provázky kolem tlap. Její páni utíkali za ním a vběhli dovnitř zároveň. Vyskočil a zmizel. Stará služka na ně vyjela. Zas jste vyvedli nějakou pitomost, že jo? A podívejte se, jak mi zaneřádil kuchyň. Vždyť se z toho může vzteknout. Patřili byste za mříže. Vrátili se do laboratoře, aby přezkoumali zmagnetizované jehly. Žádná nepřitáhla ani tu nejmenší kovovou pili.

Rozhodli se pro jeden delší výlet, pro cestu do Lávru, aby prostudovali křemen křesací a jíl kimrižský. Sotva vystoupili z parníku, ptali se na cestu. Přistoupil k ním muž a nabízel jim projížďky po okolí. Žádal nemožnou cenu, ale jméno Fekám je zaujalo. Zajedou-li si trochu, mohou vidět Etreta. I vsedli do člunu do Fekámpu, aby nejdříve navštívili nejvzdálenější místo. Zastavili u mola. Došli ke skalnatému pobřeží a po 5 minutách se k němu přitiskli, aby se vyhnuli velkému močálu, který pronikal do břehu jako záliv. Potom spatřili oblouk klenoucí se u vchodu do hluboké jeskyně. Byla akustická, velmi světlá, podobná kostelu se sloupy od zhora dolů a s kobercem chaluch pokrývajícím dlaždice. Toto dílo přírody je udivilo. I pokračovali v cestě, sbírali mušle a povznesli se k úvahám o vzniku světa. Buvár se klonil k neptunismu. Pékyše naopak byl plutonista. Oheň ve středu země prolomil zemskou kůru, nadzvedl půdu, utvořil trhliny. Je jako vnitřní moře s přílivem, odlivem a bouřemi. Tenounká slupka nás od něho odděluje. Člověk by ani nespal, kdyby pomyslil na to, po čem chodí. Přitom oheň ve středu země slábne a slunce chladne, takže země jednou zanikne chladem. Stane se neplodná. Všechno dřevo a uhlí se promění v kysličník uhličitý a žádný tvor to nepřežije. Nejsme ještě tak daleko, řekl Buvár. No, doufejme, odvětil Pékyše. Přesto je ten konec světa zasmušil, třeba je ještě vzdálený. I šli mlčky vedle sebe po oblázcích po mořském břehu. Pobřežní skála, kolmá, celá bílá, jen tu a tam černě pruhovaná žilami křemene, táhla se k obzoru jako křivka válu dlouhého 5 mil. Pékyše pokračoval nahlas ve svých myšlenkách. A země taky může být zničena nějakou katastrofou. Nikdo neví, jak dlouho potrvá naše období. Stačí, aby vyvřel oheň ze středu země. Vždyť uhasíná. Přesto vybuchuje tak, že vytvořil Julín ostrov, Monte Nuovo a ještě mnoho jiných. Buvár si vzpomněl, že o těchto podrobnostech četl. Ale k takovým výbuchům v Evropě nedochází. Odpusť, prosím, ale lisabonský výbuch svědčí o opaku. Pokud jde o naše kraje, jsou v nich četná ložiska uhlí a železitého kyzu a jak se rozpadají, mohou docela dobře vytvořit sopečné jícny. Sopky ostatně vybuchují vždy u moře. Buvár bloudil pohledem po vlnách a zdálo se mu, že v dálce stoupá k nebi kouř. Právě proto, že Julín ostrov zmizel, pokračoval Pékyše, země, které vznikly tímtéž způsobem, budou mít možná stejný osud. Nějaký ostrůvek je stejně důležitý jako Normandie, ba jako Evropa. Buvár viděl, jak se Evropa řítí do propasti. Představ si, pravil Pékyše, že je zemětřesení pod Lamanšským průlivem. Vody se řítí do Atlantického oceánu. Břehy Francie a Anglie kolísají. Nakloní se, srazí a bum. Všechno mezi nimi je napadrť. Místo odpovědi vyrazil Buvár kupředu krokem tak rychlým, že byl brzo na 100 kroků od Pékyšeta. Když osaměl, vyděsila ho představa zemské katastrofy. Od rána nejedl. Ve spáncích mu bušilo. Najednou se mu zdálo, že se země chvěje a vrchol útesu nad jeho hlavou se naklání. V tom se zhora sesypal déšť štěrku. Pékyše ho zahlédl, jak uhání, pochopil jeho zděšení a z dálky křičel: stůj, stůj, období není dovršeno. Aby ho dohonil, skákal, co mohl, i s turistickou holí a řval: období není dovršeno! Období není dovršeno! Buvár utíkal dál jako pomatený. Zahodil deštník, šosy redingotu za ním vlály, vojenská torba mu poskakovala na zádech. Zmizel za vyšší skálou. Pékyše tam doběhl bez dechu, nikoho nespatřil, otočil se zpátky, aby se dostal nahoru do polí úžlabinou, kterou se Buvár asi dal. Ta strmá stezka byla vytesána ve vysokých stupních do skály, široká tak pro 2 a lesklá jako alabastr. Ve výši 50 stop se chtěl Pékyše vrátit.
Moře se vzdouvalo přílivem, šplhal tedy dál. Když ani v druhé zatáčce nikdo nebyl, zmrazil ho strach. Čím blíže byl ke třetí, tím více mu nohy podklesávaly. Vzduchové vrstvy kolem něho se chvěly, křeč mu svírala žaludek, sedl si na zem, zavřel oči, uvědomoval si jen, jak mu buší srdce, jak ho dusí. Pak zahodil turistickou hůl a lezl dál po kolenou a po rukou. Ale tři kladiva v opasku ho píchala do břicha. Kameny, kterých měl plné kapsy, ho tloukly do boku. Štítek čepice mu padal do očí. Vítr dul ještě silněji. Konečně se dostal na planinu a našel tam buvára, který vylezl o kousek dál méně neschůdnou úžlabinou. Vsedli do vozíku, který jel kolem. Na Étretat zapomněli. Když na zítří večer čekali v Lávru na parník, spatřili v novinách pod čarou fejeton nadepsaný o vyučování geologii. Článek plný přesných údajů vysvětloval otázku tak, jak byla v té době pojímána. Nikdy nedošlo na zeměkouli k úplnému kataklizmatu, ale týž druh nemá vždy totéž trvání a na některém místě vymizí dříve než na jiném. Útvary půdy z téže doby obsahují odlišné skameněliny a vrstvy časově velmi vzdálené obsahují skameněliny stejné. Někdejší kapradí je totožné s kapradím dnešním. Mnoho současných zoofytů se nalézá v nejstarších vrstvách. Zkrátka dnešní změny vysvětlují dřívější převraty. To vše odporovalo vžitým názorům autoritě církve. Buvár pocítil ulehčení, jako by se zbavil nějakého jarma. No, rád bych věděl, co mi teď občan Geoffroy poví o potopě. Našli ho v zahrádce, kde očekával členy chrámové rady, kteří se tu měli dohodnout o koupi ornátu. Pánové si přejí? Vysvětlení, prosím. A buvár začal. Co znamená v Genesis, protržena je propast a studnice nebeské? Vždyť propast se nemůže protrhnout a nebe nemá studnic. Páter přivřel víčka, pak odpověděl, že musíme vždy rozlišovat smysl od litery. Věci, které vás zprvu zarážejí, stávají se zřejmé.

spousta vody vzala. Co pak vím? Vzduch se proměnil v déšť, jako kdykoliv jindy. Zahradní brankou vcházel berní správce Žirbal s kapitánem a statkářem Ertexem. Hostinský Belžámp podpíral kupce Langloáze, který šel těžce, protože měl záduchu. Nedbaje jich ujal se Pékyše slova. Promiňte, pane Geoffroyi, váha ovzduší, jak nám věda dokázala, se rovná váze takového množství vody, jež by vytvořilo kolem zeměkoule 10metrovou vrstvu. A tak, kdyby všechen zhuštěný vzduch spadl na ni v tekutém stavu, zvětšil by se objem vodních ploch na zemi jen nepatrně. Členové chrámové rady vyvalovali oči a poslouchali. Farář začal být netrpělivý. Chcete popřít, že se našli škeble na horách? Jak by se tam dostali nebýt potopy? Nestává se, myslím, aby rostly sami z hlíny jako mrkev. A protože ten výrok shromáždění rozesmál, dodal, kousaje se dortů, není-li to ovšem zas jeden z objevů vědy. Buvár chtěl namítnout, že hory se zvedly, jak je známo podle teorie Eliáše de Beaumont. Neznám, odpověděl páter. Furo honem dodal, je skán, jednou jsem ho viděl na prefektuře. Ale kdyby ta vaše potopa nanesla škeble, pokračoval Buvár, leželi by rozbité na povrchu a ne v hloubce někdy až 300 metrů. Kněz se dovolával neomylnosti písma, tradice dochované v lidském rodu a zvířat, objevených v ledu na Sibiři. To nedokazuje, že člověk žil v téže době jako oni. Země podle Pékyšeta je podstatně starší. Delta Mississippi vznikla před mnoha 10 000 lety. Dnešní období je staré aspoň 100 000 let. Přicházel hrabě de Faverge. Jak ho spatřili, všichni se odmlčeli. Pokračujte, prosím. O čem jste mluvili? Tihle pánové se se mnou přeli, odpověděl Abbé. O co? O písmo svaté, pane hrabě. Buvár hned dodal, že jako geologové mají právo mluvit do náboženství. Mějte se na pozoru, řekl hrabě. Jistě znáte, milý pane úsloví, trocha vědy člověka od víry odvádí, mnoho vědy ho k ní zase přivádí. A tónem zároveň povýšeným i otcovským, věřte mi, vrátíte se k ní, vrátíte se. Možná, ale co si máme myslet o knize, kde se tvrdí, že světlo bylo stvořeno dříve než slunce? Jakoby slunce nebylo jediným zdrojem světla. Zapomínáte na severní záři, pravil kněz. Buvár na námitku neodpověděl a vší mocí popíral, že by na jedné straně mohlo být světlo a na druhé temnota. Že mohl být večer a ráno, když ještě nebylo hvězd, a že by se zvířata objevila jen tak najednou, místo aby se tvořila vývojem. Langlois dostal silný záchvat kašle. Kapitán křičel, jste revolucionáři! Žirbal, klid, klid. Kněz, jaký materialismus! Furo, starejme se raději o ornát. Ne, nechte mě mluvit. A Buvár se tak rozhorlil, až prohlásil, že člověk pochází z opice. Všichni členové zádušní rady na sebe pohlédli, celý úžaslí, jako by se chtěli přesvědčit, že nejsou opice. Buvár pokračoval. Srovnáme-li plod ženy, psice, ptáka, žáby, dost! Já jdu ještě dále, zvolal Pékyše. Člověk pochází z ryb. Vypukl smích. Přátelé nesetřeli kněze, jak by byli chtěli. Proto na něm Pékyše našel pečeť jezuitství. Pokračovali ve studiu, ale bez zaujetí, neboť je už omrzel eocén a miocén, Mon Girio, Julín ostrov, sibirští mamuti a skameněliny, které jsou ve všech knihách bez rozdílu přirovnávány k medailím, jež jsou autentickým svědectvím. A tak jednou Buvár praštil torbou o zem a prohlásil, že už toho má dost.
Buvár si lehl na záda a podřimoval, zatímco Pékyše se oddával úvahám s hlavou schýlenou a rukama objímaje jedno koleno. Mám žízeň, řekl Buvár, když se probudil. Já taky. S chutí bych se něčeho napil. To je snadné, odpověděl jim muž, který šel kolem bez kabátu, prkno na rameni. Ušel asi 100 kroků, otevřel branku do dvora, hodil prkno ke zdi a uvedl je do velké kuchyně. Amálko, jsi tu, Amálko! Objevila se mladá dívka, na jeho rozkaz šla natočit pití, pak se vrátila ke stolu obsloužit pány. Z šedé plátěné loktušky vyčnívaly copy obilné barvy. Měla rovný nos, modré oči a bylo v ní cosi jemného, venkovského, naivního. Je roztomilá, co? Řekl truhlář, když přinášela sklenice. Člověk by se vsadil, že je to slečinka přestrojená za venkovanku a přitom do práce jako drák. Počkej, chudinko, až zbohatnu, vezmu si tě. Povídáte pořád jen hlouposti, pane Gorži, odpověděla něžným hlasem, trochu protahujíc slova. Čeledín přišel pro oves, bral ho ze staré truhly a pustil víko tak hrubě, až tříska odlétla. Gorži se rozčilil nad tupostí všech těch venkovských pacholků, pak si klekl k truhle a hledal, kam úlomek patřil. Pékyše mu chtěl pomoci a pod vrstvou prachu spatřil obrysy postav. Byl to renesanční mysník s vřetenovitým točením dole, s vyřezávaným révovým v rozích. Sloupky rozdělovaly přední část v 5 políček. Uprostřed bylo vidět Venuši a Diomené, jak stojí na škebli, potom Herkula a Omfalu, Samsona a Dalilu, Kyrkés vepři, Lotovi dcery, jak opíjejí otce. Všechno poškozené, prožrané červotočem a pravá výplň dokonce scházela. Gorži vzal svíci, aby Pékyšetovi lépe ukázala levou výplň, která představovala Adama a Evu pod stromem v ráji ve velmi necudném postoji. I Buvár se truhle obdivoval. Chcete-li ji, nechají vám ji lacino. Váhali, bude třeba ji opravit. To může udělat Gorži, je povoláním řezbář. No tak, pojďte. A táhl Pékyše tak jakémusi baráčku, kde majitelka usedlosti paní Castillonová věšela prádlo. Amálka si umyla ruce, vzala z okenního rámu paličkování, usedla ke světlu a dala se do práce. Paličky se proplétaly v jejich prstech, chřestíce jako kastaněty. Buvár se jí vyptával na rodiče, odkud je, jaký má plat. Byla z Istrámu. Rodiče už neměla, vydělá si 10 frank za měsíc. Zkrátka tak se mu zalíbila, že ji chtěl vzít do služby, aby pomáhala staré heřmance. Pékyše se vrátil se Selkou a zatímco pokračovali ve smlouvání, Buvár se ptal šeptem Gorgia, zda by ta malička byla ochotná jít k němu do služby. To bych řekl. Musím se ještě poradit s přítelem, odpověděl Buvár. Dobře, zařídím to nějak, ale nemluvte o tom kvůli paní. Obchod byl právě uzavřen, domluvili se na 35 francích. O opravě se ještě dohodnou. Sotva vyšli na dvůr, oznámil Buvár svůj úmysl s Amálkou. Pékyše se zastavil. Opravdu to je nápad, můj bože, ano, proč ne? Ostatně pánem si ty. Za 10 minut se Gorži objevil na náspu u příkopu a ptal se, kdy vám mám přinést ten mysník? Zítra. A o té druhé otázce jste se už dohodli? Dohodli, odpověděl Pékyše.

0: Za 10 měsíců se z nich stali archeologové a jejich dům se podobal muzeu. V síni se tyčil starý dřevěný trám. Vzorky nerostů zatarasily schodiště a na zemi podél celé chodby se táhl obrovský řetěz. Vysadili dveře mezi dvěma pokoji, kde nespali, a zahradili samostatný vchod do druhého, aby ze dvou místností vznikl jeden prostor. Kdo překročil práh, vrazil do kamenného koryta, tedy galsko-románského sarkofágu, pak jeho zrak upoutali nejrůznější železné předměty. Na čelní stěně trčelo ohřívadlo na dvou kozlíkách a krbový plát představující mnicha, jak laská pastýřku. Na poličkách kolem dokola byly svícny, zámky, svorníky, matice. Podlaha mizela pod úlomky červených tašek. Stůl uprostřed stavil na odiv ty nejvzácnější pozoruhodnosti. Drátěnou kostru čepce ženy z Ko, dvě hliněné popelnice, medaile, fiolu z opalinového skla. Čalouněné křeslo mělo na opěradle krajkový trojúhelník. Kousek drátěné košile zdobil stěnu vpravo. A skoby pod ním udržovaly ve vodorovné poloze unikátní výstavní kus halapartnu. V druhém pokoji, do kterého se sestupovalo po dvou schodech, byly staré knihy přivezené z Paříže a ty, které po příjezdu objevili ve skříni. Křídla dveří byla vysazena, pokoji říkali knihovna. Genealogický strom rodiny Croamarů sám zabíral zadní stranu dveří. Pastelový obrázek dámy v šatech z doby Ludvíka 15. tvořil na táflování protějšek k portrétu Bouvárova otce. Na římse pod zrcadlem bylo vystaveno černé plstěné sombrero a ohavný starý dřevák plný listí, v němž kdysi hnízdili ptáci. Dva kokosové ořechy ležely na krbu po stranách majolikového soudku, na němž seděl obkročmo venkovan. Vedle ve slaměném košíčku ležel desetník, který prošel útrobami kachny. Před knihovnou se vypínala komoda vykládaná lasturami s plyšovými ozdobami. Na ní stála vycpaná kočka držíc v tlamě myš, dále skamenělina ze Saint-Alyr a skříňka na ruční práce rovněž z lastur. Ale nejkrásnější byla socha svatého Petra v okenním výklenku. Jeho pravice v rukavici svírala brčálově zelený klíč od ráje. Jeho ornát, který zdobily liliové květy, byl nebesky modrý a tiára sitě žlutá a špičatá jako pagoda. Měl nalíčené tváře, velké kulaté oči, ústa otevřená, nos nakřivo a nahoru. Nad ním visel baldachín upravený ze starého koberce, na němž bylo vidět dva amory ve věnci růží a u jeho nohou se tyčil jako sloup hrnec na máslo, kde byla bílými písmeny na čokoládové půdě napsána tato slova. Provedeno v Noronu před jeho královskou výsostí panem vévodou z Angulemu 3. října 1817. Pékyše to viděl z postele všechno pěkně v řadě a někdy zašel až do Bouvárova pokoje, aby měl větší odstup. Jedno místo bylo prázdné. Místo pro renesanční misník měl stát proti drátěné košili. Nebyl hotový. Gorži na něm ještě pracoval, hobloval v kolně výplně, zasazoval je a zas vyndával. V 11 hodin svačil, pak si popovídal s Amálkou a často se už za celý den neukázal. Aby získali podobné kusy, jako byl misník, dali se Bouvár a Pékyše do hledání po okolí. To, co přinášeli, se nehodilo. Ale viděli spoustu zajímavých věcí. Zmocnila se jich záliba v bibelotech. Pak si zamilovali středověk. Nejprve si prohlédli katedrály a vysoké chrámové lodi zrcadlící se ve vodě kropenek, skla oslňující jako výplně z drahokamů, hroby pod kaplemi, přítmý krypt. Všechno až po chladné zdi působilo jim záchvěvy rozkoše a nábožné vzrušení. Brzy se naučili rozeznávat slohy a pohrdajíce kostelníky říkali: románská apsida, to je 12. století. Teď jsme zas u pozdní gotiky. Snažili se porozumět symbolům vytesaným na hlavicích, například dvěma lvům s orlí hlavou v marini, klovajícím do kvetoucího stromu. Ve zpěvácích s pitvornými čelistmi, jimiž jsou zakončeny kamenné obruby ve Féjerolles, viděl Pékyše náznak satyry. A bujnost necudného chlapíka, který je na prostředním sloupku okenního rámu v éru V, dokazovala podle Bouvara, že naši předkové si potrpěli na peprný žert. Dospěli k tomu, že nesnesli sebe menší projev úpadku. A všude byl samý úpadek, i hořekovali nad vandalstvím, bouřili proti natírání stěn hlinkou. Avšak sloh stavby nesouhlasí vždy s datem, které se jí přičítá. Polokruhová klenba převládá v Provence ještě ve 13. století. Lomený oblouk je možná velmi starý, někteří odborníci dokonce popírají, že by byl románský sloh starší než gotický. Ta nejistota je zlobila. Po kostelech začali studovat hrady. Hrad Domfron a Falés. U brány se obdivovali drážkám prokladku padacího mostu a když vystoupili nahoru, spatřili nejprve celý kraj, potom městské střechy, křižující se ulice, vozy na náměstí, ženy peroucí prádlo u řeky. Zeď se strmě svažovala až k houštinám hradebního příkopu a oni bledli při pomyšlení, že tudy šplhali lidé po žebřících. Byli by se odvážili i do podzemních chodeb, ale Bouvarovi překáželo břicho a Pékyšetovi strach ze zmíjí. Chtěli poznat staré tvrze, Kirsy, byly Fontenelle, Marmion, Argouche. Někdy se v rohu stavby za hnojištěm tyčí karolínská věž. Kuchyně s kamennými lavicemi kolem dokola budí představu středověkých žranic. Jiné tvrze vypadají neobyčejně nepřístupně, s třemi náspy ještě zřetelnými, se střílnami pod schodištěm, s vysokými věžičkami hranatých stěn. Pak se vejde do příbytku, kde oknem z doby rodu Valois, vyřezávaným jako slonovina, proniká slunce a zahřívá řepkové semínko rozestřené po podlaze. Opatství slouží za sýpky. Náhrobní nápisy jsou setřeny. V polích stojí štít domu a je celý porostlý břečťanem, kterým vítr zachvívá. Mnoho věcí dráždilo jejich chtivost. Cínový hrnec spona ze třpitivé skloviny a žaluzie s velkými vzory. Nedostatek peněz je držel na uzdě. Náhodou zrovna nebem seslanou vyhrabali v Balroa u cínovače gotické okno tak velké, že zaplnilo pravou část okna u lenošky až ke druhé tabulce. V dálce bylo vidět šavinělskou zvonici, výjímala se nádherně. Ze spodku skříně udělal Gorží klekátko pod kostelní okno. Podněcoval ještě jejich vášeň. Ve vesnici Mondresy je louka proslavená nálezy medailí, které tam byly kdysi objeveny. Doufali, že i oni budou mít dobrou žeň. Hlídač jim nedovolil tam vkročit. Žádná námaha, žádná oběť jim nebyla za těžko. V hostinci v Mesnil-Villemain měl pan Galeron v roce 1816 snídani za 4 sů. Posnídali tam také a s překvapením zjistili, že tomu už tak není. Kdo je zakladatelem opatství svaté Anny? Jsou nějaké příbuzenské vztahy mezi námořníkem Onfroyem, který přivezl ve 12. století novou odrůdu jablek, a Onfroyem, velitelem Hastingsu v době dobývání Anglie? Jak získat lstivou věštkyni, veršovanou komedii od jistého Ditrezora, dnes téměř nedostupnou? Tolik problémů, tolik zajímavých, neobjasněných otázek. Ale často nepatrné znamení přivede na cestu nesmírného objevu. Aby nebudili pozornost, oblékli si zas své pracovní haleny, zevnějškem se podobali podobným obchodníkům, chodili dům od domu a kupovali starý papír. Prodávali jim ho hromady, byly to školní sešity, staré noviny, nic užitečného. Bouvard a Pékyše se konečně obrátili na Larsonéra. Byl zabrán do Keltů, jejich otázky zodpověděl zběžně a sám jim kladl jiné. Nepozorovali někde v okolí stopy uctívání psa, jako je tomu v Montargis, a určité podrobnosti o svatojánských ohních, o svatbách a v lidových průpovědích? Prosil je dokonce, aby mu našli několik pazourkových sekirek, jimž se tehdy říkalo celté, a jichž druidové používali při svých zločinných obětech. Pomocí Gorgia jich získali asi tucet, jemu poslali tu nejmenší a ostatní obohatili jejich muzeum. Se zálibou se v něm procházeli, sami tam zametali, vyprávěli o něm všem známým. Paní Bordénová a notář pan Maresko přišli si jejich muzeum jednou odpoledne prohlédnout. Přivítal je buvár a s výkladem začal hned v chodbě. Trám nebyl žádný obyčejný trám, ale bývalá falézská šibenice, podle tvrzení truhláře, který jim ho prodal a tento věděl od svého děda. Velký řetěz v chodbě byl původně v Hladomorně ve věži Tortvalské. Podle notáře se podobal řetězům, které bývaly mezi patníky na zámeckých dvorech. Buvár byl přesvědčen, že jim kdysi byli spoutáni vězňové a otevřel dveře prvního pokoje. Proč tu máte dlaždičky? Zvolala paní Bordénová. K vyhřívání lázně, ale po pořádku prosím. Toto je náhrobek nalezený v hostinci, kde ho používali jako napajedla. Pak vzal buvár dvě urny plné hlíny, jež byla lidským popelem, a přidržel si u očí fiolu, aby ukázal, jakým způsobem ji Římané plnili slzami. Ale člověk u vás vidí jen samé smutné věci. Skutečně, bylo to trochu příliš vážné pro dámu, i vyňal z krabice několik měděných mincí a jeden stříbrný denár. Paní Bordénová se ptala notáře, kolik to asi dnes platí. Osníř, který si notář prohlížel, se mu vysmekl z ruky, několik kroužků se zlomilo. Buvár potlačil nelibost. Chtěl být k hostům roztomilý, sňal halapartnu a prohýbal se, zvedal paže, dělal výpady, jako by sekal koni přes nohy, jako by píchal bodákem a útočil na nepřítele. Vdova si v duchu řekla, že je to statný chlap. Byla nadšena komodou z mušliček. Kočka ze Saint-Alyr ji velmi udivila. Přistoupila ke krbu. Vida, ten klobouk by potřeboval spravit. Okraj měl tři dírky, stopy po kulkách. Byl to klobouk Davida de Labazoc, náčelníka lupičů za direktoria, který byl zrádně zajat a okamžitě popraven. Dobře mu tak, řekla paní Bordénová. Maresko se nad vystavenými předměty pohrdavě usmíval. Nechápal, proč je tam dřevák, který býval vývěsním štítem obchodníka s obuví, proč majolikový soudek, docela obyčejný džbán na mošt, a ten svatý Petr s pijáckou tváří byl upřímně řečeno hrozný. Paní Bordénová poznamenala, přece vás asi stál pěkné peníze. Ach, moc ne, moc ne. Jistý pokrývač dal jej za 15 franků. Pak pokárala pro nepřístojnost výstřih dámy v napudrované paruce. A co je na tom zlého? Odpověděl buvár. Má-li někdo něco krásného? A polohlasem dodal, jako vy, jsem o tom přesvědčen. Notář k ním byl obrácen zády, zkoumaje větve rodu Croamarů. Neodpověděla nic, ale začala si pohrávat s dlouhým řetízkem u hodinek. Ňadra se jí klenula v černém taftovém živůdku a vraštíc trochu obočí zakláněla paní Bordénová hlavu jako hrdlička, když se nadýmá. Potom nevině, jak se jmenovala ta dáma?
1: Neví se, je to regentova milenka, víte, toho, co se tak navyváděl.
0: To věřím, paměti té doby... A notář nedokončil větu. Litoval, že kníže dával takový špatný příklad a nechával se strhnout vášněmi. Ale vždyť jste všichni takoví. Oba muži se hlasitě ohrazovali a začalo se hovořit o ženách, o lásce. Maresko tvrdil, že je mnoho šťastných manželství, ba někdy aniž to člověk tuší, má vedle sebe to, co by potřeboval ke štěstí. Narážka byla přímá. Vdově zrudly tváře, ale vzpamatovala se téměř i hned. Pošetilá léta, už máme za sebou, vidíte, pane buváre.
1: No, já to netvrdím.
0: A nabídl jí rámě, aby ji odvedl do druhého pokoje. Dejte pozor, jsou tu schody. Výborně. Teď si prohlédněte kostelní okno. Bylo na něm vidět šarlatový plášť a dvě křídla anděla. Všechno ostatní mizelo pod olovem, které drželo pohromadě četné úlomky skla.
1: Světla ubývalo, stíny se dloužily. Paní Bordénová zvážněla. Buvár poodešel a vrátil se zakuklen do vlněné pokrývky, poklekl na klekátko s lokty od těla, s tváří v dlaních, sluneční záře mu dopadala na pleš. A on o tom dobře věděl, protože řekl: nevypadám jako středověký mnich. Potom pootočil hlavu, oči mu tonuly v slzách, na tváři mystický výraz. Z chodby doléhl Pékyšetův vážný hlas: neboj se, to jsem já. A vstoupil s přilbou na hlavě. Byl to železňák se špičatými uchy. Buvár zůstal na klekátku. Druzí dva stáli. Uplynula minuta v ustrnutí. Pékyšetovi se zdála paní Bordénová poněkud odměřená. Přesto chtěl vědět, zda všechno viděla. Snad ano. Ukázal na stěnu. O, odpusťte, zde budeme mít věc, kterou právě restaurují. Vdova a notář Maresko poté odešli.

Večer, když se uklidnili, probrali znovu ony události, dohadovali se, kdo vypil kalvados, jak se truhla rozbila, co chtěla paní Castillonová Goržiovi a jestli on svedl Amálku. Nevíme, co se děje u nás v domě, řekl Bouvard, a přitom chceme vypátrat, jaké milostné pletky měl angulemský vévoda. Pékyše dodal, kolik je závažnějších otázek a mnohem obtížnějších. Z toho vyvodili, že vnější události nejsou všechno. Je nutné doplnit je psychologií. Dějiny bez obrazotvornosti jsou neúplné. Objednejme si nějaké historické romány. Nejprve četli Waltera Scotta. Bylo to jako zjevení nového světa. Lidé minulosti, kteří pro ně byli jen přeludy nebo jmény, stali se živými bytostmi, králi, knížaty, čaroději, sluhy, hajnými, mnichy, cikány, obchodníky a vojáky, lidmi, kteří rozhodují, bijí se, cestují, obchodují, jedí a pijí, zpívají a modlí se, a to v hradních zbrojnicích, na černé lavici krčem, v křivolakých ulicích měst, pod střížkou kramářských bud, na klášterní chodbě. Umně sestavené krajiny obklopují výjevy jako divadelní dekorace. Provázeli očima jezdce, který cválal podél pobřeží. Vdechovali svěží vítr mezi kručinkami, luna svítila na jezera, po nich šklouže loď. Kyrysy se leskly ve slunci, déšť padal na chatrče z listí. Trávili tak zimu. Sotva se nasnídali, usadili se v pokojíku a mlčky četli. Když se chýlilo k večeru, šli se projít po silnici, rychle se navečeřeli a pokračovali v četbě až do noci. Po Walteru Scottovi bavil je Alexandre Dumas. Jeho postavy prudce vcházejí a hovoří, skáčou ze střech na dlažbu, utrží strašlivé rány a uzdraví se, jsou považovány za mrtvé a zase se objeví. Jsou tam propadliště pod podlahami, protijedy, přestrojení a všechno se plete, běhá a rozplétá, že nezbývá ani chvilka k zamyšlení. Pékyše nahlédl do všeobecné biografie a začal zkoumat Dumase z hlediska vědeckého. Ve dvou Dianách se autor mýlí v datech. Sňatek korunního prince Františka se konal 15. října 1548 a nikoli 20. března 1549. Je málo pravděpodobné, že vévoda z Anjou byl korunován v kostele v noci, jak se píše v půvabné epizodě Paní z Montserrat, zvláště královna Margot se hemží omily. Vévoda Neverský nebyl přítomen. Hlasoval na shromáždění před svatobartolomějskou nocí a Jindřich Navarský se nezúčastnil procesí za 4 dny potom. Pékyše už neměl k Dumasovi důvěru. Ztratil úplně úctu i k Walteru Scottovi pro hrubé nedopatření v jeho Quentinu Dirvardovi. Zavraždění lutyšského biskupa je posunuto o 15 let dopředu. Ženou Robera de Lamarck byla Jana d'Arschel a ne Amelin de Croix. A nezabil ho žádný voják, ale Maximilián. A tvář smělého, když našli jeho mrtvolu, nevyjadřovala žádnou hrozbu, protože ji vlci napůl sežrali. Bouvard přesto četl dál Waltera Scotta, ale nakonec ho znudilo opakování týchž námětů. Hrdinka obyčejně žila na venkově se svým otcem a milenec, uloupené dítě, získá zas svá práva a vítězí nad svými protivníky. Z nechuti k takové veteši sáhl Bouvard po George Sandové. Pékyše studoval historické divadelní hry. Skoro všechny se mu zdály ještě hloupější než romány, neboť pro divadlo se užívá určité konvenční formy dějin, kterou nic nemůže vyvrátit. Jindřich IV. Bude stále bodrý, Marie Stuartovna plačtivá, Richelieu ukrutný, prostě všechny povahy jsou udělány z jednoho kusu, z lásky k jednoduchým myšlenkám. A dramatický autor tak nejenže nepovznáší, ale přitahuje ke zemi. Místo, aby poučoval, ohlupuje.
S tou hypodramatičností zahloubali se do dobrodružných románů. Zápletka je zajímala tím více, čím byla složitější, zvláštnější a nemožnější. Činili se, aby uhodli rozuzlení, získali v tom velkou praxi, ale nabažili se kratochvíle nedůstojné vážných duchů. Balzakovo dílo je oslnilo zároveň jako Babylon i jako zrnka prachu pod mikroskopem. Nejvšednější věci se objevily v novém světle. Netušili, že moderní život je tak hluboký. To je pozorovatel, zvolal Buvár. Mně připadá spíš jako fantasta, prohlásil nakonec Pékyše. Věří v okultní vědy, v monarchii, ve šlechtu, oslňují ho taškáři, hází miliony jako centimy a jeho měšťáci nejsou žádní měšťáci, ale obři. Proč nafukovat, co je malicherné a popisovat tolik hloupostí? Napsal román o chemii, jiný o bankovnictví, další o tiskařských strojích. Takhle bychom měli romány o všech zaměstnáních a o všech krajích, pak o všech městech a poschodích každého domu a o každém jednotlivci. Nebude to už literatura, ale statistika nebo etnografie. Pékyše, kterého lákal ideál, nenápadně přivedl Buvára k tragédii. Dávná doba, kdy se odehrává, otázky, o něž tam jde, a postavení jednajících osob budili v nich jakýsi cit velikosti. Naučili se nazpaměť nejslavnějším dialogům Racinovým a Voltérovým a přednášeli je v chodbě. Po nějaké době neměli však už takovou úctu k tragédii. Buvára omrzela prvního a dokazoval, jak je vyumělkovaná a jak pokulhává, jak zpozdilé jsou její prostředky, jak nesmyslné vedlejší postavy. Přešli na komedii, která je školou od stínů. Je třeba rozčlenit větu, zdůraznit slova, zvážit slabiky. Zbývala ještě vážná neboli měšťanská tragédie, kde vidíme zoufale otce rodiny, služebníky zachraňující své pány, boháče obětující své jmění, nevinné švadlenky a hanebné svůdce, dramatický žánr, který se táhne od Diderota. Všechny ty kusy hlásající ctnost je odpuzovaly svou hrubostí. Jednoho dne, když se Buvár pokoušel vyložit Pékyšetovi jednu hru, objevila se najednou paní Bordénová se svazkem Pigault Lebréna, který vracela, neboť pánové byli tak laskaví, že jí občas půjčovali romány. Jen pokračujte. Stála tam už chvilku a se zalíbením jim naslouchala. Vymlouvali se. Ona naléhala. Můj bože, řekl Buvár, konečně proč ne? Pékyše předstíral stydlivost a tvrdil, že nemohou hrát jen tak z patra bez kostýmu. Opravdu, měli bychom se přestrojit. A Buvár hledal, co by se tak hodilo, našel jen řeckou čapku a nasadil si ji. Sešli do salonu. Na nejméně zaprášené křeslo roztáhli kus hadru, aby se paní Bordénová mohla posadit. Museli ji uctít něčím pěkným. Buvár byl pro Neslezskou věž, ale Pékyše se bál úloh, které vyžadují příliš živosti. Bude se jí líbit spíš něco klasického, co třeba Fédra. Budiš. Buvár vyložil obsah. Jde o královnu, jejíž manžel má syna s jinou ženou. Ona se poblázní do mladíka. Připraveno? Tak, začněme. Ano, princi. Toužím a hořím pro Téze a miluji ho. Špička červené čapky se milostně naklánila a jeho rozechvělý hlas a dobrácký obličej zapřísahali u krutníka, aby se slitoval nad jeho žárem. Pékyše se odvracel, prudce dýchal, aby naznačil dojetí. Paní Bordénová seděla bez hnutí a poulila na ně oči jako na eskamotéry. Amálka poslouchala za dveřmi, Gorži bez kabátu se na ně díval oknem. Buvár spustil druhý monolog. Jeho hra vyjadřovala pomatení smyslu, výčitky, zoufalství. Vrhl se na pomyslný meč Pékyšetův s takovou prudkostí, že klopítl mezi kameny a málem upadl. Nevšímejte si toho. Pak přichází Tézeus a ona se otráví. Ubohá žena, řekla paní Bordénová.
Potom jí žádali, aby jim sama určila nějaký kus. Výběr jí působil nesnáze, viděla jen tři hry. Konečně jí buvár navrhl velkou scénu ze třetího jednání Tartifa. Pékyše se domníval, že je třeba vysvětlení. Je nutné vědět, že Tartif, paní Bordénová, jej přerušila. Každý ví, kdo je to Tartif. Buvár si přál pro určitou pasáž ženské šaty. Je tu jen mnišská Kutna, řekl Pékyše. Nevadí, vezmi si ji. Objevil se v Kutně a s Moliérem. Začátek nebyl valný, ale jak Tartif začal hladit Elmíře kolena, nasadil Pékyše četnický tón. Co chce ta ruka tu? Buvár rychle odvětil sladěunkým hlasem. Ohmatat hedvábí je velmi jemné jistě. A vrhal kolem sebe divoké pohledy, špulil ústa, funěl s výrazem krajně necudným a dokonce se obracel k paní Bordénové. Pohledy toho muže ji uváděly do rozpaků a když ustal, měla skoro chuť mu odpovědět. Pékyše se zmocnil knihy. To vaše vyznání je věru dvorné, pane. Ach, ano, zvolala, je to náramný filuta. Vidíte, odvětil hrdě buvár. Tady však mám jiné podle novějšího vkusu. Rozepjal si redingot a přednášel. Můj oblévá teď zrak tvých sladkých očí plamen. Hleď, zapěj píseň mi, již z často večer pěla, co v černém oku tvém se perla sazachvěla. To by mohlo být na mne, pomyslela si paní Bordénová. Nám patří chvíle ta, číž plna vzkypění. O, hodně slasti, píj, vše druhé šílení. Jak jste zábavný. A smála se drobným smíchem, při němž se jí dmula ňadra a odhalili zuby. Viď, že to sladké zdání, být v kleče milován a cítit ti to plání. Poklekl. Přestaňte přece. O, nech mne usnouti na ňadrech tvých v dne jas. O, sol, o, lásko má, o, kráso. Teď se ozvou zvony, nějaký horal je vyruší. Naštěstí, neboť jinak. A paní Bordénová se usmála místo, aby větu dokončila. Chýrilo se k večeru. Vstala. Buvár ji doprovázel zahradou, aby otevřel branku. Nejprve šli mlčky podél kuželovitých zákrsků. On byl ještě vzrušen svým přednesem a ona cítila v hloubi duše jakoby překvapení. Kouzlo vyvolané literaturou. Za jistých okolností pohne umění průměrnými duchy a celé světy mohou být objeveny i jeho nejneobratnějšími tlumočníky. Stěžklé květy šeříku se nakláněly. Ach, to dělá člověku dobře, řekl buvár, vdechuje vzduch plnými plícemi. Však se taky namáháte. Ne, že bych měl nadání, ale ohně. Toho mám dost. Je vidět, pokračovala odmlčujíc se po každém slově, že jste kdysi miloval. Myslíte, že jen kdysi? Zastavila se. Nic o tom nevím. Co tím chce ta žena říci? A buvár cítil, jak se mu srdce rozbušilo. Tu se rozhovořili o představení. Jak se jmenuje váš poslední kus? Je to z dramatu Ernany. Ach. Pak pomalu hovoříc sama k sobě, musí to být moc příjemné, když vám nějaký pán říká takové věci doopravdy. Jsem vám k službám, odpověděl buvár. Vy? Ano, já. Takhle žertovat. A rozhlédnuv se okolo, vzal jí kolem pasu a políbil na šíji. Silně. Zbledla tak prudce, jako by měla omdlít a opřela se rukou o strom. Pak pozvedla víčka a zavrtěla hlavou. Už to přešlo. Díval se na ní vyjeveně. Za vrátky tekla stružka. Sebrala záhyby své sukně a stála nerozhodně na kraji. Mám vám pomoci? Není třeba. Proč ne?
Ach, jste příliš nebezpečný. A jak skočila, kmitla se její bílá punčocha. Buvár si vyčítal, že propásl příležitost. I co, najde se jiná. A pak, ženy nejsou všechny stejné. Na jedny musíte z hurta a u jiných s odvahou nic nepořídíte. Od onoho dne přednášeli před Amálkou a truhlářem Goržijem. Sluštička se bavila, přestože ničemu nerozuměla, oslňovala jí slova, poutali zvučné verše. Gorži tleskal filozofickým tirádám v tragédiích a všemu, co v melodramatech dávalo zapravdu lidu. Jeho vkus je zaujal. Napadlo je, že mu budou dávat hodiny, aby se z něho časem stal herec. Pověst o jejich výkonech se rozkřikla, většinou jimi lidé pohrdali. Tím více vážnosti měli sami k sobě. Považovali se za umělce. Nakonec se usnesli, že napíší divadelní hru.

Zde končí rukopis Bouvara a Pékišeta. Flaubert zemřel náhle 8. května 1880. Uveřejňujeme stručný plán, který byl nalezen ve Flaubertových rukopisech a jenž tvoří pokračování Bouvara a Pékišeta. Závěr. Přednáška. Hostinec u Zlatého kříže. Po stranách v prvním poschodí dvě dřevěné pavlače se širším balkónem. Hlavní budova v pozadí. V přízemí kavárna, jídelna, kulečník, dveře i okna jsou otevřena. DAF. Městská honorace. Lid. Bouvar. Především jde o to ukázat prospěšnost našeho návrhu. Naše studia dávají nám právo o tom mluvit. Pékišetův proslov Školomecký. Hlouposti vlády a úřadů. Příliš daní na dvou věcech se dá ušetřit. Na rozpočtu pro církev a pro armádu. Posluchači jej viní z bezbožnosti. Naopak, ale je třeba církevní obnovy. Dostaví se Furo a chce rozpustit shromáždění. Bouvar zesměšňuje starostu, připomíná, jak dával nesmyslné odměny za sovy. Námitka. Kdybychom měli vyhubit zvířata, škodící rostlinám, museli bychom vyhubit taky dobytek, protože žere trávu. Furo jde pryč. Bouvarův proslov nenucený. Předsudky. Celibát kněží, bezvýznamnost cizoložství, emancipace ženy. Náušnice jsou známkou jejího bývalého nevolnictví. Mužský hřebčinec. Bouvarovi a Pékišetovi je vytýkáno špatné chování jejich žáků. Proč si vůbec k sobě brali děti zločince? Teorie o rehabilitaci. Oni by seděli s Tuašem u jednoho stolu. Furo se vrátí a aby se pomstil Bouvarovi, čte žádost, kterou Bouvar poslal městské radě, aby byl v Chavignol zřízen veřejný dům. Robénovi důvody. Schůze se rozpouští za velké vřavy. Bouvar a Pékiše se vracejí domů a cestou zahlédnou Furova sluhu, jak tryskem ujíždí po silnici k Falés. Jdou spát velmi unaveni, aniž tuší, jaká spiknutí se proti nim chystají. Vysvětlit důvody, pro něž mají na ně zlost farář, lékař, starosta, Maresko, obyčejní lidé, kdekdo. Na zítří při snídani rozmlouvají znovu o přednášce. Pékiše vidí budoucnost lidstva černě. Moderní člověk ztratil na významu a stal se strojem. Konečná anarchie lidského rodu. Büchner, svazek druhý. Mír není možný. Tamtéž. Zbarbarštění z přemíry individualismu a přemrštěné touhy po vědě. Tři možnosti. Za prvé, panteistický radikalismus zpřetrhá všechna pouta s minulostí a výsledkem bude nelidský despotismus. Za druhé, zvítězí-li teistický absolutismus, podlehne liberalismus, který byl lidstvu vštípen od doby reformace a všechno se zvrátí. Za třetí, budou-li pokračovat křeče, které trvají od roku 1789 a neskončí jedním z obou východisek, smetou nás tyto výkyvy svou vlastní silou. Nebude již ideálu, náboženství, mravního řádu. Amerika dobude světa. Budoucnost literatury. Všeobecné hulváctví zbude jen věčné hýření ubožáků. Svět skončí zánikem tepla. Bouvar vidí budoucnost světa růžově. Moderní člověk dělá pokroky. Evropa bude obrozena Asií. Podle dějinného zákona postupuje civilizace z východu na západ. Úloha Číny. Tak konečně splynou obě části lidstva. Vynálezy budoucnosti. Způsoby cestování. Balón. Podmořské čluny z okénky. Kolem nehybný klid, neboť vlnobití je jen na hladině. Uvidíme krajiny a ryby v hlubinách oceánu. Skrocená zvířata, všechny druhy plodin. Budoucnost literatury. Protiklad průmyslové literatury. Vědy v budoucnosti. Ovládání magnetické síly. Paříž se změní v zimní zahradu.
Ovocné zákrsky na bulváru, Séna filtrovaná a teplá, plno umělých drahokamů, všechno pozlacené, osvětlení domů, světlo se bude dělat do zásoby, neboť jsou tělesa, jež mají schopnost vázat je, cukr, maso některých měkýšů a boloňský fosfor. Bude nařízeno omítat průčelí domů fosforeskujícími látkami a jejich záření bude osvětlovat ulice. Zmizí zlo, neboť zmizí nedostatek. Filozofie bude náboženstvím. Společenství všech národů. Veřejné slavnosti. Dostaneme se na oběžnice. A až se země opotřebuje, lidstvo se odstěhuje na hvězdy. Sotva domluví, vejdou četníci. Vstup četníků. Při pohledu na ně se děti zděsí, vybavily se jim matné vzpomínky. Marcel je zoufalý. Buvár a Pékyše dojati. Chtějí zatknout Viktora. Četníci předloží zatykač. Příčinou je ona přednáška. Jsou obviněni, že brojili proti náboženství, pořádku, že vybízeli ke vzpouře a tak dále. Neočekávaně přijedou pan a paní Dimušelovi se spoustou zavazadel. Jedou do mořských lázní. Dimušel se nezměnil. Paní nosí brýle a skládá bajky. Jejich úžas. Starosta ví, že u Buvára a Pékyšeta jsou četníci, má proto odvahu a přichází také. Gorži vydá, že úřední činitelé i veřejné mínění jsou proti ním, chce toho využít a provází furóa. Předpokládá, že Buvár je z nich dvou bohatší a obviní ho, že kdysi svedl Amálku. Já nikdy. A Pékyše se chvěje. A dokonce jí nakazil. Buvár odporuje. Ať aspoň jí platí výživné pro dítě, které se má narodit, je těhotná. Toto druhé obvinění je odůvodněno Buvárovými důvěrnostmi v kavárně. Pomalu je dům plný lidí. Barberů, který se do těch končin dostal za obchodem, se dověděl před chvílí v hostinci, co se děje, a přiběhl. Domnívá se, že Buvár je vinen. Odvede ho stranou a domlouvá mu, aby ustoupil a výživné zaplatil. Přichází doktor, hrabě, Režina, paní Bordenová, paní Mareskotová se slunečníkem a další honorace. Vesničtí kluci křičí za plotem a házejí kameny do zahrady. Je teď pěkně udržovaná a lidé jim ji závidí. Furo chce odvést Buvára a Pékyšeta do vězení. Barberů se do toho vloží a také Maresko, lékař a hrabě s urážlivým soucitem. Vysvětlit, proč byl vydán zatykač. Podprefekt, když dostal Furou v dopis, poslal jim zatykač, aby jim nahnal strachu a zároveň poslal dopis Faveržésovi a Mareskotovi, kde píše, aby je nechali na pokoji, budou-li litovat svých činů. Také Vokorbej se snaží je hájit. Patřili by spíš do blázince, jsou to šílenci, napíši to prefektovi. Všechno se uklidní. Buvár upíše Amálce výživné. Výchovu dětí jim nemohou ponechat. Vzpírají se, ale protože sirotky zákonitě neadoptovali, starosta jim je vezme. Děti projevují pobuřující lhostejnost. Buvár a Pékyše proto naříkají. Pan a paní Dimušelovi odcházejí. Tak se jim všechno v rukou zhatilo. Nemají již žádný zájem na životě. Dobrý nápad, který oba potají v sobě živí. Zatajují si jej. Občas se usmějí, když si na ně vzpomenou. Potom konečně si jej oba zároveň povědí. Opisovat jako dříve. Dají si udělat psací stůl se dvěma deskami. Obrátí.

Brigitte Fontaine dospívala, provázela nás dnes pořadem Pokračování za 5 minut. V němž jsme poslouchali z překladu Věry Smetanové texty z románu Bouvard a Pékyše. Autorem byl francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Pořad připravil a hudbu vybral Petr Turek, v režii Aleše Vrzáka účinkoval Vasil Fridrich. Hudebně spolupracoval Miroslav Tóth. Odvysílaný pořad najdete spolu s některými dalšími na webu vltava.rozhlas.cz. Na stanici Český rozhlas Vltava se blíží 10. hodina večerní a do té doby nám ještě zaspívá jedna francouzka, tentokrát o víle, kterou má doma, chtěla by létat, ale nemůže.

0: Už na jednom z prvních alb v roce 2018 se objevila tato píseň francouzské zpěvačky Zas, která momentálně tráví svoji dovolenou podobně jako řada z vás. Chodí po lese, obdivuje choroše na stromech a klid a také vzpomíná, jak ji před 4 lety v jednom fotostudiu namaskovali a nalíčili ve stylu Marlene Dietrich. Podívejte se na Facebook, na facebookový profil této neúnavné zpěvačky, která nejspíš Zas čerpá inspiraci, aby připravila nějaké nové album. Je 10. hodina večerní a to je čas pro Radio Ateliér, který pro vás připravil Ladislav Železný.
1: Radio Ateliér.
2: V radioateliéru se dnes opět přesuneme do srpna 2025 na minimaraton elektronické hudby, který ve spolupráci s festivalem Ostravské dny pravidelně pořádá spolek Bludný kámen a který již několikátý ročník kurátoruje ostravský tvůrce, hudebník a organizátor Martin Režný. Minimaraton v roce 2025 uspořádal v areálu bývalých ostravských sléváren v prostorech Mlýnice Černého uhlí, kde dnes sídlí Futureum, a v obrovské skladovací hale, kde je dnes expozice zemědělských strojů Národního zemědělského muzea. S celkem 12 hudebních performancí, které jsme pro rozhlas na Midi-maratonu v roce 2025 zaznamenali, si dnes spustíme několik dalších ukázek a v následujícím radioateliéru příští týden pak tento výběr završím. Od mikrofonu vám příjemný večer a ničím nerušený poslech přeje Ladislav Železný. V dnešním jaksi minimaratonním tape mixu zazní celkem 4 ukázky. První 2 z haly Zemědělského muzea a následovat budou 2 z Futurea. Začnu záznamem skladby s názvem 13. Jejíž autorem je konceptuální umělec William Bilva Costa. Jeho záběr je jaksi multiexperimentální. Od konkrétní hudby, grafických partitur a performativních akcí nebo elektroakustické hudby až po zacházení s psychoakustickými jevy a sluchovými iluzemi. Ke skladbě 13 kurátor minimaratonu elektronické hudby uvádí, že vrstvy oscilujících tónů a vln se zbíhají, tlučou, fázují, ruší a prostupují. Vytvářejí minimalisticky intenzivní a také fyzický zvukový prostor. Bilvova díla obvykle vznikají jako součást probíhajících sérií a skladba 13 kombinuje 2 Bilvovy série s názvem Sound Sauna a Counting, tedy zvukovou saunu a počítání. Nutno dodat, že skladba byla hraná přes PA systém, který na minimaraton přivezli berlínští Power Stands. V hale postavili kvadrofonní, sice malý, ale kvalitní a velice silný, avšak ne nepříjemný zvuk, který sebou přinesl i opravdu fyzický zážitek, kdy prostor pro poslech byl jaksi uvnitř tohoto systému. To se projevilo také při skvělém koncertu francouzského hudebníka Jean-Philippe Grosse. Ukázka jeho vystoupení zazní právě po skladbě 13 od Bilvy. Grossův čistě analogový no input set s kontrolovanou zpětnou vazbou doslova rozvibroval celou halu a během jeho vystoupení rezonovaly nejen okenní tabulky, ale také nejrůznější součásti zemědělských strojů v expozici Zemědělského muzea. Jeho hudba se tak stala vyloženě fyzickým zážitkem v propojení s celým prostorem, čemuž velmi přispěl právě téměř dokonalý sound system Dua Power Stands. Po záznamu No Input Setu Jean-Philippe Grosse se pomyslně přesuneme do sálu Futurea se záznamem koncertu Richarda Grima a Patrika Hermana. Dua, které vzešlo ze spolupráce na katedře skladby na pražské HAMU. Richard Grimm se zabýval snímáním zvuku různých pracovních prostředí, až se dostal ke zvuku 3D tiskárny. A společně pak s Patrikem Hermanem vytvořili patch v programovacím prostředí Max MSP, který jim umožnil kontrolovaně použít 3D tiskárnu jako hudební nástroj. V jejich projektu 3D Printer Music se pak prolíná technické i skladatelské myšlení obou autorů. No a na závěr dnes zazní skladba Tarare maďarského skladatele elektroakustické hudby Wendela Vajda. Ta zazněla na minimaratonu elektronické hudby v rámci festivalu Ostravské dny 2025 v premiéře a odkazuje na historickou postavu jménem Tarare, což byl francouzský voják a pouliční umělec proslulý svou chorobnou a neukojitelnou chutí k jídlu. Zvuk skladby, generovaný rozličnými technikami elektronické hudby v kombinaci s nahrávkami violončela a klarinetu, byl jaksi autorsky sežrán skrz granulární syntézu. Tak to si poslechneme na úplný závěr dnešního radioateliéru. Teď začneme již zmíněnou skladbou od Bilvy s názvem 13.
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5.

4.

4.

13.

V radioateliéru dozněl záznam skladby Taráre maďarského skladatele Wendela Vajdy, která zazněla v premiéře na festivalu Ostravské dny v rámci minimaratonu elektronické hudby, a to v roce 2025. Pořad se záznamy koncertu z tohoto festivalu připravil a uváděl Ladislav Železný. A ten za týden ve středu 19.

13. srpna v Radio Ateliéru uvede další výběr záznamů z tohoto festivalu. Je s vámi Český rozhlas Vltava. Za 3 minuty se dostaví Frank Rštajn.

0: 12. září ve Veselí nad Lužnicí a o měsíc dřív na stanici Český rozhlas Vltava hodinu před půlnocí si zahrálo seskupení Clarinet Factory.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Čekání na Perseidy si můžeme i dnes zkrátit poslechem rozečteného románu pro nebojácné posluchače, kteří mají rádi napětí i před usnutím. Mary V. Shelleyová, Frankenstein, třetí část. Z překladu Tomáše Korbaře připravil Miroslav Staněk, v režii Ivana Chrze účinkují Jiří Hromada a Lukáš Hlavica. Vzhledem k prezentovanému příběhu, prostředí i charakterům postav obsahuje četba expresivní scény a výrazy.

0: Frankenstein. Část třetí.
1: Přijeď, Viktore. A vejdi do domu smutku jako utěšitel. Tvůj milující a nešťastný otec. Alfons Frankenstein. Ženeva. 12. května 1766.
2: Clerval sledoval výraz mého obličeje, když jsem četl, a viděl, jak se radost z otcova dopisu změnila v zoufalství. Hodil jsem dopis na stůl a zakryl si tvář rukama. Můj drahý Frankensteine, zvolal, když mě uslyšel hořce plakat. Co se stalo? Máš snad být ustavičně nešťastný? Naznačil jsem mu, aby si vzal dopis, a začal jsem rozčileně přecházet po pokoji. I jemu vytryskly slzy z očí, když si přečetl, co způsobilo moje zoufalství. Nemohu ti nabídnout žádnou útěchu, příteli. Vražda tvého bratříčka Viléma je neštěstí, které se nedá odčinit. Co hodláš dělat? Odjedu i hned do Ženevy. Pojď se mnou, Jindřichu, musím objednat koně. Cestou se mi Clerval snažil říci několik utěšujících slov, dokázal však jen tlumočit hluboký soucit. Ubohý Vilém, drahé dítě, teď spí vedle své matky. Ten, kdo ví, jaký to byl veselý a radostný chlapec, musí plakat nad jeho předčasným skonem. Tak strašná smrt. Kdo dokáže zničit tak zářivou nevinnost, je víc než vrah. Máme jenom jedinou útěchu. Jeho přátelé truchlí a pláčou, ale on odpočívá. Bolest přešla, utrpení navždy skončilo. Jeho líbezné tělíčko spočívá pod zemí a on už necítí žádnou bolest. Více ho už litovat nemůžeme. Soucit musíme uchovat pro nešťastné, kdo ho přežili. Tak hovořil Clerval, zatímco jsme spěchali ulicemi. Jeho slova se mi vtiskla do paměti a později, když jsem osaměl, jsem si na ně vzpomněl. Ale teď jsem i hned po zapřažení koní nasedl do kočáru a rozloučil se s přítelem. Cesta byla velmi smutná. Přál jsem si jet co nejrychleji, protože jsem chtěl utěšit všechny své drahé a sdílet s nimi jejich žal. Ale když jsem se přiblížil k rodnému městu, přikázal jsem zpomalit. Padl na mě strach a ačkoliv jsem nedokázal určit jeho zdroji, neodvažoval jsem se jet dál. V takovém bolestném rozpoložení jsem zůstal 2 dny v Lozán, až mě pokojná velebná scenérie uklidnila a já jsem pokračoval v cestě do Ženevy. Když jsem se blížil k domovu, znovu mě přepadl zármutek a strach. Byla už noc a městské brány byly zavřené. Musel jsem přenocovat v Sešerónu, vesnici vzdálené asi 0,5 míle od města. Nebe bylo bez mráčku. A protože jsem neměl ani pomyšlení na spánek, rozhodl jsem se vyhledat místo, kde byl zavražděn náš drahý Vilém. Přeplavil jsem se na člunu přes jezero. Blesky na vrcholku Mont Blancu vytvářely překrásné obrazce. Blížila se bouřka. Obloha se postupně zatáhla a brzy jsem pocítil, jak na mě dopadají velké kapky deště a nad hlavou mi zaburácel hrom. Náhle jsem zahlédl postavu, která se vyplížila ze skupiny stromů za mnou. Zarazil jsem se a upřeně na ní zíral. Nemohl jsem se mýlit. Blesk ji ozářil a jasně mi ukázal podobu. Obrovská postava, znetvořené rysy, ohavnější, než by mohly být lidské, mi ihned prozradili, že je to onen netvor. Hnusný démon, jemuž jsem dal život. Co tu dělá? Je snad on? Zachvíl jsem se při té myšlence. Je snad on vrahem mého bratra? Sotva mi tato představa prolétla myslí, nabyl jsem přesvědčení, že je to tak. Celý jsem se třásl a musel jsem se opřít o strom, abych neklesl k zemi. Postava rychle prošla kolem mě a ztratila se ve tmě. Už jsem nepochyboval. To sladké, nevinné dítě přece nemohl zabít člověk. On byl tím vrahem. Chtěl jsem se za netvorem rozběhnout, ale při dalším blesku jsem viděl, jak šplhá po skaliskách téměř svislého úbočí. Brzy vylezl na vrchol a zmizel. Zůstal jsem neschopen jakéhokoliv pohybu. Bouře se utišila, ale stále pršelo a krajina byla zahalena neproniknutelnou tmou. Před mýma očima se rozvíjel sled událostí, na které jsem se až dosud snažil zapomenout. Má práce od svého počátku až k vytvoření onoho tvora, oživlé dílo mých rukou, jak se objevilo náhle u mého lůžka, jeho zmizení. Od oné noci, kdy se mu dostalo života, uplynuly již téměř 2 roky. Byl to jeho první zločin. Pustil jsem do světa zvrhlou stvůru, jejíž jedinou radostí bylo zabíjet a ubližovat. Nikdo si neumí představit, v jakém úzkostném stavu jsem strávil zbytek noci. Promoklý a prokřehlý jsem bloudil pod širým nebem. V raním rozbřesku jsem zaměřil své kroky k městu. Brány byly otevřené. Spěchal jsem k otcovskému domu. Mým prvním popudem bylo odhalit vše, co je mi známo o vrahovi, a dát ho okamžitě pronásledovat. Když jsem však uvážil, co bych vlastně vyprávěl, zarazil jsem se. Viděl jsem tvora, který vyšel z mých rukou a jehož jsem obdařil životem o půlnoci na úbočí nepřístupné hory. Vzpomněl jsem si na těžkou chorobu, která mě zachvátila právě v době, kdy jsem dokončil své dílo a která by jen dodala přídech šílenství příběhu tak jako tak úplně nepravděpodobnému. Věděl jsem dobře, že já sám bych považoval vyprávění o něčem takovém za bloudění šílence. A i kdyby se mému příběhu věřilo, mimořádné schopnosti onoho tvora znemožňovaly jakékoliv pronásledování. Kdo by ho dokázal zadržet, když tak lehce zlézá strmá horská úbočí? Tyto úvahy mě přesvědčily a já se rozhodl mlčet. Asi v 5 hodin ráno jsem vešel do našeho domu. Řekl jsem služebné, aby nikoho z rodiny nebudila, a odešel jsem do knihovny, kde jsem chtěl čekat na obvyklou hodinu snídaně. 6 let uplynulo jako sen, až na jedinou nesmazatelnou událost, a já stál na místě, kde jsem naposledy objal otce před odjezdem do Ingolštatu. Pohlédl jsem na matčin obraz visící nad římsou krbu. Pod obrazem byla Vilémova miniatura a při pohledu na ní jsem se rozplakal. Tu vstoupil můj bratr Arnošt. Slyšel mě vejít do domu a spěchal mě přivítat. Naše radost ze setkání byla smíšena s bolestí. Vítám tě, Viktore. Škoda, že jsi nepřijel před 2 měsíci. Byl bys tu našel radostné a veselé tváře. Teď přijíždíš, abys s námi sdílel žal. Doufám, že tvá přítomnost potěší tatínka. Vždyť téměř klesá pod tíhou neštěstí. A snad se ti i podaří přimět Alžbětu, aby přestala se svým mučivým sebeobvinováním. Ubohý Vilém, byl to náš miláček a naše pýcha. Z bratrových očí tekly proudem slzy a mě se zmocnila smrtelná hrůza. Až dosud jsem si mohl zoufalství vládnoucí v mém postiženém domově jen představovat, ale nyní přede mnou vyvstalo jako nové a ještě hroznější neštěstí. Snažil jsem se Arnošta uklidnit a vyptával jsem se na otce a na Alžbětu. Ona potřebuje útěchu ze všech nejvíc, odvětil Vilém. Obvinuje se, že zavinila smrt našeho bratra a velice se proto trápí. Ale od té doby, co byl vrah odhalen. Cože? Vrah byl odhalen? Proboha, jak je to možné? Kdo se mohl pokusit ho pronásledovat? To je nemožné. To je právě tak, jako by se někdo chtěl pokusit předhonit vítr nebo zastavit stéblem horskou říčku. I já ho viděl a ještě včera v noci byl na svobodě. Nevím, o čem mluvíš, namítl bratr udiveně. Avšak pro nás je odhalení vraha jen dovršením neštěstí. Nikdo tomu nemohl uvěřit a Alžběta se nedá přesvědčit ani přes všechny důkazy. Vždyť se to nedá vůbec pochopit, že ta hodná Justýna Moricová, tak oddaná celé naší rodině, mohla spáchat ten strašný děsivý zločin. Justýna Moricová, ubohé děvče, ji tedy obvinili. nesmysl. To přece musí všichni vědět, tomu přece nikdo nevěří, že ne, Arnošte? Nejprve ne, ale vyšlo najevo několik okolností, které nás téměř přesvědčily. A její chování bylo tak podivné a dodalo důkazům takovou váhu, že už, jak se obávám, o její vině nejsou pochybnosti. Ostatně dnes se koná přelíčení a tam všechno uslyšíš. Arnošt mi pak vyprávěl, že ráno toho dne, kdy byla objevena Vilémova mrtvola, Justýna onemocněla a několik dní zůstala upoutaná na lůžko. Jeden ze sluhů náhodou prohlížel její šaty, které měla oné noci na sobě, a v kapse našel medailonek s obrazem naší matky, který teď pokládají za důvod vraždy. Sluha ho ihned ukázal jinému ze služebnictva a ten, aniž co řekl rodině, odešel na policii a na podkladě tohoto důkazu byla Justýna zatčena. Po obvinění z vraždy utvrdila ubohá dívka podezření svým nanejvýš zmateným chováním. Byl to neuvěřitelný příběh. Nijak však neotřásl mým přesvědčením a já jsem vážně odpověděl, všichni se mýlíte. Já znám vraha. Justýna, ubohá, hodná Justýna je nevinná. V té chvíli vešel otec. Viděl jsem, že má ve tváři hluboce vryto utrpení, ale přesto se snažil přivítat mě vesele. Když jsme se pozdravili a otec chtěl zavést hovor na jiný námět, zvolal Arnošt. Představ si, tatínku, Viktor říká, že zná vraha našeho ubohého Viléma. My ho bohužel známe také, odpověděl otec. Člověk by raději zůstal nevědomý a nezjistil tolik zkaženosti a nevděčnosti. Já jsem si Justýny vždy tak vážil. Otče, mýlíte se. Justýna je nevinná. Jestli je nevinná, nechť Bůh nedopustí, aby byla odsouzena. Dnes se koná přelíčení a já doufám, upřímně doufám, že bude zproštěna viny. Tato slova mě uklidnila. Byl jsem v hloubi duše pevně přesvědčen, že ani Justýna, ani žádný jiný člověk není vinen tou vraždou. Neměl jsem proto obavy, že by mohly být předloženy nějaké nepřímé důkazy natolik průkazné, aby stačily k jejímu odsouzení. Své důvody jsem ovšem nemohl rozhlašovat. Byly příliš hrůzné a nezasvěcení lidé by je pokládali za šílenství. Co pak by někdo mohl uvěřit, dokud by se nepřesvědčil na vlastní oči, že jsem mohl být tak bezpříkladně opovážlivý a nevědomý a pustil do světa tak nebezpečné stvoření. Brzy k nám přišla i Alžběta. Od doby, kdy jsem ji naposledy viděl, se změnila. Čas ji obdařil krásou, která překonala a nahradila půvab jejich dětských let. Stejná otevřenost, stejná živost, ale s nimi se snoubili cit a intelekt. Vřele mě přivítala. Tvůj návrat mě naplňuje velkou nadějí. Snad nalezneš nějaké prostředky, které by mohly ospravedlnit ubohou nevinnou Justýnu. Kdo se bude moci cítit bezpečný, bude-li ona usvědčena ze zločinu? Věřím v její nevinu stejně jako ve svou vlastní. Stihla nás dvojnásobně krutá pohroma. Nejen, že jsme ztratili našeho milovaného chlapce, ale ještě strašnějším zásahem osudu má být ode mě odtržena ubohá dívka, kterou mám upřímně ráda. Bude-li odsouzena, nikdy už nepoznám radost. Ale věřím, že k tomu nedojde. Pak budu opět šťastná i po bolestné smrti našeho malého Viléma. Je nevinná, Alžběto. A jistě se to prokáže. Ničeho se nebojí a jistota její neviny a těti posilou. Jsi hodný a šlechetný, Viktore. Všichni ostatní věří v její vinu. A to mě velmi bolí, protože vím, že je to vyloučeno. Když jsem viděla, jak jsou všichni neúprosně zaujatí, zoufala jsem a ztrácela jsem naději. Drahá Alžběto, řekl otec, osuš svoje slzy. Jestli je nevinná, jak věříš, pak se spolehni na spravedlnost našich zákonů. Postarám se, abych zabránil sebemenšímu stínu zaujatosti. Strávili jsme několik smutných hodin až do 11, kdy mělo začít přelíčení. Otec a ostatní členové rodiny se museli k soudu dostavit jako svědkové a proto jsem je tam doprovodil. Pohled na ten odporný výsměch spravedlnosti mi přinesl nadlidské utrpení. Zde tedy padne rozhodnutí, zda výsledek mých zvrácených úvah a hříšné zvídavosti nejenom způsobil smrt dítěte plného radosti a nevinnosti, ale zda připraví ještě strašnější konec dalšímu člověku a zavalí ho neodčinitelnou hanbou, kterou sebou nese hrůza vraždy. Justýna byla ušlechtilá a měla mnoho vlastností, které jí slibovaly šťastný život. To vše mělo být zničeno v potupném hrobu a příčinou všech běd jsem byl já. Tisíckrát raději bych na sebe vzal vinu za zločin přisuzovaný Justýně. Ale v době, kdy k němu došlo, jsem nebyl v Ženevě a moje prohlášení by bylo považováno za nepříčetný výmysl a nesprostilo by viny tu, která mou zásluhou trpí. Obviněná se tvářila klidně. Byla ve smutku a hluboké utrpení ještě zkrášlilo její půvabný obličej. Výraz její tváře vyjadřoval přesvědčení o nevině. Ani se nezachvěla, ačkoliv na ní hledělo a zatracovalo ji tolik lidí. Za jiných okolností by její krása vyvolala dojetí či obdiv, ale dnes převládala v myslích diváků představa hrůzného činu, kterého se údajně dopustila. Byla klidná, ale její klid byl zřejmě vynucený a protože její předešlý zmatek byl považován za důkaz viny, přiměla se k výraznému vystupování. Po příchodu do soudní síně se rychle rozhlédla, aby zjistila, kde sedíme. Když nás spatřila, zableskla se jí v oku slza, ale rychle se opanovala a výraz bolestné lásky svědčil o její nevině. Soud začal. Návladní vznesl obvinění a potom byli předvoláni svědkové. Proti Justýně se spiklo několik zvláštních skutečností, které by otřásly každým, kdo by neměl takový důkaz její neviny, jako jsem měl já. Tu noc, kdy byla vražda spáchána, nebyla doma a k ránu ji spatřila jakási trhovkyně nedaleko místa, kde bylo později nalezeno tělo zavražděného chlapce. Ta žena se jí zeptala, co tam dělá, ale Justýna se na ní divně podívala a dala jí zmatenou, nesrozumitelnou odpověď. Domů se vrátila asi v 8 hodin a na otázku, kde strávila noc, odpověděla, že hledala dítě a ptala se, zda o něm někdo neví. Když jí ukázali tělo, přepadli jí závratě a musela několik dnů zůstat na lůžku. Potom byl soudu předložen medailonek, který sluha našel v její kapse, a když Alžběta chvějícím se hlasem dosvědčila, že je to týž, který zavěsila dítěti kolem krku hodinu předtím, než se ztratilo, proběhl síní šum hrůzy a rozhořčení. Justýna byla předvolána, aby se hájila. V průběhu přelíčení se měnil její výraz. Na tváři se jí postupně usazovaly údiv, hrůza a zoufalství. Občas bojovala se slzami. Když však byla vyzvána k výpovědi, sebrala síly a soudní síní se rozlehl její chvějící se hlas. Jen Bůh ví, že jsem naprosto nevinná. Ale nenamlouvám si, že by mi moje ujišťování dopomohlo k zproštění viny. Svou nevinu zakládám na jednoduchém a prostém vysvětlení a doufám, že má povaha, tak jak ji všichni poznali, přiměje soudce k příznivému výkladu tam, kde okolnosti vypadají pochybně nebo podezřele. Pak vypovídala, že s Alžbětiným dovolením strávila večer, kdy byla spáchána vražda v domě své tety ve vsi, vzdálené asi míli od Ženevy. Když se asi v 9 hodin večer vracela, potkala jakéhosi muže a ten se jí zeptal, zda neviděla malého Viléma, který se ztratil. Mužova slova ji poděsila a strávila několik hodin hledáním. Zatím se zavřely městské brány a proto musela přečkat do rána ve stodole patřící k usedlosti, jejíž obyvatele dobře znala, ale nechtěla je probudit. Skoro celý čas byla vzhůru. Jen k ránu na chvíli usnula, ale vyrušili jí čísi kroky a probudila se. Když svítalo, opustila svůj úkryt, aby pokračovala v hledání mého bratra. Možná, že prošla kolem jeho těla, ovšem netušila to. Není ani nic divného na tom, že byla zmatená, když s ním mluvila ona trhovkyně. Strávila přece bezesnou noc a o osudu ubohého Viléma ještě nic nevěděla. O medailonku však nemůže podat žádné vysvětlení. Vím, pokračovala nešťastnice, jak těžce a osudně proti mně svědčí tato jediná okolnost, ale nedovedu si ji vysvětlit. A jestliže tvrdím, že mi není nic o této události známo, Pak už mi nezbývají než dohady o možnostech, jakými se medailonek mohl dostat do kapsy mých šatů. Ale ani zde si nevím rady. Domnívám se, že nemám na světě nepřítele. Neumím si představit, že by někdo byl tak podlý, aby mě chtěl svévolně zahubit. Dal ho tam vrah? Nevím, kdy by měl k tomu příležitost. A jestliže je to jeho skutek, proč by tedy ten klenot ukradl, když se s ním tak brzy zase rozloučil? Svěřuji svůj případ spravedlnosti tohoto soudu. Avšak nezdá se mi, že bych měla naději na osvobození. Prosím, abych mohla předvolat několik svědků, kteří by vypovídali o mém charakteru. A jestli výpovědi neoslabí mou předpokládanou vinu, musím být odsouzena, ačkoliv má jediná spása leží v mé nevině. Bylo předvoláno několik svědků, kteří Justínu už znali mnoho let a všichni o ní vypovídali dobře, ale strach a hrůza ze spáchaného zločinu a podle jejich názoru se jim zřejmě provinila, je zastrašili a nedovolili jim volně vypovídat. Alžběta si uvědomila, že tato svědectví o Justíniných dobrých vlastnostech a jejím dosavadním bezúhonném chování, v něž dívka skládala všechny naděje, jí nijak nepomohou. Ačkoliv byla velmi rozrušena, požádala o dovolení promluvit k soudnímu dvoru. Jsem sestřenice nešťastného zavražděného dítěte, či spíše jeho sestra, protože jsem byla vychována jeho rodiči a žila u nich ještě předtím, než se narodilo. Prosím o povolení říci vše, co vím o povaze Justiny Moricové. Obžalovanou znám velmi dobře. Žila jsem s ní 7 let pod jednou střechou a pokládám ji za neobyčejně laskavého a ušlechtilého člověka. Žila s námi v domě mého strýce, milována celou rodinou. S láskou a obětavostí ošetřovala mou nemocnou tetu při jejím smrtelném onemocnění. Byla hluboce oddána dítěti, které je teď mrtvé, a chovala se k němu jako milující matka. Pokud jde o mě, neváhám vzdor všem proti ní vzneseným obviněním prohlásit, že věřím v její úplnou nevinu a nemám o ní sebemenší pochybnosti. Neměla důvod k takovému činu. Tu cetku, která je tady hlavním důkazem, bych jí byla ochotně věnovala, neboť si Justýny vážím a cením. Po Alžbětině prostém a dojemném projevu se ozval souhlasný šepot, který byl ovšem vyvolán jejím šlechetným vystoupením a v Justýnin prospěch nijak nevyzněl. Veřejné mínění se dokonce obrátilo s obnovenou silou proti ní a obviňovalo ji z nejčernějšího nevděku. Celé soudní jednání mě nesmírně rozčilovalo a deprimovalo. Věřil jsem v Justýninu nevinu. Byl jsem o ní přesvědčen. Neposlal snad ten netvor, který zavraždil mého bratra, smrt a hanbu i na nevinou? Hrůzná situace byla nad mé síly. Když jsem si uvědomil, že hlas lidu i vzezření soudců nešťastnou oběť již odsoudili, vyběhl jsem ve smrtelných úzkostech ze soudní síně. Prožil jsem strašlivou noc. Ráno jsem se šel zeptat k soudu. Hrdlo a rty jsem měl vyprálé a nedokázal jsem vyslovit osudnou otázku. Znali mě však a soudní úředník uhádl důvod mé návštěvy. Hlasovací kuličky byly již vrženy a všechny byly černé. Justýna byla odsouzena. Není v mé moci vylíčit, jak mi bylo. Už dříve jsem občas poznal pocit děsu a snažil jsem se ho popsat příhodnými výrazy, ale slova opravdu nestačí k vyjádření tak hlubokého zoufalství, které se mě zmocnilo. Druhý den ráno byla Justýna popravena. Nejvášnivější Alžbětina výmluvnost nedokázala zvrátit pevné přesvědčení soudců o zločinu ubohé dívky. Ani má prudká a rozhořčená slova na ně nezapůsobila. Jejich odpovědi byly chladné a neúčastné a když jsem vyslechl jejich příkré, bezcílné úvahy, zemřelo mi na rtech i chystané doznání. Byl bych je mohl přesvědčit jen o tom, že jsem šílenec, ale nedosáhl bych odvolání rozsudku vyneseného nad nešťastnou obětí. Zemřela na popravišti, jako by byla vražetkyní. Poprava nevinného děvčete, smrt milovaného bratra a zoufalství mých nejbližších Vše bylo dílem mých třikrát proklatých rukou. Drásaný výčitkami, hrůzou a zoufalstvím jsem přihlížel, jak moji drazí bezmocně naříkají u hrobů Viléma a Justýny. Prvních nešťastných obětí mých zlořečených vědomostí.

Mary V. Shelleyová Frankenstein. To je rozečtený román, který z překladu Tomáše Korbaře připravil Miroslav Staněk. V režii Ivana Chrze účinkovali Jiří Hromada a Lukáš Hlavica. Natočeno v roce 2005. Pokračování příště. Zítra hodinu před půlnocí uslyšíte na Vltavě čtvrtou část z 8.

0: snídaně u Tiffanyho. Film z roku 1961 nám připomněla hudba Henryho Mancheeniho a píseň Moon River. Lenka Novotná od mikrofonu a Jana Studecká z režie vám přejí i nadále klidnou noc s Vltavou a pokud možno jasnou oblohu. Po půlnoci bude možné pozorovat Perseidy, tak si něco hezkého přejte.
1: Osudy.
0: Kristin McKenová, David Lynch a Místo snění. Výběr textů z knihy o životě a díle geniálního filmového režiséra Davida Lynche připravila z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte tyto premiérové osudy Lukáš Hlavica. Část 8.

Když zrovna nepracuju na žádném filmu, nikdy nemám takové ty úzkostné stavy. Ach jo, měl bych dělat na nějakém filmu. Ne, děláte něco teprve tehdy, když vás něco postrčí a vy potom zatoužíte. Ale když se nic nenaskytne a máte zrovna nápady na malování, tak prostě děláte to. Neměl jsem nápad na žádný film celé roky. A během té doby se mi svět filmu měnil před očima. Přecházelo se na digitál, lidi už filmy nezajímali a klubová kina umírala jedno po druhém, jako by to byla nějaká epidemie. Nakonec nebudou existovat žádná kina a většina lidí bude filmy sledovat na počítačích nebo mobilech. Lidé za mnou vždycky přišli a o něco mě požádali a já nakonec často souhlasil, i když to nebylo nic, o co bych se sám pokoušel. Nevím, jestli už jsem se to odnaučil dělat, snad už ano. Nejsem firma a hodně věcí dnes odmítám. Roku 1995 mi zavolali ze společnosti Lumière and Company s tím, že žádají 40 režisérů z různých konců světa, aby natočili krátký film za použití původní kamery bratří Lumièreů, vyrobené ze dřeva, skla a mosazy. Je to kamera na ruční kliku a má dřevěný zásobník, kam se vejde filmový pás na 55 sekund. Ten záměr neměl chybu. Já ale neměl žádné nápady. Pak mě v obchodě se dřevem napadlo, že třeba někoho zabijí. Pořád mám schovanou tu původní kresbu. A pak jsme na tom začali rychle pracovat. U tvůrce speciálních efektů Garyho Damika na dvorku jsme postavili asi 30 metrů dlouhé kolejnice pro kamerový vozík, on pak vyrobil velkou krabici, do které se dala kamera, a když jste zatáhli za drátek, dvířka té krabice se rychle otevřela a vy jste mohli točit. Pak jste za drátek zase zatáhli, dvířka se zabouchla a zůstala tak na malou chvilku, kdy se kamera na vozíku přesouvala k další scéně. Byl tam záběr na tělo ležící v poli, na ženu sedící na kanapi, tři ženy oblečené v bílém, pak záběr na velkou nádrž, ve které byla nahá žena, a na muže, kteří chodí okolo a nesou něco, co se podobá hůlkám. Pak se posunete kouřem ke kusu papíru, jenž se vznítí a odhalí závěrečnou scénu. Na všechny ty změny bylo jen 55 vteřin, bylo to vzrušující. V období, které přišlo po filmu Ohni se mnou pojď, jsem se snažil rozeběhnout film Marná láska. Měl vycházet ze scénáře od jednoho chlapíka z Brooklynu, co se jmenoval Alan Greenberg. Později to v roce 2012 vyšlo jako kniha s názvem Marná láska, vidění Roberta Johnsona. Tenhle Žid z New Yorku vytvořil ten nejčernoštější příběh. Byl by z toho abstraktní historický film zasazený na americký jih. Ze scénáře tryská hudba a sex. Je v tom denaturovaný líh, co se pil za prohibice, amulety s králičí prackou, místní borové lesy, jižanské putyky, hemžení a lidská vřava. Robert Johnson, podle legend, které o něm kolují, neuměl hrát na kytaru, dokud na křižovatce nepotkal ďábla a pak začal hrát šíleně dobře. Poprosili ho, aby zahrál u jednoho člověka doma na večírku a manželka toho muže Robertovi zatímco hraje, nosí pití a přitom s ním flirtuje. Robert je pořád opilejší, manžel si toho všimne, dá Robertovi do pití jed a Robert Johnson umírá a přitom se v agonii plazí v trávě. Zhruba v té době jsem se snažil začít s filmem Hovězí sen. Je to film z podobného ranku jako Bublinka Slin. Je také o nedorozuměních a pitomosti. Bublinka Slin je svého druhu film, u nějž se má divák cítit dobře, zatímco Hovězí sen je absurdní komedie. Šli jsme si spolu s hercem Harrym Deanem promluvit s Marlonem Brandem, s tím, že by tam hrál. Ale Brandovi se to hrozně nelíbilo. Podíval se mi do očí a řekl mi, je to nabubřelá konina.
A pak nám začal vykládat o sušenkách, které chtěl propagovat. Dělají se z trávy, co roste ve slané vodě. Potom nám vykládal o autě, které chce postavit, mělo vespod zásobník, kde by se ta tráva zpracovala a vyrobilo by se z ní palivo. Auto by tu trávu jakoby natrávilo. Nikdy nešlo tak úplně říct, jestli si z vás Marlon nedělá šouvky. Jemu bylo všechno absolutně fuk. V naší branži, kde je všude plno ega, lží a záškodnictví, je něco, co vás ponouká, abyste radši dělali něco jiného. Brendo se chvíli toho kolotoče účastnil, ale pak už nemohl, protože se mu dělalo špatně, a tak se dostal do stádia, kdy se chtěl jen dobře bavit. V té době se tu a tam převlékal do ženských šatů a jestli něco opravdu hodně chtěl, tak být převlečený za ženu. Převléct ještě Harryho Deana za ženu. Pak by tihle dva spolu pili čaj a u toho mluvili, co jim slina na jazyk přinese. Jen si to představte. Nemusel bych dělat nic jiného, než že bych zapnul kameru. Ale Marlon z toho nakonec vycouval. Měl to udělat.

Film Lost Highway začal mimo jiné tím, že mě napadlo, jak někdo nechá před domem manželského páru videonahrávky. Počáteční nápad vycházel z toho, co se stalo mně samotnému. Zvonek v mém domě byl připojený na telefonní linku. Jednoho dne telefon zazvonil a někdo do něj řekl, Dick Loren je mrtvý. Běžel jsem k oknu, abych se podíval, kdo to je, ale nikdo tam nebyl. Myslím, že ať to byl kdokoliv, prostě si jen spletl domy. Ale jestli znali Dicka Lorenta, na to jsem se pak svých sousedů nikdy nezeptal, protože jsem se to ve skutečnosti nejspíš dozvědět nechtěl. Tyhle motivy se mi spojily s nápady vycházejícími z knihy Barryho Giffarda Lidé noci, takže jsem mu zavolal a vyprávěl jsem mu, co mě napadlo, ale jemu se to nelíbilo. Řekl mi svou představu a ta se zase nelíbila mně. Potom jsem mu, myslím, řekl o svém nápadu, jak jeden člověk na večírku potká někoho, kdo mu řekne, že v tomhle okamžiku, kdy se spolu baví, je zároveň u něj doma a Barry povídá, tohle se mi líbí. A vznikl z toho film o ztracené dálnici, Lost Highway. Myslím, že ne všechny dálnice jsou ztracené, ale na spoustě míst se ztratit můžete. Je na tom dokonce něco příjemného. Drogy jsou cesta, jak se ztratit. Na drogách je toho tolik lákavého, že je obtížné lidi přesvědčit, aby je nebrali. Zápletka s videokazetou nakonec ve filmu zůstala. Ve filmu sleduju příběh saxofonisty Freddyho Medizna, který zavraždí svou ženu René. Je odsouzen k trestu smrti, ale v celé se místo něj nepochopitelně objeví automechanik Pete Dayton. Někdy v té době jsem měl kancelář v Santa Monica Boulevard a protože jsem si chtěl promluvit s detektivy od policie, přišel za mnou do kanceláře velitel White. V nádherném obleku měl šedobílé vlasy a vzhled filmové hvězdy. Když jsme skončili, pozval mě na návštěvu na Los Angeleské policejní oddělení loupeží a vražd. V kanceláři seděl spolu s detektivem Williamsem a detektivem Johnem St. Johnem. Zajímalo mě, jestli se někdy setkali se zločincem, z něhož měli strach. Řekli, že nikdy. Nikdy. Jakoby je skoro urazilo, že si myslím, že by se mohli těchhle hnusáků, oni jim tedy říkali špíňáci, bát. Máte najednou pocit, že tu práci může dělat jen určitý typ lidí. Podobní hajzlové je neznepokojují. Prostě po nich jdou. Po schůzce si mě vzal na starost John St. John, dovedl mě do místnosti, kde byly stohy a stohy fotografií a nechal mě o samotě, abych si je prohlédl. Jedna oběť vraždy za druhou. Úplně natvrdo. Dvakrát nebo třikrát jsme se sešli a on vyprávěl zajímavé příběhy. Ale nikdy z nich pro mě nic mimořádného nevzešlo. Většinou to byly takové smutné historky.

Hudba Lost Highway vzešla z různých podnětů. Trent Reznor měl nahrávací studio v New Orleans v pohřebním ústavu. Během téhle mé cesty mi představil Marilyna Mansona, který u něj natočil své první album. Trent je po čertech dobrý bubeník a pro Lost Highway nahrál na bicí skvělé věci, poskytl mi spoustu melodií a ruchů. 6 metrů vysokou a 9 metrů dlouhou zeď měl obestavěnou syntetizátory. V tom filmu má Lou Reed svou verzi písně This Magic Moment, což je její vůbec nejlepší provedení. A Bowieho píseň I Am Deranged se zas skvěle hodí na začátek. Text naprosto sedí. S Davidem Bowiem jsem se seznámil při práci na městečku Twin Peaks. S natáčením jsme skončili v únoru 1996, ovšem ještě v prosinci byl film v postprodukci a tehdy také umřel herec Jack Nance, hvězda mazací hlavy i Twin Peaks. Než jsme natočili Lost Highway, začal zase pít, ale do práce chodil vždycky střízlivý a báječně se s ním spolupracovalo. Předtím vůbec nepil 9 let, ale jednoho dne mi řekl Lynchi. Jednou ráno jsem se probudil a řekl si doháje se vším. A začal zase pít. Když pil tvrdý alkohol, byl nevrlý a zlý. Měl v sobě hodně temnou stránku. Lidé si myslí, že Jacka zavraždili, ale já vím, co se Jackovi stalo, i když jsem u toho nebyl. Šel do bystra z Donaty. Bylo asi 5 ráno, nebyl úplně opilý, ale předtím pil. Nejspíš si dával kafe a seděli tam 2 Hispánci. Jack se na ně nejspíš ušklíbil a řekl něco jako, na co sakra čumíte, Mexikáni. Ti týpci zmizeli, ale počkali si na něj venku a když vyšel, ošklivě ho zbyli. On pak šel prostě domů. Měl sousedy, kteří na něj tak trochu dohlíželi, prali mu prádlo a takové ty věci, a ti ho později toho dne viděli a Jack jim řekl, že ho bolí hlava jako v životě ne. Když se tvrdě uhodíte do hlavy, dá se zařídit, aby se zmírnil tlak v důsledku otoku mozku, ale musíte se dostat včas do nemocnice. Jenže tihle sousedi nevěděli, co se s Jackovým mozkem děje. A když k němu přišli 2. den, vchodové dveře byly otevřené a jeho našli v koupelně mrtvého. Jack byl jako Harry Dean, který zářil v Twin Peaks. Dalo se s ním sedět hodiny potichu. Někdy vyprávěl, ale jen málo lidí slyšelo konec nějaké jeho historky, protože když vyprávěl, dělal takové velké dlouhatánské pauzy. Všichni si mysleli, že historka už skončila a přestali dávat pozor. Pamatuju si, jak mi jednou typicky pomalu a svým jakoby měkkým hlasem povídá: viděl jsi někdy náplavový kužel? Když voda z hory odnáší kamení, a toho kamení je opravdu hodně, tak na úpatí vznikne náplavový kužel. Jack jeden takový někde viděl, ale pak řekl, jenže tam někdo postavil betonovou zeď. Pak čekal strašně dlouhou dobu, a tím myslím opravdu dlouho, a nakonec dodal, a ta zeď to naplavování zastavila. Byl naprosto zničený z toho, že betonová zeď zastavila přírodu. Úplně ho vidím, jak tu horu hodiny a hodiny studuje a vidí, co se s ní děje. Jiní by šli kolem a ničeho si nevšimli, ale Jack ne. Jack žil jak ve zpomaleném filmu. Všímal si věcí a pak je dlouze a dopodrobna popisoval. Když vám vyprávěl historku o psu, který se snažil vyprostit spoza dveřní sítě proti hmyzu, popsal ty dveře do nejmenšího detailu. Popsal i to, jaký tvar měla hlava toho psa. Byl to báječný člověk. Opravdu chytrý, hodně četl. Bylo v něm toho tolik. Lost Highway je poslední věc, kterou jsme spolu dělali. Ale už ji ani neviděl. Když jsem film Lost Highway natočil, tak jsem ho, ještě než šel do kin, promítal Marlonu Brandovi. Najali jsme si 1 kino a řekli majiteli, že se na ten film přijde podívat Brando a pan majitel měl z toho oči navrch hlavy. Brando vešel do kina
a oni pro něj měli připravené všemožné pamlsky. Už si sebou nesl burger a hranolky, ale i tak si nacpal do kapes sladkosti. Později mi zavolal a řekl, je to zatraceně dobrý film, ale nevydělá ani na slanou vodu. Lost Highway skutečně nebyla komerčně nejlepší volba, ale vedl si slušně. Populární kritici Siskel a Ebert mu dali oba palec dolů, tak jsem nechal vyrobit velkou reklamu s obrázkem dvou palců dolů a s textem Další dva důvody, proč jít na Lost Highway.

Pokud jde o Mulholland Drive, každý má svou verzi toho příběhu. Já si ale vybavuju, že producent Tony Kranz po mně chtěl, abych natočil něco jako odnož městečka Twin Peaks. Silnice Mulholland Drive v sobě má něco zvláštního. Kroutí se sem a tam, na jedné straně je Hollywood, na druhé San Francisco Valley, trochu se na té silnici ztratíte. Je to stará cesta, což jí dodává atmosféru. Úplně cítíte, že po té silnici jezdila spousta lidí ze zlaté éry Hollywoodu. Když žijete v Los Angeles dost dlouho, začnete slýchat historky o různých věcech, které se tam staly, a na ty je pak těžké nemyslet. Není tak úplně pravda, že nevím, o čem můj film je, než ho začnu točit. Máte scénář a jasnou představu, čeho chcete dosáhnout. Ale někdy přijdete na místo a všimnete si různých drobností a možností a věci se začnou vyvíjet. A pokud to přesně neodpovídá vaší představě, přizpůsobíte se tomu a objeví se něco ještě lepšího. Scéna má svoji esenci a té musíte docílit, ale je dobré být otevřený novým nápadům. Proto je taky tak skvělé natáčet přímo v lokacích. Když si scénu necháte postavit podle své představy, máte, co jste chtěli. Ale když jedete točit do lokací, může se stát všechno možné. Radši spolupracuju s relativně neznámými herci. Nejde o to, že jsou neznámí, ale o to, že jsou ti praví pro danou roli. O to vám musí jít. To, že ten člověk hrát neumí, nemusí být problém. Je v něm něco, co se k té věci hodí a vy s ním na tom můžete pracovat. Potkávají mě různé šťastné náhody. Během natáčení Mulholland Drive jsem se seznámil se zpěvačkou Rebekou Del Rio. Když za mnou dorazila do studia, zaspívala přesně to, co je ve filmu. Do té doby se žádná postava, která by se jí podobala ve scénáři, nevyskytovala. Přemýšlel jsem pak o scéně, která se měla odehrávat v klubu Silencio. Výraz No Hay Banda znamená španělsky Není tu kapela, což mě dovedlo k Rebece, protože tu píseň naspívala a kapela. Přijde na jeviště a nádherně zpívá. Pak se skácí k zemi, ale zpěv pokračuje dál. Když jsme točili Bouračku, což je na začátku filmu Mulholland Drive, bylo to něco neuvěřitelného. Na jednom konci jste na napjatém laně měli vysoko ve vzduchu 3-tunové závaží a na druhém bylo připevněné auto. A to závaží se mělo pustit dolů. Kdyby to lano prasklo dřív, než mělo, bylo by jako bič, o kterém nevíte, kam švihne. Pokud by to člověka mělo zasáhnout, bylo by to, jako když máslem projede horký nůž. Bylo to opravdu nebezpečné. Měli jsme na ten záběr aspoň 3 kamery. Když pak ten kabel přeřízli, závaží letělo volným pádem dolů, to uvedlo do pohybu auto, ve kterém se v příběhu divoce řítí parta mladých, a to napálilo strašlivou silou do limuzíny. Pane jo, něco fantastického. Kromě Jacka Fiska byl mým pomocným režisérem na Mulholland Drive John Churchill. Člověk, který tuhle práci dělá, zjednává klid, zařizuje, aby kamery a zvuk jeli a ten další záběr se už sakra natočil. Udržuje všechno v chodu. To režisérovi uvolňuje ruce, aby mohl přemýšlet o tom, co další scéna nutně musí sdělit a nezatěžoval se maličkostmi. Postrkování věcí dopředu a

V Los Angeles jsou ovšem pochopitelně i podivnosti. Pamatuju si, jak jsme šli jednou v neděli s dcerou Jennifer do bystra Copper Penny a dali si tam velkou snídani. Seděli jsme s Jen v boxu, bylo to v neděli, a já za sebou slyšel, jak nějací lidé diskutovali o Bohu a probírali mnoho biblických pasáží. Zdálo se mi, že jsou inteligentní a milí. Pomyslel jsem si, jak je skvělé, že si někdo takhle v neděli dopoledne povídá. Pak jsme se zvedli, vyjdeme ven a Jen mi povídá: víš, kdo za námi seděl? A on to byl šéf satanistické církve.

Pilot Mulholland Drive se v televizi ABC strašně nelíbil. A když jsme to pak odevzdali přestříhané, měl jsem z toho špatný pocit. Pamatuju si, jak jsem si pomyslel, jsem ve špatné partě. Tihle lidé umí myslet jen na peníze a rozhodují se jen pod vlivem strachu, že nevydělají těch peněz dost. A protože si myslí, že se to lidem líbit nebude, nedají nám šanci. My peníze nevyděláme a já přijdu o práci. Je to chybný způsob uvažování, ale takhle to bývá. O rok později mi zavolali a řekli mi, že máme zelenou. A tak jsem zjišťoval, jak jsou na tom kulisy, rekvizity a kostýmy. Řekli mi, že kostýmy už rozpustili zpátky do fundusu. Tak jsem se toho člověka optal, a co to znamená? A on mi povídá, no to znamená, že tady ty věci už nemáte. Kdo ví, kde je tomu všemu konec. Pak jsem zjistil, že stejně rozpuštěné do fundusu byly i všechny rekvizity, že kulisy špatně uskladnili a jsou v hrozném stavu. A k dovršení toho všeho mě vůbec nenapadalo, jak by se ta věc dala dodělat. Zhruba v ten čas jsem Tonymu Krancovi řekl, myslím, že do tohohle světa se už nejde vrátit zpátky. Vždyť je to všechno pryč. A on na to, jestli to neuděláš, tak tě zažaluju. A to, jak to řekl, ukončilo naše přátelství i jen dobrý dojem z toho člověka. Nemohl jsem uvěřit tomu, že něco takového řekl. Tony byl tím, kdo mě přivedl k práci na městečku Twin Peaks a na Mulholland Drive. Už jsem mu odpustil, ale pracovat s ním nechci. Tony má svou pravdu, že zábavní průmysl je týmové a spolupracující společenství. Já ale tenhle typ uvažování naprosto nesnáším. Týmová věc to není ani trochu. V konečném důsledku musí všechna rozhodnutí dělat režisér. Toho večera, co mi Tony tohle řekl, jsem se posadil a začal meditovat. A jako perličky na šňůře se začaly objevovat jeden nápad za druhým. A když jsem s tou meditací skončil, najednou jsem přesně věděl, jak ten film dokončit. Pak jsem zapracoval na tom, abych ty nápady rozvinul, a na konci bylo 18 stran scénáře, které jsem potřeboval. Na těch 18 stránkách byl i sex, ale Laura a Naomi to vzali skvěle. Laure jsem ovšem slíbil, že v postelové scéně jisté části jejího těla rozostřím, jinak by vzali nějaké filmové okénko z té scény, udělali by z toho fotku a ta by pak byla v každém časopise. Toho večera, kdy jsme natáčeli scénu banketu v závěru Mulholland Drive, nám chtěli zrušit natáčení. Angelo Badalamenti měl ještě v noci letět zpátky do New Jersey a nám tak zbývala jen tahle příležitost. Kolem byli všichni ti lidé, co nás vyhazovali, ale já šel za Angelem a za kameramanem Petem Demingem. Na to jsem dal Angelovi signál, on udělal, na čem jsme se domluvili, a ten záběr jsme doslova ukradli, zatímco nás už vyháněli pryč. Ten film jsme tedy dokončili. A byl přesně takový, jaký být měl. A my jsme s ním jeli do Kán. Ve světě se mu dařilo dobře, ale nikdy moc nevydělal. Ono nic z toho, co točím, moc nevydělá. Všichni zkrátka děláme to, co dělat musíme.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den, milí přátelé operní hudby. Na programu je dnes hudba francouzského genia Hectora Berlioze, který v celé své kompoziční aktivitě mířil do budoucnosti a sklízel za to od současných oponentů a protivníků nevděk. Ale nacházel i zastánce u osvícených osobností, mezi něž patřil houslový virtuos Niccolo Paganini, pianista Franz Liszt, který byl také svědkem při Hectorově svatbě s Harriet Smithsonovou, nebo mladý Robert Schumann. Dále překladatel Thomas Gunné, který stál u zrodu Hectorových irských melodií a prvního setkání s Harriet Smithsonovou a další. Patřil mezi ně i skladatelův přítel, stavitel varhan, Eduard Alexander, který koupil na věčné časy místo posledního odpočinku v Montmartre a věnoval ho Berliozovi. A konečně byl také mezi nimi jeho příznivec Eduard Benazé, francouzský obchodník a provozovatel kasína v německém Baden-Badenu. Ten se také angažoval ve stavbě tamního divadla, které vystavěl Charles Couteau podle budovy pařížské opery. A Benazé si u Berlioze vyžádal operu pro slavnostní otevření divadla v Badenu. Tak došlo ke vzniku komické opery podle Shakespeareovy komedie Mnoho povyku pro nic. Berlioz ji psal po dokončení velké opery Trojané a opera o dvou jednáních dostala originální název Beatrice et Benedict podle ustáleného překladu jako Blažena a Beneš. Podle druhé milenecké dvojice vedle Éry a Klaudia ve hře Shakespeareově. Autor, celoživotní obdivovatel anglického dramatika, se zabýval myšlenkou na zhudebnění Shakespeareovy komedie už od návratu ze studijního pobytu v Římě v roce 1833, v roce své svatby s Harrietou. Ale po téměř 30 letech se mu teprve nápad či sen podařilo uskutečnit. Libreto si napsal sám a k ději přidal jen zpěvní části a scénu, v níž vystupuje groteskní postava kapelníka Somarona. A také sám dirigoval premiéru 9. srpna onoho pozdního léta roku 1862. Rok poté dostala opera německou verzi libreta od Richarda Pohla, kterou Berlioz dvakrát dirigoval ve Vímaru. Tehdy při premiéře v roce 1862 pozval francouzského skladatele kníže von Hohenzollern-Hechingen do svého sídla na zámku Löwenberg a francouzský skladatel zažil chvíle štěstí při dirigování knížecího orchestru a svých skladeb. Z té doby zaznamenal Berlioz vzpomínku na rozhovor s výmarským vévodou, který se domníval, že skladatel komponoval duet Éry a Irsil Vy vzdycháte, má paní, za romantického večera při svitu měsíce. Berlioz o této příhodě píše ve svých pamětech. Musel zcela neromanticky odpovědět, že duet byl komponován při projevu jistého kolegy v institutu. Vévoda se chopil anekdotického charakteru věci a poznamenal, že šlo jistě o inspirativního a zdatného řečníka. Méně příjemná byla v té době skutečnost, že v červnu roku 1862, dva měsíce před premiérou, zemřela Berliozova druhá manželka Marie Rési. První jednání komické opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš, je uvedeno předehrou, kterou následuje zborová scéna, v níž Sicilané oslavují vítězství nad Maury. Přicházejí Leonato, guvernér Messiny, spolu se svou dcerou Ero a neteří Beatrice, Blaženou, aby přivítali vítěze, sicilského generála Dona Pedra, jehož doprovázejí pobočník Claudio a důstojník Benedikt, tedy Beneš. Ero se těší na návrat svého snoubence Claudia a své city vyjeví v árii Je vais le voir. Uvidím ho? Uvidím. Poté se představí hlavní dvojice jednání, Beatrice a Benedikt, kteří si jako obvykle v minulosti i tentokrát vjedou do vlasů. Oba mají pro druhého jen posměšky a urážky a také to dávají patřičně najevo, až se nakonec přeci jen v něčem shodnou, že manželství je pro ně nemyslitelné. Po zrušeném výstupu rozmlouvají tři vojenští přátelé, Don Pedro, Claudio a Benedikt, přičemž Claudio oznamuje, že místodržící Leonato souhlasil s jeho sňatkem s Érou. Načež provokuje zatvrzelého Benedikta. Tři společníci využívají svého důvtipu k chvále nebo ke kritice žen, jen Benedikt trvá na tom, že by měl být vypovězen, pokud by někdy vstoupil do manželství. Don Pedro a Claudio se rozhodnou přimět Benedikta, aby svůj názor změnil. Na scénu pak vystoupí sbormistr Somarone, aby nacvičil svou vlastní svatební ódu, čímž dává Benediktovi další příležitost odmítnout manželství a vyjádřit lítost, že se jeho přítel Claudio připojil k té idiotské bandě milenců. Somarone přednáší svou svatební ódu pro své mecenáše Dona Pedra a Claudia a je spokojen, že dosáhl pozornosti a úspěchu při vědomí, že mu naslouchá i Benedikt. Don Pedro, Claudio a Leonato spiklenecky hovoří o údajné nesmírné lásce Beatrice k Benediktovi, tak výmluvně, že se Benedikt rozhodne, že se do ní opravdu zamiluje. Stane se tak v rondu a je véleme, mon cœur me l'annonce. Ach, budu ji milovat, srdce mi to říká. Následuje klidná a snová sekvence, kterou zpívají Éro a Irsil, snoubenka Leonatova, a první jednání uzavírá překrásný duet Vous soupirez, madame. Vy vzdycháte, má paní, o kterém spolu rozprávěli Výmarský vévoda a Berlioz při premiéře. Účinkují Filip Bardi, recitace, posel, Filip Maňa, Leonato, zpívají Susan Graham, soprán, Beatrice, její mluvené partie recituje Lawrence Roy. Dále zpívají Jean-Luc Viala, tenor, Benedikt, recituje Philippe Bertin. Roli Éro zpívá Sylvia McNair, soprán, recituje Valérie Janet. Catherine Robin, mezzosoprán, zpívá Irsil, recituje Sophie Niedergang. Roli Claudia má Gilles Cachemay, bariton, recitace Enrico Di Giovanni. Gabriel Bacchi, bariton, vystoupí jako Somarone. Vincent Le Textier, bas, je Don Pedro, recituje Jean-Paul Racodon. Dále účinkují sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli. Hraje orchestr Lyonské opery, řídí John Nelson. Nerušený poslech přeje váš průvodce operou Rafael Brom. A podotýkám, že v současné době je už v podstatě v celé republice k dispozici digitální vysílání DAB, kterým můžete vybavit svůj přijímač.

0: To bylo první jednání opery Beatrice et Benedict, Blažená Beneš, od Hectora Berlioze, které uzavřel populární duet snoubenky generálova pobočníka Claudia Ero a rovněž snoubenky guvernéra Leonata Irsil s titulem Vous soupirez, madame. Vy vzdycháte, paní. Obě dojímala moc a velikost lásky. K jejímuž vyvrcholení, svatbě, směřuje druhé jednání opery.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhé jednání opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš od Hectora Berlioze začíná scénou se služebníky, kteří připravují svatební slavnost. Sbormistr Somarone, který je více než přijatelně opilý, je doprovázen improvizací stejně podroušených hudebníků. Poté, co se Beatrice dozvěděla o lásce, kterou k ní Benedikt prý zjevně cítí, zkoumá své vlastní city a musí uznat, že i ona podléhá. Vyjeví to ve slavném zpěvu Dieu que viens d'entendre, Bože, co jsem slyšela. Beatrice se těžce vrací ke své obvyklé protimanželské póze, tváří v tvář posměškům Éry a Irsil. Ty dvě, plně si vědomy změn, které v mysli Beatrice nastaly, pustily se do vášnivé písně, k níž se brzy přidala i sama Beatrice. Je vais dans cœur d'amour. Jdu s milujícím srdcem. Svatební chvalospěv završuje proces zbližování. Beatrice a Benedikt tváří v tvář jsou plně zmatku a míchají napůl vyznání s posměšky. Svatební pochod slavnostně uzavírá manželství mezi Érou a Claudiem. A tajně připravená druhá smlouva přichází ke slovu poté, co oba z hašteřivého páru nedopatřením a v rozrušení vytrousí milostné dopisy. Beatrice a Benedikt souhlasí s podpisem, protože vědí, že jde jen o příměří. Jak praví, dnes je podepsáno příměří, zítra budeme zase nepřáteli. Opera Beatrice a Benedikt od Hectora Berlioze končí duetinem jmenovaných s titulem L'amour a tan flambeau. Láska je pochodeň. Recitují Philippe Magna, Leonato, Henri Amber, notář, zpívají Suzanne Graham, soprán, Beatrice, její mluvené partie recituje Lawrence Roy, Jean-Luc Viala, tenor, Benedikt, recituje Philippe Bertin, Sylvia McNair, soprán, Éro, recituje Valérie Jeanne, Catherine Robin, mezzosoprán, Irsil, recituje Sophie Niedergang, Gilles Cachemay, bariton, Claudio, recitace Enrico Di Giovanni, Gabriel Bacchi, bariton, Somarone, Vincent Le Textier, bas, Don Pedro, recitace Jean-Paul Racodon. A sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli, hraje orchestr Lyonské opery, řídí John Nelson.

To bylo druhé dějství opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš, od Hectora Berlioze, premiérovaná pod vedením autora.